schází obojí. S cizí ženskou v cizím pokoji.

Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Zpět.
1: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
2: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
3: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty, příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

Krásný den a dobrý poslech, vážení přátelé nepopulární hudby. Od mikrofonu zdraví Vítě Traníček. A protože bych vás nerad obtěžoval svou, řeknu, vážnou, tak jak to u mužů bývá, vážnou rýbičkou, tedy takřka smrtelnou nemocí, dovolím si dnes hlavně pouštět písničky a budeme poslouchat. To ještě zvládnu ve svém stavu. Tak se nenechte rušit, hezky se usaďte. Začneme dnes třeba jihočeskou skupinou, která si říká Drt.

zprávy, prostřednictvím uzlíků budu vědět víc. Já si nevzpomínám, zapomínám, nevzpomínám, pak budu mít v malíku, co jsem to chtěl říct. Já si

0: uzlíku budu vědět víc. Já si nevzpomínám, zapomínám, nevzpomínám. Pak budu mít v malíku, co jsem to chtěl říct. Já si nevzpomínám, zapomínám, nevzpomínám.
1: Hrajeme si dneska víceméně náhodný výběr písní od interpretů, které nemáme moc možnost slýchat v normálních rádích. Tak už to v našem pořadu bývá. Předpokládám, že bratry Ebony jste poznali, ale tak ty patří k tomu známějšímu, co folková scéna nabízí. Předpokládám, že třeba Jindru Černohorského, toho z žádného rádia neslýcháte. Je to škoda. Jindra Černohorský, východočeský písničkář, takřka neviditelná osobnost na folkové scéně.
2: Rok za rokem blíž je cíl a ubývá nám sil, tak rychle zas

vařím si kávu na mletou zvůně let.

A tohle samozřejmě rozdělalo jako AG Fleck, ale AG Fleck to tak úplně nebyl, i když samozřejmě hlasy ano, Blanka Táborská je nezaměnitelná. Je to z projektu písničkáře, písňotepce, básníka Milana Ády. Písnička se jmenuje Po pěšinách snů, stejně tak album, na kterém ji můžete nalézt, ale vlastně je to velmi zácná nahrávka, předpokládám, že se jen tak někde sehnat nedá. Pojďme dále, co bychom si mohli dneska pustit, co z písní, které normálně nemáme možnost slyšet. Nedávno jsem si všiml na internetu vzpomínky na Pavlínu Brownovou, tak pojďme si tuhle jihočeskou nezapomenutelnou zpěvačku pustit a připomenout, stejně tak ten smutný příběh o jejím záhadném zmizení.

Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Vítou Troníčkem.

tyhle dva pány, když byli spolu, tak jsem naprosto miloval. Paliček s Janíkem, jeden ze světlých okamžiků folkové historie, který je úzce spjatý také z historií divadla Semafor, pokud se nepletu. Mirek Paliček je stále činný, co by aktivní muzikant a interpret, pokud se nepletu, věnuje se hlavně zhudebňování básníků. Ale já si dovolím ještě jednou šáhnout do těch legendárních nahrávek z 80. let, které poslouchali moji rodiče a které do značné míry ovlivnily také moje dětství.

Já už do školy s malým bráchou chodíval rád, rád, docela rád. Chtěl jsem být Karlem, Hynkem, Máchou a verše psát, pro tebe psát. Pak tě pozvat do svýho Nitra a do bytu jedna plus jedna. A i když nejsem žádná vědma, tak pak se staň, staň, co se má stát. Než jasnu nad Svatou Anežkou, já chtěl bych víc, víc o něco víc. Kéž by si byla koloběžkou, šel bych ti vstříc, naplno vstříc. Princezna koloběžka první, klidně si tvrdně, kde se dá. Důvěra za důvěru, no jistě, tak se to má, má, tak se to má. Jak léta plynou pod peřinou, jsem trochu dál, dál, o něco dál. Popichuju tě každou psinou,

A tohle byla vzpomínka na severočeského, nebo spíš západočeského písničkáře Pepu Štrose. Rád říkám, že to byl jeden z mála lidí, kteří uměli swingovat. Ale jestli mi něco chybí, tak hlavně ten jeho humor písničkářský i moderátorský. Pepa Štros.

jsem do tebe pryč, pořád a stejně. Co teď se mnou bude, kde kdo je na tom líp, i komár už si štíp, jo. Na srdci pořád mám středně těžkej šutr, jsem jak chcíplej pes, jak bez šňávy skutr. Teď už dobře vím, co je to depka. Dřív jsem o tom neměl aniž

0: Ty, ono se to hupe furt.
1: Takhle zpívá váš kamarád Radek Píďa Bartoš, tohoto času součást novoměstské skupiny Fukanec, ale tahle nahrávka byla z jeho solového alba Vnitřní kompas. Krásná věc.

a podobný keci. Jsem poslední romantik, co si tu píská před popravou. Zaplatím složenky, opustím milenky, zbalím si věci.

A co si pustíme dál? Příbuzný, ty jsme si dlouho nehráli. No a teď si dovolím vybrat třeba brněnský bluegrassek a skupinu Sakrapes.

jenom tu svíci maličkou, nech ji dál za svým oknem plát. Pod zimní dej zem smáčí stále hloub, až králu stopy uplavou.

0: A tohle byla vzpomínka na jeho českou formaci, která si říkala Sem tam. Na závěr se nám do pořadu vejde ještě něco a tady šáhnu do historické nahrávky skupiny, která se nedávno začala trochu ozývat a jsem tomu velmi rád, protože patří k velice zajímavým zjevením na brněnské folkové scéně. Skupina Svítání. Pokud se nepletu, vede na Jirkou Fadrným. Bohužel se neznáme osobně, ale jeho muzika je mi velmi blízká. A na folkové scéně se objevují velmi zřídka, možná i proto, že jejich hudba nese mnoho přesahů spíše do křesťanské a církevní hudby, jak jsem se aspoň všiml v námětech a v textech. A každopádně je to nádherná a propracovaná muzika.
1: Stav se ke mně na kus řeči, vždyť cestu znáš, stav se zítra a za 300 let napiš, jak se máš, tak pojď do skalních slují.

0: přátelé, to už bude pro dnešek z vysílání folkových polazedí vše. Já si tady dopijím svůj čajík a doufám, že mě Rýmička brzo pustí. Držte mi palce, opatrujte se, mějte se dobře a naslyšenou se brzy bude těšit Vítě Trníček.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.
2: Vládče moří.

Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od bot

0: my jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: Začínáme další vydání s Patrikem Rozehnalem a dnes také s Václavem Vidrou. Čistí si už brýle na Seznam, aby na to viděl.
3: Abych slepě viděl.
2: Dobře. Žádné sladké dneska, přitom je den ďábelsky čokoládového dortu.
3: Já jsem fakt ale už přeslazený.
2: Fakt,
3: já jsem, teď jsem sněd jeden sachr, vypil jsem kafe, natočil jsem prostřeno, přijel jsem sem.
2: Ano, a pobavíme se.
3: No určitě, už se na to těším, jen si vyčistím brýle, abych tě lépe viděla.
1: Humoriáda.

0: Začínáme s Humoriádou a s Václavem Vidrou, tak ještě jednou vám všem hezké odpoledne nebo brzké ráno, záleží, kde nás posloucháte. Brýle čisté.
1: Ano, krásně, krásně.
0: Zrak ostrý, vidíš na seznam.
1: Jsem pochopil, že tady sedím s Patrikem.
0: Nejenom podle hlasu, dobře. Teď jaký čí hlas slyšíme? Koho se budeme představovat vizuálně?
1: No, jak jsem si čistil ty brýle, tak v podstatě tady vidím jedinou možnost, protože dneska má narozeniny Iva Janžurová.
0: No jo, 85.
1: No, 85. Fakt, pět?
0: No jo.
1: To je strašný. No, tak,
0: ale sluší to.
1: No, je úžasná, je úžasná.
0: Je skvělá.
1: To bych si přál takhle. No.
0: Vypadat 85.
1: No, moc takhle.
0: A moc hrát.
1: No, na vypadat to si nehraju, ale moc.
0: Tak dobrá, takže Iva Janžurová, Miloš Kopecký a televizor.
2: Kam jdeš?
3: Pro noviny.
2: Noviny si už dneska čet.
3: Tak si je přečtu ještě jednou.
2: A nemohu si zavolat?
3: Zavolat? To můžu. Haló!
2: Televizního opraváře, sama sebou.
3: Televizního opraváře, určitě. A teď půjdu schánět televizního opraváře. To můžu udělat zítra, stejně přijde za týden.
2: Ale kdyby jsi ho zavolal dneska, tak by taky přišel za týden, ale o den dřív.
3: Dnes večer samozřejmě jsou ulice plný televizních opravářů. To je naprosto logické. V každém vichýři sedí jeden jako sejček, na chodníku se válejí televizní opraváři, nudou si, koušou nechty, čekají, až já přijdu a požádám je, aby mě laskavě opravili televizor.
2: Já to chápu. Ale nechápu, proč to nemůžeš říct klidně.
3: Já to říkám naprosto klidně.
2: Já tě slyším. Na mě nemusíš řvát.

0: Promiň, ale já nevím nic o tom, že bych klepal popel na koberec.
1: Já zase vím, že to je tvoje specialita. Ten popel okamžitě nejpozději i hned laskavě uklízí.
0: No ano, určitě. Hladovej, teď budu uklízet popel z koberce. To určitě.
1: Myslím tě, Hladovej, uklíz na večeře. No, teď si mi ještě ke všemu do toho popele šlápnul. Jsem si to rozšlapal jako hroch. Ještě se v tom můžeš vyválet. Já jsem ten koberec ráno luxovala.
0: No, není to vidět.
1: No, samo sebou. To, co dělám já, to pro tebe není vidět. To, co dělám já, to je pro tebe dobrý, tak sotva, abys si na to odchlepal popel.
0: Tak počkej, my se celý večer budeme bavit o popelu. Ano, výborně, prosím, pokračuj. Pokračuj o tom popelu dál, je to strašně napínavé.
1: Tobě se nesmí nic říct. Ty se hned nafoukneš jako balón, jako koza na jeteli, po jeteli. A pořád z tebe něco padá. A vždycky na koberec. Jenom peníze, ne?
0: To se pořád bavíme ještě o tom popelu.
1: Nejde o popel.
0: Ne, tak o co jde? Co jde?
1: Jde o princip.
0: O princip! Já pořád o co jde, ono o princip!
1: Já bych po tobě mohla uklízet celý den.
0: No, to bys měla, já nevím.
1: Tobě je to fuk.
0: Tak co mám dělat? Co mám dělat? To se mám obrátit v kozle nebo přestat kouřit nebo to? To mám vzít pro vás a jít se zastřelit do rybníka?
1: Jsi zbytečně hysterický. Stačí, když se příště ztratíš do popelníku.
0: A dost! Jumna! Pro takovou maličko, co pak jsem vysypal za celou popelnici na ten koberec, nebo co? Upadl mi ždivec pitomýho popela na pitomý koberec, který notabene koviny za moje peníze, za moje těžce a tvrdě vydřený peníze. Sváně jsem to neudělal.
1: Že schválně bys to měl udělat, no to je vrchol. Já, abych ti snad byla vděčná za to, že se doma zouváš.
0: To je neuvěřitelný, jak dlouho ty vydržíš kvákat v každý pitomosti.
1: Víš, co je neuvěřitelný, že tyhle ty pitomosti se u nás odehrávají denně. Denně! Dneska,
0: fůr, Každou hodinu!
1: Každou?
0: Ale každou hodinu, každý 10 minut, ano!
1: Dneska fůra popele na peršanu, včera rozlitý pivo u lednice. Maličkosti, pro tebe jsou to maličkosti, ale 100krát nic umořilo osva.
0: No, nevypadáš moc umořeně.
1: To je vtipný, to je ohromně vtipný.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Vzpomínáš si, Vašku, taky když v dobách, když nešla televize, jaký to byl problém, nebo jak se chovala televize? Zlobila vás někdy doma?
4: No, tak my jsme dlouho televizi neměli.
3: Takže nebylo.
4: Nezlobilo, poslouchali jsme rádio.
3: No.
4: Ale když jsme pořídili vlastně první televizi, tak se tam objevilo takový to porucha není na vašem přijímači.
3: Ano.
4: Nebo porucha je na vašem přijímači. Ale jako spíš takové, jako že se to rozlaďovalo a bylo to, dělalo to šmouhy.
3: Protahovalo to takový, obličeje, no, jezdili přes to čáry.
4: Čáry přes to jezdili. Bylo to takový hodně nedokonalý. No. Ale zase to byly obrázky, bylo to něco novýho, no, něco, co vlastně...
3: Vzpomínáš si třeba, kdy jsi viděl poprvé mámu takhle v televizi?
4: Poprvé to si nepamatuju, to fakt nevím. Ale myslím, že jsem viděl film Kdo chce zabít Jesse v televizi právě ještě s mámou. No a tak to bylo to samozřejmě černobílý všechno, ale...
3: Tak on je i černobílý, ne?
4: On je ten, Kdo chce zabít Jesse, je černobílý, ano. Ale myslím, že všechno bylo černobílý, no. Takže to nebylo nic zvláštního. Ale jako, no, mě to nebralo, mě to, že bych jako musel sedět u televize a čučet na ní.
3: A čučíte na ní teď jako herci, nebo máte toho hraní a všeho už dost, že doma ani neradi?
4: Popravdě řečeno, moc nečučíme, no.
3: Nikdy.
4: Jako takhle, pustíme si spíš večer třeba jako kulisu nebo tak, nebo se kouknu na zprávy, když se chci jako namíchnout. A nebo když prostě tam jde něco pěknýho, no, nebo něco, co by mě zaujalo, ono toho je fakt málo, co tam jde, co by mě zaujalo.
3: No, no taky otázka, kdy vy jako herci to sledujete, protože večer většinou hrajete, když jsou ty hlavní
4: programy. Po představení, noci,
3: no. Tak dneska to lze pustit, když tak zpětně, takže i to. No, o televizi může ještě pokračovat hovořit tedy Iva Jenžurová, dnešní oslavenkyně, s Milošem Kopeckým v této scénce z Kabaretu U dobré pohody, anebo když tu máme Vaška Vidru, říkám si, že by ho mohla zaujmout i jeho ukázka Ukecávání Gotta s koněm.
4: To jsem tady viděl, to by mě zajímalo, co to je.
3: Jo, co to
4: jak
3: je.
4: Se ukecával Karel Gott s koněm.
3: Petr Novotný, jeho vzpomínky tady na tuto situaci v Novotách. Tak vybíráte ale vy 731 800 900, to je číslo sem do studia, nebo SMS-kové 90 011 04. Pište heslo Humor Mezera A nebo B, my budeme hlasy sčítat. Humoriáda.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Hlasujte, vybírejte si, to právo máte přes telefonní číslo se s námi propojit a říci, komu dáváte hlas, zda Evien Žurové s Milošem Kopeckým nebo Petru Novotnému. Číslo sem 731 800 900. Dobrý den, přejeme s Václavem Vidrou.
2: Dobrý den.
3: Tady taky pejskař a komik ze Dvora Králové nad Labem. Zdravím dva superkomiky ve studiu. A dáme si ty dva paňácové, dáme si opakování.
2: Dobře,
1: prodloužení scénky, dobrá. Iva Janžurová tedy s Milošem Kopeckým dostali bod. Od koho další a komu?
4: Dobrý den.
2: Dobrý den.
4: Tady je Petr z Teplice nad Vendlojí.
2: Dobrý den.
4: Pozdravuju svého nejoblíbenějšího hetete Václava Vidru.
2: Díky. Já vás
4: pozdravuji té manželku.
2: Vyřídím rád.
4: A vybírám si Bčko.
1: Dobře.
2: Děkujeme.
1: Děkujeme moc.
2: Krásný den.
1: Ne, nikdo položil, tak samozřejmě dáme teď možnost. Dobrý den.
5: Dobrý dopadne, pánové.
2: I vám.
5: Tady vás, Petr Zahloty.
2: Dobrý den.
5: A přál bych si pokračování paní Janžurové s panem Kopeckým.
1: Ano.
2: Děkujeme.
1: A s televizorem. Zdali ho rozchodí. Rozhodli jste, že právě tohle bude pokračovat. Tak děkujeme za pomoc a tady je.
6: V pátek si utrousil v kuchyni kus sprejtu a odnes si ho na podrážkách až do ložnice. Já se ti nedivím, že jsi věčně hladovej, protože ty všecko, co dostaneš na talíř, vybrindáš. A vždycky na choberec.
7: Tak to je vtipný. Opravdu, tohle to je skutečně k uvárení. Jak je to vtipný. Ty si snad zapisuješ, co já dělám. Tihle! Já se nezvyrušil.
6: Neřvi na mě. Já za to nemůžu, že nejde televize.
7: To je sen, že no
6: nic. Na mě se
7: mě to všecko jenom zdá.
6: No tobě totiž stačí, aby vybouch televizor a v tu ránu je z tebe hůl.
7: Televizor, prosím tě! Co to bude? Mě to bude fuk! Rozumíš, já na to vednu kašlu, když na to přijde, ano, chytnu na to, vyhodím z okna.
6: Aha, že jsi to už dávno neudělám.
7: Já to jednou udělám. A tebe, to si mám na to. Tebe.
6: Co mě? Mě z toho okna vyhodíš taky? To jsi chtěl říct?
7: Původně chtěl, ale řeknu něco jiného.
6: Tak to řekni.
7: Podívej se. Když já udělám doma něco užitečného, a to je každou chvilku.
6: Co například?
7: To je takových věcí, že si to nepamatuju.
6: Ne, já taky ne.
7: Například druhdy jsem, jak jsem to, že ano. Nebo ten těsnění u toho kohoutku jsem utěsnil
6: těsnění.
7: Ještě víc. Já jsem to těsnil.
6: Těsnění, to se nám utěsnil.
7: No, jsem utěsnil.
6: Jenže si přitom překroutil trubku a museli jsme vybourat půl koupelny.
7: Koupelny.
6: Ty jsi mi chtěl přibít skobu do zdi, jenomže od té doby máme místo 3 místností 2.
7: Ale za to věčku.
6: Ty jsi mi koupil tenhle ten uhňahňanej koberec. Ale co já z toho mám? Jenom to, že mi na něj bez přestání pleteš kopel. Kopeš pletel.
7: Popel! Tak jsme zase u toho. Už jsme zase u toho. Popel, popelíček, to je naše. Už jsme u toho. Výborně.
6: Kam jdeš? Vstajte v lichu! Do hospody, jo?
8: Tady se bude luxovat. Tady se bude gruntovat. Tady se bude pucovat, čistit. Tady bude tak čisto, že se tady nedá ani bydlet. To ti říkám já. Zavoláme kukavus, trus, špínu, hnilobu, špebláto, to všechno veme za svý. Já doufám, že to tvoje pitomý, jednotvárný kvárkání vezme za svý sebou. Rozumíš? A tím hodem. Narozí ho. Já jsem starý, nemocný člověk. Já se nesmím rozčilovat.
9: Prosím tě, když ten televizor nebyl vůbec zapnutý.
8: Podívej se.
9: Prosím tě, možný. No, je tam, ale to je trangá. To znamená, někdo na něco dělal a nerozpojil to.
10: No to jsem byla já, jak jsem luxovala. No vidíš, že jsem luxovala.
9: Vidíš, my jsme zaluxovali.
10: Tak to zapni.
8: Co se stalo?
10: No.
8: Počkej, kolik je hodin?
10: Proč? Ty někam jdeš?
8: Ne, že ještě stihneme toho funěze.
10: No, to je 8 pryč, to.
8: Je, definujeme se.
10: To může být tak 8 pryč, to nám utekly akorát titulky. Slyšíš, zvuk? Už je tam.
1: Humoriáda. Domácí pohra zachráněna, tedy Iva Jenžerová, dnešní oslavenkyně. Ještě jednou všechno nejlepší od nás obou, vůbec
2: ano,
1: i od vás.
2: Ano, moc, myslím, moc přejeme.
1: Přesně tak, připomněli jsme si i v Hvězdných návratech a bude to ještě v repetice příští víkend. Tak Miloš Kopecký, Iva Jenžerová, tahle ta televizní pohoda. Co luxování? U vás doma, kdo luxuje?
2: No,
1: nebo máte automatický, robotický?
2: Nemáme automatický, já si najímám. Jana teda už neluxuje, luxovávala taky, no. A i já jsem luxoval, no.
1: Jo.
2: Hrozně mě to štvalo. Dokonce jsem pořídil takový dobrý lux, jako, ale on potřebuje, aby ho někdo tahal. Že?
1: Jo. No, tak pak je ta varianta
2: teď
1: robotická.
2: Jsou ty varianty robotický, to bych asi... Pokud
1: ovšem potom, na to co přijde, se
2: psi. No tak jako, že by to honili, nebo kocour by se na tom vozil, to je taky možný, no. No. Ale my máme takových hrozných zákoutí, on by se ten lux tam hodně
1: nadřel.
2: Namakal, no.
1: Jo.
2: Ale uvidím, no, tak je to možný, tak. Všecko, neodříkám se, no.
1: Tak takhle se namaká někdo, koho si nejmeš, tak no, by se namakal robot.
2: Jak ten kon s tím roubíčkem sedí vedle sebe na záchodě a tlačej a ten Roubíč říká, kon, co myslí, děláme teďka fyzickou nebo mentální činnost? A kon říká, no určitě mentální, protože na fyzickou bych si zjednal. Humoriáda.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Pokračujeme, jedeme dál, jak se říká, jsme zhruba v polovině vysílání dnešní humoriády s Václavem Vidrou. Mm-hmm. Jaké jméno vytáhneš, o koho uslyšíme?
2: No tak mě to napadlo, tady máme, povídáme si na veselé vlně s Lubou Skořepovou a Jiřím Lírem. A mě tak napadlo, mě asi 2 měsíce na konzervatoři Luba Skořepová učila.
1: Herectví? No. Tak.
2: A tam byla strašně krátce.
1: No. To byl jako záskok, nějaký... nebo... Ne,
2: no takové, já nevím, no asi
1: víceméně... Nebo pak řekli, že no tak takhle ne, to vemem na to ne, někoho jiného, ne, nebo prošel ne, na měsíce.
2: Nevím, asi to zkusila, nevím.
1: Necítila se. Někdo nevím. To tak má?
2: No, já bych to teda učit nemohl taky asi, no.
1: A víš proč? Nebo proč si myslíš, že ne?
2: Nevím proč, nevím. Proč já vlastně na to nemám žádnej... jako
1: muster?
2: Návod, muster, no. Ono, jako,
1: no to si asi každý musí nějak přinést,
2: to
1: ne?
2: To si musí každý přinést muster, no.
1: A nemáš samozřejmě někdy touhu předat něco, co jsi tak jako léty nastřádal, jako životní zkušenost hereckou?
2: No, předávám spíš, ale co se týče koní, no.
1: Jo, hercům ne.
2: A co se týče divadla, to
1: to by mohlo dopadnout, no. Jako nevyžádané rady a s tím nechci
2: ne,
1: nic mít.
2: To ne, ale jako mě to je to prostě časově bych to ani nedal. To je opravdu... To by musel být taky koníček a muselo by to člověka fakt hodně bavit a věnovat se těm žákům, protože jinak to nemá cenu. No. Takže to já zatím jsem sobecky na tom tak, že se radši věnuju sobě. No.
1: Tak člověk musí začít vždycky u sebe, aby byl sám
2: to
1: se sebou určitě, a se svým životem spokojený, pak
2: případě,
1: může
2: ano.
1: Pomáhat
2: někomu
1: dalšímu.
2: Ale kde na to brát ten čas? Potom,
1: ano, jasně, i tak je ho dost. A o to jsem radši, že k nám chodí, že pořád si nejdeš no, čas na tu hodinku tady ve studiu. Tak jo, tak si popovídáme s Lubou Skořepovou, Jirkou Lírem.
3: Tak si spochutnal, Aljoško. Chceš udělat čaj nebo kávu?
4: Ale to je jedno, něco slej.

0: teda by nám je namontoval náš udržbář Lapkov.
1: A Joško, ty jsi mě špatně rozuměl.
2: No, já nevím. No tak mluv ty. Já tě budu pozorně poslouchat.
1: Jo, Joško, já takhle nemůžu.
2: Můžeš, nemůžeš. Tak něco povídej, ať si popovídáme.
1: Hleď, Aljošo, víš co? Jdi radši na ten kulečník.
3: Luba Skořepová, Jiří Lír. O Lubě jsme mluvili, s Jirkou Lírem ty jsi hrál nebo potkal ses?
4: S Jirkou Lírem jsem nikdy nehrál.
3: Ne.
4: Ne, ani takže jsme se, myslím, nepotkali nikde v televizi. Jo, možná, ale nevzpomínám se.
3: Možná to byla tak malá role, na to byl mistr, že si to nevšiml. Bylo by dost nepravděpodobné.
4: Čurdičku.
3: Při počtu jeho čurdiček.
4: Ne,
3: při
4: do mojich čurdiček.
3: Že jste se jako čurdisté minuli. Vážení, dáme rovnou další souboj, ať stíháme. Tak Luba Skořepová teď s Milanem Nedělou, anekdota agronoma Andrejska, anebo Felix Holzmann s Františkem Budínem, dotazník. Vybíráte si co? Už nám to můžete teď sdělit na telefonním čísle 731 800 900, nebo nám napište SMS-ku hlasovací humor mezera A či B na číslo 90 011 04.
4: A pozor, máme místo Jiřího Líra Milana Nedělu.
3: Ano, ano, je to tak. A je tu pořád?
5: Humoriáda.

pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeniny.

0: Narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Luba Skořepová s Milanem Nedělou a nebo Felix Holzmann s Františkem Budínem. Kdo to u vás vyhraje? Na telefonním čísle 731 800 900 můžete rozhodovat v Humoriádě. Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den. Krásné, hezké den, květové.
2: Děkujem.
3: Poslouchám krásnou Humoriádu, zdravím vás s vás videu.
2: Díky, já vás taky.
3: Jasné. Pěkně zahrál Půl domu Beženicha. Škoda, že nebylo pokračování.
2: Děkuju, no.
1: A co vybíráte?
3: Jasné, pěkný film.
2: Ano.
3: Tak. A dám vám Bčko.
1: Dobře, děkujeme
2: díky,
1: moc.
2: Díky, krásný den.
1: Kdo další je na telefonu?
4: Dobrý den, tu je Jana Skalica. Zdravím pana Vidru a i pana moderátora. A dala by som si Felixa.
1: Felix Holzmanna, varianta B. Moc děkujeme za zavolání ze Slovenska.
2: Den,
1: ať se vám daří. Vítejte u nás.
5: Dobrý den, tady je Petr ze Štětí. Zdravím vás, oba pánové.
2: Děkujem.
5: A samozřejmě Rodáka z Litoměřic, Felix Holzmanna.
1: Dobře, bod pro něj. Děkujeme za zavolání, hlasování. Ještě někdo?
6: Ano.
1: Povídejte.
6: Slyšíme se?
2: Ano,
1: dobře.
2: Slyšíme.
6: Dobrý den, já vás oba dva zdravím, tady Lída z Otrokovic.
2: My vás taky
6: a
2: zdravíme.
6: Já hlasuji pro Bčko a mám takový malý dotaz na pana Vidru.
2: Mm-hmm.
6: Strašně se mi líbí v tom seriálu Polabí. Jak se mu to hraje?
2: No, musím vám říct, že se mi to hraje dobře.
6: Ano.
2: To mám moc rád tu roli, ono je to dobře napsaný a já jsem nikdy nic takového ještě nehrál úplně,
6: jo,
2: takže
6: to
2: mě to, moc mě to baví. No.
1: Zase něco nového.
6: Ano, ano.
1: Dobře.
6: A hodně vás to vyčerpává, že? Máte to dvakrát týdně, je to vás.
2: Ne, to mě ani nevyčerpává. To je takový, je to práce navíc, která mě baví, takže to je spíš povzbuzující.
6: A jo, jste tam vtipný, místama je to vtipné, že se člověk aj zasměje, no.
2: To mám radost.
6: Tak jo, díky. Děkuji.
1: My taky za zavolání. I vy se mějte,
2: krásně.
1: Děkujeme moc za pomoc a vyhrál to i díky vám Felix Holzmann. Dotazník je tady.
7: Prosím vás, koho tady hledáte?
8: Co říkáte?
7: Ale koho tady hledáte?
8: Já hledám Frantu, Františka Joudu, neviděl jste tady náhodou?
7: Podívejte se, za prvé žádného Frantu Joudu neznám a pak nemůžete během programu, když vidíte, že se natáčí pořad, hledat tady nějakého Joudu.
8: Já vím, já bych ho nehledal, kdybych ho nutně nepotřeboval. Víte, vzpomeňte si, jestli jste ho tady náhodou neviděl.
7: No neviděl, já ho ani neznám. Jak vypadá vůbec?
8: No tak, jak vypadá, skoro normálně.
7: Skoro normálně?
8: Ano, takový malý blondák je to.
7: Malej blondiák?
8: Ano, obarvený na černo.
7: Přece podle toho já ho vůbec nemohu poznat. A co jste mu chtěl vůbec?
8: Ale po mně jsem měl přinést takovej ten, jak se to jmenuje, ten otazník.
7: Otazník?
8: Ano, ano.
7: Jaký otazník?
8: No ten formulář, jak se vyplňuje, když se nastupuje do nového místa. Víte?
7: Jo, počkejte, vy myslíte dotazník?
8: Vlastně dotazník.
7: No jo, tak to je něco jiného, no tak ten váš kolega vás tady hledali, to asi půl hodiny.
8: Byl tady?
7: No ptal se po vás, a když jste tu nebyl, tak mi to dal, abych vám to předal.
8: Jo,
7: no.
8: A to je, takže jste to neřekl hned, člověče.
7: No.
8: A vyplnil mě to všechno?
7: No tak to já nevím.
8: No nevím, jak to je jen tak na půl, jak to, že mi to celý nevyplnil.
7: Tak to já nevím, na to mě se nemůžete ptát, prosím vás.
8: No nemůžete ptát, musíte přece vědět, když něco převezmete, jestli je to v pořádku, ne? Je to jen tak na půl, jak mi to můžete takhle odevzat. Ale víte co, když už jste tady, tak já bych to tak trošku prolít, kdybych náhodou něco nevěděl, že bych se vás zeptal, jo?
7: Prosím vás, ale dělejte, abychom nezdržovali program.
8: Ne, to je hned, já to jen tak prolítnu, to je celkem jasný tady všecko, ano.
7: Přece vidíte, že každá otázka je v tom dotazníku jasně formulovaná.
8: Jasně formulovaná, takže vás nebudu ani potřebovat, ano, to je samozřejmě, ano.
7: Ano.
8: Já to vidím, ano, tadyhle, kde je příjmení a jméno, sem napíšu jméno a příjmení, že jo?
7: Ano.
8: Ano, tak
7: sem přijde jméno.
8: Jméno, ano. To myslím jako moje jméno, že jo?
7: No vaše jméno.
8: Samozřejmě, ano, ale já to jen tak prolítnu, víte. Tadyhle, kde den, měsíc a rok narození, sem napíšu kdy, kde a jak jsem se narodil, ne?
7: Ne.
8: Co?
7: Jenom kdy a kde.
8: Vlastně kdy a kde,
7: no,
8: ano.
7: No, podívejte
8: ano,
7: se
8: to,
7: tady.
8: To já tam ani psát nebudu, že jo, to já.
7: No, ne, všem, že.
8: Jenom, ale já rozumím, ano, takhle.
7: Tady, kde máte den, měsíc a rok narození,
8: ano.
7: Sem napíšete, kde jste se narodil.
8: Ano.
7: A tady, kde je místo,
8: tady.
7: Vlastně obrácený, tady, že jste se narodil.
8: Vy jste mě chtěl, já už jim tadyhle. Tak tadyhle, kde je místo, no ono je vlastně tady místo, tady je taky místo, ono je tady místa předost, co?
7: Ne, kde je místo, tady, kde stojí místo.
8: A jo, jsem na to místo, na to místo, ano, to je jasné, to je jasné. Já tam tak prolítnu, kdybych náhodou něco, ano.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Vašku, prosím tě, taky vyplňovali herci při nástupu do Nového divadla takovéhle nějaké dotazníky, nebo ne?
2: No, myslím, že jsme kdysi vyplňovali nějaký, no.
1: A víš co? Jenom základní údaje nebo něco zvláštního?
2: No,
1: dovednosti,
2: ne, no tak dovednosti taky byly nějaký,
1: jo.
2: No.
1: Zjišťovali třeba řidičský průkaz pro herce, to asi
2: no,
1: nebylo důležitý.
2: No,
1: taky?
2: Ano, taky, jo. No. Já jsem vždycky psal, že jezdím na kole.
1: Dneska by si psal na koni.
2: Já jsem závodil na koni taky, to jsem taky psal. No.
1: Jo.
2: Ale nikdy tak to jako nezafungovalo. No. Když se točil film o závodění na kole, tak jsem tam nehrál a ve filmech o koních taky nehraju.
1: Když byla Dobrá voda, myslím se to jmenoval ten seriál Koní.
2: Ano, Dobrá voda.
1: Hrál jsi tam?
2: Ne, nehrál.
1: Nebylo ti to líto?
2: Tenkrát jsem s koněma ještě neměl tolik společného, ale jako v zásadě...
1: A co tě nakoplo na ty koně, takzvaně?
2: Nevím, mně se to tak tahlo úplně od malička, když jsem seděl na bronzovém koni ve Valštejnské zahradě, pak jsem seděl na koni na jízdárně někde v Maďarsku. A...
1: Jo. Já jsem seděl na koni u holiče dětskýho, to mýval slepičko nebo koni.
2: Kolotoč tady na Letný byl takový hezký, tam taky měli koně. No a pak jsem asi v 21 až začal nějak. Pomalunku, tak nějak si půjčovat koně, zase jsem začal tak nějak do toho pronikat a vlastně koně jsme si pořídili s Janou, až když mi bylo nějak 42 let prvního z našeho koně.
1: Jaký to byl pocit mít poprvý koně?
2: Úžasný, no. Je takový velký zvíře, jsem ještě nikdy neměl předtím.
1: Vašek Vidra je náš dnešní host a vy teď musíte rozhodnout, čím to uzavřeme, to dnešní vysílání Humoriády. Ve hře je tedy Felix Holzmann, pokud jste předtím udělali změnu, nabídneme ho ještě po druhé, povídánky s Františkem Budínem, anebo jednu vzpomínku na natáčení, filmové natáčení s francouzskou produkcí ze Silvestrovského kufru od Sabiny Laurinové, varianta B proti. Vyberte si vy na telefonním čísle 731 800 900, SMS-kou na čísle 90 01 04, stačí poslat heslo Humor mezera A pro Felixe Holzmana nebo Humor mezera B pro Sabinu Laurinovou.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Pokračujeme v hlasování, vy si vybíráte, tu možnost máte tedy. Dobrý den, na telefonu přejeme, kdo volá?
2: Tady humoristická strana Čech a Moravy, zdravím.
1: A, Ačko nebo Bčko?
2: Se do rádia, dáme si.
1: Dobře, zapisuju. Dobrý den, kdo tam je teď?
3: Dobrý den, Honza. Já vás zdravím do studia. Chtěl bych dál pokračování pana Holcmana a chtěl bych se zeptat pana Vidry v rychlosti, jestli by neměl nějaký takovej zajímavý zážitek z pořadu o vaření, který má v televizi.
1: Prostřeno, mysleno.
3: No, ano, nějaký takový bizár, jestli tam třeba.
4: Tak to jsem teď zprostřena, v zásadě žádný bizár neznám.
1: Že byste se třeba nemohli přenést přes nějaké slovo, jméno, něco vyslovit nebo něco takového,
4: ne, jako,
1: když namlouváte?
4: Tak jako jasně, tak jako buď se pobavíme, protože někdy ten text je napsaný hodně, hodně tak jako...
1: Frivolně.
4: No ne, že tam jsou překlepy třeba.
1: Jo, jo, jako, jo.
4: Dneska jsem třeba přečet větu tak, jak tam byla napsaná, protože mě to přišlo hodně vtipný, protože vůbec nebylo rozumět. Takový rebus máme, tam někde takový rebusy, který musíme si vyluštit a v tom fofru toho čtení je to někdy docela zábavný.
1: Mm-hmm, dobře. Vážení, děkujeme, téměř ještě jeden rychlý hlas od někoho, někomu dobrý den, pro koho hlasujete, Ačko,
5: dobrý
1: Bčko?
5: Dobrý den, tady je Irena z Roudnice nad Labem.
4: Dobrý den, Irena.
5: A přála bych si Bčko a moc fandím panu Vidrovi v Polabí.
1: Děkujeme, děkujeme. A zklamu vás, to Bčko Ofous nevyhrálo, vyhrálo to Ačko, povídánky Felixe Holcmana.
6: Já jsem vám minulej týden prodal kamna, abych mohl zaplatit uhlí. No, tak jsem včera, já nevím, jsem si dneska ráno měl krka, teď je mi nějak veliký límeček. Já jsem včera
7: člověče, já vás tady vzadu poslouchám. To jsou vaše rodiny, záležitosti, to nikoho nezajímá.
6: No jo, tak já jsem to řekl, paní Novákovi, můžete pokračovat.
7: No tak můžete pokračovat. Já jsem vás předem upozornil, že dělat program není jednoduchá věc. Ale já vám poradím, co kdybyste i vy zaspíval nějakou píseň. Usmějete se na obecenstvo, obdržíte potlesk, ukloníte se a je to. Zpěv se tady líbí. Umíte zpívat?
6: No zpívat já dovedu, ano, nebo počkejte, neutíkejte, nebo že bychom se rozdělili trošku aspoň.
7: Jak rozdělili?
6: No, že vy byste něco zaspívala, já bych se uklonila o odešel,
7: co větře, umíte zpívat?
6: No já dovedu, jenom že já už jsem dost dlouho nespíval, já bych se to musel zkusit.
7: No tak si to zkusí.
6: Tak se ho zkuste.
7: A... já, vy.
6: Jo, já, jako ano.
7: Ano, já vám tam dám navarhaný A.
6: A, ano. Nebo N tam dejte.
7: Dovolte, jaký N?
6: Já budu zpívat na tý louce zelený.
7: Takže umíte zpívat?
6: No já dovedu, jenom že já už jsem dlouho nespíval, abych se musel zkusit, ano.
7: To vyzkoušejte.
6: No. Už to nemám nějak zrezavělý nebo něco, já nevím, nebo zarostlý mechem, já už jsem dost dlouho nespíval.
7: Ano, já vás chápu, ještě mi řekněte, že vy máte školený hlas.
6: No já mám náhodou školený
7: ale
6: hlas.
7: Ale jděte, prosím vás.
6: Vám říkám, školený hlas má, já jsem chodíval na hodiny, tu teorii, všechno jsem se učil.
7: Jste probíral celou teorii?
6: Celou teorii, ano.
7: No ale vidět to na vás není.
6: No jo, já jsem to všechno, to je velice zajímavý.
7: Jste zajímavý, no, na tom sice není vůbec nic zajímavého.
8: A... na té teorii?
7: No všem, že ne.
8: No to byste se divili, já vám chci říct jenom takový příklad.
7: No.
8: Kde například myslíte, že vzniká tón?
7: Maličkost.
8: No tak nemyslíte.
7: To přece v krku, hrdle.
8: No vidíte právě, že ne v krku, hrdle. Ani v krku, ani v hrdle. Tón vzniká v žaludku.
7: V žaludku?
8: V žaludku.
7: Jak chcete dokázat takový nesmysl, že tón vzniká v žaludku?
8: No to není nesmysl, to mě vykládal ten můj učitel. Žaludeční.
7: Zpěvný.
8: Nebo zpěvný, no.
7: Ale víte, že to slyším poprvé.
8: No vidíte, jak jste hloupej. Tak dávejte pozor, já vám to vysvětlím. Tak když chcete zpívat, tak musíte stlačit napřed tady ty žaludeční svaly.
7: Ano.
8: Ty se stlačej. A to teprve žene takhle, víte, ten průvan semhle nahoru.
7: Myslíte vzduch.
8: Nebo vzduch a ten se zachytí tadyhle, na té švestce se to
7: hlasivka,
8: zachytí. Hlasivka. Nebo hlasivka. No a ty hlasivky, ty začnou teprve, víte, tak jako rachotit tady.
7: Vibrovat odborně, vibrovat.
8: Začnou odborně vibrovat. A tak vzniká ten tón, teda původně vlastně v žaludku.
7: To je zvláštní.
8: No jo.
7: A vy jste to zkoušel tou vlastní technikou?
8: No samozřejmě, taky ano. Jsem taky tenkrát stlačil takhle ty žaludeční svaly, jenomže u mě tenkrát ten tón nešel horem. Zkrátka není to tak jednoduchý, no, nemusíte si to zpívat.
1: Humoriáda. Proto raději na závěr bude zpívat Michal Hrůza a já doufám, že to pro vás bude v pohodě. Vašek Vidra byl naším hostem, pomohl vybírat. Děkuji, Vašku, ať
4: se daří. Já taky moc děkuji, odjíždím do Krumlova, mějte se krásně.
1: Tak ať se dobře hraje, vám ať se dobře poslouchají další pořady Českého rozhlasu a zase zítra s Kateřinou Macháčkovou. Mějte se pěkně.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Česko dnes přijme pacienta s podezřením na nákazu ebolou. Národopisná expozice Humpoleckého muzea uspěla v soutěži.

0: nemocnými. Podle Vojtěcha je riziko pro veřejnost nulové. Pacient má přiletět speciálním letounem dnes v podvečer.
1: V Praze si ho převezme speciální tým, který pro tyto účely je vycvičen, a tento vlastně tým doveze pacienta ve zvláštním režimu do fakultní nemocnice Bulovka, kde je infekční klinika, která zase má speciální oddělení pro tento typ pacientů. Skutečně riziko nějaké šíření eboli v České republice je nulové.
0: Loni otevřená národopisná expozice muzea doktora Aleše Hrdličky v Humpolci oslovila odborníky z oboru. Udělili jí zvláštní cenu soutěže Gloria Musealis. Výstava připomíná život na venkově i ve městě na přelomu 19. a 20. století a vznik nádraží.
2: Vlastně ten návštěvník se ocitne jakoby na pomyslném nádraží.
3: Popisuje vedoucí Humpoleckého muzea Dagmar Kluchová vstupní halu národopisné expozice, která má podobu nádraží. Všechny exponáty doplňují fotografie a také zvukové stopy.
2: Určitě slyšíte hvízdot lokomotivy, která teda zrovna přijíždí na to nádraží. Takže to je vstupní část té expozice.
3: Dále si návštěvníci prohlíží expozice věnované městu a venkovu a muzejníci zpracovali také animovaný film pro děti, který připomíná Humpolec. Historii. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
0: Izraelské útoky na jihu Libanonu za uplynulý den nepřežilo 19 lidí, včetně 3 dětí a 4 žen. Přes 30 lidí utrpělo zranění, uvedlo to libanonské ministerstvo zdravotnictví. Po střetu izraelské armády, která okupuje jih země s militantním hnutím Hizballáh, zemřel tak jeden izraelský voják. Boje pokračují, přestože stále oficiálně platí příměří, které zprostředkovaly Spojené státy. Z porušování klidu zbraní se obvinují obě strany konfliktu. Izrael za to kritizuje i libanonská vláda, která se snaží o mírová jednání.
4: Mistrovství světa v hokeji 2026.
0: Hokejisti Slovinska se na mistrovství světa postarali o další překvapení. Po českých reprezentantech s nimi ztratili i Slováci. Zápas v základní hrací době skončil nerozhodně 4-4. Slovensko nakonec zvítězilo 5-4 po nájezdech. V dalších úterních utkáních Lotyši podlehli Rakušanům 1-3, Italové Norům 0-4 a Britové prohráli s Maďary 0-5.
4: Počasí.
0: V Moravských Budějovicích nebo v Hubenově je teď ráno 7 stupňů, v Havlíčkově Brodě 8. Dnes bude oblačno nebo zataženo, odpoledne se přidají i přehánky, výjimečně bouřky. Teplotní maxima dnes mezi 19 a 22 stupni.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: V Havlíčkově Brodě před půl hodinou uzavřeli most přes řeku Sázavu v Masarykově ulici. Bude se rekonstruovat a uzavírka je zatím plánovaná až do léta příštího roku. Tak s tím počítejte a jezděte bezpečně.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: To nám ten pracovní týden pěkně utíká. Už jsme v jeho polovině, je středa, je 20. května roku 2026, Zbyšek má svátek, tak vám pánové samozřejmě z Českého rozhlasu Vysočina blahopřejeme. Kulaté 80. narozeniny pak slaví americká herečka a zpěvačka Cher, tak i tam přejeme jen to nejlepší a samozřejmě posíláme hodně zdraví.
4: Dobré ráno s Českým rozhlasem.

0: Zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Středa 20. května, svátek má Zbyšek a s vámi je Petr Jungmann. Pěkný den. Muž, který objevil Ameriku, Krištof Kolumbus, zemřel ve španělském Valladolidu před 520 lety v roce 1506. Státní tabákový monopol v českých zemích byl zaveden patentem Leopolda I. v roce 1701, to je 325 let. A penízky se do státní pokladnice jen hrnuly a stále hrnou. Pořád si mnoho z nás za spoustu peněz dobrovolně a možná i s chutí ničí zdraví.
3: Takže pane řediteli, kde máme popelníček?
2: Gigantickou stavbu přehrady Tři soutězky dokončila Čína před 20 lety.
4: Chenta je obrovská.
2: 27 milionů kubíků betonu přehradilo řeku Jangtsekiang. 1725 metrů dlouhá a 185 metrů vysoká hráz vyrábí tolik energie jako 6 Temelínů.
4: Co je to Temelín?
2: Svědky nevšedního duelu jsme byli také před 20 lety.
5: Volte, než začnu moderovat, vyřídit si jednu zcela soukromou věc. Děkuji.
2: Facka od Macka přistála na hlavě Davida Ráta na zasedání České stomatologické komory.
5: Vy jste mě napadl z baběle ze zadu.
2: Pánové se ještě snažili zachovat chvilku dekorum, ale pak přišli ke slovu pádnější argumenty než slova. A kdo vyhrál? Facka Macka stála 100 000 a omluvu. Královna plastických operací a estetických zákroků. Zpěvačka a herečka Cher vypadá skvěle. A dneska její pozor 80. 70 je bývalému tenistovi, Davis Cupovému vítězi, rodákovi z Plzně, Tomáši Šmídovi. A

0: Přejeme pohodové středeční ráno, máme 6:45.
1: Počasí.
0: V tuto chvíli máte 5 stupňů v Bystřici nad Pernštejnem a ve Velkém Meziříčí, 6 stupňů je ve Vatíně, taky v Jihlavě, 7 stupňů hlásí Třebíč, Havlíčkův Brod, Přibyslav, 8 stupňů po ránu máte v Moravských Budějovicích, v Novém Rychnově nebo třeba v Košeticích, Telč aktuálně hlásí 9 stupňů, 10 stupňů máte na Svratouchu, 11 stupňů Celsia. A pak v Náměšti nad Oslavou. Dnes ve středu 20. května bude na Vysočině oblačno nebo zataženo, odpoledne se přidají přehánky, výjimečně i bouřky a teploty dosáhnou 19 až 22 stupňů Celsia.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
2: Na světový pohár horských kol do Nového Města na Moravě nás pozve ve středu přímo předseda organizačního výboru Petr Vaněk.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina a Helou Dvořákovou.

Sokolí mláďata se ve žďárských vrších letos odchovat nepodaří. Dravci se do lokality loni vrátili po 70 letech a hned vyvedli mladé. Na tento reprodukční úspěch z minulého roku ale tentokrát nenavážou. Proč? Tak to vám už za hodinu v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina prozradí Daniel Zach. Teď je 5:22. Dobrý den.

0: Ladíte Český rozhlas Vysočina, je středa, je 20. května a před námi jsou krátké zprávy, které nachystal Jakub Diviš a po nich Xindl X s písničkou Má chata, můj hrad.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Menší zdravotní pojišťovny letos dostanou 7 miliard a 900 milionů korun z rezervy Všeobecné zdravotní pojišťovny. Umožňuje to novela o zdravotním pojištění, kterou podepsal prezident Petr Pavel. VZP měla v uplynulých letech zvýšený zisk kvůli platbám za ukrajinské uprchlíky. Převod má podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha z hnutí ANO zajistit stabilizaci systému veřejného zdravotního pojištění, jde ale jen o dočasné řešení. Sídlo pro novou dětskou skupinu se podařilo dostavět v Černovicích. Ačkoliv má těsně po kolaudaci, jeho kapacita je podle vedení města už naplněná. Aktuálně vedení radnice ještě řeší servisní infrastrukturu, jako je například parkoviště. Europoslanci dnes budou hlasovat o rezoluci zaměřené na zneužívání dotací a ohrožení právního státu na Slovensku. Podle spoluautora dokumentu Tomáše Zdechovského z KDU ČSL evropské orgány vyšetřují, jak Ficův kabinet naložil v přepočtu až 50 miliardami korun z unijních fondů. Dnes se slaví Světový den včel, má za cíl zvýšit povědomí o zásadním přínosu včel a dalších opylovačů pro ekosystémy na celé planetě. Podle Organizace spojených národů se aktuálně počty včel a opylovačů kvůli globální změně klimatu značně snižují. Letošní Světový den včel se má zaměřit na spolupráci lidí a včel, na zajištění potravy i udržitelnosti životního prostředí. Evropská fotbalová unie UEFA zpřísnila trest pro Petra Vlachovského, trenéra, který byl odsouzen za to, že si 4 roky tajně natáčel v šatnách a sprchách hráčky Slovácka. Kontrolní, etická a disciplinární komise UEFA mu udělila místo původních 5 let doživotní zákaz trénování. Pojďme k počasí. 6 stupňů teď ukazují teploměry v Jihlavě, 7 v Chotěboři a 8 v Novém Rychnově. Dnes ráno bude zataženo nebo oblačno, odpoledne se přidají i přehánky, výjimečně i bouřky. Teplotní maxima dnes mezi 19 a 22 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: V Humpolci v Pražské ulici havarovalo osobní auto, dejte tam pozor. Nehoda 2 aut se stala také v Třebíči v ulici Sucheniova a kamion s defektem stojí na krajnici na D1 z Prahy do Brna na 79. kilometru. Hezké ráno.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Proč si ženy často vybírají stále stejný typ mužů, pro koho nevěra bývá bolestivější, jak je to s láskou a nenávistí? To všechno se včera rozebíralo v dobrém dopoledni Českého rozhlasu Vysočina. Za chvíli se k tomu vrátíme.
1: Dobré ráno

0: To byl Karel Zech, písnička Máš chuť majoránky v 5.40 na Českém rozhlasu Vysočina. Hostem dobrého dopoledne byl včera psychiatr Miroslav Skačány. Rozhovor otevřel poměrně silné téma. Proč mají láska a nenávist k sobě někdy tak nebezpečně blízko? Co se děje v člověku, když se city během chvíle změní v pravý opak?
1: Jsou to city, ano, obě tyto vztahy, vlastně to jsou citové záležitosti. A taky tam hraje roli, jaký ten člověk je, jaká je jeho osobnost. Ale člověk, který je citově založen, tak potom je citově založený v tom slově negativním. To znamená, že když mu někdo ublíží, tak vlastně to člověk je schopen nenávidět. Zase opačně, když je taky jako emočně citově chladný, tak ani se moc není schopen zamilovat. Na druhé straně zase i ta nenávist obvykle nedosahuje takové hloubky.
2: No a dá se tedy říct, že opakem té lásky je tedy nenávist anebo lhostejnost?
1: Ta nenávist je bohužel velmi častá, právě protože ten člověk, když dává tu lásku, tak očekává vlastně tu odpověď a vlastně pokud se ji nedostane nebo je zklamaný, tak vlastně tam ta láska se může proměnit právě tu nenávist, která skutečně je hodně blízka vlastně té lásce.
2: No a když se zaměříme teď na ty vztahy, tak co ve vztazích bývá silnější? Je to ta samotná láska nebo strach, že tu druhou osobu ztratím?
1: Mělo by to být samozřejmě ta láska. A pokud jde jenom o ten strach, tak to potom to není asi ta úplně ta pravá láska, ale je to skutečně taky pohledy, možná trochu egoistický, že potřebují toho člověka a toužím být s ním a nejenom, že toužím, ale prostě mám obavu, abych nezůstal nebo nezůstala sama a proto vlastně potom může být to, že vlastně ten člověk se stává žárlivým a někdy až chorobně žárlivým, co je zase potom už druhý extrém.
0: Řekl v dobrém dopolední Českého rozhlasu Vysočina psychiatr pan doktor Miroslav Skačány. Dnes po 11. hodině bude hostem dobrého dopoledne Petr Vaněk, předseda organizačního výboru světových závodů horských kol v Novém Městě na Moravě. Povídat s ním si bude Hela Dvořáková o atmosféře světového poháru MTB i o přípravách letošního programu ve Vysočina aréně. Tak si to rozhodně nenechte ujít.

0: To byla zpěvačka Kim Wilde, minutu po 6:45. Za chvíli Aleš Brichta, Barák na odstřel, taky skupina Olympic s písničkou Hrál. Dorazí i makovičky. Mají děti raději sprchu nebo vanu? I na to odpoví už za chvíli.
1: Počasí.
0: Je před námi středa s datem 20. května. Dnes na Vysočině čekáme oblačno nebo zataženo. Odpoledne se přidají i přehánky, výjimečně bouřky. Teploty dnes dosáhnou 19 až 22 stupňů Celsia.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Zaměříme se na petunie, begonie a muškáty. S myslivci probereme nepůvodní zvěř v našich lesích a poradíme, jak zprovoznit zahradní bazén.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: To byl Aleš Brechta a jeho barák na Vostřel, 9 minut před 6 hodinou. Vítám v našem vysílání makovičky. Umyté makovičky.
1: Makovičky. Je lepší koupání ve vaně nebo ve sprše?
2: Ve sprše, protože se rychle osplakuju a dělám si vodopád. Mně se líbí koupání, protože si umyjem vlasy a pak si ještě chvilinku pohladu ve vaně.
3: Ve vaně, protože se tam můžu natáhnout. Pro starší lidi je dobrá sprcha, takže my máme vano sprchu, že máme obojí, ale pro mě je lepší vana. Máš tam prostě víc prostoru. Horší je sprcha, protože na tebe fouká.
4: Vana, protože tam máme bubliny.
3: Já se ve vaně natáhnu a potom, když jdu ven, tak se osprchnu v té vaně.
5: Ve sprše můžeme dělat spoustu zábavy. Máme tam i masáž, že to můžeme šepnout.
3: My si umýváme s mamkou vlasy v neděli, protože to tak děláme, ale jestli tam mám takový maskací kasenky a když na ně zmásknu, tak z nich tese voda. Makovičky.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radiotek.cz.
1: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: 6 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
3: Začaly práce na opravě fasády Pacovského nádraží. Sázkařskou kauzu ve fotbale odstartovaly podezřelé zápasy moravskoslezského klubu Vratimov. Několikrát po sobě dostal klub alespoň 5 gólů, vyplývá z policejních dokumentů. V Grónsku pokračuje konference o budoucnosti ostrova. Účastní se jí zástupci Spojených států i Evropské unie. A bude oblačno nebo zataženo, odpoledne může zapršet a teploty do 22 stupňů. Ranní zprávy s Jakubem Divišem. Dobrý den. V Pacově začaly práce na fasádě nádražní budovy. Malíři přetřou svítivě oranžovou barvu, která se stala předmětem kritiky po dokončené dvouleté rekonstrukci. Nové provedení by mělo

0: vrcholilo, co si pamatuju, tím, že my jsme udělali takový sumář asi 10-12 podezřelých zápasů z té sezóny 21-22 a ten jsme předávali tenkrát policii ve Zlíně.
1: Šéf vratimovského týmu Tomáš Klejnot na dotazy nereagoval. V grónském hlavním městě Nuuku dnes druhým dnem pokračuje konference o budoucnosti Grónska a o místních příležitostech pro biznis. I přes napjaté vztahy se Spojenými státy se akce účastní také americký zvláštní vyslanec pro Grónsko Jeff Landry. Novinářům řekl, že současná americká administrativa tento arktický ostrov vrátila na mapu světa.
2: Naopak bývalý americký velvyslanec v Dánsku a šéf protokolu Spojených států za Bidenovy administrativy Rufus Gifford v rozhovoru pro Český rozhlas prohlásil, že Trump narušil důvěru svých nejbližších spojenců, když vyhrožoval zabráním Grónska. Spojené státy nyní s Grónskem vyjednávají o posílení své vojenské i obchodní přítomnosti. V Nuuku je od úterý také eurokomisař pro mezinárodní partnerství Josef Síkela, který jedná o posilování vztahů mezi Grónskem a Evropskou unií. Z Nuuku Zdeňka Trachtová, Český rozhlas. Sport.
1: Italský cyklista Filippo Ganna ovládl 10. etapu Gira d'Italia. Specialista na časovky zvítězil v této disciplíně o skoro 2 minuty před druhým Nizozemcem Arsenmanem. Průběžné vedení v závodě uhájil Portugalec Eulalio. Nejlepší z trojice Čechů Třebíčan Jan Hirt dojel na 81. místě a v průběžném pořadí mu patří 18. příčka. Počasí. V Přibyslavi je 7 stupňů, v Telči nebo v Počátkách 8. Dnes bude oblačno nebo zataženo, odpoledne se přidají i přehánky, výjimečně i bouřky. Teplotní maxima dnes mezi 19 a 22 stupni.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Na D1 z Prahy do Brna na kilometru 79,5 stojí kamion s defektem v odstavném pruhu. V Třebíči v Suchenjově ulici se stala nehoda, střetla se tam 2 auta. A nehoda je taky v Humpolci v ulici Pražská. Opatrně tudy projedete.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Čtyři minuty po 6. hodině ladíte Český rozhlas Vysočina, přejeme hezkou středu, máme 20. května. Humpolecké muzeum získalo už 2. ocenění v soutěži Gloria Musealis. Po antropologické výstavě uspělo i se svojí národopisnou expozicí. Tak si ji prohlédneme po 6:45.
3: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina a Robinem Šalamounem.

0: 6 hodina, 12. minuta. Za chvíli s námi na Českém rozhlasu Vysočina bude Petr Rezek v písničce Nejkrásnější déšť.
1: Alex a host.
0: Alex Minářová tady se svým hostem bude po 13. hodině. Kdo za ní dnes přijde a na co se bude ptát?
2: Zakladatel fotbalového celku Amfora Petr Salava bude hostem Alex a host. Jak se vůbec zrodil nápad vytvořit tento ikonický klub? Věštil mu půl století dlouhou existenci? Jak těžké bylo se s ním rozloučit a čím se baví teď? Poslechněte si Alex a host. Začínáme po 13. hodině.

0: Dobrý den vám přejeme z Českého rozhlasu Vysočina v 6 hodin a 17 minut. Už za chvíli se ocitneme v Humpoleckém muzeu, které excelovalo v soutěži Gloria Musealis.
1: Počasí.
0: Co se týká středečního počasí v kraji Vysočina, čekáme oblačno nebo zataženo odpoledne. Počítejte s přeháňkami, výjimečně i s bouřkou. Teploty dosáhnou 19 až 22 stupňů Celsia.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
2: Na světový pohár horských kol do Nového Města na Moravě nás pozve ve středu přímo předseda organizačního výboru Petr Vaněk.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina a Helou Dvořákovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou

0: Národopisná expozice Humpoleckého muzea doktora Aleše Hrdličky získala zvláštní ocenění v celostátní soutěži Gloria Musealis. Muzejníci si výstavní prostory věnované životu ve městě i na venkově na přelomu 19. a 20. století nadělili ke 130. výročí otevření. Teď jejich úsilí ocenila i odborná porota. Humpolecká expozice se stala jednou ze 6 oceněných přihlášených, přitom bylo skoro 10x tolik.
1: Jde vlak, protože jsme na nádraží.
2: Ve skutečnosti jsme v muzeu doktora Aleše Hrdličky. Jak mi ale ukazuje jeho vedoucí Dagmar Kluchová, vstupní hala má podobu Humpoleckého nádraží. Jehož zastávka začala sloužit v roce 1894.
1: Což bylo pro ten Humpolec hrozně významné. Humpolec město soukeníků, povoznictví, vození sukna.
2: Dále se můžeme rozhodnout, zda se vydáme směrem na venkov nebo do města. Nejprve jdeme navštívit vesnickou část Humpolce. Podobně jako v případě nádraží doprovází vystavené exponáty a dobové fotografie i zvukový podklad.
1: A třeba ten zvuk tady v části venkově má příběh. Zakokrá kohout, vstane hospodář na brousí kosu, jede na pastvu, seká trávu, přijede domů, tam ho přivítá pes, pokrmí všechna zvířata, pes čeká, pak jsou jednotlivý zvuky jednotlivých zvířat. Když nakrmí tu havěť takzvaně, tak jde odpoledne dělat nějakou práci, takže tam tluče na kovadlině, řeže dříví, zatopí si, jde domů, zazvoní zvon, klekání a jde spát.
2: Ve vitrínách tu vidím i řadu různých krojů, dobové hudební nástroje.
1: Zajímavostí je to, že asi leckoho by nenapadlo, že i u nás se kdysi hrávalo na dudy. Běžně se hrálo na dudy.
2: A také je v prostoru při přechodu z venkovské do městské části promítaný film pro děti, který taktéž připomíná humpoleckou historii. Národopisnou expozici otevřeli v Humpolci ke 130. výročí otevření muzea. Ocenění pro instituci této velikosti hodně znamená, vysvětluje Dagmar Kluchová.
1: Je to pro nás významné tím, že jsme tam byli vlastně mezi vybranými opravdu velkými muzei, kterými se nemůžeme rovnat počtem pracovníků vůbec, nějakým počtem sbírek, ale opravdu v té ohromné konkurenci se objevilo i malé muzeum, tak o to je to pro nás cennější.
2: Ocenění totiž nakonec získalo 6 výstav z celkem 55 přihlášených. Humpolecké muzeum doktora Aleše Hrdličky navíc ze zvláštní ocenění dostalo už podruhé. Poprvé to bylo v roce 2019 za antropologickou expozici. Z Humpolce Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Humpolecku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Tady je Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje, po krátkých zprávách. S Jakubem Divišem tady bude Richard Miller s písničkou Štěstí je krásná věc. A Helena Vondráčková nabídne svoji Dlouhou noc.
1: Hezké ráno, je 6:30.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Most přes řeku Sázavu v Havlíčkově Brodě je ode dnešní 4:30 ráno uzavřený. Ředitelství silnic a dálnic jej zbourá a postaví nový s vyšší nosností. Měl by sloužit k dopravě nadrozměrných komponent na dostavbu dukovanské elektrárny. Uzavírka na hlavním tahu mezi Jihlavou a Kolínem potrvá do léta příštího roku. Řidiči by jako objízdnou trasu měli využívat obchvat Havlíčkova Brodu. Češi se k moderní léčbě dostávají stále pomaleji. Vyplývá to z nové analýzy, kterou každoročně zveřejňuje Evropská federace farmaceutického průmyslu a asociací. Data ukazují, že průměrná doba čekání na inovativní léky se v Česku během posledních 2 let prodloužila o téměř 0,5 roku na současných 659 dní. Ministra obrany Jaromíra Zunu za SPD ráno čeká jednání s premiérem Andrejem Babišem z ANO. Tomu má představit novou koncepci armády. Hlavním záměrem Zuny je naplnit cíle, které po Česku požaduje NATO jako příspěvek do kolektivní obrany, ale také národní zájmy. Zuna už dříve řekl, že se chce zaměřit hlavně na lidské zdroje. Navýšit chce nejen počty vojáků, ale i aktivní zálohy, do které by se mohly zapojit i třeba silnější populační ročníky. Koncepce armády má být naplánovaná až do roku 2040. Ruský prezident Vladimír Putin dnes končí oficiální návštěvu Číny. Představitelé obou zemí označují vzájemné vztahy za přátelské. Vazby mezi státy se prohloubily po začátku ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022. Součástí ruské delegace jsou mimo jiné i zástupci ropné společnosti Rosneft a plynárenských firem Novatek a Gazprom. Slavný fotbalista Cristiano Ronaldo by neměl chybět na blížícím se světovém šampionátu. Útočník a pětinásobný vítěz Zlatého míče je v portugalské nominaci pro turnaj ve Spojených státech, Kanadě a Mexiku. Portugalci se ve skupině K utkají s Kolumbií, Demokratickou republikou Kongo a Uzbekistánem. Teď ráno je obloha nad Vysočinou převážně polojasná, přes den ale přibude oblačnosti a teploty. Naměříme mezi 19 a 22 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Na D1 z Prahy do Brna na kilometru 79,5 stojí kamion s defektem v odstavném pruhu. Projíždějte opatrně. Další zelená vlna zase za 30 minut.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Máme 3 minuty po 6:30.

0: coraje. Sí.
1: Český rozhlas Vysočina, písně.

0: To byla Helena Vondráčková v Dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina. Zářivě oranžová fasáda na nádraží v Pacově postupně mizí. Svítivou barvu dostala historická budova v závěru dvouleté rekonstrukce. U velké části tamních obyvatel se to ale nesetkalo s pochopením. Správa železnic proto přislíbila koncem února nápravu. Kvůli diskuzi o vhodném barevném provedení se ale všechno zpozdilo.
1: Tak to nemohli skopírovat žlutý rohy, červenou, tmavou, támhle tu dole.
2: Kritizuje jeden z kolem jdoucích současnou podobu nádraží v Pacově a ukazuje na jednu ze starých budov v původních barvách. Jasně oranžová fasáda, kterou pacovské nádraží dostalo po rekonstrukci, vzbudila u některých místních mírně řečeno rozpaky a správa železnic se proto rozhodla, že to všechno napraví. Teď, když se podívám za roh, už tady stojí lešení, už jsou tady natěrači.
3: Jedna z těch, takhle máme tady ta vrchní. Ta oranžová, chová. Je ona, tady to je moc malý.
1: Tak zase bude to.
3: A tohle bude tady tím, takhle, vybusáže.
2: Když se podívám na jednu z těch starých budov opodál, tak ty barvy úplně původní nejsou. Není to ta kombinace tmavě, cihlově červené a žluté. Tady vidíme spíš o něco tmavší oranžovou, už ne tak svítivou, jako tady byla doposud. A nahoře, kdy už je to hotové, tak je šedivá. S nápravou se původně mělo začít už v březnu. Všechno se ale protáhlo kvůli složité komunikaci mezi městským úřadem a správou železnic. Nakonec ale k dohodě došlo, popsal bezpartijní starosta Tomáš Kocour.
4: Oni nám poslali ty vzorky a my jsme řekli, že se k tomu vyjadřovat nechcem, ať to vypadá tomu původnímu vzhledu. A my, jako to město prostě nemůže tohle určovat, jo, a není od toho, aby určovalo nějaký barvy. A že pokud teda tam je vyjádření těch architektů, takže ať nám ho pošlou, oni nám ho, jako ten návrh, tam je takový popis té architektky, tak my jsme řekli, že pokud to vytvořili oni, takže se s tím stotožňujem.
2: Na některé dílčí opravy došlo už dřív, například na posunutí nádražních hodin, které zasahovaly do nápisu Pacov. A pokračovat se bude i po novém nátěru fasády, jak mi řekl mluvčí správy železnic David Kabele.
5: Dodatečné práce na fasádě pacovského nádraží začaly minulý týden. Hotové budou v průběhu června. Do poloviny července potom navážou ještě další úpravy, například dlažby okolo budovy.
2: Rekonstrukce nádražní budovy trvala 2 roky a stála necelých 17 milionů korun. Milan Soldán, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Pacovsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

A tak dávam sásku na tvoji lásku. Do nebe se propadám, díky tobě do nebe

0: Jardo, řekni fór.
1: No mám tady jeden vtípek o lásce. Takhle mladý chlapec vezme dívku k sobě domů. Chytne jí za ruku a zeptá se, hele, myslíš na to, co já? No myslím, že ano. Tak mladý muž vstane, zatáhne žaluzie, zamkne, chytne jí za ruku, dovede do postele, kde se přikryjí oba peřinou. On se jí něžně dotkne a řekne, tak, hele, a teď koukej, jak mi bezvadně svítí hodinky.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: Amatéři Českého rozhlasu Vysočina jsou s vámi všude, kde se děje něco zajímavého.
1: Zhruba 120 pacientů z různých oddělení hraje na zahradě areálu Jihlavské psychiatrické nemocnice. Z Jihlavy Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
0: Hlásíme se vám z celé Vysočiny, z míst, kde žijete.
2: Eva Pařilová je polovinou dvoučlenného kuchařského týmu, který vaří ve školní jídelně Malotřídky v Obrataně na Felřimovsku. Vypadá to, že dětem chutná.
3: Jak kdy? A jak co?
2: Chutná vám tedy?
3: Dobrý.
2: Milan Soldán, Český rozhlas.
0: Jsme jediné rádio s týmem reportérů na Vysočině. Český rozhlas Vysočina. Žijeme tu s vámi.
4: Sedm hodin.
0: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
4: Nemocnice Bulovka se připravuje na přijetí pacienta s podezřením na ebolu. Na čtyři palice je dál zakázaný vstup. České hokejisty čeká na mistrovství světa souboj s Itálií a bude oblačno nebo zataženo, odpoledne může zapršet a teploty do 22 stupňů. Ve středu 20. května vám dobré ráno u zpráv přeje Jakub Diviš. Fakultní nemocnice Bulovka dnes v podvečer přijme člověka s podezřením na nákazu ebolou. Českému rozhlasu to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Zdůrazňuje přitom, že riziko šíření eboly v Česku je prakticky nulové. Pacient je americký lékař a o jeho hospitalizaci v Česku požádali Spojené státy, říká Vojtěch.
5: Podle všeho ošetřoval pacienty s ebolou v Ugandě. Nemáme informace, že by měli jakékoliv symptomy, ale Američané, a to bylo i v médiích, rozhodli, tam bylo více takovýchto lékařů, že budou evakuováni k nám, tedy směřuje jeden. My jsme v tomto vyhověli, řekněme, z hlediska určité solidarity.
4: Fakultní nemocnice Bulovka patří mezi specializovaná centra pro léčbu vysoce nebezpečných nákaz. Má k dispozici potřebné vybavení i vyškolený personál pro podobné případy. V okolí čtyř palic ve Žďárských vrších dál trvá zákaz vstupu. Ochránci přírody jej vytyčili kvůli ochraně sokolů. V uplynulých týdnech dravci vysadili tři mláďata, která ale podle zjištění ochránců postupně ulovil vír, vysvětluje regionální ředitel agentury ochrany přírody a krajiny.

0: Po střetu izraelské armády, která okupuje jih země s militantním hnutím Hizballáh, zemřel taky jeden izraelský voják. Boje pokračují, přestože stále oficiálně platí příměří, které zprostředkovaly Spojené státy. Z porušování klidu zbraní se obvinují obě strany konfliktu. Izrael za to kritizuje i libanonská vláda, která se snaží o mírová jednání.
1: Mistrovství světa v hokeji 2026.
0: Čeští hokejisté nastoupí na mistrovství světa proti Itálii. Národní tým v něm bude plnit roli favorita, a to i přesto, že pro mnoho hráčů je italský celek velkou neznámou, včetně útočníka Martina Kauta.
2: Určitě je to neznámá, pro mě to bude první zápas proti ním, ale když budeme hrát stejně jako proti Švédům, tak si myslím, že bychom měli vyhrát a bude to jenom o nás, nepocení to. Si myslím, že jsme nebyli dobře v hlavách nastavení proti Slovencům a nechceme, aby se to opakovalo, aby jsme neměli nějaký potíže a chceme mít 3 body.
0: Utkání Česko-Itálie začne v 16:20.
1: Počasí.
0: Žďár nad Sázavou 7, Polná 8 a Dukovany 9 stupňů. Takové teploty teď naměříte na Vysočině. Ranní polojasnou oblohu během dne vystřídají mraky a bude oblačno nebo zataženo. Odpoledne se mohou objevit i přehánky, výjimečně i bouřky. Teplotní maxima dnes mezi 19 a 22 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: 2 auta se střetla v Havlíčkově Brodě v ulici Beckovského a v obci Valeč na Třebíčsku máme hlášenou taky nehodu, projedete kyvadlově.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Most v Havlíčkově Brodě na hlavním tahu mezi Jihlavou a Kolínem je ode dneška neprůjezdný. Ředitelství silnic a dálnic jej kompletně přestaví. Jak první hodiny uzavírky komplikují provoz ve městě, nebo nekomplikují, to nám po 7:45 v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina prozradí Tereza Pešoutová. Je středa, je 20. května a přejeme všem úspěšný den.

0: Brontosauři a stánky v 7.10 na Českém rozhlasu Vysočina. Jsem rád, že se nám v dalších dnech bude oteplovat, protože možná jste se také ocitli někde u táborového ohně, kde se stánky zpívají. No, období grilovaček a různých opékaček, špekáčků je za dveřma, tak věřím, že se těšíte i vy.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Středa 20. května, svátek má Zbyšek a s vámi je Petr Jungmann. Pěkný den. Muž, který objevil Ameriku, Krištof Kolumbus, zemřel ve španělském Valladolidu před 520 lety v roce 1506. Státní tabákový monopol v českých zemích byl zaveden patentem Leopolda I. v roce 1701, to je 325 let. A penízky se do státní pokladnice jen hrnuly a stále hrnou. Pořád si mnoho z nás za spoustu peněz dobrovolně a možná i s chutí ničí zdraví.
3: Takže pane řediteli, kde máme popelníček?
2: Gigantickou stavbu přehrady Tři soutězky dokončila Čína před 20 lety.
4: Chenta je obrovská.
2: 27 milionů kubíků betonu přehradilo řeku Yangtze-Tiang. 1725 metrů dlouhá a 185 metrů vysoká hráz vyrábí tolik energie jako 6 Temelínů.
4: Co je to Temelín?
2: Svědky nevšedního duelu jsme byli také před 20 lety.
5: Volte, než začnu moderovat, vyřídit si jednu zcela soukromou věc. Děkuji.
2: Facka od Macka přistála na hlavě Davida Ráta. Na zasedání České stomatologické komory.
5: Vy jste mě napadl zbaběle ze zadu.
2: Pánové se ještě snažili zachovat chvilku dekorum, ale pak přišli ke slovu pádnější argumenty než slova. A kdo vyhrál? Facka Macka stála 100 000 a omluvu. Královna plastických operací a estetických zákroků. Zpěvačka a herečka Cher vypadá skvěle. A dneska její pozor 80. 70 je bývalému tenistovi, Davis Cupovému vítězi, rodákovi z Plzně, Tomáši Šmídovi. A

0: Most přes řeku Sázavu na Masarykově ulici v Havlíčkově Brodě je od dneška uzavřený. Jaká tam aktuálně panuje situace, to nám už za chvíli prozradí redaktorka Tereza Pešoutová.
1: Počasí.
0: Máme 7.18, dnes na Vysočině čekáme oblačno nebo zataženo, odpoledne se přidají i přehánky, výjimečně bouřky. Teploty budou dosahovat 19 až 22 stupňů Celsia. Tak vám přeji krásný den.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
2: Na světový pohár horských kol do Nového Města na Moravě nás pozve ve středu přímo předseda organizačního výboru Petr Vaněk.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina a Helou Dvořákovou. Stopy, fakta, tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
2: V sobotu poznáte aboridžince, původní obyvatele Austrálie, jejichž tradice přežily přes 15 000 let. Jsou tajemní a pro nás těžko pochopitelní. Žijí v klanových společenstvích podle zákonů dávných předků. Málo kdo mezi ně skutečně pronikne. Muži jménem Aldaman se to podařilo. Uslyšíte jeho jedinečný příběh.
1: Stopy, fakta, tajemství.
2: Nedělní vysílání připomene ekonomické drancování naší země za nacistické okupace. Přední ekonomové vyčíslili ztrátu na více než bilion korun. Výrazně se na něm podílel jeden horlivý úředník, který začínal jako neznámý soukeník z Braniborska. Jeho příběh připomíná ještě starší dobu, dobu Braniborů v Čechách.
1: Poslouchejte v sobotu a neděli po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: na čase být.
1: Most přes řeku Sázavy, ten na Masarykově ulici v Havlíčkově Brodě, je počínaje dnešním dnem uzavřen. Ředitelství silnic a dálnic jej zdemoluje a postaví nový s vyšší nosností. Přes most každý den projelo více než 20 000 aut. Co jeho zavření dělá s dopravou ve městě, to sleduje redaktorka Tereza Pešoutová. Přeju ti hezké ráno.
2: Dobré ráno. Most na Masarykově ulici už je v tuto chvíli osazený s obou stran zákazovými značkami. Dělníci zatím pracují zejména u krajnic a toho si zřejmě všimli i někteří řidiči, kteří se ráno rozhodli zákaz vjezdu ignorovat a most i přes uzavírku projeli. V tuto chvíli už ale stojí na přemostění policejní auto a podobně smýšlející řidiče rovnou zastavuje. Naprostá většina aut ale uzavírku objíždí jinými cestami. Já jsem třeba právě teď na Havlíčkově náměstí, kde se oproti normálu ten provoz výrazně navýšil a po značné části náměstí tady stojí kolony aut v obou směrech. Dokonce tu projel i kamion, který by sem vůbec zajíždět neměl. Stejně tak se fronty tvoří v Dolní ulici u kruhového objezdu, protože jen o několik set metrů dál už zase řidiče brzdí světelná křižovatka právě u uzavřeného mostu. Ve Špičce tak tyto kolony omezí i řidiče na Žižkově ulici, která na tu Dolní navazuje. No a se zdržením musí lidé počítat i při jízdě po hlavních trasách ve směru od Kolína nebo od Humpolce.
1: Ano, tento most je přímo na hlavní trase mezi Jihlavou a Kolínem. Kudy vedou oficiální objízdné trasy?
2: Ta oficiální objízdná trasa vede po obchvatech Havlíčkova Brodu, po nich se dá dostat z hlavní silnice směrem na Kolín až na trasu směrem k Jihlavě. Jak už jsem ale řekla, dopravní problémy se objevují i tady v centru města. Hlavně místní řidiči totiž ví, kudy se dá zavřený most objet i jinými ulicemi, aniž by si cestu museli prodloužit po obchvatu, což ovšem ve finále neznamená, že na cestě stráví méně času, protože místní trasy se po náporu aut ucpávají a provoz může být značně zpomalený. Což se ale může stát i na těch zmíněných obchvatech, kde brodská radnice očekává problémy hlavně na kruhové křižovatce u výpadovky na Pardubice. Na obchvatu je pak navíc světelná křižovatka, která provoz zvýšeného množství aut opět brzdí. A jen ještě dodám, že rada Havlíčkova Brodu na svém včerejším mimořádném zasedání rozhodla, že po celou dobu uzavírky mostu bude městská hromadná doprava v Brodě zdarma, což by mohlo provozu ve městě trochu ulevit. U mostu je totiž sice postavené provizorní přemostění, to ale můžou využít pouze záchranné složky a případně pěší.
1: Ještě poslední otázka, jak dlouho uzavírka mostu potrvá?
2: Ten most bude zavřený více než rok, zhruba do poloviny léta příštího roku. Dělníci ho kompletně zbourají a začnou stavět zcela nový, který bude mít nosnost až 900 tun. Leží totiž na trase pro přepravu nadrozměrných komponent do jaderné elektrárny v Dukovanech. A jen ještě zmíním, že uzavírka se netýká pouze mostu, ale i cyklostezek pod ním. Menšímu prodloužení cesty se tak nevyhnou ani pěší a cyklisté podél řeky Sázavy.
1: Říká 4 minuty před 7:30 Tereza Pešoutová. Díky a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
3: Jsme s vámi i na Havlíčkobrodsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: wives' chambers, they're gathered for the feast. They stab it with their stealing eyes, but they just can't kill the beast.
1: Dobrý den, je 7:30.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Menší zdravotní pojišťovny letos dostanou 7 miliard a 900 milionů korun z rezerv Všeobecné zdravotní pojišťovny. Umožňuje to novela o zdravotním pojištění, kterou podepsal prezident Petr Pavel. VZP měla v uplynulých letech zvýšený zisk kvůli platbám za ukrajinské uprchlíky. Převod má podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha z hnutí ANO zajistit stabilizaci systému veřejného zdravotního pojištění, jde ale jen o dočasné řešení. Sídlo pro novou dětskou skupinu se podařilo dostavět v Černovicích. Ačkoliv má těsně po kolaudaci, jeho kapacita je podle vedení města už naplněná. Aktuálně vedení radnice ještě řeší servisní infrastrukturu, jako je například parkoviště. Europoslanci dnes budou hlasovat o rezoluci zaměřené na zneužívání dotací a ohrožení právního státu na Slovensku. Podle spoluautora dokumentu Tomáše Zdechovského z KDU-ČSL evropské orgány vyšetřují, jak Ficův kabinet naložil se v přepočtu až 50 miliardami korun z unijních fondů. Dnes se slaví Světový den včel, má za cíl zvýšit povědomí o zásadním přínosu včel a dalších opylovačů pro ekosystémy na celé planetě. Podle Organizace spojených národů se aktuálně počty včel a opylovačů kvůli globální změně klimatu značně snižují. Letošní Světový den včel se má zaměřit na spolupráci lidí a včel na zajištění potravy i udržitelnosti životního prostředí. Evropská fotbalová unie UEFA zpřísnila trest pro Petra Vlachovského, trenéra, který byl odsouzen za to, že si 4 roky tajně natáčel v šatnách a sprchách hráčky Slovácka. Kontrolní, etická a disciplinární komise UEFA mu udělila místo původních 5 let doživotní zákaz trénování. Pojďme k počasí. Ve Velkém Meziříčí je 10 stupňů, v Třebíči 8. Dnes bude přes den oblačno nebo zataženo, odpoledne se přidají i přehánky, výjimečně i bouřky. Teplotní maxima dnes mezi 19 a 22 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Na silnici mezi Pelhřimovem a Humpolcem u Kojčic havarovalo nákladní auto. Místem opatrně projedete. V ulici Beckovského v Havlíčkově Brodě probíhá vyšetřování nehody 2 osobních aut. U obce Valeč na Třebíčsku bourala 2 vozidla. Projedete Kivadlově. Kivadlovou dopravu čekejte taky mezi obcemi Počátky a Žirovnice. Střetlo se tam auto s traktorem. A v neposlední řadě dejte pozor u obce Habry na Havlíčkobrodsku. Leží tam sražená zvěř.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: byla Zahrada ticha za chvíli Tomáš a Tamara Klusovi v písničce A tak, teda A pak. Hezký přeřek. No a bude tu i Valdemar Matuška, když jdou na mužskýho léta v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina. Je tady středa 20. květen, 7. hodina 40. minuta. My teď v rubrice Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem zamíříme do geometrického středu Česka. Tušíte, kam to bude?
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že geometrický střed České republiky se nachází v obci Číhošť v okrese Havlíčkův Brod? Pokud byste si mapu naší země vystřihli z papíru a pak ji chtěli napíchnout na tušku tak, aby byla v rovině, museli byste se trefit hrotem právě do Číhošti. Obec, v níž žije zhruba 305 obyvatel, je ale známá hlavně příběhem z doby komunistické totality. Na jeho počátku byla zpráva o zázraku, kdy se na oltáři tamního kostela údajně sám od sebe pohnul kříž, na jeho konci pak mučednická smrt faráře Toufara, kterého kvůli nařčení z podvodu utírala státní bezpečnost. Nároky na to, že jsou středem Česka, by mohlo vznášet více míst. Třeba Golčův Jeníkov v okrese Havlíčkův Brod. Pokud byste kolem republiky obsali sférický obdélník, z východu a ze západu by jej vymezili poledníky, ze severu a z jihu pak rovnoběžky krajních bodů Česka. Golčův Jeníkov by se nacházel na průsečíku jeho úhlopříček. V Kouřimi v okrese Kolín je pak takzvaný astronomický střed Česka, potažmo celé Evropy. Ten leží na průsečíku 15. poledníku a 50. rovnoběžky a počítají se z něho okamžiky astronomických úkazů.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Je minuta po 7:45, možná, že jste právě teď vylezli z koupelny. Mají naše makovičky radši sprchu nebo vanu? Řeknou nám to už za chvíli.
1: Počasí.
0: Dnes ve středu 20. května bude na Vysočině oblačno nebo zataženo, odpoledne se přidají i přehánky, výjimečně bouřky. Teploty se dnes dostanou na 19 až 22 stupňů Celsia. Pokud nemáte program na příští čtvrtek večer, tady je naše nabídka.
1: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky míří tentokrát do Telče. Ve čtvrtek 28. května se můžete potkat s farářkou Martinou Viktorií Kopeckou, zpěvákem Martinem Chodůrem a generálním ředitelem Českého rozhlasu Reném Zavoralem. Rozhlas jede za vámi. 28. května v 19 hodin na zámku v Telči. Více informací na rozhlas.cz.
0: Kde si ty vstupenky můžete koupit, ale taky si je nemusíte koupit. Můžete si je vyhrát už v příští hodině Dobrého rána Českého rozhlasu Vysočina. Tak nás poslouchejte.

0: dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina dospíval Tomáš Klus, který se v polovině srpna, konkrétně 15. srpna, objeví v Moravských Budějovicích, tak si to někam zapište. Teď je ale středa, 20. květen roku 2026 a makovičky se budou koupat.
1: Makovičky.
0: Nebo sprchovat?
2: Je lepší koupání ve vaně nebo ve sprše?
3: Ve sprše, protože se rychle osplakuju a dělám si vodopád. Mně se líbí koupání, protože si umyjem vlasy a pak si ještě chvilinku pohladu ve vaně.
4: Ve vaně, protože se tam můžu natáhnout. Pro starší lidi je dobrá sprcha, takže my máme vano sprchu, že máme obojí, ale pro mě je lepší vana. Máš tam prostě víc prostoru. Horší je sprcha, protože na tebe fouká.
5: Vana, protože tam máme bubliny.
6: Já se ve vaně natáhnu a potom, když jdu ven, tak se osprchnu v té vaně.
7: Ve sprše můžeme dělat spoustu zábavy. Máme tam i masáž, že to můžeme přepnout.
8: My si umýváme s mamkou vlasy v neděli, protože to tak děláme, ale jestli tam mám takový maskavší kasenky a když na ně zmásknu, tak z nich tese voda.
0: No a pak jsou tady tací, kteří se každé ráno dávají studenou sprchu a pak jdou vstříc novým zážitkům. Makovičky.

teprv je to vážně chlap. Strašně rychle zapomíná, kdy ho život kous a škráp. Místo kouzla tichých večerů zastahá lidi z maléru a vůbec neuzná.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Hořká komedie o trnité cestě k dospělosti v časech tuhé normalizace. Občanský průkaz. ČT2. Miroslav Táborský se vydává za příběhem největšího českého génia do Pojízeří. Stopy Járy Cimrmana. A ČT Art. Autoři, projekty i techniky českého animovaného filmu. Oboru, který nás proslavil ve světě. Premiéra dokumentu Kroky a skoky v české animaci. Středeční večer s Českou televizí.
2: 8 hodin.
3: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
4: Národopisná expozice Humpoleckého muzea uspěla v soutěži Gloria Musealis. Soud bude znovu řešit odvolání Miroslava Ševčíka z čela Národohospodářské fakulty VŠE. V Grónsku pokračuje konference o budoucnosti ostrova. Účastní se jí i zástupci Spojených států i Evropské unie. Bude oblačno nebo zataženo, odpoledne může zapršet a teploty do 22 stupňů. Zprávy a Jakub Diviš, dobrý den. Loni otevřená národopisná expozice Muzea doktora Aleše Hrdličky v Humpolci oslovila odborníky z oboru. Udělili jí zvláštní cenu soutěže Gloria Musealis. Výstava připomíná život na venkově i ve městě na přelomu 19. a 20. století a vznik nádraží.
5: Vlastně ten návštěvník se ocitne jakoby na pomyslném nádraží.
6: Popisuje vedoucí Humpoleckého muzea Dagmar Kluchová vstupní halu národopisné expozice, která má podobu nádraží. Všechny exponáty doplňují fotografie a také zvukové stopy.
5: Určitě slyšíte hvízdo lokomotivy, která teda zrovna přijíždí na to nádraží. Takže to je vstupní část té expozice.
6: Dále si návštěvníci prohlíží expozice věnované městu a venkovu a muzejníci zpracovali také animovaný film pro děti, který připomíná Humpolec. Historii. Tereza Bešoutová, Český rozhlas.
4: Městský soud v Praze dnes znovu projedná žalobu poslance za SPD Miroslava Ševčíka. Ten se brání proti svému odvolání z pozice děkana Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické. Případ v únoru vrátil k projednání Nejvyšší správní soud.
7: Ševčíka z čela fakulty v roce 2023 odvolal rektor VŠE Petr Dvořák. Vytýkal mu nevhodné chování na veřejnosti. Odvolaný děkan pak Dvořáka zažaloval u městského soudu v Praze. Ten ale vloni rozhodl, že mu nepřísluší přehodnocovat závěry akademických orgánů. Ševčík následně podal kasační stížnost právě k Nejvyššímu správnímu soudu, který postupnějšího soudu zkritizoval a nařídil důvody rektorova rozhodnutí znovu přezkoumat.

0: Trump narušil důvěru svých nejbližších spojenců, když vyhrožoval zabráním Grónska. Spojené státy nyní s Grónskem vyjednávají o posílení své vojenské i obchodní přítomnosti. Vnuku je od úterý také eurokomisař pro mezinárodní partnerství Josef Síkela, který jedná o posilování vztahů mezi Grónskem a Evropskou unií. Z Nuku Zdeňka Trachtová, Český rozhlas. Sport.
1: Italský cyklista Filippo Ganna ovládl 10. etapu Gira d'Italia. Specialista na časovky zvítězil v této disciplíně o skoro 2 minuty před druhým Nizozemcem Arsenmanem. Průběžné vedení v závodě uhájil Portugalec Eulalio. Nejlepší z trojice Čechů, Třebíčan Jan Hirt, dnes dojel na 81. místě a v průběžném pořadí mu patří 18. příčka. Počasí. V Jihlavě teploměr ukazuje 9 stupňů, v Náměšti nad Oslavou 12. Ranní polojasnou oblohu vystřídají mraky a bude oblačno nebo zataženo. Odpoledne se přidají i přehánky, výjimečně bouřky. Teplotní maxima dnes mezi 19 a 22 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Na silnici mezi Pelhřimovem a Humpolcem u Kojčic havarovalo nákladní auto, místem opatrně projedete. Kyvadlovou dopravu čekejte mezi obcemi Počátky a Žirovnice, střetlo se tam auto s traktorem. Pozor taky na D1 z Brna do Prahy mezi kilometry 83 a 84, je tam zúžení, levý jízdní pruh je uzavřen. A pokud jedete po D1 až do Brna, čekejte před Brnem dlouhé kolony kamionů i osobních aut. Teď se brzdí už u exitu 178 Ostrovačice a zdržíte se asi půl hodiny. Kamiony postojí déle. Tolik doprava.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: 5 minut po 8. hodině pokračuje středeční Dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina. Stabilní svah už nebude poškozovat hlavní silnici u pohledu na Havlíčkobrodsku. Ředitelství silnic a dálnic tam pokračuje v opravách. My se na místo za chvíli vypravíme, dozvíte se, kdy bude oprava hotová a kdy skončí uzavírka.
2: Dobré ráno s Robinem Šalamunem.

0: Přejeme vám krásné středeční ráno, máme 3 minuty před 8:45. Už o tomto víkendu se v Jihlavě v amfiteátru můžete těšit na mistrovství Evropy nejlepších sportovních dřevorubců současnosti na Eurojack. Takže 23. nebo 24. května se určitě najděte čas a běžte se podívat. V sobotu tam bude probíhat ta kvalifikace, v neděli vše vyvrcholí velkým finálem. Co uvidíte, třeba springboard, tak to je disciplína, ve které do upevněného vysokého kmene závodník nejprve vyseká kapsu pro první prkno, z něj vyseká druhou pro druhé prkno a z něj teprve přesekává nahoře upevněný špalek. Když jsem to viděl, je to parádní, podívaná jsou to opravdoví borci. Taky nebude chybět tradiční házení sekirou na terč. Závodník háže sekirou na kruhový terč a sekera se během toho letu musí alespoň jednou otočit. Zkrátka, na Eurojacku je na co se dívat, tak nezapomeňte, mistrovství Evropy nejlepších sportovních dřevorubců už o tomto víkendu 23. a 24. května v Jihlavě.
1: Jsme s vámi i na Jihlavsku. Český rozhlas Vysočina, rádi

0: Dvě minuty po 8:45 po Petře Janu v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina míříme na silnice Vysočiny, konkrétně na hlavní silnici u pohledu na Havlíčko-Brodsku, která má trhliny v asfaltu a nestabilní podloží. To se ale změní, jak nám teď v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina potvrdí mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
1: U pohledu na Havlíčko-Brodsku pokračujeme v úpravě silnice 1/19 na úseku dlouhém 481 metr. Důvodem prací byl nestabilní svah pod silnicí a kvůli jeho sesuvu docházelo k poškozování vozovky, trhlinám v krytu a deformaci krajnic. Po nezbytných vegetačních úpravách a přeložce elektrického vedení aktuálně odtěžujeme svah nad silnicí, abychom mohli samotnou silnici posunout dále od hrany sesuvu. Zároveň ji rozšíříme o 2 metry a původní 4 zatáčky nahradíme pouze 2. Práce probíhají za úplné uzavírky komunikace a doprava je vedena po značené objízdné trase. Investici za 46 milionů korun plánujeme dokončit v srpnu.
0: Říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová. Počasí. Je to rychlá předpověď počasí, ta podrobná zhruba za půl hodiny. Dnes na Vysočině čekáme oblačno nebo zataženo. Odpoledne se přidají přehánky, výjimečně i bouřky. Je pravda, že ale ráno máme polojasné. Odpolední teploty budou mezi 19 až 22 stupni Celsia.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Sokoly ve žďárských vrších přišli o tři mláďata. Ochránci přírody se jim od začátku března snažili zajistit klid před turisty a lesci, takže ke čtyřem palicím úplně zakázali vstup. Sokoly se tam vrátili poprvé loni po dlouhých desetiletích. Jenže malá sokolí ptáčata postupně ulovil vír. Definitivně si to ochránci přírody potvrdili, když vyrazili na skálu a doufali, že zbylo alespoň jedno mládě k okroužkování.
1: Třeba ještě to tady uvázat, aby jsem nemusel tahat celý lano, víš?
2: Takže tady se cvrknu já. Tři takový exponovanější kroky. Aha. Není, v loni to bylo už přístupný, v loni to bylo vlastně pod převisem. Dobrý, a tady ti mě teda vyšistí, tady se to je.
3: Zoolog Petr Mikštejn jistí. Regionální ředitel agentury ochrany přírody a krajiny Václav Hlaváč popoleze přímo k sokolímu hnízdu.
2: Jo, ještě tu taštičku s tou kamerou.
4: Jo, to máš tam, jo.
2: Kdyby náhodou tam ještě
4: mám tady
2: něco bylo, tak bychom tam nechali fotopast, aby jsme viděli.
4: Kroužky kleště.
2: Pěkné, to bych ještě došel zpátky.
4: Petře, už jdu, jo. Ale tichu,
2: no. Prázdno.
4: Prázdno.
2: Jsou tady ještě zbytky kořisti, co tady posledně nebyly. Tady je vývržek z víra, od víra, takže je vidět, že ten vír sem chodí.
3: Takže kroužkovat se letos nebude.
2: To se populace neposílí. Tak ten je neradostné. Škoda. Naštěstí se zdá, že starý pár to přežil, že tam žádný zbytky jako peří ze starého sokola tam nejsou. On ten vír dokáže někdy usmrtit i tu samici, když je umláďat.
3: Oni se sokoly do žďárských vrchů vrátili po 70 letech a tento pár úspěšně vyvedl dvě mláďata, připomíná Petr Mikštejn.
5: V současnosti to je jediný vlastně přirozený hnízdo sokolu. Kraj Vysočina. Takže uvidíme příští rok. Máme tady těch skal dostatek, máme tady spoustu skalních útvarů, víceméně vhodných pro zahnízdění sokolů.
3: Pásky a zákaz vstupu ke čtyřem palicím zatím zůstávají.
2: Protože ti sokoly se pravděpodobně pohybují někde v blízkosti hnízdiště, tak aby tady to rušení zbytečně prostě nestresovalo.
3: Ještě pár dní klidů zvýší pravděpodobnost, že se sem sokoly vrátí příští rok. Ze Žďárských vrchů Daniel Zach, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Žďársku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Přešel jsem na pořádný vytápění od Primagasu. Propan ze zásobníku mi pohodlně vytopí celý dům. Na jedno otočení knoflíku a nezávisle na plynové síti. Mrkněte i vy na primagas.cz.
1: Tady je Český rozhlas Vysočina, před námi jsou krátké zprávy, připravil je Jakub Diviš. Půl deváté.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Most přes řeku Sázavu v Havlíčkově Brodě je ode dnešní půl páté ráno uzavřený. Ředitelství silnic a dálnic jej zbourá a postaví nový s vyšší nosností. Měl by sloužit k dopravě nadrozměrných komponent na dostavbu dukovanské elektrárny. Uzavírka na hlavním tahu mezi Jihlavou a Kolínem potrvá do léta příštího roku. Řidiči by jako objízdnou trasu měli využívat obchvat Havlíčkova Brodu. Češi se k moderní léčbě dostávají stále pomaleji. Vyplývá to z nové analýzy, kterou každoročně zveřejňuje Evropská federace farmaceutického průmyslu a asociací. Data ukazují, že průměrná doba čekání na inovativní léky se v Česku během posledních dvou let prodloužila o půl roku na současných 659 dní. Ministra obrany Jaromíra Zunu z SPD ráno čeká jednání s premiérem Andrejem Babišem z ANO. Tomu má představit novou koncepci armády. Hlavním záměrem Zuny je naplnit cíle, které po Česku požaduje NATO jako příspěvek do kolektivní obrany, ale taky národní zájmy. Zuna už dříve řekl, že se chce zaměřit hlavně na lidské zdroje. Navýšit chce nejenom počty vojáků, ale i aktivní zálohy, do které by se mohly zapojit třeba i silnější populační ročníky. Koncepce armády má být naplánovaná až do roku 2040. Ruský prezident Vladimír Putin dnes končí oficiální návštěvu Číny. Představitelé obou zemí označují vzájemné vztahy za přátelské. Vazby mezi státy se prohloubily po začátku ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022. Součástí ruské delegace jsou mimo jiné i zástupci ropné společnosti Rosneft a plynárenských firem Novatek a Gazprom. Slavný fotbalista Cristiano Ronaldo by neměl chybět na blížícím se světovém šampionátu. Útočník a pětinásobný vítěz Zlatého míče je v portugalské nominaci pro turnaj ve Spojených státech, Kanadě a Mexiku. Portugalci se ve skupině K utkají s Kolumbií, Demokratickou republikou Kongo a Uzbekistánem. Teď ráno je obloha nad Vysočinou převážně polojasná, přes den ale přibude oblačnosti a bude oblačno nebo zataženo. Odpoledne se mohou objevit i přehánky, výjimečně bouřky. Teplotní maxima dnes mezi 19 a 22 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Na silnici mezi Pelhřimovem a Humpolcem u Kojčic havarovalo nákladní auto, místem opatrně projedete. Pozor taky na D1 z Brna do Prahy mezi kilometry 83 a 84, je tam zúžení, levý jízdní pruh je uzavřen. A se zdržením počítejte při průjezdu Havlíčkovým Brodem ze všech směrů, tvoří se kolony. No a pokud jedete po D1 až do Brna, čekejte před Brnem dlouhé kolony kamionů i osobních aut. Teď se brzdí u Kývalky na 182. kilometru, zdržíte se asi 20 minut. Kamiony postojí déle.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Dnes ráno jsem vám sliboval vstupenky na show Rozhlas jde za vámi, tak si o ně za chvíli můžete zavolat. Je to jenom na vás, jestli chcete jít příští čtvrtek do Telče. Teď Marek Ztracený v 8.33.

0: Rozhlas jede za vámi.
1: Máme pro vás dvě volné vstupenky na setkání Rozhlas jede za vámi, které bude ve čtvrtek 28. května od 19 hodin na zámku v Telči. Moderátor Aleš Cibulka přivítá farářku Martinu Viktorii Kopeckou, zpěváka Martina Chodůra a generálního ředitele Českého rozhlasu René Zavorala. O volné vstupenky volejte právě teď na číslo 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
0: Rozhlas je

0: byla skupina Katapult a Blues v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina v 8.40. Na zámku v Telči je krásně, příští čtvrtek tam bude i hodně veselo. 28. května tam na 19. hodinu se svojí show přijede Aleš Cibulka, připojí se k němu farářka Martina Viktorie Kopecká, taky zpěvák Martin Chodur i náš nejvyšší generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Na telefonu Českého rozhlasu Vysočina je v tuto chvíli paní Dagmar. Zdravíme do pohledu, hezké ráno vám přeji.
1: Hezké ráno vám i všem posluchačům.
0: Jak jste se dnes vyspala?
1: No dobře.
0: Dobrý je za tři.
1: Sluníčko, tak dobře.
0: Sluníčko svítí a navíc vám svítí ještě taková v uvozovkách šťastná hvězda, protože vy jste byla první na telefonu, takže dostáváte dvě vstupenky na tuto show. Rozhlas jde za vámi, takže příští čtvrtek se na vás moc těšíme v Telči a někoho ještě vemte sebou. Přeju vám hezký den, naslyšenou.
1: Vám taky, děkuju moc krát, naslyšenou.
0: No a pokud by někdo z vás chtěl vstupenky zcela zdarma, má možnost si je tady u nás na Českém rozhlasu Vysočina v dobrém ránu vyhrát, zase zítra i v pátek. A pokud by se vám náhodou nepodařilo se dovolat, můžete si je zakoupit i na internetu. Ale u nás zdarma, na internetu za peníze. Tak poslouchejte i zítra ráno. Teď už skupina Depeche Mode, Enjoy the Silence, no a taky pro vás budeme mít samozřejmě předpověď počasí, jaký bude vývoj ohledně počasí do konce tohoto pracovního týdne, tedy zhruba do pátku. To vám prozradíme už po skupině Depeche Mode a písničce, kterou určitě znáte,

0: jsme vám skupinu Depeche Mode ve 8:45. Ladíte Český rozhlas Vysočina. Pavel Bobek, díky, že smím pár přátel mít, nebo Jan Kalousek, Hvězdy se mění. Takové budou další písničky, které nestárnou a které uslyšíte už za chvíli.
1: Počasí.
0: Teď nás ale zajímá aktuální počasí. O předpověď se postará meteoroložka Bára Kučerová. Hezké ráno vám přeji.
2: Pěkné ráno.
0: A ptám se, jak dnes bude?
2: Dnes by mělo být po té, co teď to jasno, nebo skoro jasno postupně vymizí, tak by mělo být oblačno, občas může být i skoro zataženo a v průběhu odpoledne se budou i lokálně tvořit přehánky nebo výjimečně bouřka a další přehánky potom mohou postupovat od západu i večer, ale ty se budou při postupu přes Vysočinu rozpadat a teploty by dnes měly vyšplhat mezi 19 až 22 stupňů Celsia.
0: Taková bude středa. Jaké jsou vyhlídky na čtvrtek a na pátek?
2: Poté, co v noci bude převážně oblačno, zpočátku ještě s těmi přeháňkami, tak zítřek bude ráno i polojasný, v průběhu dne postupně opět převážně oblačno. Přeháňky se v první části dne zítra vyskytnou spíše výjimečně a odpoledne bude pravděpodobnost o něco vyšší a srážky se potom budou k večeru vytrácet a bude s nimi pozvolna ubývat i oblačnost. Zítřejší maximální teploty stejné jak dnes, tedy 19 až 22 stupňů Celsia.
0: A zbývá předpověď na pátek?
2: Pátek bude v počátku skoro jasný až polojasný a v průběhu dne bude opět přibývat oblačnost. Postupně čekáme oblačno nebo i skoro zataženo a večer oblačnost opět ubude, to znamená pátek bude charakteristický denním chodem oblačnosti a maximální teploty v pátek už trošičku vyšší, 19 až 23 stupňů Celsia.
0: Tak toto vidí meteoroložka Bára Kučerová. Děkujeme a přeju hezkou středu, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Loučí se Robin Šalamon, po 9. hodině s vámi bude Hela Dvořáková, která po 11. hodině přivítá Petra Vaňka, předsedu organizačního výboru světových závodů horských kol v Novém Městě na Moravě. Povídat si budou o atmosféře světového poháru MTB i o přípravách na letošní program ve Vysočina aréně. Tak si to rozhodně nenechte ujít.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Lado, řekni fór.
1: No mám tady jeden vtípek o lásce. Takhle mladý chlapec vezme dívku k sobě domů. Chytne jí za ruku a zeptá se, hele, myslíš na to, co já? No myslím, že ano. Tak mladý muž vstane, zatáhne žaluzie, zamkne, chytne jí za ruku, dovede do postele, kde se přikryjí oba peřinou. On se jí něžně dotkne a řekne, tak, hele, a teď koukej, jak mi bezvadně svítí hodinky.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina a Helou Dvořákovou.
1: 9 hodin. Sázkařskou kauzu ve fotbale odstartovaly podezřelé zápasy moravskoslezského klubu Vratimov. Na 4 palice ve Žďárských vrších je dál zakázaný vstup. Evropská unie schválila předběžné znění legislativy o obchodní dohodě se Spojenými státy. A bude oblačno nebo zataženo, odpoledne může zapršet a teploty do 22 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jakub Diviš. Okolí 4 palic ve Žďárských vrších dál trvá zákaz vstupu. Ochránci přírody jej vyznačili kvůli ochraně sokolů. V uplynulých týdnech dravci vyseděli 3 mláďata, která ale podle zjištění ochránců postupně ulovil vír. Vysvětluje ředitel regionální agentury ochrany přírody a krajiny Václav Hlaváč.
2: Pak to vlastně vyvrcholilo, co si pamatuju, tím, že my jsme udělali takový sumář asi 10-12 podezřelých zápasů z té sezóny 21-22 a ten jsme předávali tenkrát policii ve Zlíně.
1: Evropská unie se dohodla na předběžné podobě legislativy obchodní dohody se Spojenými státy, která ruší cla na americké průmyslové zboží. Uvedlo to kyperské předsednictví Rady EU. Na schválení smlouvy dlouhodobě tlačí americký prezident Donald Trump. Ten kvůli tomu v minulosti hrozil například zavedením vyšších cel na výrobky zemí ze 27. Dokument obsahuje taky pojistky pro případ, že by Spojené státy od dohody ustoupily. Fotbalisté Arsenalu vyhráli anglickou ligu. Titul jim v dohrávce předposledního kola Premier League zajistila remíza Manchesteru City 1-1 v Bournemouthu. V souběžně hraném utkání Chelsea porazila 2-1 Tottenham, za který chytal Antonín Kinský. A Nymburk porazil i po třetí Opavu semifinálové sérii Národní basketbalové ligy. Na palubovce slezského klubu vyhrál 95-67 a dělí ho jediné vítězství od postupu do finále. Křídlo Nymburku Jaromír Bohačí pokořil hranici 5000 bodů v nejvyšší české soutěži. Ve druhé semifinálové sérii vede 2-0 nad utkání Brno nad Pardubicemi. Pokračovat se bude na jihu Moravy.
0: Počasí.
1: Ve Žďáře nad Sázavou je teď 13 stupňů, v Jihlavě 12. Dnes se bude oblačno, později zataženo, odpoledne se přidají i přeháňky, výjimečně bouřky. Teplotní maxima dnes mezi 19 a 22 stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Pokud jedete po D1 do Brna, čekejte před Brnem dlouhé fronty kamionů.

0: dobroty Dáši Kubíkové.
1: Lidé s celiaký to nemají vůbec jednoduché. Musí se vyhýbat lepku, ten je ale v klasické pšeničné mouce a je téměř vlastně ve všem. Je tedy nutné hledat alternativy, ale někdy to není zas tak náročné. Třeba u takových jahodových knedlíků stačí jen lehce upravit recept.
2: Že si nedovedete představit léto bez ovocných knedlíků, i když máte bezlepkovou dietu, vůbec to nevadí. Těsto z tvarohu jde s ovocem krásně dohromady a do něj můžeme přidat některou bezlepkovou mouku. Máme docela na výběr. Nejlepší je rýžová nebo mandlová. Mouka pohanková může změnit chuť knedlíků. Někomu zase nemusí lahodit mouka kukuřičná, která mění nejen chuť, ale i barvu těsta. Kokosová mouka má zase jiné dávkování. Obvykle stačí jen třetina množství, které bychom jinak použili u mouky pšeničné. Ideální tedy je vyzkoušet, která mouka bude nejlepší jak pro zpracování, tak pro chuť knedlíků. Vezmeme 500 gramů tvarohu a ten v míse utřeme se žloutkem až dvěma a špetkou soli. Potom postupně přisypáváme 200 gramů mouky. Mícháme, dokud nevznikne těsto, které dobře drží pohromadě. Rozdělíme je na kousky podle počtu a velikosti jahod. Obvykle to vychází kolem 15 až 20 kusů. Jahody omyjeme a každou obalíme těstem. Do většího hrnce dáme vařit vodu, kterou osolíme a postupně do ní vkládáme opatrně všechny knedlíky. Vaříme je přibližně 12 minut. Vylovíme a můžeme podávat všem mlsným jazyčkům. Sypané cukrem, přelité máslem, je to lahůdka i v této bezlepkové variantě. Tak dobrou chuť!
0: Dobroty Dáši Kubíkové najdete i na našem webu vysočina.rozhlas.cz.
1: Tolik dobroty Dáši Kubíkové, v 9 hodin 12 minut pokračuje dobré dopoledne Českého rozhlasu Vysočina. Nádraží v Pacově mění barvu. Svítivě oranžová fasáda, kterou budova z konce 19. století dostala po dvouleté rekonstrukci, vyvolala u místních obyvatel i fanoušků železnice velkou vlnu kritiky. Správa železnic slíbila nápravu původně už v březnu. Pracovat se ale začalo až teď. Proč? Tak to se dozvíte v reportáži Milana Soldána za pár minut. Ještě předtím skupina Slza nebo Věra Martinová, Nebe, peklo, ráj. Hezké dopoledne s námi.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: To byla Katarze, skupina Slza v 9 hodin 19 minut. Jste s Českým rozhlasem Vysočina. Zářivě oranžová fasáda na nádraží v Pacově postupně mizí. Svítivou barvu dostala historická budova v závěru dvouleté rekonstrukce. U velké části tamních obyvatel se to ale nesetkalo s pochopením. A tak správa železnic přislíbila koncem února nápravu. Kvůli diskuzi o vhodném barevném provedení se ale všechno zpozdilo.
1: Tak to nemohli skopírovat žlutý rohy, červenou, tmavou, támhle tu dole.
2: Kritizuje jeden z kolem jdoucích současnou podobu nádraží v Pacově a ukazuje na jednu ze starých budov v původních barvách. Jasně oranžová fasáda, kterou pacovské nádraží dostalo po rekonstrukci, vzbudila u některých místních mírně řečeno rozpaky a správa železnic se proto rozhodla, že to všechno napraví. Teď, když se podívám za roh, už tady stojí lešení, už jsou tady natěrači.
3: Jedna z těch, tak tam dáme tady ta vrchní. Ta oranžová, chová. To je ona, tady to je moc malý.
1: Tak zase bude to.
3: A tohle bude tady ten, takhle, vybusáže.
2: Když se podívám na jednu z těch starých budov opodál, tak ty barvy úplně původní nejsou. Není to ta kombinace tmavě, cihlově červené a žluté. Tady vidíme spíš o něco tmavší oranžovou, už ne tak svítivou, jako tady byla doposud. A nahoře, kdy už je to hotové, tak je šedivá. S nápravou se původně mělo začít už v březnu. Všechno se ale protáhlo kvůli složité komunikaci mezi městským úřadem a správou železnic. Nakonec ale k dohodě došlo, popsal bezpartijní starosta Tomáš Kocour.
4: Oni nám poslali ty vzorky a my jsme řekli, že se k tomu vyjadřovat nechce, ať to vypadá tomu původnímu vzhledu. A my, jako v tom městu prostě nemůže tohle určovat, jo? A není od toho, aby určovalo nějaký barvy. A že pokud teda tam je vyjádření těch architektů, takže ať nám ho pošlou, oni nám ho, jako ten návrh, tam je takový popis té architektky, tak my jsme řekli, že... Pokud to vytvořili oni, takže se s tím ztotožňujeme.
2: Na některé dílčí opravy došlo už dřív, například na posunutí nádražních hodin, které zasahovaly do nápisu Pacov. A pokračovat se bude i po novém nátěru fasády, jak mi řekl mluvčí správy železnic David Kabele.
5: Dodatečné práce na fasádě pacovského nádraží začaly minulý týden. Hotové budou v průběhu června. Do poloviny července potom navážou ještě další úpravy, například dlažby okolo budovy.
2: Rekonstrukce nádražní budovy trvala 2 roky a stála necelých 17 milionů korun. Milan Soldán, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Pacovsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
0: Jestli pak tušíte, co dělávala čepčářka, že ne, tak si počkejte na další díl pořadu Bejvávalo. Míra Mark nám to osvětlí.

0: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
1: Dnes ráno

0: Babi Daněk v dobrém dopoledni, 2 minuty před 9:30. Teď ale Míra Marek a další díl pořadu Bejvávalo.
1: Bejvávalo.
2: Co dělávala čepčářka? To slovo a ani to řemeslo už dneska neznáme. Čepčářky bejvávaly ženy, které se zabývaly pletením čepců na rámu. Poslední čepčářkou v českých zemích byla Františka Šimková ze Zděchova. Ona se narodila na konci 19. století. Zemřela v roce 1983 a s ní odešlo na věčnost i její řemeslo. Přitom pletení na rámu je více než 3000 let stará technika výroby textilií, které vynikaly svou pružností. Proto se tímto způsobem pletly po celém světě čepce na hlavu, ale i punčochy, závoje a další elastické výrobky. Moderní výroby ale daly této technice zaniknout. U nás se v přirozeném prostředí uchovala nejdéle na Valašsku, kde se jí říkalo vázání na stativkách a zhotovovaly se jí především ženské čepce, takzvané zděcháky. Proto se těm, které tohle dělali a že jich bylo požehnaně, říkalo čepčářky. Ty ovšem stejnou technikou dělávaly i záclonky a vsadky do polštářů. V mnoha případech to byl vítaný zdroj při výdělku, kterému se ženy původně věnovaly jenom přes zimu, kdy nemuseli pracovat na polích. Také bejvávali čepičníci, ale to už je jiná kapitola. Čepičník byl kloboučník specializovaný na výrobu čepic. No a zítra o trhačích kostic.
1: Bejvávalo.
0: Používáte léky na hubnutí anebo zvažujete, že byste přeci jenom si sem tam nějaký ten lék na hubnutí takzvaně zobli? No, co je potřeba v těchto lécích vědět? Na to se zeptáme v pořadu Minuta pro zdraví paní doktorky Ireny Zimenové. Do té doby ale Petr Nať, Billy Joel nebo taky Marta Kubišová.

0: Fakta tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
1: V sobotu poznáte Aboridžince, původní obyvatele Austrálie, jejichž tradice přežily přes 15 000 let. Jsou tajemní a pro nás těžko pochopitelní. Žijí v klanových společenstvích podle zákonů dávných předků. Málo kdo mezi ně skutečně pronikne. Muži jménem Aldaman se to podařilo. Uslyšíte jeho jedinečný příběh.
0: Stopy fakta tajemství.
1: Nedělní vysílání připomene ekonomické drancování naší země za nacistické okupace. Přední ekonomové vyčíslili ztrátu na více než bilion korun. Výrazně se na něm podílel jeden horlivý úředník, který začínal jako neznámý soukeník z Braniborska. Jeho příběh připomíná ještě starší dobu, dobu Braniborů v Čechách.
0: Poslouchejte v sobotu a neděli po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: zdraví.
1: Na trhu jsou léky na hubnutí. Určitě je mnoho zájemců. Měli by vědět nějaké důležité informace?
2: Určitě by měli vědět, že léky nejsou určené pro lidi, kteří mají jen lehkou nadváhu, ale pro lidi obézní. U nich může léčba pomocí těchto léků zabránit vzniku dalších nemocí. Také je důležité vědět, že to není trvalé řešení. Pacienti, kterým se podařilo zhubnout a ukončili léčbu, se velmi často vrátili ke starým návykům a hmotnost zase nabrali zpátky. Aby to trvalé řešení bylo, museli by léky užívat dlouhodobě a možná navždy. A pak poslední velmi důležitá věc je, že zároveň s využitím snížené chuti k jídlu by se pacienti měli naučit novým návykům. Měli by pečlivě dbát na kvalitu přijímaných živin a také se velmi doporučuje cvičit, aby se předešlo ztrátě svalové hmoty.
0: Minutu pro zdraví pro vás připravila doktorka Irena Zimenová. Věnujte denně minutu svému zdraví. Může vám prodloužit život o celé roky. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
3: Na inovativní léky čekají Češi téměř 2 roky, déle než tomu bylo dřív. Proč se k moderní léčbě dostávají pacienti se zpožděním a co všechno rozhoduje o tom, jestli se k ním vůbec dostanou, to vám řekneme v reportáži za pár minut. Jana Chládková, právě teď pro vás.

0: Dalibor Janda, skladba 10 prstů pro život. V 9 hodin 49 minut. Hezké středeční dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina. Dneska je venku nádherně a v tuhle chvíli se v dopoledním vysílání zaměříme na léčbu. Češi čekají na moderní léčbu v průměru 659 dní. Nové léky se k ním tak dostávají o půl roku pomaleji než před 2 lety. Vyplývá to z nové analýzy, kterou každoročně zveřejňuje Evropská federace farmaceutického průmyslu a asociací. Data ukazují, že pacienti čekají na nové terapie déle než u nyní průměr a výrazně déle než například v Rakousku nebo v Maďarsku.
1: Každý ten den znamená prostě další den, ten pacient prostě čeká. Ví, že v některém jiném státu už ten přípravek třeba je dostupný a pacienti se k němu běžně dostanou a Česká republika bohužel ještě stále čeká, než na ní přijde ta řada.
2: Češi podle ředitele Asociace inovativního farmaceutického průmyslu Davida Koláře nejenže čekají na inovativní léky déle, po několika letech letos zároveň klesl i počet přípravků, které se k ním vůbec dostanou. S celkem 168 sledovaných nových molekul se k českým pacientům podle nových dat dostala jen polovina.
1: Letos vlastně vidíme po 5-6 letech první zhoršení, prodloužila se nám ta doba, klesl nám ten absolutní počet těch nových léků na trhu.
2: Pro pacienty je to pak problematické v tom, že ne všechna léčba, která už existuje v jiných státech Evropy, je okamžitě dostupná i v Česku. A právě s tím má zkušenost i Šárka Slavíková z pacientské organizace Amélie, která pomáhá onkologickým pacientům.
3: Obrací se na nás pacienti, kteří vlastně jsou dneska díky internetu znalí, že nějaká molekula nebo lék byl v Evropě schválený, ale u nás ještě není dostupný. Snažíme se jim vysvětlit ty modely, proč ten lék není dostupný. Buď že je ve schvalovacím procesu právě v tom správním řízení, anebo že ten lék tady sice dostupný je, ale ta firma farmaceutická podala jenom určitou část indikace, pro určitou část diagnózy a je to samozřejmě potom pro další jednání.
2: Důvodů, proč se dostupnost moderní léčby prodlužuje, je podle Davida Koláře hned několik. Patří mezi ně složitější hodnocení nových léků i delší vyjednávání o jejich úhradě.
1: Jsou ty přípravky složitější na to hodnocení, to znamená, to hodnocení potom může trvat delší dobu nebo spoliká více kapacity. Souvisí to i s tím, že se potom prodlužuje to jednání těch zdravotních pojišťoven a těch farmaceutických společností.
2: Odborníci proto doporučují zjednodušit schvalovací a úhradové procesy, posílit kapacity Státního ústavu pro kontrolu léčiv a u některých léků uvolnit pravidla pro předepisování, aby se moderní léčba dostala k pacientům rychleji. Karolína Burdová, Český rozhlas.

0: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Firma Havelka, uhelné skaly, dobrý den.
2: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
1: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
3: No to bych to pěkně zvoral.
2: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro východní Čechy a Vysočinu.
4: Deset hodin.
5: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
4: Začaly práce na opravě fasády Pacovského nádraží. Královéhradečtí policisté se připravují na večerní finále fotbalového poháru mezi Jabloncem a Karvinou. Americký prezident Trump získal pro sebe i svou rodinu imunitu před daňovými kontrolami, schválilo to ministerstvo financí. A bude oblačno nebo zataženo, odpoledne může zapršet a teploty do 22 stupňů. Dobré dopoledne přeje Jakub Diviš, jsou tady zprávy. V Pacově začaly práce na fasádě nádražní budovy. Malíři přetřou svítivě oranžovou barvu, která se stala předmětem kritiky po dokončené dvouleté rekonstrukci. Nové provedení by mělo být historicky věrnější. Podle mluvčího správy železnic Davida Kabeleho budou následovat i některé další úpravy.
6: Dodatečné práce na fasádě Pacovského nádraží začaly minulý týden, hotové budou v průběhu června. Do poloviny července potom navážou ještě další úpravy, například dlažby okolo budovy.
4: Policie v Hradci Králové bude dnes kvůli večernímu finále fotbalového poháru mezi Jabloncem nad Nisou a Karvinou v pohotovosti. Hlídky se kromě dohledu nad veřejným pořádkem zaměří taky na plynulost dopravy. Očekávají příjezd většího množství mimohradeckých fanoušků obou týmů, doplňuje mluvčí krajské policie Karolína Macháčková.
7: V okolí stadionu i na hlavních příjezdových trasách do Hradce Králové je nutné před začátkem utkání i po jeho ukončení počítat se zvýšenou hustotou provozu. Apelujeme proto na všechny řidiče a fanoušky, aby do místa konání dorazili s dostatečným časovým předstihem a důsledně respektovali pokyny policistů, strážníků městské policie i pořadatelů.
4: Kapacita Malšovické arény je 9300 diváků. Každý z finalistů dostal pro své fanoušky 2600 vstupenek do vyhrazených sektorů. Karvinský klub na zápas ve spolupráci s Českými drahami vypraví zvláštní vlak. Americké ministerstvo spravedlnosti zastavilo všechny probíhající daňové kontroly prezidenta Donalda Trumpa, jeho rodiny i firem. Vyplývá to z dokumentu podepsaného úřadujícím ministrem Toddem Blanchem. Trump má podle něj být navždy chráněn před stíháním za nezaplacené daně. Opozice hovoří o zneužití úřadu.
8: Demokratický senátor Chris Van Hollen úřadujícího ministra Blanche při slyšení v senátu obvinil, že se chová jako Trumpův osobní právník. Finanční úřad má ze zákona prezidenta každoročně kontrolovat. Imunita na všechna dosavadní daňová přiznání Trumpových je součástí dohody, ve které Blanche nařídil vznik kompenzačního fondu pro Trumpovy politické spojence. Vrchní právník amerického ministerstva financí v reakci na vznik fondu podal demisi. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
5: Mistrovství světa v hokeji 2026.
4: Čeští hokejisté nastoupí na mistrovství světa proti Itálii. Národní tým v něm bude plnit roli favorita, a to i přesto, že pro mnoho hráčů je italský celek velkou neznámou, včetně útočníka Martina Kauta.
9: Určitě je to neznámá, pro mě to bude první zápas proti ním, ale když budeme hrát stejně jako proti Švédům, tak si myslím, že bychom měli vyhrát a bude to jenom o nás, nepocení to. Si myslím, že jsme nebyli dobře v hlavách nastavení proti Slovencům a nechceme, aby se to opakovalo, aby jsme neměli.

0: rozhlas.cz, Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: U Jimramova na Žďársku směrem na Poličku havarovala 3 osobní auta, probíhají záchranné a vyprošťovací práce a projedete Kyvadlově jedním pruhem. Nehoda je taky na obchvatu Havlíčkova Brodu, tam se střetlo osobní a nákladní auto. Dále u obce Kožlí u Letče nad Sázavou máme hlášenou nehodu se zraněním. No a pokud jedete po D1 do Brna, počítejte před Brnem s kolonami kamionů v pravém pruhu. Teď stojí od Ostrovačic kilometr 178. Osobní auta brzdí za sjezdem na Rosice na kilometru 182. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: 5:55, krásné dopoledne vám od mikrofonu přeje Hela Dvořáková a když říkám krásné, tak to myslím opravdově, protože venku teploty je velice příjemné, dneska převážně slunečno, krásný to středeční den je před námi. No a pokud se vám nechce třeba dělat účetního, tak zkuste inzerát do propagace továrny. Vážně si nedělám legraci, to se skutečně stalo před více než 60 lety amatérskému fotografovi Miroslavu Matuškovi a u fotografie už pak zůstal i profesor. Vlastně. Za chvíli vám přiblížíme jeho příběh v dnešním příběhu z Vysočiny.
0: Dobré dopoledne s Helou Dvořákovou.

0: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
1: Byl samouk a také trochu samotář. Fotograf Miroslav Matoušek se narodil před 100 lety v Panské Lhotě u Jihlavy. Jaké bylo hlavní téma jeho prací, se nedá přesně říct. Fotil totiž jak portréty lidí a při práci, tak především v továrně Šťas, ale také přírodu, krajiny i detaily. Jeho dílo teď vystavuje Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, která má ve sbírkách téměř 300 jeho snímků. O životě se svým otcem fotografem vyprávěla paní Hana Ludvíkstová.
2: Já jsem vyrostla v Jihlavě, tam jsme bydleli na dolech, tam byly takový dřevěný domky po Němcích, kolonie. A tatínek pracoval v Motorpalu jako účetní. No a potom vyšel nějaký inzerát, že Žďas hledá do propagace fotografa.
3: Fotil už tehdy?
2: Jo, on už tehdy právě fotil, takže se toho chytil, oni ho vybrali, takže tady rok bydlel sám na zkoušku, že jo, a pak dostal byt a tak jsme se sem všichni přestěhovali a od té doby do roku 2005 byl ve Žďáře, s celou rodinou jsme tady byli.
3: Dcera fotografa Miroslava Matouška Hana Lundqvistová vzpomíná na dobu, kdy její tatínek vytvořil velký cyklus fotografií ve žďárských strojírnách. Lidi, stroje a výrobu železa ale stále kompenzoval fotografiemi v přírodě Vysočiny. Fotit začal už v mládí, byl naprostý samouk.
2: On taky byl z vesnice, že jo? A dostal někdy ve 13 letech fotoaparát, přestože bydleli v Panské Lhotě, což je malá vesnice. Tak vůbec nevím, jak ty rodiče tenkrát napadlo mu dát ten fotoaparát, ale to byl ten první impuls. Tekla Jihlava, na jedné straně byla Panská Lhota, na druhé straně Horní Smrční, odsud byla maminka taky jako ze zemědělství. No a setkali se a tak nějak jim to šlo dohromady, že jo. Takže ta maminka jako taky nebyla na to umění. Jo, měla ráda obrazy, to ano, ale nebylo to z umělecké rodiny. A navíc, když třeba tatínek mýval nějaký vernisáže, tak maminka šla spíš málo, kdy ona se necítila tak dobře v té společnosti, takže spíš jsem chodila já.
3: Paní Hana vysvětluje, proč nefotila s nadšením už jako malá a nedoprovázela Miroslava Matouška na jeho cestách.
2: Jako děti jsme zájem neměli a ten tatínek nás taky k tomu tak neved, ale taky to nebylo jednoduché. Tohle to vlastně on doma nedělal. To se chodilo do fotokomory, tu měl v jiném domě a potom nakonec měl ateliér v Matějově, takže to už bylo takový nemobilní pro nás, aby tam jsme jezdili. A ono to taky nebylo zábava, protože když on chtěl něco vyfotit, tak on čekal na světlo a on na to místo jel třeba 4x, 5x, že jo? Světlo bylo, přišel mrak zase, takže ono je to do takové trpělivosti a to ty děti asi by moc nebavilo.
3: Příroda byla v posledních letech na fotografiích Miroslava Matouška zachycena čím dál více abstraktně. Opakovaně fotil zmrzlé kaluže, zvrásněné kůry stromů, detaily květů nebo listů.
2: On se zaměřil hodně jako na ty detaily, ale i když dneska je vlastně ceněná i ta krajina, protože on tam zachytil různý práce, třeba vybírání brambor, stavění těch panáků z žita, což už dneska nevidíte, což je rarita. Ale toho nebylo tolik.
3: Výběr z fotografií Miroslava Matouška je k vidění ve foaje Horácké galerie. Z Nového Města na Moravě Dáša Kubíková, Český rozhlas.
0: Jsme s vámi i na Žďársku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Humpolecké muzeum získalo už druhé ocenění v soutěži Gloria Musealis. Po antropologické výstavě uspělo i se svou národopisnou expozicí. Více si poslechněte už za pár minut v naší reportáži. Modrázem, tak tu pro nás má právě teď Petr Rezek.

0: Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
1: Kolik sukní a spodníček patří k horáckému kroji a jak se jeho jednotlivým částem říkalo? Vysvětlí nám to Jana Večeřová ze Švařce na Žďársku, která se rozhodla, že si takový oděv sama ušije a nezůstala u jednoho. Poslouchejte naše reportáže. Vezmeme vás také na vyučovací hodinu mladých jihlavských žurnalistů.
0: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

budem spolu navždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, teď mojí starý.

0: Houby magický, skupina Kabát, v 10 hodin 25 minut posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Vysočina. Národopisná expozice Humpoleckého muzea doktora Aleše Hrdlečky získala zvláštní ocenění v celostátní soutěži Gloria Musealis. Muzejníci si výstavní prostory věnované životu ve městě i na venkově na přelomu 19. a 20. století nadělili ke 130. výročí otevření. Teď jejich úsilí ocenila i odborná porota. Humpolecká expozice se stala jednou ze 6 oceněných přihlášených. Přitom bylo skoro 10x tolik.
1: Jde vlak, protože jsme na nádraží.
2: Ve skutečnosti jsme v muzeu doktora Aleše Hrdličky. Jak mi ale ukazuje jeho vedoucí Dagmar Kluchová, vstupní hala má podobu Humpoleckého nádraží. Jehož zastávka začala sloužit v roce 1894.
1: Což bylo pro ten Humpolec hrozně významné. Humpolec, město soukeníků, povoznictví, vození sukna.
2: Dále se můžeme rozhodnout, zda se vydáme směrem na venkov nebo do města. Nejprve jdeme navštívit vesnickou část Humpolce. Podobně jako v případě nádraží, doprovází vystavené exponáty a dobové fotografie i zvukový podklad.
1: A třeba ten zvuk tady v části venkově má příběh. Za kokra a kohout vstane hospodář na brosí kosu, jede na pastvu, seká trávu, přijede domů, tam ho přivítá pes, pokrmí všechna zvířata, pes čeká, pak jsou jednotlivý zvuky jednotlivých zvířat, když nakrmí tu havěť takzvaně, tak jde odpoledne dělat nějakou práci, takže tam kluče na kovadlině, řeže dříví, zatopí si, jde domů, zazvoní zvon, klekání a jde spát.
2: Ve vitrínách tu vidím i řadu různých krojů, dobové hudební nástroje.
1: Zajímavostí je to, že asi leckoho by nenapadlo, že i u nás se kdysi hrávalo na dudy. Běžně se hrálo na dudy.
2: A také je v prostoru při přechodu z venkovské do městské části promítaný film pro děti, který taktéž připomíná humpoleckou historii. Národopisnou expozici otevřeli v Humpolci ke 130. výročí otevření muzea. Ocenění pro instituci této velikosti hodně znamená, vysvětluje Dagmar Kluchová.
1: Je to pro nás významné tím, že jsme tam byli vlastně mezi vybranými opravdu velkými muzeji, kterými se nemůžeme rovnat počtem pracovníků vůbec, nějakým počtem sbírek, ale opravdu v té ohromné konkurenci se objevilo i malé muzeum, tak o to je to pro nás cennější.
2: Ocenění totiž nakonec získalo 6 výstav z celkem 55 přihlášených. Humpolecké muzeum doktora Aleše Hrdličky navíc ze zvláštní ocenění dostalo už podruhé. Poprvé to bylo v roce 2019 za antropologickou expozici. Z Humpolce Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
0: I povadlý salát má ještě naději na oživení. Babské rady nám prozradí už za pár minut fígle, díky kterým může být každá hlávka svěží, křehká a lákavě zelená.

0: Salát a skladba Stále mlád. I povadlý salát má ještě naději na oživení. Víc o tom Jarka Vykoupilova.
1: Babské rady.
2: Hlávkový salát je nutričně bohatá zelenina tvořená z 95% vodou. Ideální pro hydrataci organismu a redukční diety. Obsahuje významné množství kyseliny listové, vitamínu A, C a minerálů. Jeho konzumace podle odborníků sklidňuje nervovou soustavu. Pokud salát nesklízíte na vlastní zahrádce, může se tomu kupovanému stát, že velmi brzy povadne. Původní křupavost mu vrátíte tak, že ho před použitím osprchujete studenou vodou a vložíte ho na 15 minut do lednice. Na prodloužení čerstvosti funguje i to, když mu dole odkrojíte kus stonku, položíte ho na řezu na talířek s vodou a opět vložíte do chladu ledničky. Pokud budete vodu denně vyměňovat, celá hlávka salátu zůstane čerstvá o několik dní déle. Při zpracování hlávky salátu ho nikdy nekrájejte, ale postupně odebírejte jednotlivé vrchní listy.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
0: Teď se ale vydáme na mistrovství světa. Právě tam čeká české hokejisty souboj s outsidery z Itálie. Co si náš tým chce především pohlídat, to zjistíme už za pár minut v reportáži. Teď si ale pojďme pustit Václava Neckáře.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky míří tentokrát do Telče. Ve čtvrtek 28. května se můžete potkat s farářkou Martinou Viktorií Kopeckou, zpěvákem Martinem Chodůrem a generálním ředitelem Českého rozhlasu Reném Zavoralem. Rozhlas jede za vámi. 28. května v 19 hodin na zámku v Telči. Více informací na rozhlas1.cz.

0: mistrovství světa v hokeji 2026.
1: Je to tady, čeští hokejisté se na mistrovství světa střetnou s Itálií a nechtějí dopustit další ztrátu s outsiderem. K tomu ale musí výrazně zlepšit hru v oslabení, ve které jsou zatím nejhorším týmem skupiny B. Proti Švédsku v ní inkasovali všechny tři branky soupeře.
2: Jsou tam nedostatky, na kterých musíme pracovat a myslím si, že tři góly za zápas v oslabení je moc. Nejlepší bude, když nebudeme faulovat a budeme hrát to na to.
3: Dává nejlepší možný recept Martin Kaut, jenže faulů se zatím Češi nedokáží vyvarovat a tak se dá očekávat, že i italský celek bude mít v zápase přesilovku a důležité bude blokovat hlavně soupeřovy střely.
4: Ty obránci snaží se to blokovat a hodně nám to pomáhá. Tady jsou výborní hráči a kdyby tu střelu nechali úplně volnou, tak bylo by to hodně těžký.
3: Upozorňuje brankář Dominik Pavlát. Příkladně padá do střel obránce Marek Alšer, který je přitom ze zámoří spíše zvyklý výjíždět proti hokejistům k mantinelu nebo do rohů.
5: Na tom velkém hřišti tam má ten tým má fakt strašně moc času a kort na ty odražený puky, tak moc se tam nedá startovat, moc se nedá vyvinout tlak, protože jakmile vlastně vy startujete k tomu rohu a on vás přehraje, tak to už je strašně daleko vrátit se zpátky do své pozice.
3: Navíc není možné připravit se dopředu na určitý systém soupeře. Velké kluziště totiž umožňuje měnit signály i během utkání.
6: Ten prostor je tam velký na to, aby měnili pozice, otvírá se tam místo pro přihrávky, takže je strašně důležitá práce i s hokejkama a to jsou věci, na které si chceme ukázat a které chceme zlepšit.
3: Říká asistent trenéra Jiří Kalous. Poprvé si zlepšení hry v oslabení budou moci vyzkoušet Češi od 16 hodin a 20 minut, kdy nastoupí proti Itálii. Z Friburgu Petr Kadeřábek, Český rozhlas.
0: Fandíme s vámi našim hokejistům. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Aby sportu nebylo málo, tak připomínám, že světová elita horských kol se znovu vrací do Nového Města na Moravě. Fanoušky čeká jedinečný sportovní svátek, který přinesel to nejlepší z mezinárodní bajkové scény. Všechno to odstartuje už zítra 21. května a o víkendu se rozhodně ve Vysočina aréně nudit nebudete. Co všechno nás tedy čeká, o tom si právě dnes po 11. hodině budeme povídat s osobou nejpovolanější, a to organizátorem, sportovním manažerem a taky osobností českého MTB. Mým hostem bude totiž Petr Vaněk, tak si rozhovor s ním po 11. nenechte ujít.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: V Havlíčkově Brodě se nárazově tvoří kolony, lidé objíždí uzavřený most. Po dopravní nehodě s únikem plynu se v Humpolci podařilo obnovit provoz. Ministerstvo zdravotnictví plánuje od roku 2028 změny v dohodovacích řízeních. A odpoledne bude oblačno nebo zataženo, může i zapršet a teploty do 22 stupňů. Zprávy a Jakub Diviš, dobrý den. Uzavírka mostu na Masarykově ulici komplikuje dopravu v Havlíčkově Brodě. Zcela neprůjezdný je od dnešního rána. Na neoficiálních objízdných trasách v okolních ulicích se kvůli tomu nárazově tvoří kolony. Most bude z důvodu demolice a následné přestavby uzavřený více než rok.
2: Most tak hrozný to není zatím, no? Ale uvidíme hlavně odpoledne, to bude hrozný.
3: Popisuje taxikář pan Novotný, že na dopravní komplikace už při své službě narazil, situaci ale čekal horší. Teď čeká, jak provoz ve městě ovlivní odpolední špička. Podle místostarosty Brodu Stop 09 Libora Honzárka je lepší se městu vyhnout.
4: Je dobrý, aby osobní auta také se Brodu vyhla, pokud chtějí jenom projíždět. Skutečně ten čas se jim vyplatí, protože získají možná hodinu času, než tady být ve frontě, možná nějaký kilometr navíc, ale vyplatí se to.
3: Oficiální objízdná trasa vede po obchvatech Brodu, nicméně řada řidičů osobních aut si trasu zkracuje přes centrum. Například na centrálním Havlíčkově náměstí je teď provoz mnohonásobně větší než jindy. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
0: Provoz v Pražské ulici v Humpolci je po ranní dopravní nehodě s únikem plynu obnovený. Osobní auto tam narazilo do plynové přípojky. Policie kvůli tomu vytyčila perimetr se zákazem vstupu. Odborníci z distribuční společnosti následně celé dopoledne opravovali poničené potrubí. Národopisná expozice muzea doktora Aleše Hrdličky v Humpolci má vysokou návštěvnost. Vyplývá to z dat instituce, která za ně tento týden získala zvláštní ocenění v soutěži Gloria Musealis. Exponáty jsou doplněné i o různé fotografie a audio ukázky. Pro děti jsou připravené kvízy a interaktivní program, vysvětluje vedoucí muzea Dagmar Kluchová.
5: Hodně k nám jezdí školy. Ty k nám jezdili vždycky, ale ty jsme opravdu zaznamenali velký nárůst. My tam totiž máme pro ty děti udělaných spoustu takových interaktivních prvků. Máme tam i takový koutek, kde si můžou i ty malí děti pohrát a něco vyzkoušet. Je to všechno takový edukační.
0: Škoda po nehodě v pražských Záběhlicích se pohybuje kolem 25 milionů korun. V Chodovské ulici se včera dopoledne srazil autobus s tramvají, na místě bylo 18 zraněných. Příčinu nehody policie dál vyšetřuje, říká její mluvčí Eva Kropáčová.
6: V současné chvíli policisté stále věc prošetřují a zjišťují veškeré okolnosti a příčinu této dopravní nehody s tím, že ve věci jsou zahájeny úkony trestního řízení pro trestný čin obecné ohrožení nedbalosti.
0: A minimálně 15 zraněných je také po dnešní dopolední nehodě autobusu na Rokycansku. Autobus s 33 dětmi a dvěma učitelkami sjel do příkopu u obce Osek nedaleko sjezdu z dálnice D5. Podle mluvčí záchranářů Karolíny Kročíkové zdravotníci ošetřují jak děti, tak učitelku.
7: Se těmi na místě asi 7 vězových skupin, původně jich tam bylo 6, dovolávali si další. Vypadá to, že to jsou jenom lehčí zranění typu boule na hlavě například.
0: Každoroční jednání pojišťoven a zdravotníků o úhradách nejspíš čekají změny. Ministerstvo zdravotnictví plánuje od roku 2028 umožnit i víceleté plánování nebo zavedení platby za výsledek zdravotní péče. Současný systém je totiž podle rezortu neefektivní a myslí si to i pojišťovny, lékaři a nemocnice. Podle prezidenta Svazu zdravotních pojišťoven Martina Balady ale ministerstvo k uzavírání dohod taky nedostatečně motivuje.
8: Ministerstvo může nějakým způsobem určovat priority, ale ministerstvo by neměla být v tom, že v podstatě bude v té situaci, kdy de facto bez větší odpovědnosti rozhodne o tom, že úhrady budou takové.
0: A to se děje skoro pokaždé, jedině na rok 2019.

0: U obce Kožlí u Letče nad Sázavou havarovalo osobní auto. Projíždějte opatrně. Tolik dopravní informace.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: I 5 minut po 11. hodině zůstáváte ve společnosti Dobrého dopoledne. Světová elita horských kol se znovu vrací do Nového Města na Moravě. Od 21. do 24. května letošního roku se Vysočina aréna opět promění v centrum světového mountain bikingu a fanoušky čeká jeden z největších sportovních svátků roku. Prestižní seriál UCI Mountain Bike World Series přiveze na Vysočinu nejlepší světové jezdce. Skvělou atmosféru i bohatý doprovodný program pro celé rodiny. Za úspěchem novoměstského světového poháru stojí muž, který před lety dokázal proměnit odvážnou vizi ve světově respektovanou sportovní akci. Petr Vaněk, organizátor, sportovní manažer a osobnost českého MTB, která už dlouhé roky je spojována právě s Novým Městem na Moravě a světovou bajkovou špičkou. Právě díky jeho práci patří Vysočina aréna mezi nejoblíbenější zastávky světového poháru a právě Petr Vaněk bude dnes mým hostem už po 11.
1: Hosté Heli Dvořákové.

0: Host Heli Dvořákové.
1: Zůstáváte s Českým rozhlasem Vysočina. Jak jsem slibovala, dnes je hostem dobrého dopoledne Petr Vaněk, nejenom sportovní manažer, taky organizátor toho všeho, co nás čeká, počínaje zítřejším dnem ve Vysočina aréně, tedy Světového poháru horských kol. Vítejte, díky, že jste přijel.
2: Dobré dopoledne.
1: Pojďme si hned říct na úvod, že není překvapením, že za svůj přínos sportu a taky regionu kraje Vysočina jste obdržel v loňském roce jedno z nejvyšších ocenění kraje Vysočina, a to skleněnou medaili hejtmana kraje Vysočina. Jak moc vás to potěšilo?
2: Moc. moc. Já nejsem na takovéhle věci zvyklý, takže byl jsem překvapený vůbec, že jsem byl nominovaný a to, že jsem to ocenění dostal. A někdo jiný asi ocení to, že někdo něco dělá. Dělá to třeba dobře.
1: No, my se dneska budeme povídat o cestě Vysočina arény mezi světovou elitu, o zákulisí organizace právě Světového poháru a taky o budoucnosti českého mountain bike-u. Ale já se musím zeptat, vy jste zažádal, nebo ono to klaplo, když to řeknu úplně jinak. Jaké byly ty hlavní důvody, proč jste podal kandidaturu Nového Města právě na mistrovství světa 2029?

0: první řadě musím opravit.
1: Nebo mě opravte, určitě.
0: Já jsem ji nepodal, ale podali jsme ji.
1: Tak dobře.
0: Je to týmová práce. A podali jsme ji, protože potřebujeme nějaký impuls, jako každý pořadatel. A v roce 2016 jsme mistrovství světa udělali asi úspěšně a je to, dneska je to 10 let, že vlastně, takže ono je potřeba prostě nějakou inspiraci do další práce, ať člověk neustrne v rámci nějakého pravidelného opakování. Takže to mistrovství světa je takový impuls, jak to trošku povýšit.
1: Takže v roce 2029 se můžeme těšit. Co všechno to znamená pro Nové Město na Moravě a pro Vysočina Arenu i pro vás, co by organizátory? Je to určitě zase výzva.
0: Je, tak je to trošku jiná práce než světový pohár, který je patronaci globálního promotéra, který vlastně dělá všechny závody světového poháru a má to jasná pravidla, má to manuál, všechno děláme podle toho, jak nám někdo nadiktuje. Vnášíme tam malé množství své vlastní kreativity a invence, což nám chybí a to mistrovství světa v tomhle tom směru je podstatně pro nás jako zajímavější, že tam tu kreativitu a invenci prostě můžeme víc vnést, protože je to víc náš produkt. Byť samozřejmě jedeme podle nějakých pravidel, a to je spíš ta sportovní stránka, ale to všechno ostatní je víc na nás.
1: Takže těšíte se na rok 2029?
0: Bojíme se a těšíme se.
1: To je dobrá kombinace, takhle bych to nechala. Ale co bude podle vás největší novinkou a překvapením letošní sezóny pro rok 2026, když se teď vrátíme ke světovému poháru horských kol, které vlastně startují už zítra?
0: Tak já nevím, jestli se dá mluvit o novinkách. Ten formát je totožný, tak jak byl v loňských letech. V minulých letech. Letos jsme se vrátili do toho roztažení toho závodního programu do více dnů. Není to jenom sobota, neděle, jak to bylo v minulém roce. Tam jsme si opravdu jako osahali to, že se nedá to množství závodů zvládnout za dva dny, že jsou tak nahuštěné na sebe ty závody, že vůbec nevzniká prostor pro fanoušky jít se podívat do týmových zón, jít se podívat do expa, mít čas prostě na to se občerstvit. Cateringová zóna prostě v tom moment nemá takový význam, protože následuje závod s závodem a pokud ti lidi přišli se podívat na sport, tak nemají čas na to ostatní, což je nedílnou součástí pro nás toho sportovního eventu. I to okolí, i ten doprovodný program, i to expo, i ty týmy. Mně to přijde prostě, že to je věc, která k tomu 100% patří.
1: Takže k tomu světovému poháru ještě možná trošičku festival doprovodného programu?
0: Ano, letos jsme do toho hodně šlápli a myslím, že to je opravdu víkend plný akcí.
1: No výborně, tak si o něm budeme povídat. Zůstávejte s námi.

0: Host Heli Dvořákové.
1: Hostem dobrého dopoledne je dnes předseda organizačního výboru Světového poháru horských kol v Novém Městě na Moravě Petr Vaněk, taky sportovní manažer. My si budeme povídat o Světovém poháru horských kol, protože zítra to všechno vypukne ve Vysočina aréně. Pro nás, co by fanoušky, věřím, pro organizační tým už se všechno dávno rozjelo, ten vlak, do kterého jste nastoupili. Ale mění se třeba za tu dobu nějak nároky jezdců a týmu od toho prvního ročníku, když to porovnáte od těch prvních závodů. A neštve vás to třeba, že už mají někdy i ty nároky až tak jako nad rámec?
2: To nevnímám, jo, že by sportovci měli nějaké velké nároky. Spíš si myslím, že všeobecně to je evoluce ve společnosti, jako porovnávat rok 2011, kdy jsme začínali, a 2026. Fakt asi nejde a už jenom to, co se nám tady změnilo tou technologií, že jo, internetu a chytrých telefonů, tak to je samo o sobě něco, prostě co před těma 16 rokama, no 15 rokama bylo úplně jinak.
1: Co dneska dělá z Nového Města na Moravě, to je jedno z nejoblíbenějších vlastně míst a zastávek Světového poháru?
2: Jméno, tradice, to samozřejmě taky nějakým způsobem přispívá, jo, ale v podstatě si myslím, že to je Vysočina aréna jako taková, která má skvělý layout, je to prostě multifunkční areál, který tomuhle tomu sportu jde naproti, takže skvělá prostě logistika, skvělé prostory pro umístění týmu, všechno to je na jednom místě. Možná tomu trošku takhle chybí takovej ten punc těch horských středisek, horské kolo, horský střediska, takový ty chaloupky, chaty, hotely, prostě horský, jako jsou v alpských destinacích. Tak to, že jsme tady prostě sportovní areál v lese, prakticky bez tohohle toho kolem, tak možná to není tak romantické, ale v podstatě pro nás jako pro pořadatele, pro uspořádání závodu je to fantastické místo a proto ten výsledek i vůči tomu sportovci a tomu public a všem lidem, kteří na tu akci přijedou a účastní se jí, tak to je ta výjimečnost, proč to Nové Město prostě v tomhle tom směru trošku vyniká. No.
1: Jak je složité udržet?
2: A ještě teda jsem zapomněl říct, jako tam první mělo možná zaznít a to je ten český fanoušek, který je prostě fakt je úžasný. Myslím si, že strašně moc Čechů jezdí na kole, dokážou posoudit tu obtížnost toho sportu a hlavně fandí všem. Ale ono se tohle netýká asi jenom cyklistiky. Myslím, že ten český sportovní fanoušek je v tomhle tom směru opravdu jako dobře hodnocený ve všech sportech.
1: Jak složité je udržet akci světové úrovně v tak malém, když to tak řeknu, městě, jako je Nové Město na Moravě na Vysočině?
2: Nemyslím si, že problém je malé město na Vysočině, ale myslím si, že trošku problém je malá Česká republika a ekonomika, byť ve všech statistikách teďka vycházíme jako velmi dobře, jako bohatá země, ale myslím, že ten poměr, no, ten pohled prostě na sport všeobecně ve společnosti není takový, jak by mohl, nebo dle nás by měl být. Myslím si, že se můžeme koukat tam, kam slunko zapadá, tím směrem jako motivaci. A tam si myslím, že se vůči tomu sportu ta společnost staví trošku lépe než u nás.
1: Jak důležité je pro vás nejenom to, jaká atmosféra panuje ve Vysočina aréně, ale taky podpora místních lidí. A vnímáte ji? Je dobrá?
2: Je dobrá. Děkujeme.
1: Petr Vaněk, dnešní host, dobrého dopoledne.

0: Dvořákové.
1: Petr Vaněk, dnešní host Dobrého dopoledne, předseda organizačního výboru Světového poháru horských kol v Novém Městě na Moravě, taky sportovní manažer a osobnost českého mountain bikeu. Jak vidíte budoucnost českých MTBček v návaznosti na ten odkaz a éru Jaroslava Kulhavého?
2: Já se na to musím dívat pozitivně. Budu se dívat prostě pozitivně do budoucnosti. Myslím, že máme velké množství mladých závodníků v kategoriích kadetů, juniorů, který mají ten potenciál a ambice nahradit Jardy Kulhavýho. Neříkám, že úplně, ona ta doba byla jiná před 15 rokama v rámci konkurence a postavení toho sportu v rámci hierarchie třeba významu v jiných státech. Takže ta konkurence dneska je podstatně jiná, než byla dřív, takže si myslím, že je těžší se prosadit. Ale ten základ tady existuje, jak u chlapců, tak u děvčat. Myslím, že tady je.
1: Takže vyhlídky jsou snad dobré?
2: Za mě ano, akorát prostě musíme ty sportovce u toho sportu udržet a to je nejenom mentálně, ale musíme ho taky ten sport prostě naplnit prostředkama finančníma, aby jsme měli ty možnosti prostě s těma sportovcama pracovat, aby jsme jim dali možnost kvalitní přípravy, kvalitních závodů, aby jsme jim dali prostředky na život, protože ten sport se nedá dělat v té dospělé kategorii amatérsky na té světové úrovni. To se prostě musí dělat tak, že to berete jako zaměstnání a věnovat tomu velkou část toho dne, té přípravě, regeneraci. Nedílnou součástí prostě toho sportu je regenerace a strava, kvalitní strava. Na to musíte mít prostě finanční prostředky.
1: No, v tomhle ohledu se dostáváme k další otázce, jestli si vůbec veřejnost uvědomuje, jak moc je cyklistika náročný sport, protože doteď si každý řekne, že finančně náročným sportem je hokej, protože hokej všichni velmi dobře známe, ale řekla bych, že cyklistika je mnohonásobně dražší.
2: Hraje tam roli technika, no, která je drahá, to vybavení. Dneska se závodí standardně prostě v těch už kadeckých, juniorských kategoriích na kolech v hodnotě 150-200 tisíc korun. Když máte dvě kola na sezónu, tak si představte, že ta zátěž prostě pro rodinu už toho, já nevím, teenagera, 18-letýho, 17-letýho kluka, holky, tak vás jako rodinu stojí 350-400 tisíc za rok a to bez podpory toho systému asi jde velice obtížně a už to taky nějakým způsobem selektuje, kdo ten sport může dělat. Můžou to dělat jenom děti, lidi, kteří na to mají peníze.
1: Tak vstříc lepším zítřkům, budeme
2: ano,
1: doufat.
2: Ano, ano.
1: Jak velkou roli dnes hrají sociální sítě, televize a taky celkový obraz akce navenek, jako je třeba Světový pohár horských kol?
2: Jo, tak žijeme každý v nějaký bublině, kterou máme nadefinovanou. Já mám pocit, že existuje svět jenom horské cyklistiky a cyklistiky, protože když si otevřu svůj telefon, tak tam mě vyskakují jenom tyhle ty příspěvky. Takže je to o tom, kdo z nás čemu fandí a ten svět si vytvoří. Takže významnou roli hraje tohleto prostředí. Na všechny z nás to působí a ovlivňuje nás to a vytváří nám to obrovský informační množství zpráv, který musíme konzumovat a vnímat.
1: My jsme to vlastně nakousli lehce i v úvodu, jestli opravdu ten fanoušek přijde a chce vidět jenom ten samotný závod a nebo tím lákadlem celé té sportovní akce je hlavně ten doprovodný program, který ho zabaví.
2: Nemyslím, že by někdo přišel kvůli doprovodnému programu, ale je to důležité prostě mít to jako komplexní víkendovou aktivitu. Ne vždycky prostě celá rodina je nadšená prostě do cyklistiky a přijde třeba ta mužská část rodiny, která k tomu má asi blíž. Nicméně byli bychom rádi, kdyby přišla celá rodina, tak pro tu zbylou část rodiny prostě se snažíme vytvořit program takový, aby i oni si tam našli nějakou zábavu. A hlavně chceme doprovodným programem, nebo snažíme se ho tak koncipovat, aby zabavil převážně mladou generaci, protože chceme, aby nám na závody prostě chodili i mladší ročníky.
1: Za pár minut se necháme zlákat i my. Na co by nás letos Petr Vaněk pozval v případě, že třeba vyloženě nepatříme mezi fanoušky horských kol? Co nás čeká na Světovém poháru horských kol v Novém Městě na Moravě? Počkejte si na to.

0: host Heli Dvořákové.
1: O světovém poháru horských kol v Novém Městě na Moravě si dnes povídám přímo s Petrem Vaňkem, předsedou organizačního výboru světového poháru. Dostáváme se k tomu, co všechno nás v rámci letošního ročníku čeká. Na co byste nás pozval, co bude tím největším lákadlem?
2: Tak ze sportovního hlediska určitě největším lákadlem je účast dvou obrovských osobností současné cyklistiky a nejenom horské cyklistiky, a to je Tom Pidcock a Matthew van der Poel. Tyhle dva velikáni horských kol a silniční cyklistiky, cyklokrosu, se v rámci tratí světového poháru horských kol potkali, myslím, od závodu horských kol potkali naposledy na mistrovství světa v Glasgow, kde van der Poel prostě absolvoval akorát startovní kolo, pak spadl, závod nedokončil. Předtím v roce 2021, mám pocit, že byla olympiáda v Tokiu, že byla odložena, tak tam taky Matthew van der Poel prostě odstartoval a za půl kola prostě odstoupil po tom pádu, z kterého se potom 2 roky léčil. Tak potom takový ten plnohodnotný souboj, který asi spolu absolvovali, byl naposledy ve Vysočná aréně v roce 2021, kdy van der Poel vyhrál short track a Tom Pidcock vyhrál cross country nedělní. Takže tohle je věc určitě velký lákadlo, na který můžeme všechny fanoušky pozvat, kteří mají cyklistiku prostě rádi a rozumí, a tyhle ty osobnosti vidět v České republice na jednom startu v sobotu v závodě i v neděli v závodě, podle mě se nám dlouho jako nestane a nevěřím, že by se to do budoucnosti v blízké době se to nějak asi neočekává, protože van der Poel v momentě, když získá asi dres mistra světa, tak nevíme, jak se k těm horským kolům, a stejné vlastně to má i Tom Pidcock, všichni mají, nebo oba dva mají smlouvy v silničních týmech a stájích, tak nevíme nikdy, jestli toho závodu se účastnit budou nebo nebudou. Letos to tak prostě vyšlo, sešlo se to v jejich závodním programu, oba dva jedou Tour de France, takže mají teďka prostor na to, aby se k horským kolům vrátili.
1: Když se vrátím ještě k sobotě, tak sobota bude gratis. Co vás tomu přimělo?
2: My jsme chtěli, aby jsme nabídli horskou cyklistiku i lidem, kteří za ní nechtějí zaplatit peníze.
1: Takhle jednoduché to je.
2: Nevím, jestli to je ve finále úplně jednoduché, ale takhle to je. Takže jsme chtěli ukázat lidem, a zvlášť z regionu, aby se přišli podívat prostě na horská kola, co to vlastně obnáší, protože ona televize vždycky je věc jedna, ten reál, ta emoce na místě a ten terén prostě televize vždycky trošku splošťuje. Kopce jsou méně kopcovitý v televizi, sjezdy jsou prostě víc pomalý, není to taková dynamika, jako když to vidí člověk naživo, a hlavně, co se nedá v té televizi sdílet, tak to je ta emoce těch diváků, která prostě elektrizuje, a já tam vždycky brečím.
1: Já vás absolutně chápu, mám to úplně stejně, ale to jsou právě ty nejhezčí momenty. I letos nás v rámci světového poháru horských kol čeká Test Fest, taky Night Race a další.
2: Ano, to jsou ty doprovodné aktivity, které jsou mimo tu sportovní stránku. Máme velký Test Fest, myslím si, že jsme letos dali dohromady 200 úžasných kol od renomovaných značek, který mají možnost si účastníci, návštěvníci, diváci prostě otestovat. Je potřeba se zaregistrovat do tohoto Test Festu prostřednictvím našich webových stránek. Ten návod k tomu určitě existuje. Pak máme tradiční Night Race, což je takový doprovodný srandovní závod, kterýho se účastnilo od začátku, já nevím, začali jsme 30 lidma, dneska máme na startu 200 lidí v různých kostýmech, maskách, přistupují k tomu jako různí manažeři z týmu, z pořadatelského týmu od nás, loni to jel Zdeněk Štybár, jo, takže každý si v tom najde něco toho svého, a je to hlavně prostě zábava, je to oslava cyklistiky v takové té trošku komediální úrovni, a je to akce večer, která prostě končí potom večírkem, no, takže tohle je spíš pro ty účastníky, kteří si to užijou. Tohle není divácký závod, tohle je závod pro ty účastníky a zábava pro ty účastníky. No a v rámci těch doprovodných aktivit zaměřili jsme se hodně na mladou generaci, máme tam velký airbag, to znamená taková ta nájezdová rampa, vyrozjíždí se z 8 metrů výšky, prostě odraz, salta, dopady prostě do nafukovadla, takže taková ta adrenalinová část, která baví tu mladou generaci, a těm jsme právě chtěli dát možnost i tím vstupem gratis na tyhle ty aktivity se prostě podívat v tu sobotu, a když je to v sobotu zaujme, tak ta neděle bude gradovat, a neděle teda už je potom bohužel placená, pro nás ne bohužel, ale je placená, ale myslím si, že každý divák, který tam přijde, a je to sportovní fanoušek, tak si kromě těch cyklistických aktivit třeba najde i jiný osobnosti sportu. Budeme mít Katku Neumannovou, budeme mít talk show s Danem Stachem, budeme mít Evu Adamčíkovou, budeme mít Vavřince Hradilka. To jsou všechno lidi, kteří na kole jezdí, jezdili, mají to jako doprovodnou, doplňkovou aktivitu v rámci sportovní přípravy, anebo kolo mají rádi, ale jsou to prostě lidi z jiných disciplín. Gabriela Soukalová, jo, nás navštíví, taky bude mít talk show, jo, ten její životní sportovní příběh je zajímavý. Nedávno jsem viděl film, který vešel, myslím, že loni do kina, asi ne, ale to byl v televizi v premiéře. Velmi mě zaujala, vydržel jsem se na to opravdu dívat a odevřelo mě to oči a nějakým způsobem mě to nasměrovalo někam jinam, než jsem si vlastně myslel, že ten sportovní příběh její vyloženě směřoval.
1: Říká dnešního z Dobrého dopoledne Petr Vaněk.

0: Host Heli Dvořákové.
1: Mým hostem je dnes Petr Vaněk, povídáme si o světovém poháru horských kol v Novém Městě na Moravě. Zítra to všechno začne a co by vám rozhodně nemělo uniknout, je program samotných závodů, tak si ho pojďme přiblížit.
2: Tak, začínáme ve čtvrtek, začínáme short trackem juniorů a juniorek, to je takový, je to program závodní, který jsme semka do toho závodního výkonu zařadili nově, protože junioři přechodem do kategorie výš, což jsou vlastně už U23 muži ženy, tak tam už se short track standardně ve světových pohárech jezdí, jezdí se mistrovství světa, tak jsme si říkali, že bylo dobré prostě, aby jsme toto programu zařadili, aby už tato kategorie s tím tu zkušenost měla. Není to závod světového poháru, je to vsazený závod, ale máme účast všech těch, kteří jedou světovou juniorskou sérii, tak 80% těch juniorů se postaví i na start kvalifikace short tracku, že short track pojede 40 lidí, musíte se kvalifikovat, na startu je třeba 90 v té kvalifikaci, takže se 50 lidí nekvalifikuje a 40 ano, takže má to takovou i nějakou posloupný vývoj. V pátek máme short track 23, ten je taky v podvečer a v sobotu je závod v short tracku elitní kategorie mužů a žen. Máme závod v olympijském cross country juniorů, kterým vlastně ten program v sobotu začíná a odpoledne je olympijské cross country kategorii do 23 let. A všechno vyvrcholí v neděli první závod v 10.00 start juniorské světové série v čele s Bárou Bukovskou, která bude obhajovat prostě vítězství z loňského roku. Je to stříbrná medailistka z loňského mistrovství světa, je to mistryně světa v cyklokrosu v juniorkách v letošním roce, takže je to královna cyklistiky. Za rok 2025, tak na tenhle ten závod bychom chtěli pozvat a vytvořit jako fantastickou atmosféru holkám, protože tam vidím já velký potenciál. Není to jenom Bára Bukovská, ale je to i Lucka Grohová, Justýna Novotná, který jezdí i v tom mezinárodním měřítku do první desítky a tam vidím velký potenciál do budoucnosti. No a vyvrcholí to prostě závodem olympijské cross country žen, start ve 12.00 v neděli, a v 15.00 prostě začíná start, nebo startuje závod a vyvrcholení světového poháru závodem mužské elity na startu s těma dvouma, které jsme už zmínili, Tom Pidcock a Matthew van der Poel.
1: Když jste tady byl v loňském roce, tak jsem se vás ptala, jaké je vaše nejoblíbenější místo ve Vysočina aréně. Letos to změním. Jaký je váš nejoblíbenější moment v rámci světového poháru horských kol v Novém Městě na Moravě?
2: Neděle večer.
1: Když to všechno skončí.
2: Přesně tak.
1: No a vzhledem k tomu, že jsme tady dneska otevírali to naše povídání o mistrovství světa horských kol, které proběhne v roce 2029, je přeci jenom ještě něco, co by Petr Vaněk a jeho tým chtěli dostat do Vysočin arény, co by si ještě chtěli splnit, ať už ve Vysočin aréně nebo kdekoliv jinde.
2: No, zajímavá otázka. Já myslím, že to, co děláme, je vrchol toho, co jsme schopni asi zvládnout. Takže to mistrovství světa byl takovej milník a nejenom v tom olympijském cross country, to tady nepadlo. Mistrovství světa se bude odehrávat na dvou místech.
1: Ano.
2: Bude jeden týden v Novém Městě, kde se jede olympijské cross country a druhý týden bude na Dolní Moravě, kde se pojedou gravity disciplíny, což je enduro a siest. A ten siest je čím dál populárnější prostě v mladé generaci, pro mladou generaci, protože ono je to fajn vyvést se lanovkou na kopec prostě a bavit se jízdou z kopce. Ono to míň bolí, co se týká toho času, té přípravy, ta fyzická kondice tam, neříkám, že není potřeba, ale je tam ten velký prvek zábavy. Když budeme brát jako ostatní sporty, děti si hrají všeobecně, tak jdete si zahrát fotbal, jdete si zahrát hokej, volejbal, tenis, golf, ale cyklistiku si zahrát málo kdy jdete. To si jdete prostě odedřít, stejně jako atletiku, stejně jako biatlon, stejně jako běžecké lyžování, to jsou sporty, které se drou. Ale ty gravity disciplíny, ta jízda z kopce na tom kole je jistou formou hry. A to tu mladou generaci baví.
1: No upřímně mám, můžu říct, že když jsem to na té Dolní Moravě viděla, tak nevím, jestli bych si tuhle formu hry chtěla vyzkoušet na vlastní kůži. Místě je to velký adrenalin.
2: Myslím, že to máme asi společné, tam rozhoduje to datum narození.
1: Je to pravda. Tak já vám přeju, aby i ten letošní ročník světového poháru horských kol vyšel přesně podle vašich představ a budu se na vás těšit zase za rok, kdy se budeme povídat o tom, co všechno plánujete v tom roce dalším.
2: Moc děkujeme za pozvání a těšíme se na fanoušky.
1: Hostem dnešního Dobrého dopoledne byl předseda organizačního výboru Světového poháru horských kol Petr Vaněk. Díky moc, naslyšenou.
2: Naslyšenou. Hosté Heli Dvořákové.

písničky na přání na Českém rozhlase Vysočina začínají po 12. hodině. Objednat písničku a někomu popřát můžete už teď. Pošlete SMS zprávu na číslo 90 011 04 ve tvaru písen, mezera a text přání. Cena jedné SMS je 4 koruny. Písničku si můžete objednat i úplně zadarmo prostřednictvím webových stránek Českého rozhlasu Vysočina.

0: Sedmikrátky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrátky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Je 12 hodin.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Sokolí mláďata ve Žďárských vrších ulovil víre. Česko neplánuje přijmout další lidi s podezřením na nákazu ebolou. Litevské úřady vyhlásily vzdušný poplach kvůli neznámému dronu. A počasí to dnes bude oblačné nebo zatažené a nárazově se můžou objevit přehánky. Teploty nad 20 stupňů. Začínají zprávy a s nimi je ve studiu Tomáš Kolátor. Pár sokolů ve Žďárských vrších letos mláďata nevyvedl. Loni se mu povedlo odchovat dvě, letošní tři ale ulovil vír. Ochránci přírody věří, že se sokoly příští rok znovu do rezervace Čtyři palice vrátí. Podle zoologa Petra Mikštajna je ale celé Vysočině ještě jedno sokolí hnízdo, a to v areálu Dukovanské elektrárny. Ve Žďárských vrších jsou podle něj ale vhodné přírodní podmínky, říká Mikštajn.
3: V současnosti to je jediný vlastně přirozený hnízdo sokolu. Kraj Vysočina. Takže uvidíme příští rok. Máme tady těch skal dostatek, máme tady spoustu skalních útvarů, víceméně vhodných pro zahnízdění sokolů.
1: Ke Čtyřem palicím je dál zakázaný vstup, aby se sokolí pár nevyplašil a příští rok se do okolí znovu mohl vrátit. Česko neplánuje přijmout dalšího člověka s podezřením na nákazu ebolou. Řekl to ministr zdravotnictví za ANO Adam Vojtěch. Podle něj by stát neměl další přebytečné kapacity. Je totiž potřeba mít rezervu pro české občany. Podle Vojtěcha o případné přijetí dalších pacientů nikdo ani nežádal. Do Česka z Ugandy míří americký lékař, který by mohl mít ebolu. Večer ho přijme pražská nemocnice na Bulovce. Příznaky nemá. O jeho přijetí požádala americká ambasáda. Riziko šíření eboly v Česku je ale podle Vojtěcha nulové. Litevská protivzdušná obrana dnes vyhlásila v oblasti u hranice s Běloruskem a kolem hlavního města Vilniusu poplach. Později varování rozšířila na celé území státu. Důvodem byl dron, který podle ministra obrany narušil litevský vzdušný prostor. Jeho původ ale není zatím jasný. Po necelých 2 hodinách litevské úřady poplach odvolali.
4: Obyvatelé litevské metropole dostali na mobily varování, aby ihned vyhledali úkryt a bezpečné místo a vyčkali dalších pokynů. Zpráva o vyhlášení vzdušného poplachu dorazila i k lidem v okolí Vilniusu. Podle ministerstva obrany mířil dron k obci Lentvaris u hlavního města, ale změnil směr a stíhačky Severoatlantické aliance ho pronásledovaly. Vilnius leží necelých 50 km od hranic s Běloruskem. Kvůli nebezpečí přerušili provoz na vilniuském letišti a zastavili železniční dopravu. V úterý letoun NATO sestřelil dron nad Estonskem. Zjistilo se, že to byl stroj, který zabloudil z Ukrajiny. Pavel Novák, Český rozhlas. Sport.
1: Fotbalisté Arsenalu vyhráli anglickou ligu. Titul jim v dohrávce předposledního kola Premier League zajistila remíza Manchesteru City 1-1 v Bournemouthu. V souběžně hraném utkání Chelsea porazila 2-1 Tottenham, za který chytal Antonín Kinský. A čeští hokejisté nastoupí proti Itálii ve čtvrtém utkání na mistrovství světa. Zápas začne v 16:20.
2: Počasí.
1: V Jihlavě teď mají 19 stupňů, v Moravských Budějovicích nebo Vatíně hlásí 18. Dnes bude převažovat oblačno, občas skoro zataženo. Během odpoledne a na večer se můžou tvořit lokální přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší teploty vyšplhají na 21 až 24 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Menší komplikaci máme hlášenou na dálnici D1 na 80. kilometru ve směru na Prahu. U Vojslavic tam stojí porouchané auto, jeďte opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Zdarec jak palec od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Jarda Hypochondr. Jsou tady písničky pro Vysočinu, písničky na vaše přání, tak zavolejte. pošlete nějaké přáníčko, popřejte. Jaké telefonní číslo? Jsem do studia 22 155 49 99. Můžete mi říct třeba veselou historku, nebo co jste měli k obědu, nebo nějaký recept. Taky můžete poslat SMSku na číslo 90 011 04. Nejdřív musíte napsat slovo píseň a potom vaši zprávu, která musí být krátká, anebo můžete

0: Ptá se kněz kněze, kolego, co myslíte? Dožijeme se ještě toho, že zruší celibát? No to nevím, ale naše děti určitě.
1: Písničky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99 Český rozhlas Vysočina.
2: A mám tady první přání, prosím o zahrání písničky Švihák lázeňský od Jirky Schellingera Jen tak. Děkuji, Milena. Tak já to pustím prostě jen tak.

0: Krásný. Písničky pro Vysočinu. Volejte 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
1: A už je tady další přání, které má Ivana Kočová. Dobrý den, přála bych si prosím zahrát pro moji dceru Nikolku k dnešním krásným 10. narozeninám. Přeji hodně štěstí a zdraví a vybrala jsem písničku od Evy Farné a skupiny Miraj. Vzpomeneš? Písnička se jmenuje Vzpomeneš si? Děkuji, není za co, posílám.

0: Hleďte, tak tyhle prášky budete brát třikrát denně. Angličan. Thank you, Němec. Danke, Francouz. Merci, Čech. Hleďte a může se na ně chlastat.
1: Posloucháte písničky pro Vysočinu s Jardou Hypochondrem.
2: No už tady mám další přáníčko. Zdravíme všechny a regionáky z dovolené z Turecka, která nám zítra končí a vracíme se zpět domů. Co jsme ale koukali, tak tam příští týden mají být v Česku třicítky, takže teploučko bude i u nás. A tak bychom poprosili od Marka Ztraceného léto 95. Díky a pohodovou středu přeje Pavel všem kamarádům do Herálce a okolí.

0: Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
1: V rozhlasu je živo. Do zákulisí Českého rozhlasu vás Aleš Cibulka zavede ve své roadshow a rozhlas jde za vámi. A to už příští čtvrtek, 28. května na zámku v Telči. Jeho hosty budou Martina Viktorie Voborníková-Kopecká, farářka církve Československé husitské a taky zpěvák Martin Chodůr. Dohlížet na ní bude i pravidelný host, generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Dvě vstupenky na tuto akci pro vás budu mít zítra ráno.
2: Vstáváme s vámi od 5 hodin. Každých 15 minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů z celé Vysočiny. S námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte písničky pro Vysočinu s Jardou Hypochondrem.
3: Přesně tak, je tady další přáníčko. Dobrý den, chtěla bych poprosit zahrát mé babičce Heleně k dnešním krásným 95. narozeninám. Přeji všechno nejlepší a hlavně hodně zdraví, ať si stále tak čiperná jako doposud a vybrala jsem písničku Balada o kornetovi a dívce od Marty Kubišové. Děkuji moc, Lucie, zpočátek. Já přeji taky všechno nejlepší.

0: Potkal jsem kamaráda a ten říká, člověče, tomu nebudeš věřit. Dostal jsem dvě zprávy od manželky a teď nevím, která je horší. Říkám, no nekece, co ti napsala? Napsala mi, rozcházím se s tebou, ty darebáku. No a co může být ještě horšího? No druhá zpráva, tam bylo napsáno, to nebylo pro tebe.
1: Písničky pro Vysočinu.
2: Na vaše přání. Ahoj Jardo, dnešní hokej proti Itálii, doufám, že s přehledem vyhrajeme. Typoval bych tak 6-2 pro nás. Doufám, že budeš koukat a teď bychom si nechali zahrát do práce kabáty a písničku Oni. Díky Jarda a jeho kolektiv z práce. Jardo, já doufám, že budeš mít pravdu. 6-2, dobře, typuju to stejně. No a zítra si řekneme, jo, jak jsme dopadli. Doufám, že těch 6 bude pro nás teda. No tak snad jo.

0: manžel. Je, to je romantika. Svíčky, olej, manželka. Hele, nedělej ze sebe blbce a zavři tu kapotu.
1: Písničky pro Vysočinu.
2: Přesně tak, písničky na vaše přání. Já mám tady další přáníčko. Dobrý den, když to nevyšlo včera, tak to zkusím dneska. Prosím o zahrání mému kamarádovi Ivošovi do práce, který měl včera svátek, a vybrala jsem písničku od Heleny Vondráčkové a Martina Maxi, Deja Vu. Díky a přeju všechno nejlepší, Péťa. Péťo, já se omlouvám, včera toho bylo hodně, tak to dneska doženem. Je to tady.
3: Nejsem to já, ten koho znáš, není to tělo mých,

0: Tohleto nekecám, fakt ne. Ve zprávách na Českém rozhlasu Vysočina nedávno zaznělo. Vyděrači, kteří před 3 dny obsadili vinný sklípek ve Velkých Pavlovicích, ještě stále nebyli schopni sformulovat své požadavky.
1: Písničky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99 Český rozhlas Vysočina.
0: Přesně tak, písničky na vaše přání. Mám tady další. Ahoj Jardo, tak včerejší medová pečínka dopadla božsky. Všem se zbíhaly sliny až za uši a na dnešek dělám nadívaného bažanta s nádívkou a domácím knedlíkem. No ty brďo. Takže jestli budeš mít opět krupičnou kaši, tak určitě doraž, nechám ti jednu porci. No ty bláho. Ale na zítra mi dochází nápady. Tak Jardo, poraď, co máš rád ty. Díky a k tomu vaření si dáme moji milovanou šenkýřku. Děkuji a pěkný den, posluchačka Adéla. Tak Adélo, já jsem vařil, je to asi 3 dny, kuře na paprice. Bylo to skvělý a jedli jsme to taky, myslím, 3 dny. No a poradím ti, kdybys to náhodou dělal, jakože zítra jako takový tip, jo, tak ti poradím, dej tam také lžičku cukru, lžičku granka, a lžičku octa. No a uvidíš. Je to pecka.

0: postava.
1: Prosím vás, a máte nějaké doporučení, čím byste se prokázala? Ptá se ředitel uchazečky o místo sekretářky. Ale to jo, to jo, to jo, ale co když někdo mezi tím přijde?
2: Písničky pro Vysočinu.
3: A další přání má Tomáš Klofáč. Dobrý den, prosím jen tak k obědu, váčka neckáře, stín katedrál, díky tom, tak dobrou chuť. Doufám, že to je taky nějaká pečená kachnička nebo něco takového, nebo že by krupičná kaše.

0: primář. Tak pane primáři, podívejte se. Teď se nikdo ani nehněte. Sestra zavolá na můj mobil a kdo ucítí v břiše vibrace, zvedne ruku.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
2: Posloucháte písničky pro Vysočinu s Jardou Hypochondrem.
3: A další přání má Nikol. Prosím, zahrajte pracovní četě na Jančičkách u Otrokovic Ríšu Millera po schodoch. Děkuji. Tak až do Otrokovic poletí teďkom Ríša Miller.

0: Potkal jsem kamarádku, říkám, jak se máš, co děláš, no a co ten tvůj? Ona říká, ani nemluv, čověče. Tudleva jsem se mu podívala tak vyzývavě do očí. Začala jsem si rozepínat blůzku a říkám, vem si mě. No a ten blbec mi začne vysvětlovat, že je pro něj na svatbu ještě moc brzo.
1: Posloucháte písničky pro Vysočinu s Jardou Hypochondrem.
2: A už tady mám další přání. Zahrajte prosím od Zdeňka Vřešťála a Denisy Klementové písničku Nic nás nepřipomíná. Díky, Jitka.

0: Nedávno jsem potkal kamaráda a on mi říká, hele, včera jsem řekl alkoholu ne. Fakt. No a dnes jsem zjistil, že vodka je hluchá na obě uši.
1: Písničky pro Vysočinu.
2: Na vaše přání a mám tady další. Čau Jardo, můžu poprosit jen tak o Marii Rotrovou a písničku s tebou? No jasně.

Posloucháte Český rozhlas Vysočina, písničky na vaše přání. No a já už tady mám úplně poslední přáníčko, jedno splním, jedno nesplním, čili dvě. Dnes má 80. narozeniny americká zpěvačka Cher, tak prosím pěknou písničku od ní a všem Zbyškům a všem dnešním narozeninovým oslavencům vám do rádia a všem posluchačům posílá Sylvie z Prahy. A pak ještě jednou prosím o zahrání písničky od Aleše Brichty. Budeme rejdit pro všechny motorkáře, aby se vždy šťastně vrátili domů, píše a přeje si Lenka. Lenko, moji rádcové hledali, i v Praze hledali, všude hledali, tuhle písničku nenašli. Mějte se, smějte se a zase zítra po 12. s váma Jarda Hypochondr. Čau, čau.

0: vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Třináct hodin.
2: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
1: Oceněná národopisná expozice v Humpolci láká školy na edukativní program. Premiér Babiš není spokojený s novou koncepcí armády. Čínská diplomacie naznačila, že Peking chce s Prahou obnovit diplomatické vztahy. A počasí to dnes bude oblačné nebo zatažené a nárazově se můžou objevit přehánky. Teploty nad 20 stupňů. Aktuální zpravodajský souhrn začíná, přináší ho Tomáš Kolátor. Národopisná expozice muzea doktora Aleše Hrdličky v Humpolci má vysokou návštěvnost. Vyplývá to z dat instituce, která za ni tento týden získala zvláštní ocenění v soutěži Gloria Musealis. Exponáty jsou doplněné i o různé fotografie a audio ukázky. Pro děti jsou připravené kvízy a interaktivní program. Vysvětluje vedoucí muzea Dagmar Kluchová.
3: Hodně k nám jezdí školy. Ty k nám jezdili vždycky, ale ty jsme opravdu zaznamenali velký nárůst. My tam totiž máme pro ty děti udělaných spoustu takových interaktivních prvků. Máme tam i takový koutek, kde si můžou i ty malí děti pohrát a něco vyzkoušet. Je to všechno takový edukační.
1: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO není spokojený s novou koncepcí armády. Řekl to dnes po jednání s ministrem obrany Jaromírem Zúnou za SPD, který mu návrh představil. Podle Babiše je například nutné posílit nábor nových vojáků i počty aktivních záloh. Řekl taky, že Česko nejspíš letos znovu nesplní alianční závazek 2% HDP na obranu. Jednat o tom chce na červencovém summitu NATO. O složení české delegace na tuto akci podle premiéra rozhodne vláda 8. června. Na summit chce jet společně se zástupci vlády prezident Petr Pavel. Babiš to ale dosud odmítal. Čína?
4: Sport.
1: Teď ještě zpráva ze světa. Čína je ochotná spolupracovat s Českou republikou a co nejdřív vrátit vztahy na cestu stabilního rozvoje. Bez bližších podrobností to uvedlo čínské ministerstvo zahraničí. Šéf české diplomacie Petr Macinka z motoristů už začátkem roku oznámil svůj plán na obnovu standardní úrovně vztahů s Čínou. V minulosti Peking Prahu kritizoval kvůli údajnému porušování principu jedné Číny. Mimo jiné v souvislosti s cestami českých politiků nad Tchaj-wan nebo loňskou návštěvou prezidenta Petra Pavla u Dalajlámy při příležitosti jeho 90. narozenin.
4: Sport.
1: Večer bude jasný vítěz fotbalové Evropské ligy. Ve finále druhé nejprestižnější klubové soutěže starého kontinentu proti sobě nastoupí německý Freiburg a anglická Aston Villa. Souboj o titul začne v Istanbulu ve 21 hodin. Už v 16.20 se utká česká hokejová reprezentace na světovém šampionátu ve svém čtvrtém utkání s Itálií.
2: Počasí.
1: Aktuální teploty dosahují v Třebíči a Počátkách 21 stupňů, v Hubenově 19. Dnes bude převažovat oblačno, občas skoro zataženo. Během odpoledne a na večer se můžou tvořit lokální přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší teploty vyšplhají na 21 až 24 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: V Havlíčkově Brodě očekávejte možné zdržení a nárazové kolony. Od rána je tam uzavřen most na Masarykově ulici. Uzavírka potrvá více než rok.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Alex a host.
5: V 19 letech založil fotbalový klub Amfora, který vydržel dlouhých 50 let a jak se zdá, stále není u konce s dechem. A to ani jeho zakladatel, Petr Salava. Vítám vás, dobrý den.
6: Já přeji všem hezký dobrý den.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Moderátor a prezident fotbalového klubu Amfora Petr Salava je naším hostem. Vy jste před 2 lety ohlásili poslední zápas, konec Amfory po 50 letech. A jak je vidět, tak se to nestalo. Tak co se změnilo potom ohlášeném posledním turnaji?
1: Byl to poslední zápas. Já jsem dlouho váhal, protože to je moje dítě. 50 let, tehdy to bylo vlastně velmi emotivní rozhodnutí. Tak jsme skutečně odehráli poslední zápas ve vesnici, která se jmenuje Vrbičany, kde kvůli tomu obnovili fotbalový stadionek. Bylo tam asi 14 diváků, byla to velká sláva a skončili jsme. Rozdali jsme dresy, přišli děti z dětského domova ze Slaného, jsme rozdali míče, všechno, co jsme měli. No ale tak asi po měsíci se začaly ozývat moje ovečky, členové Amfory, jestli to není unáhlené, že je to škoda, když chodíme, když běháme, když žijeme. A já jsem říkal, dobře, tak to zkusíme tak, že pojedeme dál, pojedeme trošku omezeně, takže my děláme teď minulý rok i letos jenom 3 výjimečné zápasy. Každý má i nějaký charitativní podkres, podporujeme Hamzovu odbornou léčebnu a další projekty, Bílou pastelku. A ono to vlastně získalo takovou rychlost, že třeba na letošek přišlo 62 nabídek na zápasy. A z těch 62 nabídek jsem vybral 3. Takže my začínáme 20. června ve Slaném, kde budeme hosty akce, při které se bude přejmenovávat městský stadion. Pak zajíždíme až Chebu do vesnice Lipová, která má nějaké kulaté výročí, a v srpnu jedeme do Nového Oldřichova u České Lípy. Pokaždé výjíždí 18 až 20 hráčů, protože my jsme už staří, tak musí nás být víc. Vždycky jedou 2-3 čestní výkopáři. Máme dvojnásobnou moderaci, protože spolu se mnou u mikrofonu je také Jiří Verich Petrášek nově. No a moc se těšíme, takže myslel jsem si, ale člověk nikdy nemá říkat...
0: Nikdy.
1: Nikdy.
0: Vy jste, když jste zmiňoval ty výkopáře, někde jste říkal, že těch výkopářů už máte pomalu více než samotných hráčů.
1: Na našem kalendáři je to tak, že ta vrchní řada, to jsou čestní výkopáři, těch už je, bývaly tam třeba 2-3 a teď těch je tam 20. Od Jiřinky Bohdalové, která je vlastně nejstarší členkou našeho klubu. A na jedné straně tam je Monika Absolonová, Jiřinka Bohdalová, na druhé straně Helena Mondráčková, Jitka Zelenková a spousta dalších. A výkopáři jsou velmi podstatní, protože oni samozřejmě provedou svůj čestný výkop, ale neodjíždějí, podpisují, fotografují se a vždycky říkám, že velmi hezky ozdobí ten který zápas.
0: A fandí určitě.
1: A fandí.
0: Vy jste ale nedávno vyrazili dál, než jste zmiňoval Slaný Cheb. Vy jste byli ve Španělsku dokonce.
1: To byla 36. země, kterou jsme navštívili. Vybrali jsme si Španělsko, protože my v Evropě už v podstatě nemáme moc kam vyrazit. Mně by se ještě líbil sever, Dánsko, Švédsko, Island, ale tam moji hráči, členové nechtějí, protože je tam zima. To znamená Španělsko, my jsme tam byli od 1. do 6. května, Španělsko mělo teplotu 25 stupňů Celsia, bylo nádherně, moře bylo samozřejmě ledové, to nešlo, ale byl to velmi hezký.

0: nějaký pobyt. Samozřejmě hráli jsme tam fotbal, hráli jsme s veteránama španělskýma, kteří hráli předtím druhou ligu, takže to byli profíci. Když jsme je viděli nastupovat, tak jsme věděli, že šance moc není. Udrželi jsme to do poločasu, chvilku po poločase, to bylo 2-2. Oni si uvědomili, že by to mohlo pro ně špatně dopadnout, přidali. Takže konečný výsledek byl pro španělské veterány 8-4, ale pro nás to byl senzační výsledek, protože tam hráli právě lidi jako Felix Slováček mladší, Honza Rosák, hrál tam dokonce Tomáš Magnusek, asi 2 minuty.
1: Tak, celé dvě minuty.
0: On se k míči nedostal, takže dostal dokonce cenu pro nejlepšího hráče, který nic neskazil.
1: Ten má ambici na čestného výkopáře určitě.
0: Velmi brzo.
1: Petr Salava je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Nesmrtelná fotbalová hymna a Petr Salava ve vysílání Českého rozhlasu. Tuto skladbu, píseň, hymnu, jak to nazveme, už také zpíval ledas kdo?
1: No, důležité připomenout, že ten geniální text je z pera Františka Ringo Čecha, což byl vlastně můj pravý křídelní útočník té první dekády Amfory. To byla vlastně spolu s Jirkou Hrzánem největší hvězda toho období. A ve studiu se s orchestrem Karla Vlacha sešly tehdejší opravdu největší fotbalové hvězdy. Ivan Mráz, Andrej Kvašňák, Franta Veselý, samozřejmě další a další. A dneska vlastně bohužel už z té sestavy zpívajících fotbalistů jsou tady na světě asi jenom dva. Je to velká škoda.
0: Dva, ale čas od času se zkrátka najde někdo, kdo si s radostí tu fotbalovou hymnu zaspívá.
1: To určitě.
0: Já to prozradím, protože jsme se bavili během té písničky, že třeba Ladislav Vízek.
1: Já už vím, co myslíte.
0: Narážím na to, ano,
1: ano, přesně. Ano, když orchestr Karla Vlacha slavil 85. narozeniny, tak to bylo ve vyprodaném divadle u hasičů a já jsem na tuhle písničku zlákal trojici opravdu velkých legend české a československé kopané, takže zpívali Honza Berger, Antonín Panenka a Láďa Vízek a i pro ty kluky to byl neskutečný zážitek a samozřejmě, že jim pomáhal Viktor Sodoma, který v té originální nahrádce zpívá také.
0: Je to někdy zaznamenané, jak zpívá Honza Berger?
1: Já si myslím, že to budou jenom nějaká amatérská videa, protože my jsme nechtěli pokazit tu atmosféru divadla u hasičů, protože přítomnost televize znamená světla a úplně jiný režim, takže určitě to někdo z fanoušků má, možná, že to mám i já někde v archivu, ale nejsem si jistý.
0: Nejste si jistý. A když slyšíte tuhle píseň, co se vám vybaví nebo... Jaké pocity vás zaplaví?
1: No, já jsem přišel s rodiči do Prahy, když mě bylo 13 v roce 1968. A tehdy vlastně v tom období vznikla tahle ta nahrávka. A já jsem v té době fandil Slávy intenzivně, jezdil jsem otevřenou starou tramvají, visel jsem na schůdkách, jako bylo zvykem s vlajkou, tak vlastně mě se vybaví tahle ta éra, kdy ještě fotbal byl velmi vstřícný a milý a já si pamatuju, že nejhorší urážka, kterou v té době na stadionu bylo možné slyšet, bylo "soudce je vůl", jinak vlastně neexistovala nějaká rvačka nebo pálení vlajek navzájem, světlice, nic takového. Jsem rád, že jsem zažil tuhle tu krásnou dobu.
0: O to více musíte teď trpět, když vidíte právě, co se teď nedávno odehrálo.
1: Já jsem řadu let spolupracoval s fotbalovým svazem a připravoval jsem atmosféru mezistátních zápasů někde právě okolo roku 93 až řekněme 98. Tak já jsem bavil diváky, já jsem tehdy většinou se hrál na Spartě, protože jeden ještě nebyl v pořádku, nebyl dostavěn, tak já jsem taky učil lidi zpívat třeba písničku Není nutno, pohádkovou ze tří veteránů a jednou Karel Šíp to vyprávěl Jardovi Uhlířovi a ten nevěřil a tak ho tam vzal a skutečně to bylo neskutečné, protože ti roadies, fanoušci, najednou se v nich probudili děti a 20 tisíc diváků zpívalo a odpovídalo vadí, nevadí, nemí srdce a tak dál a to byla krásná doba. Neměli jsme chorea, neměli jsme nějakou vynikající techniku, ale diváci se chodili na ten fotbal bavit a tehdejší šéf fotbalu František Chvalovský vždycky přijel odněkud ze světa, z nějakého kongresu a říká, hele, tam byli trumpetisté, to bychom měli udělat taky. Tak já jsem dal nějakou výzvu, už ani nevím jak, a třeba přijelo 20 trumpeťáků z celé republiky. Můj kamarád Jirka Jelínek z orchestru Golem rozepsal noty a všichni dostali noty, dostali zdarma vstupenku na nároďák a dělali jsme takovýhle pokusy. A já na to hrozně rád vzpomínám.
0: Petr Salava je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdámlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Petrem Salavou, který před 52 lety, kdy mu bylo pouhých 19 let, zakládal amatérský fotbalový klub Amfora, amatérské fotbalové rarity, to je ta zkratka, do kterého přivedl jména jako Jiřina Bohdalová, Pepa Dvořák, Roman Skaman, já bych mohla pokračovat. Vy jste říkal 400...
1: Kolem 400 osobností.
0: 400 osobností, ale bohužel ne všechny jsou mezi námi, už se na vás dívají a fandí určitě Amfoře z fotbalového nebe. Třeba Michal Tučný, Jiří Schillinger, Petr Sepeši byl v Amfoře.
1: Ano. My máme takzvanou nebeskou jedenáctku, takže vždycky bohužel, když některý z kamarádů odejde, tak rozšiřujeme řady. Teď jich je na hře 44. A když jste narazila třeba na toho Petra Sepešiho, tak to byl strašně šikovný fotbalista. On teda, to byl levák, myslím, že hráč kopající levou nohou. Bohužel přišel jednou, dvakrát s Ivetou Bartošovou na fotbal a pak se stalo to neštěstí nedaleko Františkových lázní. Michal Tučný, když přišel do Amfory, tak přišel společně s Petrem Novotným a byli velmi ostýchaví. A Petr Novotný mi to pak říkal, že ten Michal měl na srdci následující: Petře, my tam asi nemůžeme jít, my ten fotbal vůbec neumíme. A Petr Novotný mu na to říkal: viděl jsi, jak hraje Petr Salava, který to vede, tak tam můžeme taky. No ale na druhou stranu třeba Antonín Panenka, který už dlouhá léta za nás hraje i pořád, bude hrát i letos, a to je mu 78, tak Tonda Panenka říká s nadsázkou, že ty správné exotické země, jako třeba Brazílie, Japonsko, Austrálie, Nový Zéland, Tajsko, nenavštívil ani s Bohemkou, ani s národním týmem, ale s Amforou. Takže ono to má něco do sebe.
0: A nebo třeba Kambodžu. Tam údajně vám pomohla Jiřina Bohdalová.
1: Jiřinka Bohdalová to vlastně zařídila, protože kambodžský král Norodom Sihamoni jí obdivuje od svých studentských let, a když se sešli v Praze v rámci jeho oficiální návštěvy, tak on ji pozval do Kambodže a já, když to zkráceně řeknu, tak ona řekla, abych přijala a vzala bych sebou pár kamarádů. Takže se nakonec z nás stala oficiálně delegace České republiky. Já jsem to už několikrát říkal, já jsem požíval velké výsady jako prezident, protože jsem tam byl uveden, měl jsem svého osobního strážce a myslím, že jsem to říkali na vlnách Českého rozhlasu, že jsme přiletěli do Phnom Penhu a tam stál ceremoniář, byly tam tři mikrobusy, do kterých si sedla i ta Jiřinka, i Helena Vondráčková, všichni, a já jsem tam šel, protože jsem si nedokázal představit, že pojedu jinak, a on říkal, ne, ne, král řekl, že vy pojedete limuzínou. Tak já jsem seděl v limuzíně, kynul jsem na křižovatkách policistům, kteří mě zdravili, a byli jsme skutečná delegace České republiky.
0: Chtělo se vám domů po takovém přijetí?
1: No, bylo to neskutečné, protože dneska, když si otevřete nějaké turistické průvodce nebo zprávy turistů, kteří byli v hlavním městě Kambodže a fotí se tam u bran Královského paláce, tak já si vždycky říkám, no jo, u bran, ale my jsme měli skutečnou královskou audienci, kde jsme si předali dary, on mluví nádhernou čistou češtinou, a vlastně, když jsme čekali na to přijetí, tak to se řadilo venku, protože sloužící chodí jenom po kolenou, tam nesmí před králem stát. Pro nás to bylo až podivný. A tam Jiřinka říkala králi, teda máte tady vedro jako v prádelně. A on tak krásně pokorně říkal, já se vám strašně omlouvám. Tak to byla taky součást královské audience.
0: Petr Salava je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: zasažen.
1: Je s námi Petr Salava, řekla bych, že je synonymem pro fotbalový klub Amfora, ale ten teď opustme, protože vy se věnujete úplně jinému oboru. Vy malujete, ale nemoc dlouho.
2: Já maluju díky mojí manželce Adelce, která, když jsem měl 60. narozeniny, zhruba před 10 lety, tak napověděla Evě Štědré a Karlu Štědrému jako dárek, že mám takovou touhu malovat. A protože oni byli vždycky velmi milí a prostě investovali, tak mě koupili stojan, štětce, barvy, plátno, všechno. Ale nebyl ten správný čas a já jsem to odložil asi o 7 let nebo 8 let a na jaře roku 2023 jsem se zbláznil. Zaplatil jsem si kurz, kde lektorka úžasná Jana Velková všechny úskalí. Samozřejmě, že jsem začal, byly to malůvky, no a od té doby se tvorbě spolupracuji s manželkou Honzy Čenského Danou, takže my máme i společné výstavy, přičemž já mám obrázky a ona má obrazy, protože ona je opravdu skvělá malířka, jakoby správná a profesionální. Nečekal jsem, že to bude mít takový ohlas, protože moje obrázky jsou veselé, barevné a lidem se líbí, protože si na nic nehrají a jsou optimistické. Měli jsme výstavu, já jsem měl výstavu sám na zámku Berchtold nedaleko Prahy a potom společně už jsme s Danou vystavovali u hasičů v divadle asi 2 měsíce a teď v současné době máme výstavu v Táboře v kavárně Budík proti Muzeu čokolády a marcipánu. A mám velikou radost, že nabídky přišly další, takže třeba na podzim připravíme výstavu na Kampě v Praze v kafé Seminár, kde jsem se byl teď podívat a je to tam úžasný prostor, takže tam 10.10. Jan Čenský provede vernisáži, to už můžu říct. A mě to prostě hrozně baví a už jsem těch obrázků namaloval 96.
1: 96, to bude další Amfora, to bude dalších 50 let vašeho malování a vystavování. Jak dlouho vám trvá namalovat jeden ten obraz? A když se do něj pustíte, tak umíte se odpoutat na
2: no,
1: chvíli?
2: Právě, že neumím a je to o tom, že když se do toho pustím, to znamená nejdřív nějaká skica, první rozvrh barvy, tak to nejde přestat. Jako třeba někteří kolegové, ať malíři nebo nemalíři, dokážou odložit obraz a za měsíc se k němu vrátit. Já jsem pak už posedlý a musím dokončit ten obraz. To znamená, zhruba týden trvá to jedno dílko, já ho pak na závěr ještě lakuju a všechny obrázky mám zarámované. Našel jsem si takové rámečky, které jsou zároveň už jsou bílé a mají vždycky linku barevnou. Mnou, takže podle obsahu to vždycky už mám i zarámované a moc mě to baví. Takže je to takový únik, je tam klid.
1: A to, že jste sem dnes přišel, tak je důkazem toho, že teď aktuálně nic nemalujete?
2: Já jsem teď dokončil obrazy dva, jeden skoro souběžně, jeden je hrad v Lisabonu, takový hrad, který je dominantou Lisabonu a teď jsem dokončil Petrohrad. Jeden pravoslavný chrám, tam je zase dominantou u řeky a mám připravených asi ještě 5 dalších, protože na Kampě bude potřeba hodně obrazů. Já už 31 z těch obrázků nemám, ty už jsou ve světě. Z těch 96 ty první jsou nepoužitelné, protože tam je to vidět, že to je ještě špatný a amatérský přístup, no ale musím takových 5
1: bude potřeba něco doplnit. Petr Salava je naším hostem.
3: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: maluje i náš dnešní host Petr Salava, ostatně před mnou chvíli o tom mluvil. Bez pochyby i miluje.
1: Ano, určitě.
0: Určitě ano, ale miluje ještě jednu profesi a vy jste, jak se tomu říká, no vy jste DJ, takže ta profese je...
1: Disc jockey.
0: A stále jste u toho?
1: Ano, profesionál od roku 1980, letí to strašně. Já nedávno jsem oslovil 45 let za DJským pultem, je to skoro 6 000 diskotek. A teď mám velikou radost, že jsme vrátili do hry kolegy DJ-jockeye, kteří mají někde mezi 70-80 let věku. V klubu Mandragora v Praze připravujeme čtvrtletní, který se jmenuje Oldies Disco Show. Vždycky hraje 5 DJ-jockeyů. Hrajeme od 18 hodin do 23, tak jak to bylo kdysi. Hrajeme z CDček, z originálu, žádné přetočené sety. A je to komentovaná diskotéka a pravda je, že lidé už v 18.15 tančili. Teď máme další akci, 13.6. je beznadějně vyprodaná, stejně jako už vánoční termín a já mám z toho hroznou radost a mám radost i z toho, že ti DJové, kolegové, někteří už se třeba i jako bojí hrát, přece jenom je to, já vystupuji pořád, tak mě to nevadí, ale chodí tam, takže třeba první československý disc jockey, který hrál poprvé 3. listopadu 1967, Pavel Černocký, chodí na tyhle naše akce a dokonce tančí a další, takže z toho mám velikánskou radost. A mám radost z toho, že tam chodí lidé, kteří se jdou bavit, kteří neváhají se projevit, tak je to tam roztleskaný, rozespívaný a moc se těším na 13. června, kdy dokonce z Košic přiletí legendární košický DJ Tibor Egry jako náš čestný host, takže budeme mít mezinárodní program.
0: Mezinárodní program mezinárodního hosta bude hrát?
1: Bude, ano.
0: Bude hrát, kolik je mu let?
1: On je asi o 5 let mladší než já, takže myslím asi 65.
0: Řekněte mi takových let, vy jste zmínil 45 let kariéry DJe. Co vás na tom nejvíce baví? Hudba, křepčící lidé, to povídání?
1: Asi všechno dohromady. Mě hrozně baví hrát si s lidma. Proto jsem říkal o té atmosféře na utkání reprezentace České republiky na fotbalech. Dělal jsem i spartianské hokejové studio, kde jsme vlastně učili poprvé lidi v České republice mexické vlny. Vlastně mám na svém kontě také pokřik, kdo neskáče, není Čech, který přetrval do dnešních dnů a mě hrozně právě baví ta práce. Tak je jedno, jestli před váma tančí 100 lidí, anebo jestli je tam 20 000 v ochozech, ta práce a ta reakce, a to je hrozně hezký pocit, když se to vede.
0: Tak a co, když ta reakce nepřijde? Stalo se vám to za dobu vaší kariéry?
1: No, muselo se to určitě stát, ale naštěstí hodně ojediněle, takže někdy kolegové mě vyčítali, že hraju, teď nevím, jak bych to v českém rozhlase řekl slušně, hity, někdy provařené hity, abych tak naznačil. A já jim říkám, že to hraju, protože se to líbí mě a líbí se to hlavně lidem. Takže hrát si na diskotéce na nějaké velké umění absolutně nemá smysl, protože tam se chodí lidi a dodnes tam snad chodí si zatančit, pobavit se a taky i seznámit. To pořád platí. To bylo za mých mladých časů a platí to dnes.
0: To moc ráda slyším. Petr Salava je naším hostem.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: A je to tam? Amfora jede dál? I je, přesto, je že tak? Měla končit, tak zkrátka jede dál tahle píseň. Pardon, její prezident Petr Salava je naším hostem. Tato píseň vznikla poté, co se vzedmula vlna odporu proti ukončení činnosti Amfory?
1: Bylo to něco jako vlna tsunami. Nešlo uhnout, písničku složil Pavel Větrovec, dlouholetý dirigent Karla Gotta, jeho orchestru a profesor Pražské konzervatoře, a text máme na svědomí společně s Pavlem Firstem. A
0: máme,
1: ho.
0: Pardon, máme na svědomí,
1: ano,
0: takže vy jste textoval?
1: Ano, já jsem spolupracoval. A já vlastně kdysi dávno jsem s Františkem Čechem otextoval písničku Olé, olé, olé. Já jsem tam vymyslel právě pasáž slavných fotbalových jmen a potom jsme spolupracovali, takže jsem malonko odbočil i s Karlem Wagnerem a Karlem Šípem, protože byla ta série písniček Vzhůru do Anglie, Vzhůru do Francie. A další. Tak z téhle písničky mám radost. My jsme ji natočili se všemi použitelnými i méně použitelnými. Někteří tam jako Karolko Dobijáš jenom stáli a přestírali zpěv, ale to vůbec nevadí, protože z toho máme i takový videoklip natočený na fotbalových stadionech. No a je to potvrzení toho, že to heslo platí, Amfora jede dál.
0: Amfora jede dál, no a jaké má další plány? Vy jste říkal 3 zápasy do roka, tak se děláte trochu vzácnějšími.
1: Ano, ano. Já mám letos dokonce výroční zápas, protože my máme odehraných teď 755 zápasů. A já jsem kvůli nemoci nebyl na 8. Tak teď v srpnu toho 15.8. budu mít 750. zápas, což je docela krásná bilance pro kluka, který zase není tak fotbalově vybaven dokonale. A co dál? Když jsme se vraceli letadlem ze Španělska, z Malagy, tak už na mě v letadle útočili, že jestli někam ještě poletíme. Já jsem říkal, nechte mě, prosím vás, aspoň vydechnout, protože abyste, Alex, věděla, ta příprava takového zájezdu Amfory, což bylo nás 42, je to velikánská výprava, každý má své plány, problémy, sladit to všechno je těžké, a já jsem na tom pracoval od září minulého roku. Takže představa, že jim odsouhlasím v letadle, jakože už někam zase poletíme, tak to jsem neslíbil, ale zároveň jsem to nevyloučil. To je taková odpověď, kterou dneska můžu dát.
0: Takže třeba ještě jednou obnovíte Kambodžu.
1: Ne, to už ne. Takhle, musím říct, že my jsme měli krásnou pozvánku, to málo kdo ví. Pan velvyslanec Lubomír Hladík, který je velvyslanec v Argentině, nás požádali, jestli bychom tam přiletěli v rámci 100 let spolupráce. A byl velmi smutný, že jsem to nepřijal. A nepřijal jsem to, protože starší členové panenkou mě řekli, že už nevydrží 12-hodinový let. Takže takhle daleko už nemůžeme.
0: Hlavně ať dál vydrží Amfora, ať se vám oběma daří. Petr Salava.
1: Moc děkuju.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Dnes je výročí popravy kněze Jana Buly. V Jihlavě bude ekumenická bohoslužba smíření. Pandemie eboli v Česku nehrozí. Nemocnice Bulovka dnes přijme amerického lékaře, který mohl být v kontaktu s nakaženým. Čeští hokejisté nastoupí na mistrovství světa proti Itálii. Noc a zítřek čekáme oblačný s možností přeháněk. Čtvrteční teploty do 23 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Tomáš Kolátor. Sedmdesáté čtvrté výročí popravy kněze Jana Buly si dnes připomenou lidé v Jihlavě. Duchovní byl k hrdelnímu trestu odsouzený v takzvaném babickém procesu. Ekumenická bohoslužba smíření za historické i současné křivdy, ke které se připojí 8 křesťanských komunit působících na Jihlavsku, se koná v kostele svatého kříže.
2: Program večera začne 10 minut před 18. hodinou úvodními chválami. Následovat budou modlitby a hudební části zaměřené na odpuštění, uzdravení vztahů a připomínku obětí totalitních režimů. Podle brněnského biskupa Pavla Konzbula je bohoslužba otevřená pro všechny, včetně nevěřících lidí. František Jirků, Český rozhlas.
0: Rozšíření eboli v Česku nehrozí. Znovu o tom ujistil ředitel odboru ochrany veřejného zdraví ministerstva zdravotnictví Matyáš Fošum. Do Česka večer z Ugandy přiletěl americký lékař, u kterého je na ebolu podezření. Záchranáři ho budou převážet v izolaci do pražské fakultní nemocnice Bulovka. Podle Fošuma to nepředstavuje riziko, protože ebola se nešíří kapénkově.
3: Nepřenáší se to jako chřipka, nepřenáší se to jako covid respiračně. Nestačí na to, aby jsme nad sebe takhle jako kýchli. A opravdu se to přenáší přes biologický materiál, přes krev, přes zvratky, přes tu stolici, v úzkém kontaktu. Tím pádem to riziko přenosu je opravdu jako minimální.
0: Rusko bude nadále pokračovat v dodávkách plynu do Číny. Prezidenti obou zemí, Vladimir Putin a Xi Jinping, se v Pekingu údajně dohodli i ohledně plynovodu Síla Sibiře 2. Žádné další podrobnosti ani načasování k tomu neuvedli. Nové potrubí by mohlo až zdvojnásobit objem surovin, které Rusko do sousední země dodává.
4: Xi Jinping při setkání s Vladimirem Putinem mimo jiné řekl, že by se Čína a Rusko měly postavit proti případům jednostranné šikany a snahám o přepisování historie. Podle Putina jsou obě země odhodlány hrát na mezinárodní scéně stabilizační roli. Moskva taky ocenila údajný nezávislý postoj Pekingu k válce na Ukrajině, kterou Rusko před 4 lety napadlo. Zástupci Číny opakovaně uvádějí, že jejich země je v konfliktu neutrální. Rusko i Čína jsou blízkými ekonomickými partnery a jejich vztahy se od začátku války ještě víc prohloubily. Podle analytiků serveru BBC by samotné přežití Putina bylo bez čínských peněz a technologií v ohrožení. Lucie Rýdlová, Český rozhlas.
1: Mistrovství světa v hokeji 2026.
0: Česká hokejová reprezentace nastoupí na světovém šampionátu proti Itálii. Národní tým bude v utkání jasným favoritem, ale po porážce se Slovinskem nepřipouští asistent trenéra Jiří Kalous, že by došlo k podcenění soupeře.
5: Nás ta zkušenost naučila, že prostě pro nás není lehký soupeř. Italové mají velmi dobré první třetiny, proti komukoliv hrají, tak ty první třetiny mají opravdu, jsou nebezpeční, jsou prostě agresivní, tak je potřeba tohle si pohlídat a mají tam i šikovné hráče, mají finského trenéra, zkušeného, takže prostě pohlídat si opět vstup do utkání.
0: Zápas začne ve Friburgu v 16 hodin a 20 minut. A fotbalisté Karviné dnes nastoupí proti Jablonci ve finále MOL Cupu. Zápas na neutrálním hřišti v Hradci Králové začne v 17 hodin.
1: Počasí.
0: V Havlíčkově Brodě je 21 stupňů, v Černovicích a Novém Rychnově 18. V noci bude spíše oblačno a výjimečně se objeví přehánka. Teploty neklesnou pod 7 stupňů. Čtvrtek očekáváme také oblačný s možností srážek. K večeru se mraky rozplynou a srážky se vytratí. Odpolední teploty vystoupají na 20 až 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na dálnici D1 u Jihlavy mezi 112. a 119. kilometrem ve směru na Prahu probíhá údržba vozovky. Dávejte tam pozor.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Krátce po 14. hodině posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. Jaké oblečení se nosilo v dobách gotických? Tak to zjistíte tento víkend na místě, kam vás pozveme už po písničce.
7: Dobré odpoledne s Martinem Vašíčkem.

0: Posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. Vysočina Arena v Novém Městě na Moravě se chystá na světový pohár horských kol. Závody začínají už zítra, no a cyklisté budou soupeřit až do neděle, takže můžete fandit elitě cyklistické cross country. Informace získáte z našeho vysílání, takže teď se můžeme zeptat i kolegyně Dáši Kubíkové, na jaké další akce by nás tento víkend pozvala. Dáša, dobré odpoledne.
1: Krásné odpoledne. Já začnu pořádným dřevorubeckým sportem, protože kdo by nechtěl vidět muže a ženy s motorovými i klasickými pilami, jak měří své síly. Eurojack najdete v areálu letního kina Hajlos v Jihlavě společně s Jihlavským pivním pábením, což je festival mini pivovaru. No a vy si všechny podrobnosti o tom, co tam všechno bude, jaké disciplíny tam budou, vyslechnete už v příští hodině našeho vysílání od regionální stopař Adély Zachové. Já vás tady mohu vzít do středověku, kam vás přenese regionální muzeum ve Žďáře nad Sázavou. Právě probíhající výstavu tajemství evropské gotiky v sobotu doplní program, který doslova oživí. Od 10 až do 16 hodin budou u muzea řinčet zbraně. Od šarvátky, kterou předvede družina Smila z Kunštátu a Lesnice. Dále bude k vyzkoušení gotická móda. To jsem tedy zvědavá, v jakých velikostech ji budou mít. A bude k ochutnání i dobová kuchyně. Jak se asi tehdy vařilo, na to se možná zajdu podívat.
0: Počasí by mělo být tento víkend pěkné, teplé, takže se nám určitě bude chtít jít někam ven. Kam nás pozveš pod širou oblohu?
1: Já si myslím, že naše posluchače by mohla zaujmout pozvánka do Jabloňova u Velkého Meziříčí. Tam připravují na tento víkend výstavu historických traktorů a strojů. Předvede se přes 140 historických traktorů. Výstava je ovšem určena pro všechny generace a bude otevřená oba dny od 9 do 17 hodin. Nebudou na ní jenom traktory, ale i historické motocykly a automobily, které se samozřejmě projedou obcí při spanilé jízdě. Doprovodný program je připraven i pro děti, které se mohou projít vláčkem nebo si tam koupit.

0: nějakou hračku. A nakonec přidám ještě pozvánku na sobotní slavnosti města Žirovnice. Organizátoři slibují, že to bude stejně jako v minulých ročnících den plný hudby, radosti a setkávání. V programu je také Mint Market, tedy trh jarmark s originálními výrobky přímo od tvůrců. Pak už se na pódiu vystřídají děti ze základní umělecké školy. Přijede zpívat Pavel Čadek, Martina Pártlová a Zlatý hřebem. Bude v sobotu v 7 večer kapela Čechomor a hned po nich také kapela 100 zvířat.
1: Další pozvánky najdete i na našem webu vysočina.rozhlas.cz a to byla v našem vysílání kolegyně Dáša Kubíková. Díky za tipy na víkend a naslyšenou.
0: Pěkný den.
2: Český rozhlas Vysočina.

0: Ladíte dobré odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. Antonín Dvořák, Zdeněk Fibich, Bedřich Smetana a Ludvík van Beethoven. Hudba těchto skladatelů zazněla na vůbec prvním koncertu rozhlasových symfoniků před 100 lety. Výročí orchestru, který tento týden ve čtvrtek vystupuje v Jihlavě, připomínáme v krátkém seriálu. A dnes se vrátíme na úplný počátek, například ke jménu Jožky Charváta, prvního rozhlasového dirigenta. Uslyšíte ho už za pár minut.
1: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky míří tentokrát do Telče. Ve čtvrtek 28. května se můžete potkat s farářkou Martinou Viktorií Kopeckou, zpěvákem Martinem Chodůrem a generálním ředitelem Českého rozhlasu Reném Zavoralem. Rozhlas jede za vámi. 28. května v 19 hodin na zámku v Telči. Více informací na rozhlas1.cz.
2: V rozhlasu je živo. Do zákulisí Českého rozhlasu vás Aleš Cibulka zavede ve své roadshow a rozhlas jde za vámi. A to už příští čtvrtek, 28. května na zámku v Telči. Jeho hosty budou Martina Viktorie Voborníková-Kopecká, farářka církve Československé husitské a taky zpěvák Martin Chodůr. Dohlížet na ní bude i pravidelný host, generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Dvě vstupenky na tuto akci pro vás budu mít zítra ráno.
1: Vstáváme s vámi od 5 hodin. Každých 15 minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů z celé Vysočiny. S námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas Vysočina.

0: Vysílání Českého rozhlasu Vysočina dospíval Marek Ztracený. Symfonický orchestr Českého rozhlasu zahraje ve čtvrtek v Jihlavě Mozarta a Dvořáka. Poslední koncert z cyklu Vysočina sobě začíná v 19 hodin v DKO. Nápaditá dramaturgie ale vynesla rozhlasový orchestr, který letos slaví 100 let i do zahraničních koncertních síní. Výročí si připomínáme tento týden a dnes se vrátíme na úplný začátek do roku 1926. Tehdy 3 roky fungující Československý rozhlas se pocítil potřebu založit vlastní těleso.
1: Od začátku rozhlasového vysílání bylo důležité, aby se hrála živě hudba. Spotřeba té hudby vlastně byla velká a narůstala. A v určitém okamžiku došlo k rozhodnutí, že se nebudou jenom jednorázově zvát muzikanti z jiných orchestrů, ale založí se vlastní rozhlasové těleso, čili rozhlas skutečně vytvořil několik desítek pracovních míst pro hudebníky.
2: Jak vypráví hudební publicista Českého rozhlasu Jindřich Bálek, naživo hráli hudebníci i dlouhé hodiny. Taktovku držel Joška Charvát. Jméno tohoto prvního rozhlasového dirigenta dnes zůstává už téměř zapomenuto.
1: Bezchybně ovládal takovou tu praktickou stránku věci. Musíme si uvědomit, že ten orchestr ze začátku hrál z listu, že musel velmi pohotově nastudovat velmi široký repertoár a právě tahle schopnost pro toho Jošku Charváta musela být nejvýznamnější. Na druhou stranu to není umělecká osobnost, kterou bychom si dneska z jiných důvodů pamatovali. Touhle osobností je až Otakar Jeremiáš, který založil takovou první éru předválečnou a válečnou, která ten orchestr umělecky pozdvihla.
2: V té době začaly vznikat i první nahrávky. Od rozhlasového tělesa se očekávala i progresivnější dramaturgie než od běžného symfonického orchestru.
1: Mezi nejstaršími nahrávkami je část Fibichova melodramu, které se zase tolik neuváděly někde jinde.
3: Co mi po vládě, po Tantalu, oniu a všem, já chci jen tebe.
1: Na druhou stranu v určitou chvíli bylo důležité, aby se orchestr nějakým způsobem blízkl i v tom základním repertoáru, takže se rozhodlo o Otakar Jeremiáš natočit slovanské tance.
2: Orchestr se postupně odhodlával hrát umělecky závažnější repertoár na úrovni, která se dala poměřovat s profesionálním tělesem, jakým byla Česká filharmonie.
1: Ze začátku vlastně smlouva s rozhlasem řadu hudebníků České filharmonie zachraňovala, protože Česká filharmonie za první republiky byla existenčně ve velmi nestabilní situaci, zejména ve 20. letech, a smlouva s rozhlasem ten orchestr do značné míry držela nad vodou.
2: V době první republiky někteří skladatelé tvořili přímo pro rozhlasový orchestr. Dramaturg Karel Boleslav Jirák objednal u Bohuslava Martinů postupně 3 významná díla pro rozhlas. Mezi nimi 2 rozhlasové jednoaktovky, opery Hlas lesa a Veselohra na mostě.
4: Ty srdce čisté, jak podává mě sám, nic více, pane.
2: Orchestr se neustále rozrůstal, zatímco na konci 20. let čítal přibližně 20 členů, těsně před válkou už jich měl 60. Druhá světová válka paradoxně znamenala pro těleso rozmach a těsně po roce 1945 už v orchestru hrálo přes 100 hudebníků.
1: Za války se dařilo prosazovat obrovské množství českého takového toho vlasteneckého repertoáru. Na hudbu přímo nacisté neútočili a naopak si v podstatě nevšimli, že tady orchestr může hrát Smetanu, Dvořáka, Nováka.
2: I 50. a 60. léta znamenala pro rozhlasové symfoniky vzestup. Nastartoval ho už 2 roky po válce dirigent Karel Ančerl, který rozhlasové symfoniky v roce 1948 přivedl i na Pražské jaro. Tomáš Maleček, Český rozhlas.

0: Krátce po půl třetí je ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina a prostor pro dnešní příběh.
1: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
0: Byl samouk a taky trochu samotář. Fotograf Miroslav Matoušek se narodil před 100 lety v Panské Lhotě u Jihlavy. Jaké bylo hlavní téma jeho prací, se nedá přesně říct. Fotil totiž jak portréty lidí při práci, především v továrně Žďas, ale taky přírodu, krajiny i detaily. Jeho dílo teď vystavuje Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, která má ve sbírkách téměř 300 jeho snímků. O životě se svým otcem fotografem vyprávila paní Hana Lundqvistová.
2: Já jsem vyrostla v Jihlavě, tam jsme bydleli na dolech, tam byly takový dřevěný domky po Němcích, kolonie. A tatínek pracoval v Motorpalu jako účetní. No a potom vyšel nějaký inzerát, že Žďas hledá do propagace fotografa.
3: Fotil už tehdy?
2: Jo, on už tehdy právě fotil, takže se toho chytil, oni ho vybrali, takže tady rok bydlel sám na zkoušku, že jo, a pak dostal byt a tak jsme se sem všichni přestěhovali a od té doby do roku 2005 byl ve Žďáře, s celou rodinou jsme tady byli.
3: Dcera fotografa Miroslava Matouška Hana Lundqvistová vzpomíná na dobu, kdy její tatínek vytvořil velký cyklus fotografií ve žďárských strojírnách. Lidi, stroje a výrobu železa ale stále kompenzoval fotografiemi v přírodě Vysočiny. Fotit začal už v mládí, byl naprostý samouk.
2: On taky byl z vesnice, že jo? A dostal někdy ve 13 letech fotoaparát, přestože bydleli v Panské Lhotě, což je malá vesnice. Tak vůbec nevím, jak ty rodiče tenkrát napadlo mu dát ten fotoaparát, ale to byl ten první impuls. Tekla Jihlava, na jedné straně byla Panská Lhota, na druhé straně Horní Smrční, odsud byla maminka taky jako ze zemědělství. No a setkali se a tak nějak jim to šlo dohromady, že jo? Takže ta maminka jako taky nebyla na to umění. Jo, měla ráda obrazy, to ano, ale nebylo to z umělecké rodiny. A navíc, když třeba tatínek mýval nějaký vernisáže, tak maminka šla spíš málo, kdy ona se necítila tak dobře v té společnosti, takže spíš jsem chodila já.
3: Paní Hana vysvětluje, proč nefotila s nadšením už jako malá a nedoprovázela Miroslava Matouška na jeho cestách.
2: Jako děti jsme zájem neměli a ten tatínek nás taky k tomu tak neved, ale taky to nebylo jednoduché. Tohle to vlastně on doma nedělal. To se chodilo do fotokomory, tu měl v jiném domě a potom nakonec měl ateliér v Matějově, takže to už bylo takový nemobilní pro nás, aby tam jsme jezdili. A ono to taky nebylo zábava, protože když on chtěl něco vyfotit, tak on čekal na světlo a on na to místo jel třeba 4x, 5x, že jo? Světlo bylo, přišel mrak zase, takže ono je to takový trpělivosti a to ty děti asi by moc nebavilo.
3: Příroda byla v posledních letech na fotografiích Miroslava Matouška zachycena čím dál více abstraktně. Opakovaně fotil zmrzlé kaluže, zvrásněné kůry stromů, detaily květů nebo listů.
2: On se zaměřil hodně jako na ty detaily, ale i když dneska je vlastně ceněná i ta krajina, protože on tam zachytil různý práce, třeba vybírání brambor, stavění těch panáků z žita, což už dneska nevidíte, což je rarita. Ale toho nebylo tolik.
3: Výběr z fotografií Miroslava Matouška je k vidění ve foaje Horácké galerie. Z Nového Města na Moravě Dáša Kubíková, Český rozhlas.
1: Jsme s vámi i na Žďársku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
1: Kolik sukní a spodníček patří k horáckému kroji a jak se jeho jednotlivým částem říkalo? Vysvětlí nám to Jana Večeřová ze Švařce na Žďársku, která se rozhodla, že si takový oděv sama ušije a nezůstala u jednoho. Poslouchejte naše reportáže. Vezmeme vás také na vyučovací hodinu mladých jihlavských žurnalistů.
0: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte dobré odpoledne Českého rozhlasu Vysočina.
1: Počasí.
0: Jak bude v noci i zítra, to nám řekne meteoroložka Bára Kučerová, kterou teď vítám v našem vysílání. Dobré odpoledne.
2: Pěkné odpoledne.
0: Začneme ale počasím, které teď nad Vysočinou panuje a předpokládám, že je docela příjemné.
2: Ano, je příjemné, ta obloha je většinou polojasná, případně oblačná, teploty se pohybují mezi 18 a 20 stupni.
0: Mohou se k večeru objevit nějaké přehánky?
2: Ano, mohly by se objevit přehánky, budou nebo postupují teď od západu, to znamená od Čech směrem na Moravu, a akorát je otázka, jestli se nestihnou rozpadnout, než vůbec dojdou na území Vysočiny, ale pokud by se nestihly rozpadnout, tak Vysočinu přejdou od západu na východ a při tom přechodu se opravdu můžou postupně rozpadat a slábnout a ty přehánky by měly takhle vydržet během celé noci, zítřejší ranní teploty 10 až 7 stupňů Celsia a zítřek potom ráno ještě s malou možností přehánky a v průběhu dne a potom převažující oblačno. Přehánky opět se potom zítra v první části dne mohou objevit s malou pravděpodobností, odpoledne bude ta pravděpodobnost o něco vyšší a opět se potom budou srážky k večeru vytrácet a s nimi bude pozvolna ubývat také oblačnost a teploty maximální zítřejší mezi 20 a 23 stupni Celsia.
0: Takže i zítra to bude docela příjemné počasí a předpověděla nám ho Bára Kučerová. Děkujeme za to, mějte se hezky a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: My za chvíli ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina zamíříme do geometrického středu Česka. Kde ho najdeme, tak to vám už za chvíli povíme v rubrice Co v učebnicích nebylo. Konkrétně vám to řekne Martin Písařík. No ještě předtím vám budou zpívat Dara Rolincová a před ní Petr Kolář.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že geometrický střed České republiky se nachází v obci Číhošť v okrese Havlíčkův Brod? Pokud byste si mapu naší země vystřihli z papíru a pak ji chtěli napíchnout na tušku tak, aby byla v rovině, museli byste se trefit hrotem právě do Číhošti. Obec, v níž žije zhruba 305 obyvatel, je ale známá hlavně příběhem z doby komunistické totality. Na jeho počátku byla zpráva o zázraku, kdy se na oltáři tamního kostela údajně sám od sebe pohnul kříž, na jeho konci pak mučednická smrt faráře Toufara, kterého kvůli nařčení z podvodu utírala státní bezpečnost. Nároky na to, že jsou středem Česka, by mohlo vznášet více míst. Třeba Golčův Jeníkov v okrese Havlíčkův Brod. Pokud byste kolem republiky obsali sférický obdélník, z východu a ze západu by jej vymezili poledníky, ze severu a z jihu pak rovnoběžky krajních bodů Česka. Golčův Jeníkov by se nacházel na průsečíku jeho úhlopříček. V Kouřimi v okrese Kolín je pak takzvaný astronomický střed Česka, potažmo celé Evropy. Ten leží na průsečíku 15. poledníku a 50. rovnoběžky a počítají se z něho okamžiky astronomických úkazů.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Hořká komedie o trnité cestě k dospělosti v časech tuhé normalizace. Občanský průkaz. ČT2. Miroslav Táborský se vydává za příběhem největšího českého génia do Pojízeří. Stopy Járy Cimrmana. A ČT Art. Autoři, projekty i techniky českého animovaného filmu. Oboru, který nás proslavil ve světě. Premiéra dokumentu Kroky a skoky v české animaci. Středeční večer s Českou televizí.
2: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
3: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
2: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
4: No to bych to pěkně zvoral.
3: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro východní Čechy a Vysočinu.
5: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
6: Sokolí mláďata ve Žďárských vrších ulovil vír. Správa železnic představila vítězné návrhy mostů vysokorychlostní tratě na Vysočině. Europoslanci odsoudili zneužívání dotací na Slovensku. Noc a zítřek čekáme oblačný s možností přeháněk. Čtvrteční teploty do 23 stupňů. Začínají pravidelné zprávy, přináší vám je Tomáš Kolátor. Pár sokolů ve Žďárských vrších letos mláďata nevyvedl. Loni se mu povedlo odchovat dvě, letošní tři ale ulovil vír. Ochránci přírody věří, že se sokoly příští rok znovu do rezervace Čtyři palice vrátí. Podle zoologa Petra Miksteina je na celé Vysočině ještě jedno sokolí hnízdo, a to v areálu Dukovanské elektrárny. Ve Žďárských vrších jsou pro ně ale vhodné přírodní podmínky, říká Mikstein.
7: V současnosti to je jediný vlastně přirozený hnízdo sokolu. Kraj Vysočina. Takže uvidíme příští rok. Máme tady těch skal dostatek, máme tady spoustu skalních útvarů, víceméně vhodných pro zahnízdění sokolů.
6: Ke Čtyřem palicím je dál zakázaný vstup, aby se sokolí pár nevyplašil a příští rok se do okolí znovu mohl vrátit. Po dobu tří mostů vysokorychlostní tratě na Vysočině už zná správa železnic. Vítězné návrhy představila dnes na krajském úřadě v Jihlavě. Porota vybírala ze 38 vizualizací od českých i zahraničních týmů. Nová přemostění budou stát u Světlé nad Sázavou a ve Velkém Meziříčí. Postavena by mohly být do roku 2040, vysvětluje Martin Švehlík ze správy železnic.
8: Realizace by byla v polovině 30. let, ale právě klíčové bude, kolik investičních prostředků se podaří pokrýt z evropských zdrojů. Letos Správa železnic vynaloží zhruba 1,5 miliardy na přípravu celé sítě v České republice a z toho asi třetina právě už je čerpáno z evropských zdrojů.
6: Evropský parlament vyzval komisi, aby začala řešit stav právního státu a zneužívání dotací na Slovensku. Europoslanci dnes podpořili rezoluci, která poukazuje i na to, že slovenská vláda nezměnila své chování ani po loňských kontrolách ze strany europarlamentu.
9: Spoluautora rezoluce europoslanec Tomáš Zdechovský z KDU-ČSL poukázal například na případy tzv. Hacient, tedy domů postavených za evropské peníze, například jako informační centra, která ale místo toho slouží jako soukromé domy politiků nebo podnikatelů. Předseda výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci Javier Sarsalios poukázal také na útoky slovenské vlády na média nebo justici. Evropská komise teď podle nich má začít konat kroky, které situaci prošetří a mohou vést až k pozastavení čerpání fondů. Proti rezoluci hlasovali čeští europoslanci z hnutí ANO nebo Kateřina Konečná ze Stačilo. Ze Štrasburku Jakub Lucký, Český rozhlas. Sport.
6: Fotbalisté Karviné dnes nastoupí proti Jablonci ve finále MOL Cupu. Zápas na neutrálním hřišti v Hradci Králové začne v 17 hodin. Slezané si zahrají finále domácího poháru poprvé v historii. Klub proto vypravuje speciální vlak pro fanoušky. Karvinský záložník Albert Labík doufá, že na stadionu bude dobrá atmosféra.
10: Bylo by nejlepší, kdyby tam bylo jako vyprodáno, jak se snaží tady ty vlaky nebo do školy, jestli se to něco pošle, aby ten stadion tam nebyl poloprázdný, protože co si budeme, Karvina ve finále poháru není každý rok. Musíme být vděční za to, že se nám to jako podařilo. Já osobně se těším moc, doufám, že přijede dost lidí, že to bude atraktivní a doufám, že tam vyhrám.
11: počasí.
6: V Humpolci teploměr hlásí 18 stupňů, v Dukovanech 21. V noci bude spíše oblačno a výjimečně se objeví přehánka. Teploty neklesnou pod 7 stupňů. Čtvrtek očekáváme také oblačný s možností srážek. K večeru se mraky rozplynou a srážky se vytratí. Odpolední teploty vystoupají na 20 až 23 stupňů.
11: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
6: Dávejte pozor, ve Velké Bíteši v ulici Kapitána Jaroše stala se tam nehoda dvou osobních aut.
11: Zelená vlna, známe lepší cestu.
9: Krátce po 15. hodině posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. O víkendu v Jihlavském amfiteátru budou opět soutěžit dřevorubci. Začíná totiž tradiční akce Eurojack a jihlavské pivní pábení. Na přípravy se jel podívat i náš regionální stopař Adela Zachová, aby nám za pár minut řekla, jak to na místě vypadá.
11: Dobré odpoledne s Martinem Vašíčkem.

0: pro zdraví.
1: Na trhu jsou léky na hubnutí. Určitě je mnoho zájemců. Měli by vědět nějaké důležité informace?
2: Určitě by měli vědět, že léky nejsou určené pro lidi, kteří mají jen lehkou nadváhu, ale pro lidi obézní. U nich může léčba pomocí těchto léků zabránit vzniku dalších nemocí. Také je důležité vědět, že to není trvalé řešení. Pacienti, kterým se podařilo zhubnout a ukončili léčbu, se velmi často vrátili ke starým návykům a hmotnost zase nabrali zpátky. Aby to trvalé řešení bylo, museli by léky užívat dlouhodobě a možná navždy. A pak poslední velmi důležitá věc je, že zároveň s využitím snížené chuti k jídlu by se pacienti měli naučit novým návykům. Měli by pečlivě dbát na kvalitu přijímaných živin a také se velmi doporučuje cvičit, aby se předešlo ztrátě svalové hmoty.
0: Minutu pro zdraví pro vás připravila doktorka Irena Zimenová. Věnujte denně minutu svému zdraví. Může vám prodloužit život o celé roky. Český rozhlas Vysočina.

0: Český rozhlas jede za vámi, tak to je název akce, která proběhne už 28. května na zámku v Telči od 19 hodin. Je to rozhlasová roadshow, kde uvidíte známé hosty, Martinu Viktorii Kopeckou, taky generálního ředitele Českého rozhlasu Reného Zavorala. Show moderuje Aleš Cibulka a vy na tuhletu akci, toto vystoupení, můžete ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina v dobrém ránu ještě do pátku vyhrát taky dvě vstupenky, tak stačí poslouchat mezi 5. až 9. hodinou a slyšet výherní signál.
1: V rozhlasu je živo. Do zákulisí Českého rozhlasu vás Aleš Cibulka zavede ve své roadshow a rozhlas jde za vámi. A to už příští čtvrtek, 28. května na zámku v Telči. Jeho hosty budou Martina Viktorie Voborníková-Kopecká, farářka církve Československé husitské, a taky zpěvák Martin Chodůr. Dohlížet na ní bude i pravidelný host, generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Dvě vstupenky na tuto akci pro vás budu mít zítra ráno.
2: Vstáváme s vámi od 5 hodin. Každých 15 minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů z celé Vysočiny. S námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Stopy, fakta, tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
3: V sobotu poznáte aborigince, původní obyvatele Austrálie, jejichž tradice přežily přes 15 000 let. Jsou tajemní a pro nás těžko pochopitelní. Žijí v klanových společenstvích podle zákonů dávných předků. Málo kdo mezi ně skutečně pronikne. Muži jménem Aldaman se to podařilo. Uslyšíte jeho jedinečný příběh.
2: Stopy, fakta, tajemství.
3: Nedělní vysílání připomene ekonomické drancování naší země za nacistické okupace. Přední ekonomové vyčíslili ztrátu na více než bilion korun. Výrazně se na něm podílel jeden horlivý úředník, který začínal jako neznámý soukeník z Braniborska. Jeho příběh připomíná ještě starší dobu, dobu Braniborů v Čechách.
2: Poslouchejte v sobotu a neděli po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Posloucháte mne, dobré odpoledne Českého rozhlasu Vysočina.
1: Regionální stopař. Živě, přímo z terénu.
0: Dřevorubci se mezi sebou utkají v několika disciplínách i letos. O víkendu v amfiteátru v Jihlavě vypukne závod s dlouholetou tradicí. Eurojack a jihlavské pivní pábení. Na místě už probíhají přípravy na celou akci a je tam i náš regionální stopař Adela Zachová, která nám teď vše popíše. Adelo, dobré odpoledne.
2: Krásné odpoledne. Momentálně se sem naváží velké dřevěné klády, které se dále ořezávají, osekávají a připravují na soutěžní disciplíny. A připravené už jsou taky 10-metrové kmeny na lezení. No a tahle dřevorubecká soutěž se skládá z celkem 5 závodů v různých evropských zemích, Rakousku, Německu, Švýcarsku, České republice a Francii. A od roku 2018 mají nově i své mistrovství Evropy ženy. No a na své si tady diváci rozhodně přijdou i díky neobyčejnému náčiní, jako jsou speciální ruční pily z Ameriky a Nového Zélandu, závodní sekery z Nového Zélandu a Austrálie, nebo i speciálně postavené a upravené silné motorové pily, které mají až 70 koní.
0: V jakých disciplínách budou soutěžit dřevorubci?
2: Pro závodníky je připraveno mnoho disciplín. V každém závodě se musí objevit 3 základní, které jsou ruční pila, ležící kmen a létající kotouče. A každý pořadatel pak může doplnit do kvalifikace další maximálně 2 a do finále až 4 disciplíny z katalogu. Sportovce například čeká přesekávání kmenů, řezání velkými ručními pilami, řezání upravenými motorovými pilami, springboard anebo stromolezení. A sportovci tedy nepotřebují pouze sílu ke splnění těch úkolů, ale také vytrvalost, techniku, přesnost a hlavně soustředění.
0: Je připravený i nějaký doprovodný program?
2: Ano, je. Tahle akce je právě zároveň festivalem mini pivovarů, takže je to taková přehlídka regionálních pivovarů. Samozřejmě i se součástí bude ochutnávka piva. A v sobotu večer potom uslyšíte kapely Čad, Pozor, Mamut, Prostory. No a v neděli se pak můžete těšit i na divadlo, Label Bones nebo parkour. A zahájení Eurojacku je tedy v sobotu ve 12 hodin a o 9:30 večer vystoupí poslední kapela. A v neděli je naplánovaný program opět od 12 hodin do 17.
0: To byl náš regionální stopař Adela Zachová, která nám přiblížila atmosféru v jihlavském amfiteátru z příprav víkendové akce Eurojack. Děkujeme za to a naslyšenou.
2: Díky, hezké odpoledne.
1: Regionální stopař.

0: Máme krátce po půl čtvrté a vyladíte dobré středeční odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. Víte, co dělali kdysi čepčářky? A taky, kdy se tato technika používala a kdy u nás definitivně zanikla? Všechno to řekne v dnešním Bejvávalo Miroslav Marek.
1: Bejvávalo.
2: Co dělávala čepčářka? To slovo a ani to řemeslo už dneska neznáme. Čepčářky bývávaly ženy, které se zabývaly pletením čepců na rámu. Poslední čepčářkou v českých zemích byla Františka Šimková ze Zděchova. Ona se narodila na konci 19. století. Zemřela v roce 1983 a s ní odešlo na věčnost i její řemeslo. Přitom pletení na rámu je více než 3000 let stará technika výroby textilií, které vynikaly svou pružností. Proto se tímto způsobem pletly po celém světě čepce na hlavu, ale i punčochy, závoje a další elastické výrobky. Moderní výroby ale daly této technice zaniknout. U nás se v přirozeném prostředí uchovala nejdéle na Valašsku, kde se jí říkalo vázání na stativkách a zhotovovaly se jí především ženské čepce, takzvané zděcháky. Proto se těm, které tohle dělali a že jich bylo požehnaně, říkalo čepčářky. Ty ovšem stejnou technikou dělávaly i záclonky a vsadky do polštářů. V mnoha případech to byl vítaný zdroj při výdělku, kterému se ženy původně věnovaly jenom přes zimu, kdy nemuseli pracovat na polích. Také bejvávali čepičníci, ale to už je jiná kapitola. Čepičník byl kloboučník specializovaný na výrobu čepic. No a zítra o trhačích kostic.
1: Bejvávalo.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Vlado, řekni fór.
1: No mám tady jeden vtípek o lásce. Takhle mladý chlapec vezme dívku k sobě domů. Chytne jí za ruku a zeptá se, hele, myslíš na to, co já? No myslím, že ano. Tak mladý muž vstane, zatáhne žaluzie, zamkne, chytne jí za ruku, dovede do postele, kde se přikryjí oba peřinou. On se jí něžně dotkne a řekne, tak, hele, a teď koukej, jak mi bezvadně svítí hodinky.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: Posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Vysočina krátce před 16. hodinou.
1: Dobroty Dáši Kubíkové.
0: Lidé s celiakií to nemají jednoduché, musí se vyhýbat lepku, ten je v klasické pšeničné mouce a z té je téměř všechno. Je tedy nutné hledat alternativy, ale někdy to není příliš náročné. Třeba u takových jahodových knedlíků stačí jen lehce upravit recept.
2: Že si nedovedete představit léto bez ovocných knedlíků, i když máte bezlepkovou dietu? Vůbec to nevadí. Těsto z tvarohu jde s ovocem krásně dohromady a do něj můžeme přidat některou bezlepkovou mouku. Máme docela na výběr. Nejlepší je rýžová nebo mandlová. Mouka pohanková může změnit chuť knedlíků. Někomu zase nemusí lahodit mouka kukuřičná, která mění nejen chuť, ale i barvu těsta. Kokosová mouka má zase jiné dávkování. Obvykle stačí jen třetina množství, které bychom jinak použili u mouky pšeničné. Ideální tedy je vyzkoušet, která mouka bude nejlepší jak pro zpracování, tak pro chuť knedlíků. Vezmeme 500 gramů tvarohu a ten v míse utřeme se žloutkem až dvěma a špetkou soli. Potom postupně přisypáváme 200 gramů mouky. Mícháme, dokud nevznikne těsto, které dobře drží pohromadě. Rozdělíme je na kousky podle počtu a velikosti jahod. Obvykle to vychází kolem 15 až 20 kusů. Jahody omyjeme a každou obalíme těstem. Do většího hrnce dáme vařit vodu, kterou osolíme a postupně do ní vkládáme opatrně všechny knedlíky. Vaříme je přibližně 12 minut. Vylovíme a můžeme podávat všem mlsným jazyčkům. Sypané cukrem, přelité máslem, je to lahůdka i v této bezlepkové variantě. Tak dobrou chuť!
1: Dobroty Dáši Kubíkové najdete i na našem webu vysočina.rozhlas.cz.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Dnes je výročí popravy kněze Jana Buly. V Jihlavě bude ekumenická bohoslužba smíření. Vláda 8. června rozhodne o složení delegace na summit NATO. Čeští hokejisté nastoupí už za pár minut na mistrovství světa proti Itálii. Noc a zítřek čekáme oblačný s možností přeháněk. Zprávy s Tomášem Kolátorem, dobré odpoledne. Sedmdesáté čtvrté výročí popravy kněze Jana Buly si dnes připomenou lidé v Jihlavě. Duchovní byl k hrdelnímu trestu odsouzený v takzvaném babickém procesu. Bohoslužba smíření za historické i současné křivdy, ke které se připojí 8 křesťanských komunit působících na Jihlavsku, se koná v kostele svatého kříže.
2: Program večera začne 10 minut před 18. hodinou úvodními chválami. Následovat budou modlitby a hudební části zaměřené na odpuštění, uzdravení vztahů a připomínku obětí totalitních režimů. Podle brněnského biskupa Pavla Konzbula je bohoslužba otevřená pro všechny, včetně nevěřících lidí. František Jirků, Český rozhlas.
0: O složení delegace na červencový summit NATO v Ankaře rozhodne vláda 8. června. Řekl to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO po jednání s ministrem obrany Jaromírem Zunou za SPD. Do Ankary chce kromě zástupců vlády taky prezident Petr Pavel. To ale Babiš dosud odmítal. Premiér chce na summitu jednat taky o aliančním závazku 2% HDP na obranu. Ty podle něj letos Česko nejspíš znovu nesplní.
3: Ano, máme nějaké představy, jak to navýšit, ale jestli se dostaneme na 2%, to nejsem schopen říct. V minulosti jsme se nikdy nedostali na ty 2%, minulý rok to taky nebyly 2%, protože ministerstvo obrany něco deklaruje, ale na to samozřejmě dalo na to jako jiné čísla.
0: Pokud Spojené státy a Izrael znovu zaútočí na Irán, rozšíří Teherán válku za hranice Blízkého východu. Oznámili to iránské revoluční gardy, které jsou nejmocnější složkou ozbrojených sil v zemi. Americký prezident Donald Trump včera znovu pohrozil údery v případě, že Teherán nepřistoupí na dohodu o ukončení války. Šéf Bílého domu ale zároveň vyjádřil naději, že to nebude nutné. Dohodu o míru zprostředkovává Pákistán. Jednání ale zatím nepřinesla výraznější průlom. Sport. Čeští hokejisté nastoupí proti Itálii ve čtvrtém utkání na mistrovství světa. Zápas začne už za 20 minut a my ho budeme průběžně sledovat a v relacích hlásit aktuální gólový stav. Počasí. V Pelhřimově je teď 18 stupňů, ve Vatíně nebo Náměšti nad Oslavou 20. V noci bude spíše oblačno a výjimečně se objeví přeháňka. Teploty neklesnou pod 7 stupňů. Čtvrtek očekáváme také oblačný s možností srážek. K večeru se mraky rozplynou a srážky se vytratí. Odpolední teploty vystoupají na 20 až 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Projíždějte pomalu Kněžicemi na Jihlavsku a Vírem na Žďársku. Staly se tam dopravní nehody osobních aut.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: Začíná naplno, připraven Patrik Rozehnal, ještě přede mnou někdo už otevírá ústa.
3: Ano, Kateřina Macháčková. Vítám, zdravím.
2: Ano, to je
3: krásné odpoledne.
2: Když děláme docházku, ale je to tak?
3: Ano.
2: Můžeme začít všechno. Ano. Předmět nazvaný humor za mikrofonem.
3: Ano, humor. Ježíši Kriste, to zavazuje.
2: Jo.
3: Nejlepší je bezprostřední humor.
2: Bezprostřední humor.
3: Ano.
2: Dobře, vyhlašujeme dneska volnou zábavu.
3: Ano. Humoriáda.

0: Tak, taky jsme optimisté. Věříme, že tahle hodina dobře dopadne i pro Kateřinu Machačkovou, která jako host. A teď jako na úvod pro koho? Koho vytáhneme?
1: Ano, já bych ráda slyšela Lubomíra Lipského s Václavem Lohnickým, kterého jsem leta moc dobře znala. A to, ta scénka se jmenuje Oddělení kýblů.
2: Dobrý den, dobrý den, prosím vás, pane informační, prosím vás, kde je tady oddělení kýblů?
3: Iglu? Iglu?
2: Ne, iglu, kýblů.
3: To asi až v létě, pane, v zimě jsou iglu vyprodaný.
2: Ne, říkám iglu, kýblů.
3: Jo, kýblu, no, tak ano. Moment, to se musím podívat do seznamu, říkáte kýbl.
2: Ano.
3: To je vodka, že jo?

0: Houstonická Venuše, viz suvenýry z umělé hmoty.
1: No, tak se podívejte pod U, jako umělé hmoty, ano?
0: U. Hele, tady to bude. Umělé květiny, umělé řasy, umělé boky, umělá... To se vás netýká. Uklízecí potřeby.
1: No pozor, to by mohlo být uklízecí potřeby.
0: Uklízecí potřeby, viz manželské povinnosti. Aha, tak tady... Tadyhle, hadry na podlahu, podlaha na hadry, vázy, denní vázy, noční, vědra.
1: Vědra.
0: Vědra bez ucha, vědra s uchem.
1: Ano, vědra s uchem.
0: S uchem, vědra pánská, vědra dámská, chcete pánský nebo dámský?
1: Jaký je v tom rozdíl?
0: Dámský jsou na míru z donešeného materiálu.
1: No tak pánský, prosím, které je to patro?
0: Sedmý, ale jestli vám můžu poradit, tomu prodavači něco takhle jako přistrčte, rozumíte? Bokem.
1: Bokem, aha. Myslíte jako umělým bokem, jo? No, samozřejmě. Tak sedmý patro vpravo. Děkuji vám. Nashledanou. Dobrý den, prosím pěkně, já bych prosil jedno pánské vědro s uchem. To jste vy?
0: K službám, prosím. A kdo jako?
1: No, teď jsem s vámi mluvil dole, v informacích.
0: No tak to ne, prosím, to byl můj bráta.
1: Jo, bratr, no tak proto. A to se zřejmě dvojčata, víte?
0: No tak řeči dvojčata jsme, jenomže brata je až z druhého manželství. Jaký vaše přání, prosím?
1: No tak já bych nutně potřeboval pánské vědro s uchem, prosím vás.
0: Jo, tak ve vědrech to jsme bohužel vyvědraní.
1: No tak, když dovolíte, já bych tady měl jaksi pro vás tadyhle takovou maličkost, že ano.
0: Ale to nemuselo být. Ale že jste to vy, tak by se tu snad něco našlo.
1: No tak.
0: Přejete si nízké a úzké, nízké a širší, vyšší a úzké, vyšší a široké.
1: No tak radši nějaké větší, ano.
0: A v jaké barvě, prosím? Můžete mít bílé, šedé, modré, krémové, béžové, hráškové, zelené, fialové, hnědé nebo snad růžové?
1: No tak to jsem teda na rozpacích safra, tak mi dejte třeba to růžové, ano.
0: Prosím, tady je, hned vám to zabalím.
1: Ne, to ani nemusíte. Víte, já hrozně pospíchám.
0: Ale co pak?
1: Ono totiž u nás v bytě hoří.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Na přání Kateřiny Macháčkové, Lubomír Lipský a Václav Lohnický, ten tu tak často nebývá v těch ukázkách.
4: No ne, tak on jako moc, myslím, v těchto scénkách nevystupoval. No. Ale měl humorný role jako ve filmech různě. Jako,
3: takové ty menší, typické.
4: Ano. Marečku, podejte mi pero, nebo jo, hujer.
3: Už je čas,
4: jo, hujerovi, už je čas.
3: Ne, vážně,
4: ale on byl takovej jakoby kvapnej i v civilu. Já ho znám, protože v podstatě já jsem v jeho první inscenaci hrála, když mi bylo 22, když mě vzali do Libně do divadla a hrála jsem v moc jeho inscenacích a vím, že...
3: On teda režíroval.
4: On tam režíroval, tam nehrál. No a on měl třeba báječnou éru, jako v podstatě v 60. letech, kdy se tady hrál takovej budovatelský repertoár, tak tam se hrál Olbie Williams, Americký hry. A opravdu to byly třeba evropský premiéry těch věcí, jako kdo pak by se, nebo kdo se bojí Virginie Woolfový, Olbie, byl dokonce na premiéře seděl.
3: To je legendární představení.
4: No úžasný. No a on třeba na první čtení, to tak všichni koktáme, ten text, jo, někdo si to ani nepřečet, a on už běhal se stopkama po hledišti a už měřil, jak to bude dlouhý, to představení. Jo. Takovej kvapnej, jako o pět kroků, jako hujer už je čas, o pět kroků napřed.
3: A to, aby pak věděl, kdy krátit, nebo jako proč tohle, aby pak nahlásil do programu, napište tam, že to bude trvat ne, 128
4: no,
3: minut. Jo,
4: nebo... O tom jsem nepřemýšlela, to je zajímavý. Tak asi to...
3: Jo. No tak musí mít nějakou představu asi.
4: No ne, právě, a měl časovou. A jo. Nebo běhal třeba, když bylo první představení, nebo pro důchodce dopoledne. Tak běhal mezi takhle po straně jako hlediště, ano. A nabádal diváky, kdy se mají bavit.
3: Kdy se jako zasmát.
4: Ano, opravdu. No.
3: Smějte se, paní.
4: Ano, tady, jako, nebo, a tak nebo mimicky aspoň jako naváděl jako k smíchu, nebo teď jako nic.
3: Chodil na kontroly potom, když se hrál třeba extra repríza, taky tohle dělal.
4: Tak na tou reprízu asi.
3: No, jako... nemyslím jako nějaké další. Jako
4: no, ne,
3: na tu...
4: ale tak jako on chodíval, ale ne jako, to byli někteří jako Otomar Krejček, který chodili na každý představení. Jo. A po každým jsme dostali na stroji připomínky, jo. Ale pak byli, kteří to nikdy neviděli, že jo, to představení už.
3: A to jste jako... obdrželi potom při další návštěvě divadla, jste dostali v obálce jako
4: ano,
3: dopis.
4: Ano, nebo jsme to měli na vrátnici,
3: na vrátnici.
4: Aby jsme se na to mohli připravit.
3: Paní Macháčková, máte tady od pana Kryči vzkaz?
4: Ano, to my už jsme věděli, my už jsme šli na jisto.
3: Jo, a co to třeba bylo? Jako, bylo to hustý?
4: Tak nebyl, no tak celkem, já jsem byla

0: jako obrněná, ale vím, že třeba u krejče, já jsem vždycky měla strašnou tremu a měla jsem hrozný mindráky, že jsem strašná a jednou na zkoušce jsem právě ve zkušebně takhle byla strašná a on po té zkoušce řekl, dneska byla nejlepší Kateřina. A mě vám tak psychicky jako pomohl, posílil mě, že od té doby vím, že i studentům, když učím, vím, kde je potřeba pomoct.
1: Kateřina Macháčková, náš dnešní host, vybrala Lubomíra Lipského vedle Václava Lohnického. A právě toho si můžeme dopřát ještě s Miroslavem Homolou, tedy Lubomíra Lipského v další ukázce v konkurzu na Vrátného v baru. A nebo povídka v podání z úst Jiřího Grossmana, proč chci vést zanedbanou mládež z návštěvního dne pořadu Semafor. Vybíráte si vy na telefonním čísle 731 800 900 nebo SMS-kou, když pošlete heslo humor, mezera a A nebo B na telefonní číslo 90 011 04. K tomu Vašek Neckář.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Volejte, vytvářejte svůj pořad, teď rozhodujete o tom, jestli ta další ukázka bude s Lubomírem Lipským a Miroslavem Homolou nebo s Jiřím Grossmanem. Vyjádřit se můžete na telefonu 731 800 900 a je tu taky SMS-kové číslo 90 011 04 Humor mezera A nebo B. A zvedáme dnes telefon s Kateřinou Macháčkovou.
2: Ano.
1: Komu? Dobrý den po telefonu.
3: Dobrý den.
1: I vám? Tak hlasujte, ano. Vybírejte.
2: Dobrý den.
3: Standard, vás Borozerový.
1: Taky.
3: Chtěl děkujeme. Chtěl bych paní Macháčkou podpořit ve vybrání, souhlasím s ní.
1: Pana Lipského tedy. Dobře,
2: ano.
1: Tak jo.
2: Ano, děkujeme.
1: Děkujeme za ten bod. Kdo dál?
4: Dobrý den, dobré odpoledne, zdravím do Humoriády vás, Patriku, a vašeho milého hosta, paní Kateřinku Macháčkovou.
2: Dobrý
4: den, paní Macháčková.
2: Vám také.
4: Přeju vám vše dobré, ať se vám daří, hlasuji pro Patriku pro Ačko a všem posluchačům přeji krásný večer či příjemné čtvrteční ráno. Humoriádice Růžena z Rychnovska, nashledanou.
1: Děkujeme moc. Ještě někdo se přidá?
3: Jo, přidává se Světlá Hora.
1: Ano.
3: Zdravím úžasného hosta Kateřinku Macháčkovou.
2: Děkuji moc.
3: A souhlasím, skvělý výběr. Prosil bych pokračovat.
1: Dobrá, Lubomír Lipský, Miroslav Homola, konkurs na vrátného v baru.
5: Ale naše hosty rozhodně nemůžete tady šacovat.
6: Aha.
5: Mohl by z toho vzniknout skandál. Takový host by si toho mohl všimnout.
6: Jak to, co pak odsud je někdo střízlivý?
5: No ano, taky se stávají takové případy.
6: Tak to neplníte plán, víte?
5: Ale ano, ale podívejte se, přijde pán s dámou.
6: Ano.
5: Pán se patřičně setne.
6: No.
5: Ale dáma si jakž tak zachová ještě přehled.
6: No jo, ženský jsou bestie. To já znám z domova tohle. Helejte, když mi kluk skočí pro 2 litry piva, tak mi ho Růžena celý vypije. No jo, ale v restauraci si dá jenom limonádu, víte, aby se udělala hezkou a já, abych vynikl z té horší stránky.
5: No, tak podívejte se, taky vám tady vznikne problém,
6: ano.
5: Koho pustit dovnitř.
6: Ano.
5: Přijdou k vám cizinci.
6: Jo.
5: Poznáte podle toho, že...
6: Že mají peníze.
5: Ale ne, že...
6: Že můžou jezdit v autáku v opilí.
5: Ale ne, že mluví cizím jazykem.
6: No, to je fakt. Těžko si lze představit třeba maharadžu, jak mluví chocky, víte? Já přišíl te přívá na břítov, Hanálko.
5: No, vidíte.
6: U nás.
5: Tak podívejte se, přijdete třeba takhle.
7: Bonsoir, monsieur.
6: To je Francouz.
5: No,
6: jak jste si zaspal nos, to jsem poznal Francouz. V tom případě mu řeknu, foj, foj, monsieur, foj, foj, asi je na kole, no, a nastavím ruku.
5: A co, když přijde s dámou?
6: Tak nastavím dvě.
5: No, tak, tak dál.
6: Ano.
7: Good evening. How are you?
6: Angličan. To spíš Angličan, víte?
5: Angličan,
6: nebo... Jo, tak to řeknu. Když Angličan, tak řeknu. Hello, lucky strike.
5: No.
6: Hello, Dolly. Cokej, bejt, okej. A nastavím ruku.
5: No, výborně. A třeba přijde takhle. Bono sera, signore, a víte, un tavolino libere.
6: A je, znám.
5: A?
6: Jak se řekl sera, poznal jsem, to je jich. To je jich.
5: No, prosím.
6: Sera, jich, tak Budějovice a tak, víte. V tom případě řeknu, servu, signore, piškum prečinzano, čumendo, šupito presto, voni magore, čau. A nastavím ruku.
5: Dobře. Guten Abend. Bitte schön, haben Sie noch ein Platz hier?
6: Ja, ja, Kisti Hnat, Kisti Hnat. Sicher Platz fort, immer wäre. Ahoj, Lili Marlen. A nastavím ruku.
5: Výborně, vidím, že ovládáte řadu jazyků.
6: Ano.
5: A co když k vám přijde Čechoslovák?
6: No, proč ne? No. Znouze i Franta dobrý.
5: No jo, ale co když přijde takhle? Máresto já, Baruško. Hrejte, šéfičku, nebyl by tam jedno křesílko?
6: Jo, bylo, šéfičku, elektrický. A nastavím ruku.
5: Výborně, dál.
6: Ano.
5: Teď dávejte pozor. Přijde tlustá paní se zrzavým přelivem a bude tam dělat strašný kravál.
6: Poženu svinským krokem.
5: Sláva, dobře, to je totiž moje paní.
6: Jož. V tom případě, pardon.
5: Ne.
6: A kdybyste chtěl, tak...
5: Ne, já to nechám úplně na vás.
6: Výborně, tak jsem přijatý.
5: No ne, počkejte, to my vám ještě napíšeme, víte?
6: Aha.
5: Obsadit takové místo, to není jenom tak. To musí být člověk ryzího charakteru. Musí být solidní. Musí mít, no prostě, dneska se nám do pohostinství loudějí všelijací živlové, berou úplatky.
6: Ano.
5: Nechaj se, prosím. Urážet s propitným.
6: Pane vedoucí, ještě jste mi připomněl. Hejte, s tím propitným
5: jo.
6: Jako co vyšacuju, jo?
5: Jo,
6: tak jsem chtěl říct, že jdeme spolu samozřejmě na půl.
5: Výborně, pane Hlustvý Sihák, jste přijat.
6: Děkuju, ocivě, děkuju.
1: Humoriáda. Lubomír Lipský, Miroslav Homola, ocitli jsme se s nimi v baru. V baru někdy byla, chodila nebo hrála něco barového?
2: Kačka já barového?
1: Mahračka. No, zpěvačku.
2: Tak já myslím, no zpěvačku jsem nehrála, já jsem byla ta naivka, tak do 40 jsem hrála ty naivní dívenky v baru. No, v baru ani si nepamatuju, jestli jsem někdy byla.
1: A poprvé, kdy?
2: Poprvé, kdy jsem byla v baru?
1: No.
2: Tak jako párkrát, zase to já jsem nebyla tak jako naivka, no ale vím, že jsme jako tak jako, no párkrát jsem byla v baru, no chodila třeba ve Varech na festivalu a tak,
1: ano.
2: No ale takže by sama, tak v podstatě já bych tak řekla, že ve čtvrtém ročníku na Damu jsem měla už dítě. Takže já vlastně měla od začátku dítě, jo. Takže jak si teď...
1: Zbary byl útrum.
2: Ano, no, takže, jak si ty, takže ten život by se jako uspořádával trošku jinak, než jako
1: no,
2: by tak
1: jasně,
2: ty...
1: Do baru,
2: jak teď, že volno a tak. No takže to bylo takový...
1: Maximálně do mléčného baru.
2: No ale mléčný bary, to bylo úžasný.
1: No to jo.
2: Mléčný bary, snídaně v mléčném baru, no. To zmizelo.
1: No, bylo se.
2: A v baru taky, no, v baru jo. To je taky. Pamatuju si na filmovém festivalu v Moskvě jako s Milošem Skalkou, jako, ale tam to bylo zábavný, protože tam byly jako hvězdy z celého světa, ale nikdo neměl ruble, stejně jako my, tak jsme se chodili vždycky i před cizíma filmama klanět takzvaně a za to jsme dostali 50 rublů, aby jsme potom utratili v tom baru, jo. Takže takovýhle, ale takže světový americký hvězdy, všichni jsme byli autobusem do nějakého kina a tam jsme se poklonili za 50 rublů. To přece je úžasné.
1: Jo, jak dlouho jste tam byli?
2: Byli jsme tam týden, nebo 10 dní, no bylo to úžasné.
1: Kolik se dá stihnout filmu za den?
2: No ne, tak já jsem tak aspoň jeden asi, myslím, nebo dva, tak nebylo čas.
1: Aby
2: jo.
1: Nepoznali, že sakra chodí, ty herci vypadají všichni stejně.
2: No, a tak byli noví Cikáni jdou do nebe, ty tam ty hvězdy, ty tam zpívali a takový, to bylo opravdu, jsme byli všichni světoví.
1: Humoriáda je tady, kterou posloucháte a vytváříte. Za malou chvíli opět.

0: Tak trochu RIA v našem vysílání díky Karlu Gottovi právě teď.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
0: A pokračuje humoriáda s Kateřinou Macháčkovou. Vyčerpali jsme dvě ukázky, zůstali jsme u Lubomíra Lipského, nechtěli ano. jste změnu, tak co nabídneme teď, co vybereme?
2: No já bych myslela, tady se mi zase takový ukazuje další jméno, Jiří Cízler, ano. což byl takový mnohostranný umělec. A tak tam tady je Olučku Nekudovi v hotelu v Ostravě, Jiří Cízler.
3: V tomhle tom smyslu byl výborný. My jsme jednou byli v Ostravě, ještě jednou taky. A to byla taková schůze všech herců a zpěváků, já nevím, co všechno to tam bylo. A byla to taková jako, no, schůzka prostě, jako, že se vyměňovali názory, kde, kdo, jak, prostě, kde hraje a kam se a takovýhle ty věci. A no, on prostě v tom... My jsme přišli do hotelu a tam v tom hotelu prostě on, no, přišel, že jo, vyspal se. A v noci se tam stala strašná věc, že prostě náhle všechno prostě jako tam přišel nějaký obrovský chlap, takový bavorák to byl a teď si vzal nějaký tři holky a táhnul je do pokoje, jo, ale tam byly mříže a on vzal ty mříže a vyrval je úplně z těch zdí, protože měl strašnou páru, no a šel s nima nahoru někam a to byl ten první příběh a druhý příběh byl, že ještě někdo prostě, jo, jeden náš kolega prostě zapomněl klíč od pokoje, tak si šel říct od druhej, no a ono to, oni ho neměli nějak, tak tam zavolali nějakého člověka, který prostě ty dveře jako vyvrátil, jo, a ono to taky se štíplo, po jedné té straně se to celý štíplo. No a on prostě ráno jsme se zbudili, já jsem přišel k němu a říkám mu, to teda včera si teda vypadal, to bylo hrozný. On byl po dvou panákách hotový, jo. A to bylo strašně, a co ty si tady provedl? On, a co, prosím tě, teď on byl takový bázlivý. Co, jako co, já pám, no, vzal jsi si tři holky, jo, šel jsi s nima na pokoj, vyrval si dveře, kde se v tobě ta síla vzala, to nevím tedy. Ale ještě si šel nahoru prostě a tam si rozmlátil dveře, protože tam byla nějaká holka, chtěl si se tam dostat. To není možný, přece to jsem já nemohl udělat. Vám tak se pojď podívat, lepče. Dovedl jsem ho k těm dveřím, kteří byli ještě vyvrácení. On říkal, no, to jsem nemohl já udělat, no to je vyloučený, přece to je připitomé, to je, jak se a proč a tohle. Já pám, no ne, to bylo tvoje, chtěl si tam ty čudly, tak prostě jako se tohle stalo, no a pak si ještě vyvrátil dveře tam nahoře, on, to není možný, teď já jsem tam nebyl nahoře, a pán, tak se pojď podívat, a tam viděl ty vštíplý dveře, tak už to bylo hotové. A teď měl celou tu dobu, co jsme tam měl problém, jo, jak se dostat z toho hotelu, aby to nemusel platit, jo. Já říkám, ale já ti pomůžu, jsem tvůj kamarád, nebo mě, já půjdu k tím, jo, k tomu, jak tam stojí ten pán, který a řeknu, budu se s ním bavit a ty podlezeš prostě pod tím takhle, no a jo, budeš pryč, já ho prostě zaměstnám, buď klidnej. Skutečně se to stalo, já jsem šel dolů, on měl kufřík ještě, tak mi ho dal, abych ho nes, jako, a plazil se takhle pod tím prostě do ven. A to byla ještě od toho pultu, kde tenhle člověk byl, tak byl ještě kus prostě k těm dveřím, který venkovním, jo. A jakhle po čtyřech, tak ten pán se kouká, pán, prosím vás, co to dělá pan Nekuda, co mu je, že leze po čtyřech, a pán, to je takový jeho fór, že? On dělá pejska a jestli dívejte, on ještě potom zvedne nožičku a počurávám ty vrata a pak odejde v klidu. No.
0: Začínali spolu Kateřina Macháčková a Jiří Cízler?
2: Ano. Já si pamatuju, já jsem jako dítě jsem vyrůstala v Českých Budějovicích a už ve 4-5 letech jsem hrála, odnášela komediantům činky. A tam hrál Jiří Cízler v orchestru na housle a můj táta Miroslav Macháček to režíroval, maminka Věra Štiborová hrála Mařenku, zpívala a táta tam objevil jako komediální talent Jiřího Cízlera, takže nakonec hrál roli Vaška, to je takový ten komický nápadník té Mařenky.
0: A tohle se říká, že on vlastně z toho orchestřiště vylez tady na to jeviště pomyslně, ano. Ale jak to ten táta jako objevil, co ten Jirka dělal, víme to?
2: To já nevím, tak mě byly 4 roky, já nevím.
0: Jako jestli to nevyprávěl,
2: nevím, co jsem dělala,
0: jako, jestli tam dělal nějaký opičky nebo komentoval to nějak,
2: no, ne, tak
0: nebo
2: asi
0: přehrával.
2: Zřejmě, jo, ale tak možná bych ještě nějaký jako žijící vrstevníky jako našla. A to je zajímavá otázka.
0: No, no, jako, no. Co bylo tím opravdu
2: impulzem?
0: No ne, impulzem?
2: A tak on, to asi bylo nejen během té zkoušky, že jo, takovej ten, on byl strašně, že jo, to muselo všechno ven z toho Jirky, jo.
0: Živelný.
2: Takže všemi směry, že jo, no. Takže asi tam, no. A pak se ještě ukázalo, jak byl muzikální, že teda dobře zpívá, no.
0: Hraje, režíruje.
2: Taky. Režíruje, potom režíroval, že jo, s Uršulou Kulkovou v těch Malých formách, že jo, Semaforu. No. Kladivadle, hrál v seriálech.
0: A vy dva jste se potkali nějak při hraní, nebo ne?
2: Tady v tom, v té prodané nevěstě. Jinak ne.
0: No tak ale to je originální, jako potkat se.
2: No ano, ne.
0: Tak to je,
2: ano,
0: většina lidí může vzpomínat na ně jako na herce, kolegů takhle ano, hereckých ano. A takhle jako... Kdo, že
2: já si schválně našlo, najdu, kolik mu bylo, když mě byly 4 roky. V roce 55. No já se tady vygooglím, jako, kde se narodil.
0: Teď už všichni počítají, ano. Přinutili jsme je. A hlavně prosím, ale taky hlasujte a vybírejte, ano. Protože já vám teď dám k přemýšlení další jména. Máme tady Jiřího Cízlera a když už to padlo to semaforské období, kde se taky vyskytoval jako režisér, tak nabídnu Miloslava Šimka a Luďka Sobotu ve scénce Hádky na lavičce. Vybíráte si buď mezi show Jiřího Cízlera s Luďkem Nekudou, anebo Hádkou na lavičce s Miloslavem Šimkem a Luďkem Sobotou. 731 800 900, telefonní spojení sem do studia, to SMS-kové 90 011 04. A teď vy rozhodujete o tom, co budeme vysílat. Vy si tuhle hodinu trochu s námi sestavujete dohromady. Tak do toho. Humoriáda.

0: Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Pokračujeme dál a vám dejme prostor přes telefonní linku 731 800 900. Dáváme vám ho společně s Kateřinou Macháčkovou dnešním hostem. Kdo je na telefonu a vybírá si z nabídky humor jádnické?
2: Dobrý odpoledne, tady Bohumír Zdrnovic. Já vás zdravím oba dva.
3: Ano, děkujeme.
1: Děkujeme. Cízlera anebo Šimka se sobotou Cízlera?
2: Šimka.
1: Dobře, tak jo.
3: Děkujeme moc za tip.
1: Ať se daří, mějte se pěkně a přepojujeme na dalšího. Vítejte u nás.
4: Ano, dobrý den. Zdravím vás oba dva.
3: Děkujeme.
4: A přála bych si pana Šimka.
1: Pana Šimka s panem Sobotou. Dobře.
3: Ano, děkujeme.
1: Děkuju, hezký poslech, mějte se pěkně. Ať už cokoliv děláte, dobrý den.
5: Dobrý den, já bych chtěl
1: Bčko. Taky Bčko. Šťastnou cestu, tedy odhaduju, že je člověk někde v koutě ukryt. Dobrý den.
6: Dobrý den, já vás zdravím. Tady je Alena z Plzně. A já bych chtěla taky pana Šimka. Taky.
3: Jo, děkujeme moc za tip.
1: Děkujeme,
3: se
1: ať se daří. A ještě jeden telefon.
7: Jíba z Hulína a chtěla bych Bčko. Děkuji.
1: Dobře, my děkujeme vám všem za pomoc.
3: Za
1: takže Bčko, už jste to slyšeli, znělo Bčko. Tu mnohokrát a taky vyhrálo. Varianta B, hádky na lavičce, Miloslav Šimek a Luděk Sobota.
8: Tak si představte, že starý Fábera už to má za sebou. Co? Povídám, starý Fábera, že už to má za sebou, chudák taky.
9: Co?
8: Co? Pohřeb.
9: A kde umřel?
8: No on asi ne.
9: Že proč mi to povídáte?
8: No dovolte laskavě, já se vás tady snažím trošku pobavit.
9: To je výborný. No. Se mi snažíte pobavit tím, že mi začnete vykládat, že tam někdo umřel, jo?
8: No
9: jistě. Co je na tom k smíchu?
8: No dovolte laskavě. No. Já vás snad nežádám, abyste se tomu ještě smál, ne?
9: A mám snad breče.
8: No jistě, on tam někde umře nějaký můj známý a vy si tady dřepíte jen tak a
9: no,
8: a nic, jo?
9: Samozřejmě no. Nic, byl to snad můj známý, čověče.
8: A co bych
9: vykládám já vám no. O tom, že minulej týden se tamhle ženil švehli.
8: No to snad je rozdíl, ne?
9: Jaký rozdíl, no. Milej pane, já v tom zas tak velký rozdíl nevidím, víte. Kdybyste znal tu jeho satory, tak mu spíš budete přát, aby nežil. Jako ten váš Brambora.
8: Fábera se jmenoval.
9: A jedno, jak se jmenoval, já ho neznám. No. Já vám jenom říkám, že ta ženská švehlíka u moří, to byl persona chlap, ten vážil 123 kilo, pane. Dneska se běžte na něj podívat na tom plandaj šaty. Ten kvůli ní zhubnul už o dobrý 3 kilo, pane.
8: Chodil dívat, čověče, co mě tady unavujete s nějakým špekounem?
9: Mluvte slušně, žádný špekoun, persona chlap. Ten měl na tu váhu výšku, ten měří 155 cm, pane, víte? Vyjadřujte se jako študovaný člověk.
8: Proč by se tak měl vyjadřovat?
9: Kvůli mě?
8: No co mi dová, člověče?
9: No neříkejte tohle.
8: Co mi dová?
9: Neopakujte to, milej pane, bude konflikt.
8: Co mi dová?
9: On to opakuje.
8: Já to budu opakovat třeba 7x za sebou.
9: Nebudete.
8: Co mi dová.
9: No ještě jednou.
8: Co mi dová?
9: To bylo 7x. No. Vidíte, vy jste se spletli jen o jednu nakonec. Vy máte určitou dávku inteligence, že jo?
8: No, o tom nepochybujte, protože já kdybych mohl nebo chtěl, respektive spíš mohl než chtěl, respektive naopak.
9: Ano, já vás
8: protože objektivní a tohle a tam a kdyby potom ještě mě a klacky pod nohama, ha, to byste se dívali.
9: Teď se mi promluvil ze srdce, člověče. No? Víte, že já jsem vám vlastně nerozuměl. To bylo asi na mě až moc inteligentní.
8: To se nedivte, já tamhle otevřu kolikrát i skříň nebo okno a pak...
9: Jo.
8: Řeknu i to, co jsem ani nechtěl.
9: Mě začínáte zajímat. No? Napřed jsem teda byl zoufalý, protože jste mě spíš popudil, jo? Protože...
8: No to se nedivte, víte, on taky tamhle někde někdo umře a vy tady nic?
9: No nic, no. Samozřejmě, no. Protože ho neznám, že jo?
8: No a co teda já, kdyby jsem...
9: Co? Co kdyby s váma, no co?
8: No to seklo!
9: Jako na plocho takhle?
8: No.
9: No tak taky nic, protože vás taky neznám, pane.
8: No neznáte, ale jsem člověk.
9: No jo, člověk. No, s tím se musíte vypořádat sám. Já jsem taky člověk a taky se s tím snažím vypořádat.
8: No dobře, pane. Tak dobře, dobře, no jo. Ale co bych ty byl teda pes a štěka, teda nebo kočka.
9: Kočka, jestli máte ne. čas a nebojte se nahoru, můžete být i veverka, pane, mně to je jedno, to je váš život.
8: Kocour, zůstaňme u kocoura.
9: No prosím, tam
8: kdybych můžeme... byl kocour, zoufale mňoukaje. Žáda je, jdá kolem vás, mléka nemaje.
9: No, kocouři obyčejně nemají mléko, na to si musíte zvyknout.
8: No a kdybych třoucte kolem vaší nohy, mléka nemají, žáda je vás o vaše vlastní mléko. Dal by byste mi svoje vlastní mléko?
9: No, tak, no. To tak vypadá asi jo, čoveče. No. Já jsem blázen, no. který chodí po ulici no. s konvem a rozdává mléko.
8: No, vidíte. No, vidíte teď mi ho nedáte,
9: no, nedám, víte. Protože nejste pes ani kočka, navíc nemňoukáte.
8: Ale jsem člověk, pane,
9: no,
8: víte.
9: To tady zase člověk.
8: Člověk.
9: No, to se vůbec staráte o to, komu já bych dal svý mlíko, pane.
8: Já mám strach, aby vám neskysilo.
9: Tak dáme.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Miloslav Šimek a Luděk Sobota. Už to tady možná kdy se říkala, ale ne třeba v úplně v plné verzi. S Luděkem Sobotou vy jste si užili výlet do zámoří ve své době.
3: Ano, do Havany na filmový festival. Ano. No. A jeli jsme dvě skupiny. Jedna jela speciálem a to byla skupina Korn, Vondráčková a tak.
1: To bylo tam, letadlem a ostatní pluli lodí.
3: Ano, který tam, ne, který tam jako mě, celý týden chystali vystoupení. A pak jsme byli skupina. Já, Luděk Sobota a kádrový ředitel z Barandova a my jsme vlastně tam čekali jenom na to uvedení těch filmů. Můj film tam kupodivu nepřišel, nevím jestli Luďkův, ale my jsme měli k ruce auto, takže vlastně my jsme, já jsem pochopila, o co se jedná, takže jsme si potom jsem organizovala s tím šoférem náš čas.
1: Vy jste dorazili na filmový festival a ten film tam neposlali nebo nedorazili?
3: Ne, ten film tam nepřišel.
1: Takže ho tam nikdo neviděl?
3: Ne, tak jsem tam byla jen tak jako, jo. No.
1: Já
3: no,
1: bych vám řekla, o čem ten film je.
3: Ale já už ani nevím, který to byl, no nějaká taková veselohra, no nevím. To bych si musela dohledat, no ale bylo to báječný. S Luďkem Sobotou, jako už na letišti vlastně, jako on se strašně bál do letadla, já taky, on tam potkal nějakého kamaráda v té hale a ten měl, a vypili jsme mu flašku whisky, takže jsme byli úplně jako omráčený, ale bylo pikantní, my jsme letěli linkou a měli jsme všechny možné lahůdky, co tam byly, když to ta skupina v tom speciálu, ty měli vepřovou, karbonátky a českou kuchyni, jo, když to my jsme měli mezinárodní kuchyni, no tam, takže jsme se tak jako trošku jako tam ovínili, no vím, že Luděk Sobota měl sebou nějaký menší obnos, ten se mu první večer hned ztratil, já jsem sebou měla $17, který se sbírala celá rodina, ale my jsme stejně nikam, jako to, tam nebylo co kupovat ani kam jít.
1: Tak co jste si přivezli jako vzpomínku na Kubu a Havanu?
3: Vzpomínky.
1: A to nám nikdo neveme.
3: Ne, to mi nikdo neveme. No. A tak ten večer jsme viděli.
1: Ano, a Havana jaká?
3: Havana byla krásná, ale byla zřejmě ve stejném stavu nebo v technických jaksi vymožeností, jako je teď.
1: Ano.
3: A bylo to, jako byli jsme tam v roce asi 86 a bylo to tak, jako, nebo možná později v těch 70. letech a bylo to na úrovni toho 57. roku, kdy byla ta revoluce, že jo? Auta a tyhle ty, že jo? Všechny technické vymoženosti, což vy jste sám říkal, že jste tam byl
1: ano,
3: v 80.
1: 80. let a pořád
3: a to byl stejný autopark.
1: Pořád je to tam stejný možná.
3: Ano, pořád. No ale příroda úžasná.
1: Ošuntělejší, ano, no, příroda krásná.
3: Ale
1: souhlasím.
3: Ty Havaňanky všecky nosí, no, měly furt kartáčky celý den,
1: ano.
3: A květy, aby byly krásný večer, jo. A teď my jsme všude tam jako džungle a tak nás vzali do botanické zahrady, kde teprve pěstovali zákrsy, jo. A paní právě v těch natáčkách, v takový maringoce nám prodala lístky. No ne, to byly jako neskutečný zážitky.
1: Kateřina Macháčková a její vzpomínky vyvolané Miloslavem Šimkem a Luďkem Sobotou. Můžeme ještě pokračovat s tou hádkou na lavičce nebo si dopřát ukázku z filmu Homolka a Tobolka z pera Jaroslava Papouška. Výměna pokojů s paní Motlovou, Šebánkem, Husákem, Růžičkou, Janžurovou a dalšími. Vybíráte si ale vy 731 800 900 anebo číslo SMS-kové 90 011 04. Víte všechno, tak do toho.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Ještě se můžete připojit. Souboj číslo 3 v dnešní Humoriádě, Miloslav Šimek, Luděk Sobota nebo Homolka a Tobolka, filmová ukázka. Kdo pak je na telefonu? Přejeme dobrý den s Kateřinou Macháčkovou.
2: Dobré odpoledne, Honza Zlokavý. Zdravím vás, Patriku i paní Macháčkovou.
3: Dobré odpoledne.
2: A hlasuji pro pana Šimka s panem Sobotou.
1: Dobře, děkujeme. Děkujeme za ten hlas. Mějte se pěkně. Vítáme dalšího hned v zápětí.
4: Miroslav Skarvine, dobrý den, paní Macháčková.
3: Děkuji moc.
4: Dobrý den i vám, Patriku, a hlasuji pro Béčko.
1: Dobře.
4: Tobolka a Tobolka.
3: Ano, děkujeme.
1: Ano, střídačku, dobrá. Ještě jeden telefon, vítejte.
5: Zdravím, Světlá Hora, podruhé, volím Béčko.
1: Volíte Béčko.
3: Děkujeme.
1: Dobře, tak jo, dívám se ještě, jak to dopadlo v SMS-kách. Tady je to převaha Aček, takže Miloslav Šimek, Luděk Sobota, ještě to dokončíme, ty jejich hádky.
6: No. Polívka přeteču, no, a vypadněte pryč. To byla moje lavička, tady jsem seděl já. Jděte pryč.
7: Vy do mě strkáte.
6: No, nestrkám.
7: No. Jste na mě strčil?
6: Já na vás strčím úplně. Strkám do člověka tady.
7: Dobře, do člověka se strčil?
6: Ano.
7: Do člověka?
6: No, jděte pryč, člověče.
7: Do takovýho člověka.
6: Ano, který má hroší kůži.
7: Jo, jo.
6: Vemte si svých pět švestek a jděte
7: pryč.
6: Já
7: si vemu svých pět prášků.
8: Ten mi dá, ten mi dá.
9: To jíte, člověče, počkejte, počkejte.
6: Co je vám? Sedněte si.
9: Ne, to zase za to nestálo, čeče, já vás trochu, abyste dostal barvu, co je vám?
6: No? Lékař, doktor, rychle, tady lékař někde, doktory.
7: Doktor Říha.
6: Jenom Fogl, Vojtěch Fogl.
7: Co se stalo?
6: Pane doktore, strašná věc, tady v parku snědl člověk nějaké prášky.
7: Jaké to byly prášky?
6: No to já nevím, pane
7: doktore. No tak se ho zeptejte, člověk,
6: ano, já se ho zeptám. Hej, člověče, máte štěstí, je zde lékař, jaké jste to snědl prášky?
7: Já nevím.
6: No on neví. Pane doktore.
7: Doktor Říha, prosím pěkně, co se
6: stalo? Zdvořilo stranou Fogl, ten člověk neví, jaké snědl prášky.
7: No já ví, že neví, a kde je má ty prášky?
6: No to já zase
7: nevím. No tak se ho zeptejte, každá minuta je drahá.
6: Já se ho zeptám. Člověče, doktor vyzvídá. Aha, doktor je zvědavý, chce vědět, kde máte ty prášky.
7: Žaludku.
6: Žaludku, aha. Pane doktore.
7: Doktor Říha, prosím.
6: Ano, Fogl. Pane doktore, on má ty prášky v žaludku.
7: Já vím, že mám v žaludku, a kde má ty, co nedojel.
6: To nevím zase já, pane
7: doktore. Tak se zeptejte každá minuta, jak od těho vám zobák na roce.
6: Nezvrte na mě. Čuč, já si nenechám nadávat, o doktora kvůli vám. A to bude asi Lenora, koukejte, vstává. Kde máte ty zbylý prášky?
7: Kapse.
6: No, kapse. Tak, pane doktore.
7: Doktor Říha, prosím.
6: No, Fogl, on má ty zbylý prášky v kapse.
7: Vemte a podejte mi.
6: Jo, já mu je vemu. Čeče, dejte sem ty prášky, no. No, tady jsou. No, tak, pane doktore, je to tady, už jsem to z něj dostal, tady jsou ty prášky.
7: Celasko?
6: No, celasko.
9: Ježiši Kriste, on si bral celasko, pane doktore. Co s tím uděláme, pane doktore?
6: Co musíte s tím něco udělat, když jste doktor?
7: Co řvete vy, bláte, byl to snad váš celasko?
6: Nebyl, to můžete věřit, já bych mu celasko nikdy nedal.
7: A proč byste mu nedal vitamin C, vy nelido?
6: Vitamin C bych mu dal, celasko bych mu nikdy nedal, doktor.
7: Vitamin C, to je přece celasko.
6: Vitamin C, co? Promiňte, já jsem si to poplet ciankáli, pane doktore. Tak ciankáli bych mu dal rád, celaskom bych mu nedal, věříte mi?
7: Víte co?
6: Ano, co ne?
7: Běžte se uklidnit někam hodně rychle do křoví,
6: jo, jo, jo, to už potřebuji další dobu. Naschledanou, doktor.
7: Je celasko, no, vidíte, člověče, to je dobře, že ho berete. Vemte si klidně ještě. Děkuji vám, pane doktore. Prosím vás, a mohl byste mi ještě nějaký celaskon předepsat, to byste byl laskav. No, jestli vám to udělá dobře, tak já tady mám někde recepty. Podívejte se, zajdete si do lékárny, tady vám to napíšu. Víte, kde je lékárna? Nevím, pane doktore, nevím. Tak já vám to napíšu, podívejte se, tady třikrát, šestkrát, osmkrát celaskon. Děkuji, pane doktore, dobře. Kde je ta lékárna? Jo, lékárna je vedle mandlu, tamhle vzadu. Jo, tam to zdá, pane doktore, za mě vytahovali mandle. No vidíte, člověče, tak teďka už mě znáte, tak přijďte k nám na kliniku. Teď, když vás dám, tak chytnu za kliku i na kliniku. Pokryjte. Děkuji, pane doktore, tak prosím, jdeme spolu až po vás. Zavěřte se do mě. Ne, děkuji, já vám dávám přednost, děkuji. Nešlapte mi na nohu více, ale nezlobte se, pane doktore, já jsem zvyklý z bandu.
1: Humoriáda. Jsme na konci. Kateřino, moc děkuji za návštěvu, ať se daří.
3: Já děkuji moc za pozvání a bylo to krásné odpoledne.
1: Výborně.
3: S mými posluchači, s vámi.
1: Je to tak. Já, tak si dejte celaskon, ať udržíte dobrou náladu, ano. A zítra zase s Humoriádou. Bude tu Saskia Burešová, druhá její návštěva.
3: Zítra je to bych jí ráda pozdravila i osobně. Tak moc.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radiotika.cz.
1: Sedmnáct hodin.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Práce omezí fungování městského úřadu v Pelhřimově. Většina škol v Česku omezuje používání mobilních telefonů. Vyplývá to z šetření ministerstva školství. Čeští hokejisté hrají na mistrovství světa s Itálií. Noc a zítřek čekáme oblačný s možností přeháněk. Čtvrteční teploty do 23 stupňů. Zprávy začínají, ve studiu je s nimi i Tomáš Kolátor. Provoz městského úřadu na Pražské ulici v Pelhřimově je omezený. Dočasně odstavený je například elektronický rezervační systém. Důvodem je rozsáhlá oprava budovy. Od příštího týdne nepůjdou v Pelhřimově dočasně vyřídit řidičské průkazy a přepisy aut, vysvětlil vedoucí odboru vnitřních věcí Martin Šimša.
3: Některé agendy budou přesunuty do jiných kanceláří. Samozřejmě jedna, která budeme dávat včas informace na naše webové stránky, případně na Facebook. A bohužel u některých agend bude muset dojít k tomu, že na co nejmenší krátkou dobu tu agendu bude muset přerušit. To se týká zejména evidence vozidel a řidičských průkazů.
1: Tyto záležitosti budou muset lidé od příštího týdne dočasně řešit na jiných úřadech, například v Humpolci nebo Pacově. 93% škol v Česku má ve školním řádu stanovená pravidla pro používání mobilních telefonů. Ostatní školy je zatím nemají, ale více než polovina z nich je plánuje zavést, většinou od příštího školního roku. Vyplývá to z květnového šetření ministerstva školství, do kterého se zapojily skoro všechny české školy. Mezi hlavní rizika spojená s používáním mobilů řadí školy kyberšikanu, neoprávněné natáčení nebo vznik návykového chování, pokračuje ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO.
4: Co se týká omezení o přestávkách, tak jsem velmi rád, že více než polovina škol na prvním stupni má omezení, respektive zákaz mobilních telefonů, což je zase v duchu té metodiky, která doporučuje aktivní trávení přestávek a systém aktivní školy.
1: Metodiku pro nastavení pravidel používání mobilních telefonů rozeslalo ministerstvo školám v únoru. Český ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů v Praze jednal se svými izraelským protějškem Gideonem Sárem. Tématem schůzky bylo prohloubení ekonomické spolupráce. Součástí izraelské delegace jsou i desítky firem, které se účastní česko-izraelského business fóra. Šéf české diplomacie Macinka zdůraznil, že Česká republika je taky politickým partnerem Izraele.
5: Vidíme, že na Izrael je vyvíjen neustálý tlak. Já osobně to slyším často na evropských fórech. My už nepřipustíme žádné další obchodní sankce, i kdybychom to měli blokovat jako jediní. My určitě nepřipustíme žádné suspendování nebo zmražení asociační dohody s Izraelem Evropské unie, ať celé nebo jenom nějaké její části.
2: Mistrovství světa v hokeji 2026.
1: Čeští hokejisté hrají čtvrtý zápas na letošním světovém šampionátu ve Švýcarsku proti Itálii. Aktuální stav po první třetině je vyrovnaný 0-0. Český národní tým vyslal na italskou branku v prvním dějství 15 střel. Italové na tu českou pouze 4. A fotbalisté Karviné a Jablonce se utkají o titul domácího poháru. Vítěz Molkapu se kvalifikuje do závěrečného předkola Evropské ligy. Finále začne v 18 hodin na neutrálním hřišti v Hradci Králové.
2: Počasí.
1: Ve Žďáře nad Sázavou a Hubenově mají 19 stupňů, Přibyslav hlásí 18. V noci bude spíše oblačno a výjimečně se objeví přeháňka. Teploty neklesnou pod 7 stupňů. Čtvrtek očekáváme také oblačný s možností srážek. K večeru se mraky rozplynou a srážky se vytratí. Odpolední teploty vystoupají na 20 až 23 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Mezi Osovou Býtyškou a Velkou Býteší projíždějte opatrně, provádí se tam oprava vodorovného dopravního značení.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
6: Krátce po 17. hodině začíná na Českém rozhlase Vysočina Den v kraji. Tři nové mosty v našem kraji, které budou součástí vysokorychlostní tratě mezi Prahou a Brnem, už mají svoji podobu. Překlenou hluboká údolí řek Oslavy, Sázavy a Sázavky. Kdy se začne stavět a jak velká to bude investice, to uslyšíte už za několik minut ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina.
2: Český rozhlas Vysočina, Den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den na Vysočině? Stručně, jasně, přehledně.
1: 74. výročí popravy kněze Jana Buly si dnes připomenou lidé v Jihlavě. Duchovní byl k hrdelnímu trestu odsouzený v takzvaném babickém procesu. Ekumenická bohoslužba smíření za historické i současné křivdy, ke které se připojí 8 křesťanských komunit působících na Jihlavsku, se koná v kostele svatého kříže. Z místa se před 18. hodinou přihlásí i naše reportérka. Uzavírka mostu na Masarykově ulici komplikuje dopravu v Havlíčkově Brodě. Zcela neprůjezdný je od dnešního rána. Most bude z důvodu demolice a následné přestavby uzavřený více než jeden rok. Sídlo pro novou dětskou skupinu se podařilo dostavět v Černovicích. Ačkoliv má těsně po kolaudaci, jeho kapacita je podle vedení města už naplněná. Aktuálně radnice ještě řeší parkování, říká lidovecký starosta Jan Brožek.
2: Protože v okolí školy pořád bojujeme vlastně s nedostatkem parkovacích míst, tak jsme se rozhodli u té dětské skupiny přidat možnost parkování pro 3 až 4 auta.
1: Starosta Černovic Jan Brožek bude hostem zítřejšího diskuzního pořadu O čem se mluví. Pár sokolů ve Žďarských vrších letos mláďata nevyvedl. Loni se mu povedlo odchovat 2, letošní 3 ale ulovil vír. Ochránci přírody věří, že se sokoly příští rok znovu do rezervace 4 palice vrátí. Reportáž k tématu pro vás máme před 17:30. Loni otevřená národopisná expozice muzea doktora Aleše Hrdličky v Humpolci získala zvláštní cenu odborné soutěže Gloria Musealis. Výstava připomíná život na venkově i ve městě na přelomu 19. a 20. století a vznik nádraží. Takový je dnešní den v kraji, události pro vás sleduje Tomáš Kolátor.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Mosty vysokorychlostní tratě na Vysočině už mají svoji podobu. Správa železnic dnes se představila vítězné návrhy. Porota v architektonické soutěži hodnotila celkem 38 návrhů od projektantů z České republiky, ale taky ze zahraničí. Kdy a kde se nová přemostění začnou stavět, to zjišťovala redaktorka Magdalena Machová. Hezký podvečer.
1: Dobrý podvečer.
0: Jak by měly mosty vypadat a kde se vůbec mají postavit?
1: Půjde celkem o 3 přemostění na plánované vysokorychlostní trati mezi Prahou a Brnem. 2 z nich budou u Světlé nad Sázavou a 1 u Velkého Meziříčí. Tam stavba překlene údolí řeky Oslavy. Bude dlouhá asi 350 metrů a vysoká zhruba 40 metrů. Architekti navíc navrhli pilíře tak, aby pod mostem mohla zůstat zachovaná i část stávající tovární budovy. No a ty 2 další mosty by měly stát u Světlé nad Sázavou na Havlíčkobrodsku, překlenou údolí řek Sázavy a Sázavky, jak popisuje architekt Petr Šuma z vítězné firmy Boel.
2: Ty mosty, přestože je to jedna rodina, bratr a sestra, tak vypadají trošku jinak. Jsou tam jiné rozpony, trošku jiný rytmus těch podpor, tak aby to dobře zapadalo do toho krajinného rázu každého z těch údolí.
1: Most přes Sázavu bude dlouhý přes 0,5 kilometru, ten přes Sázavku pak asi o 100 metrů kratší. Oba budou vysoké zhruba 40 metrů. Architekti v návrhu navíc pracují také se zachytáváním srážkové vody a výsadbou stromů a keřů, která má pomoci zachovat biodiverzitu v krajině.
0: Kde by se mohlo začít stavět?
1: V místech, kde by měla vysokorychlostní trať vést, už teď geologové zkoumají terén, ten další krok ale bude záviset hlavně na státu, na tom, jaké si nastaví priority a jestli se podaří zajistit financování. Každý z těchto mostů totiž může stát zhruba 1 až 2 miliardy korun. Podle Martina Švehlíka ze správy železnic by ale samotná stavba mohla začít ve 30. letech. S dokončením se počítá kolem roku 2040. Každopádně správa železnic teď bude s vítěznými architekty hlavně jednat o dalším postupu.
0: Připomeň ještě, kdyby měla vysokorychlostní trať přes Vysočinu vést?
1: Počítá se s trasou od Světlé nad Sázavou přes Jihlavu až k Velké Bíteši a pak dál směrem na Brno. Vlaky tu budou jezdit rychlostí až 320 km za hodinu. Zároveň ale vzniknou i takzvané sjezdy, podobně jako na dálnici, díky kterým některé spoje odbočí na dnešní železniční síť. To znamená, že obslouží i města jako Havlíčkův Brod nebo Žďár nad Sázavou a pak se zase vrátí zpět na rychlou trať. U Jihlavy by navíc měl vzniknout i nový dopravní terminál a ten časový rozdíl bude opravdu výrazný, protože třeba cesta z Jihlavy do Brna by se měla zkrátit z dnešních necelých 2 hodin na přibližně 40 minut.
0: O mostech, které budou na vysokorychlostní železniční trati, jsme ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina. V dnešním dni v kraji mluvili s Magdalenou Machovou. Děkujeme za to a hezké odpoledne.
1: Naslyšenou.
3: Český rozhlas Vysočina, den v kraji.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky míří tentokrát do Telče. Ve čtvrtek 28. května se můžete potkat s farářkou Martinou Viktorií Kopeckou, zpěvákem Martinem Chodůrem a generálním ředitelem Českého rozhlasu Reném Zavoralem. Rozhlas jede za vámi. 28. května v 19 hodin na zámku v Telči. Více informací na rozhlasjede.cz.

0: Posloucháte Český rozhlas Vysočina a taky Den v kraji. Sokoly ve Žďárských vrších přišly o 3 mláďata. Ochránci přírody se jim od začátku března snažili zajistit klid před turisty a lezci, takže ke 4 palicím úplně zakázali vstup. Sokoly se tam vrátili poprvé loni po dlouhých 10 letech. Jenže malá sokolí ptáčata postupně ulovil vír. Definitivně si to ochránci přírody potvrdili, když vyrazili na skálu a doufali, že zbylo aspoň 1 mladé k okroužkování.
1: Musíme to tady uvázat, aby jsem nemusel tahat celý lano, víš?
2: Takže tady se cvěknu já. Tři takový exponovanější kroky. V loni to bylo už přístupný, v loni to bylo vlastně pod převisem. Dobrý, a tady ti mě teda vyžistí tady za to. Osmičko, jde.
3: Zoolog Petr Mikštejn jistí, regionální ředitel agentury ochrany přírody a krajiny Václav Hlaváč popoleze přímo k sokolímu hnízdu.
2: Jo, ještě tu taštičku s tou kamerou.
1: Jo, to máš tam, jo.
2: Kdyby náhodou tam ještě mám tady něco bylo, tak bychom tam nechali fotopast, aby jsme viděli.
1: Kroužky kleště.
2: Pěkné, to bych ještě došel zpátky.
1: Petře, už jdu, jo. Ale tyko.
2: Prázdno.
1: Prázdno.
2: Jsou tady ještě zbytky kořisti, co tady posledně nebyly. Tady je vývržek z víra. Od víra, takže je vidět, že ten vír sem chodí.
3: Takže kroužkovat se letos nebude.
2: To se populace neposílí. Tak ten je neradostné. Škoda. Naštěstí se zdá, že starý pár to přežil, že tam žádný zbytky jako peří ze starého sokola tam nejsou. On ten vír dokáže někdy usmrtit i tu samici, když je umláďat.
3: Oni se sokoly do Žďárských vrchů vrátili po 70 letech a tento pár úspěšně vyvedl 2 mláďata, připomíná Petr Mikštejn.
4: V současnosti to je jediný vlastně přirozený hnízdo sokolu. Kraj Vysočina. Takže uvidíme příští rok. Máme tady těch skal dostatek, máme tady spoustu skalních útvarů, víceméně vhodných pro zahnízdění sokolů.
3: Pásky a zákaz vstupu ke 4 palicím zatím zůstávají.
2: Protože ti sokoly se pravděpodobně pohybují někde v blízkosti hnízdiště, tak aby tady to hrušení zbytečně prostě nestresovalo.
3: Ještě pár dní klidů zvýší pravděpodobnost, že se sem sokoly vrátí příští rok. Ze Žďárských vrchů Daniel Zach, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Vysočina, Den v kraji.

0: Ladíte Český rozhlas Vysočina a taky posloucháte Den v kraji o 17:30. Hostem dobrého dopoledne byl dnes sportovní manažer a předseda organizačního výboru Světového poháru horských kol v Novém Městě na Moravě Petr Vaněk. Řeč byla o letošním programu a největších sportovních lákadlech a taky o budoucnosti závodění horských kol u nás po úspěšné éře Jaroslava Kulhavého. Má na něj ještě vůbec kdo navázat?
1: Já se na to musím dívat pozitivně. Budu se dívat prostě pozitivně do budoucnosti. Myslím, že máme velké množství mladých závodníků v kategoriích kadetů, juniorů, který mají ten potenciál a ambice nahradit Jardy Kulhavýho. Neříkám, že úplně, ona ta doba byla jiná před 15 rokama v rámci konkurence a postavení toho sportu v rámci hierarchie třeba významu v jiných státech. Takže ta konkurence dneska je podstatně jiná, než byla dřív, takže si myslím, že je těžší se prosadit. Ale ten základ tady existuje, jak u chlapců, tak u děvčat. Myslím, že tady je.
2: Takže vyhlídky jsou snad dobré?
1: Za mě ano, akorát prostě musíme ty sportovce u toho sportu udržet a to je nejenom mentálně, ale musíme ho taky ten sport prostě naplnit prostředkama finančníma, aby jsme měli ty možnosti prostě s těma sportovcama pracovat, aby jsme jim dali možnost kvalitní přípravy, kvalitních závodů, aby jsme jim dali prostředky na život, protože ten sport se nedá dělat v té dospělé kategorii amatérsky na té světové úrovni. To se prostě musí dělat tak, že to berete jako zaměstnání a věnovat tomu velkou část toho dne, té přípravě, regeneraci. Nedílnou součástí prostě toho sportu je regenerace a strava, kvalitní strava. Na to musíte mít prostě finanční prostředky.
0: Čtvrtečním hostem dobrého dopoledne bude Jindřich Macek, ředitel základní umělecké školy v Havlíčkově Brodě. A mluvit bude o festivalu ZUŠ Open a taky o velkém koncertu, který se chystá na Zelené hoře. Poslechněte si i zítřejšího dopolední hosta Českého rozhlasu Vysočina po 11. hodině.
3: Den v kraji.

0: Posloucháte Český rozhlas Vysočina a také dnešní vydání Dne v kraji.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
0: Před několika desítkami minut začal sedmý ročník celostátní sportovní soutěže pro děti Sportovní den mládeže, to je jeho název. Tentokrát se koná ve Žďáře nad Sázavou, kde se děti mezi sebou utkají v různých sportech už po šesté. Akci pořádá Jan Váňa v rámci své tréninkové akademie. No a my se teď vydáme s naším regionálním stopařem Adélou Zachovou přímo na místo do Žďáru. Adélo, dobrý podvečer.
2: Krásný podvečer. Dneska do druhé sportovní haly, nebo do sportovní haly při druhé základní škole přišlo zhruba 20 dětí. Některé jsou přímo ze školy, ale většinu tvoří sportovci z basketbalového klubu Vlci, kteří v téhle hale trénují. A děti už jsou rozděleny do 4 týmů a akce je určená pro děti ve věku prvního a druhého stupně základní školy. A družstva jsou tedy namíchaná dětmi různých věkových kategorií, jsou tam i holky, i kluci a obvykle se soutěží ve fotbale, florbale a házené, ale dneska to bude i trošku jinak, protože je tady hodně basketbalistů, takže je zařazen i basketbal. No a k celé akci nám může víc informací prozradit její zakladatel Jan Váňa, kterého teďka vítám. Krásný večer.
3: Krásný večer, zdravím všechny posluchače. Nacházíme se ve Žďáře nad Sázavou již po šesté a ve spolupráci s městem, s krajem Vysočina a s místním basketbalovým oddílem tu soupeříme dneska o zlaté medaile. Máme tu, jak již řekla tady paní reportérka, 20 účastníků, kteří jsou rozděleni do 4 týmů po 5 hráčích a soupeří dneska speciálně ve 4 aktivitách fotbal, florbal, házená a navíc právě basketbal, který běžně na těch akcích po republice neaplikujeme, ale protože jsou to velcí basketáci, tak jsme tady zvyklí, že basket je součástí této hry.
2: Já moc děkuji a už předávám slovo zpátky do studia.
0: A ze Žďáru nad Sázavou se nám ozval náš regionální stopař Adéla Zachová. Díky za to a naslyšenou.
2: Děkuji, hezký večer.
1: Regionální stopař.

0: rád.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Ladíte Český rozhlas Vysočina, kde právě teď krátce po 5:45 vysíláme Den v kraji.
1: Počasí.
0: Teď je s námi v našem vysílání i meteoroložka Bára Kučerová. Dobrý den.
2: Pěkný den.
0: Pojďme se podívat na počasí, které bude panovat v noci na zítřek. Očekáváte, že by se mohl někde v našem kraji spustit nějaký déšť?
2: Očekávat to očekáváme, ale ty přehánky si v uvozovkách trošku žijí svým vlastním životem a byť od Čech postupuje nějaká okluzní fronta, tak ty přehánky na ní postupně prostě ustávají nebo vyprchávají a ne všechny, respektive vlastně téměř žádná dnes na Vysočinu nedošla a vypadá to, že ani v následujících hodinách se žádné na Vysočinu dorazit nepodaří, takže by měla zůstat převážně oblačná obloha a ta přeháňka opravdu jen výjimečně a potom později v noci a k ránu by se mělo udělat i polojasno.
0: Pojďme se podívat na zítřejší den a taky hraní a zítřejší odpolední teploty. Bude o něco teplej než dnes?
2: A zítřejší ranní teploty by se měly pohybovat mezi 11 a 8 stupni Celsia, což je tak zhruba stejně, jak to bylo dnes. A zítřejší odpolední teploty by měly být mezi 20 a 23 stupni Celsia, což je opět podobné tomu dnešnímu dni. A i to počasí bude podobné. Po ranním polojasnu a bude přes den převážně oblačno. V první části dne se přeháňky budou vyskytovat spíše s menší pravděpodobností, naopak odpoledne bude ta pravděpodobnost o něco vyšší, ale ne až taková, že by se přeháňky měly objevit úplně všude a srážky se k večeru budou postupně vytrácet a s nimi bude pozvolna ubývat také oblačnost.
0: Počasí nám předpověděla meteoroložka Bára Kučerová. Děkujeme za to. Mějte se hezky a naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: Ladíte Český rozhlas Vysočina a taky Den v kraji. Ekumenickou bohoslužbou si dnes věřící připomínají 75. výročí popravy kněžího Jana Buly. Ve vykonstruovaném procesu ho k smrti odsoudil komunistický soud. Kat Jana Bulu oběsil 20. května 1951 brzy ráno na popravčím dvoře v areálu dnešní Vysoké školy polytechnické v Jihlavě. Věřící se právě teď k bohoslužbě scházejí v Jihlavském kostele povýšení svatého kříže. Na místě je i naše reportérka Veronika Bartes-Vohralíková. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer. Jsem, nazvala bych to, předsálí kostela, tedy hned za hlavními dveřmi, kterými přichází stále lidé. Kostel se postupně plní. Když vejdu do jeho hlavní části, hlavní lodě, tak s rychlým odhadem jsem napočítala před minutou už stovku lidí, teď jich už teda bude víc. Bohoslužbu povedou manželé Kodytovi z Jihlavy. Začíná zhruba ani ne za 10 minut. Kromě opata Želivského kláštera a dvou představených z brněnského biskupství jsou tady i zástupci z jiných církví. Husitské, evangelické, metodistické, českobratrské nebo z církve Slovo života. Proto je to ekumenická bohoslužba. Ne mše, která je katolická, která může být pro posluchače známější. Tady budou všichni již zmínění dnes číst texty z Bible a společně se modlit. Vše bude doprovázet chválová skupina Nový Eden, která se právě ladí, rozehrává, a bohoslužba má název nebo nese takový podtext Smíření za křivdy historické a současné v den výročí zavraždění Jana Buly.
0: Už jsme si řekli, že dnes 20. května je výročí zavraždění Jana Buly. Připomeň ještě, kdo to byl.
1: Jan Bula působil v kněžské službě v Rokytnici nad Rokytnou, v Babicích na Třebíčsku se staly v roce 1951 vraždy tří funkcionářů Národního výboru a podle státní bezpečnosti jí provedla protistátní skupina řízená ze zahraničí. Československý komunistický režim získal záminku k likvidaci a diskreditaci především rolníků a kněží. A mezi nimi byl právě Jan Bula nebo Václav Drbola. Oba byli ve vykonstruovaných procesech zavražděni oběšením v Jihlavě. Obě jména jsou teď hodně skloňovaná, protože jejich beatifikaci schválil v říjnu 2025 papež Lev XIV. A letos, 6. června, což je zhruba za 3 týdny, budou na brněnském výstavišti blahořečení.
0: Věřící se dnes připomínají 75. výročí popravy kněžího Jana Buly a to v Jihlavském kostele povýšení svatého kříže, odkud se nám ozvala i naše reportérka Veronika Bartes-Vohralíková. Děkujeme za to a dobrý podvečer.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Vysočina, Den v kraji.

0: umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Správa železnic představila vítězné návrhy mostu vysokorychlostní tratě na Vysočině. Muž s podezřením na ebolu bude v Česku v přísné izolaci. Čeští hokejisté hrají v základní skupině mistrovství světa s Itálií. Noc a zítřek očekáváme oblačný s možností přeháněk. Čtvrteční teploty do 23 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Tomáš Kolátor. Po dobu 3 mostů vysokorychlostní tratě na Vysočině už zná správa železnic. Vítězné návrhy představila dnes na krajském úřadě v Jihlavě. Porota vybírala ze 38 vizualizací od českých i zahraničních týmů. Nová přemostění budou stát u Světlé nad Sázavou a ve Velkém Meziříčí. Postavena by mohla být do roku 2040. Vysvětluje Martin Švehlík ze správy železnic.
2: Realizace by byla v polovině 30. let, ale právě klíčové bude, kolik investičních prostředků se podaří pokrýt těch evropských zdrojů. Letos Správa železnic vynaloží zhruba 1,5 miliardy na přípravu celé sítě v České republice a z toho asi třetina právě už je čerpáno z evropských zdrojů.
1: Pražští záchranáři, lékaři i hasiči očekávají večerní přílet muže, který může být nakažený ebolou. Americký lékař působil v Ugandě, kde se vysoce infekční nemoc vyskytuje. Údajně tam přišel do kontaktu s nakaženým pacientem. Žádné příznaky se u něj ale zatím neprojevily. O přijetí pacienta v úterý ráno požádalo americké velvyslanectví.
3: Záchranáři se na převoz muže z letiště do nemocnice na Bulovce chystají už druhý den. Převážet ho budou ve speciálním ochranném vaku, popisuje náměstek ředitele Zdeněk Křivánek.
4: Přímo na letištní ploše proběhne ve spolupráci s hasičským záchranným sborem jak chemická, tak mechanická dekontaminace pacienta v tom transportním izolačním prostředku, tak abychom maximalizovali snížení toho rizika.
3: A mimořádná opatření budou platit i v nemocnici, pokračuje primářka kliniky infekčních nemocí Fakultní nemocnice Bulovka Hana Roháčová.
5: Pacient přechází rovnou do prostor, které jsou kompletně odděleny od jiného provozu našeho pracoviště, naší kliniky, a v tomto uzavřeném prostoru vlastně setrvává po celou dobu té nutné izolace.
3: Ta potrvá zhruba 3 týdny. Přijetí dalších pacientů s podezřením na ebolu Česko aktuálně nezvažuje. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
1: Evropský parlament vyzval komisi, aby začala řešit stav právního státu a zneužívání dotací na Slovensku. Europoslanci dnes podpořili rezoluci, která poukazuje i na to, že slovenská vláda nezměnila své chování ani po loňských kontrolách ze strany europarlamentu.
6: Spoluautora rezoluce europoslanec Tomáš Zdechovský z KDU-ČSL poukázal například na případy tzv. Hacient, tedy domů postavených za evropské peníze, například jako informační centra, která ale místo toho slouží jako soukromé domy politiků nebo podnikatelů. Předseda výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci Javier Sarsalios poukázal také na útoky slovenské vlády na média nebo justici. Evropská komise teď podle nich má začít konat kroky, které situaci prošetří a mohou vést až k pozastavení čerpání fondů. Proti rezoluci hlasovali čeští europoslanci z hnutí ANO nebo Kateřina Konečná ze Stačilo. Ze Štrasburku Jakub Lucký, Český rozhlas.
0: Mistrovství světa v hokeji 2026.
1: Čeští hokejisté hrají na světovém šampionátu s Itálií. Po 2/3 český národní tým prohrává 0-1, a to i přesto, že Itali výrazně přestřílel 39-8. A licenční komise Fotbalové asociace České republiky neudělila licenci nezbytnou proto, aby mohli i v příští sezóně hrát druhou ligu Českým Budějovicím, Ústí nad Labem, Chrudimi a Příbrami. Kluby se mohou odvolat, Dynamo už na sociálních sítích potvrdilo, že tak udělá.
0: Počasí.
1: V Jihlavě je aktuálně 20 stupňů, v Černovicích nebo Náměšti nad Oslavou 19. V noci bude spíše oblačno a výjimečně se objeví přeháňka. Teploty neklesnou pod 7 stupňů. Čtvrtek očekáváme také oblačný s možností srážek. K večeru se mraky rozplynou a srážky se vytratí. Odpolední teploty vystoupají na 20 až 23 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: V tuto chvíli nemáme hlášené žádné větší komplikace či nehody na Vysočině. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Dobré muzice zdar a dechovce zvlášť. Krásný podvečer plný dobré české a moravské dechovky. Každý den po 18. hodině si píšete a voláte o písničky na přání. A ani dnes tomu není jinak. U mikrofonu Českého rozhlasu je muzikant Tomáš Vodráška. Příjemnou zábavu.
0: Dechovky pro Vysočinu s Tomášem Vodráškou.

0: www.milovyslovenie.cz. Jako první dnes volá Míla. Mílo, vítám tě ve vysílání. Ahoj.
1: Ahoj Tomáši, taky tě zdravím. A všem příznivcům tohoto pořadu přeju hezký odpoledne. Dneska je světový den včel a včela je velice pracovitý a pro přírodu velice důležitý tvoreček. Tak já přeju včelkám na celém světě, ať se má vždycky o někdo starat a taky, ať se jim vyhýbají ty včelí nemoci. A za to patří i velký dík všem včelařům. Pozdrav a písničku posílám včelařům z Vysočiny. A to jsou Josef Novotný z Pohledě, Jarda Hájek z Kaliště pod Javořicí, Josef Bouma z Kozlova Uleče, Jiří Cihlář z Pasek Uleče, doktor Dudek taky z Leče. A posílám to i mému bratrovi Václavu Vackovi do Vilemovic. A samozřejmě i všem ostatním včelařům. A přeju vám, ať se vám včely daří a taky, ať vám přinesou kapu toho medu. A vybrali jsme s Tomášem písničku, která se jmenuje Včeličky, včeličky, zahraj kapela Dobra Vanka. Písničku posílám samozřejmě i všem konzumentům medu. Věřím, že jsme to určitě všichni. Tomáši, dík a ahoj.
0: To bude hodně pracovitá písnička. Měj se hezky, Mílo, písničku posíláme a díky za zavolání. Hezký večer.
1: Ahoj.

0: Valčíková písnička v podání Dobravanky. Paní Maruška z Peřimova vybere další písničku. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer vám a všem posluchačům. A prosila bych nechat zahrát písničku pro tu naši partu. Pro Verču, jejího přítele, pro Lidušku do Kališť, Věru Linhartovou do Vokova, Káju Štěpánovou do Humpolt,

0: rodiče, Pepu Zeleného, Míru a Jaru Dobatelová a Maruškám Dederovej a Klokočkovi do domova důchodců pro sestří Oboříči. Taky pro vás, pane Tomáši, a děkuji, že jste mě vzal do vysílání jen tak pro potěšení a pro radost. Děkuji vám mnohokrát.
1: Není vůbec zač, písničku máme nachystanou. Hezký večer, naslyšenou.
0: Ano, děkuji, naslyšenou.
1: A já k tomu přidám hned další přáníčko. Hezký podvečer, prosím zahrát nějakou písničku pro Pepu z Chřenovic. Mirka a Věru z Batelova, také pro vás, všechny posluchače. Děkuji za zahrání, podepsaná je Marie Kubová z Leče. Vybral jsem písničku od Jižanů, Čtyři koně ve dvoře.

0: krásná svěžná polka Čtyři koně ve dvoře v podání Jižanu a teď už je tady Honza z Brna, ten vybral další pěknou písničku. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, Tomáši. Zdravím tebe i všechny milovníky dechovek pro Vysočinu a písničku i interpreta jsem nechal dneska na tobě ve tvé režii a bude pro tebe ta písnička a pro ty moje kamarády od Batelova až po Lanžhot, Kubovi do Jihlavy do Taxíku, manželům Pavlíčkovým do Koječína, Lubošovi do Sedlejova a manželům Letexovým do Skály a všem jsou v práci na noční.
0: Dobře, písničku posíláme, vybral jsem Bracoviáky a písničku Okolo mlýna. Ať se líbí a hezký večer.
1: Děkuju, naslyšenou.

0: zákulisí Českého rozhlasu vás Aleš Cibulka zavede ve své roadshow a rozhlas jde za vámi. A to už příští čtvrtek 28. května na zámku v Telči. Jeho hosty budou Martina Viktorie Voborníková-Kopecká, farářka církve Československé husitské a taky zpěvák Martin Chodůr. Dohlížet na ní bude i pravidelný host, generální ředitel Českého rozhlasu René Zaboral. Dvě vstupenky na tuto akci pro vás budu mít zítra ráno.
1: Vstáváme s vámi od 5 hodin. Každých 15 minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů z celé Vysočiny. S námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
2: Dechovky pro Vysočinu s Tomášem Vodrážkou.
3: V tuto chvíli se podíváme do Hořebníka, tam bydlí pan Míla. Mílo, dobrý podvečer.
4: Hezký podvečer přeju ještě jednou vám a všem posluchačům tohohle pořadu krásného. A dnešní písničku bych chtěl věnovat paní Hrnčířový z Hořebníka, paní Majce a Standovi do Skály, Jirkovi Prokopovi, Pepovi Zelenýmu, Ludmile do Kališť, Věrce a Mirkovi do Batelova, Jardovi do Dačic. A taky bych ještě si připomněl rodinu Wendy Holendy z Křelovic a poslal bych to jejich rodině a taky do Radňova rodině Smrčkovým. Vám děkuji za odvysílání, posluchačům přeji příjemný poslech a doufám, že se jim bude písnička líbit.
3: Vybral jsem, Mílo, dva kováři v městě, to se bude líbit každému. Mějte se hezky, naslyšenou.
4: Taky naslyšenou.
3: No a já přidám hned další přáníčko. Dobrý den, prosím o zahrání písničky pro spolužačku Janičku Samkovou z Jihlavy, která dnes slaví narozeniny. Milá Janičko, k tvým narozeninám ti přejem nejen pevné zdraví a hodně moc štěstí, ale také spoustu lásky, pohody, radost, spokojenost a ještě mnoho krásných okamžiků se svými nejbližšími. To přejí spolužáci 9. A z Okříček, ročník 48-49. Vám děkuji za zahrání, podepsaná je Jarka Vencovská, hraje Budvarka.

0: Budvarka dohrála, je tu Majka ze Skály. Majko, dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, pane kapelníku, zdravím vás a všechny posluchače tohoto hezkého pořadu. A dnes dáme zahrát našim maturantům, a to vašemu synovi Tomášovi a naší vnučce Alence. Přejeme jim do dalších let hodně úspěchů a všechno dobré. To přeje Majka a Standa ze Skály. Nemám ani slov k tomu, co teda prožívali dneska. Děkuju moc.
0: Odbyli to s úctou, že jo, tak to je dobře.
1: No. To takový krok do života zase, no, pro ně, no.
0: Já jsem taky měl dneska dopoledne chvilku nervy, ale dopadlo všechno na jedničku, takže jsem rádi.
1: No, mysleli jsme na ně, ano.
0: Tak jo, pošleme jim pěknou písničku, doufám, že se jim bude líbit Děvčice z Moravy a popřejeme, aby to dneska oslavili s mírou nejlépe.
1: Ano, tak, pane kapelníku. A děkujeme moc.
0: Mějte se hezky, Majko, naslyšenou. Hezky.

0: Od příštího týdne startují maratony dechovkových krásných akcí. Mám tady pro vás některé. 30. 5. vás zvu na Božejáky do Pelhřimova do městských sadů od 13 hodin. 30. 5. proseč u Habrů, a to je zahradní slavnost na stavení u Filu, hraje Vysočinka od 15 hodin. 31. Vysoké Studnice od 15 hodin Galáni. 31. 5. v Počátkách můžete jet na Lipkovanku od 15 hodin. 7. 6. vás zvu do Okrouhličky na Sklenařinku a Danielu Magálovou od 15 hodin. Ještě 7. 6. Nová Ves u Batelova, Vysočinka ve 14 hodin. A příští týden vlastně za 14 dní. 4. 6. startují na Jihlavském náměstí tradiční pěkné dechovky od 16 hodin. Každý čtvrtek bude vyhrávat jedna z kapel celé prázdniny a tento ročník zahájí Sklenařinka. Tak to byly vyčerpávající informace a teď už je tady paní Alenka s dalším přáním a písničkou. Dobrý podvečer.
1: Hezký podvečer, krásné je to, kolik hudby bude hrát, perfektní, ale já bych chtěla pozdravit moji maminku, která to má teď trošku složitější, protože nemůže chodit a zlomila si ruku, tak jí chci udělat trošku dobrou náladu, něco pro povzbuzení a moc krát děkuju.
0: Pro povzbuzení hrajeme rádi, já doufám, že se mamince udělá lépe a že jí písnička potěší. Hradišťanka od Veselky Ladislava Kubiše. Hezký večer, naslyšenou, a mějte se krásně.
1: A i vám, naschledanou taky.
0: No a já přidám hned ještě další přáníčko, protože jich tady mám ještě několik. Zahrajeme písničku z tohoto přání. Dobrý den, prosím o zahrání písničky na rozloučenou pro Marii Hofmanovou, rodačku z Bíkova, která nás ve čtvrtek opustila v téměř 97 letech a dechovky pro Vysočinu ráda poslouchala. Také děkuji muzikantům, kteří dnes na pohřbu zahráli. Děkuje Honza z Butíkova, písničku posíláme Hradišťanka a Veselka.

Další e-mailové přáníčko je tady. Hezké poledne, zdravím vás do rádia a prosím o písničku Vítrví své pro našeho vnuka Honzíka Žáčka do Bystré u Humpolce k dnešním narozeninám. Honzíku, přejeme ti hodně štěstí, zdraví a úspěšné dokončení studia. Máme tě moc rádi, podepsaná je babička Marie. Písničku posíláme Vítrví své a Vysočinka.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na petunie, begonie a muškáty. S myslivci probereme nepůvodní zvěř v našich lesích a poradíme, jak zprovoznit zahradní bazén.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Dechovky pro Vysočinu s Tomášem Vodrážkou.
2: Je 18 hodin a 40 minut a pokračujeme dalšími pěknými dechovkovými písničkami. Dobrý den, prosím, zahrajte pro pána Vladimíra Veselého z Hraltic k jeho dnešním narozeninám a sobotnímu svátku písničku Nejhezčí tango. Hodně zdraví, štěstí, lásky, pohody, spokojenosti a božího požehnání mu přeje manželka s rodinou. Podepsaná je paní Anna Veselá. Písničku posíláme.

0: To bylo nejhezčí tango. Paní Jana je připravená, aby vybrala další pěknou písničku. Janě, dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, pane kapelníku. Já bych dneska chtěla pogratulovat také maturantům, a to vašemu synovi, který je velký fešák, je moc příjemný a nádherně zpívá. A vnučce Majky a Standovi ze Skály, kteří mají krásnou, příjemnou a milou vnučku, já oběma maturantům přeju hodně štěstí do života, plno lásky, hlavně zdraví a úspěchy v dalším studiu, třeba nebo v práci. A ještě bych využila příležitosti a poslala bych písničku všem svým spolužačkám ze střední zdravotnické školy, s kterými jsme měli sraz v sobotu, a bylo to také po maturitě, po neuvěřitelných 59 letech.
0: To je pěkné.
1: Děvčata, všem vám přeju štěstí a zdraví a aby jsme se za rok zase sešli. My se scházíme každý rok.
0: To děláte dobře.
1: Pane Tomáši, moc vám děkuju.
0: Já vám také děkuju. Jste říkala, že fešák, to je po tátovi, to je jasné.
1: No, no určitě, a Janě, já písničku posílám.
0: Krásnou takovou jarní. Určitě se vám bude líbit Kvítek Jabloňový. Díky za zavolání a zase brzy zavolejte. Těším se na to.
1: Děkuju.
0: Moc. Naslyšenou.
1: Děkuju a gratuluju, pane kapelníku. Naschledanou.
0: Naslyšenou.

Tak to byla Moravanka a máme tu závěr dnešního vysílání. Ještě jsem zapomněl říct jednu pozvánku. Tuto neděli 24. Kdo máte chuť a máte rádi velké dechové mládežnické orchestry, tak můžete přijet do Kališťů Humpolce. Tam je od 15 hodin takový pěkný festival. Bylo on také vystupovat mažoretky z Chotěboře. Myslím, že to bude moc pěkný program. Je tu poslední přáníčko té SMS-kové. Prosím, zahrajte Hraničáře Haně Kremláčkové do Býtovčic. Děkuje vám Jarka. Tak tuhle tu písničku zahrajeme, za ní jsem ještě dal jednu pěknou polku a já doufám, že jste si dnešní dechovky pro Vysočinu užili. Krásný večer a hezkou zábavu i během dnešního večera vám přeje muzikant Tomáš Vodráška.

0: Sedmikrátky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrátky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Práce omezí fungování městského úřadu v Pelhřimově. Soud podruhé zamítl žalobu bývalého děkana VŠE Miroslava Ševčíka na rektora školy. Spor se týká Ševčíkova odvolání z funkce. Čeští hokejisté na světovém šampionátu otočili utkání s Itálií a zvítězili 3-1. Noc a zítřek čekáme oblačný s možností přeháněk. U poslechu zpráv vás vítá Tomáš Kolátor. Provoz městského úřadu na Pražské ulici v Pelhřimově je omezený. Dočasně odstavený je například elektronický rezervační systém. Důvodem je rozsáhlá oprava budovy. Od příštího týdne nepůjdou v Pelhřimově dočasně vyřídit řidičské průkazy a přepisy aut. Vysvětlil vedoucí odboru vnitřních věcí Martin Šimsa.
3: Některé agendy budou přesunuty do jiných kanceláří. Samozřejmě jedna, která budeme dávat včas informace na naše webové stránky, případně na Facebook. A bohužel u některých agend bude muset dojít k tomu, že na co nejmenší krátkou dobu tu agendu bude muset přerušit. To se týká zejména evidence vozidel a řidičských průkazů.
2: Tyto záležitosti budou muset lidé od příštího týdne dočasně řešit na jiných úřadech, například v Humpolci nebo Pacově. Žalobu bývalého děkana Národohospodářské fakulty VŠE Miroslava Ševčíka na rektora znovu zamítl soud. Spor se týká odvolání Ševčíka z funkce v prosinci 2023, o kterém rozhodl rektor školy Petr Dvořák. Ševčík podle něj poškozoval zájmy fakulty i celé VŠE. S odvoláním z funkce ani s dnešním rozhodnutím soudu Miroslav Ševčík nesouhlasí. A znovu se obrátí kasační stížností na Nejvyšší správní soud.
4: Neudělal tento městský soud to, co mu nařídil Nejvyšší správní soud, že měl posoudit detailně ty skutky, za které mě rektor odvolal. To neudělal, takže bude další kasační stížnost.
2: Ukrajina posílí svou obranu u hranic s Ruskem a Běloruskem na severu země. Uvedl to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Země se tak připravuje na novou ofenzívu na Kyjev, kterou podle ukrajinské rozvědky plánuje Rusko provést přes Černihivskou oblast. Zelenský také nařídil diplomatické opatření proti možnému zapojení Běloruska do války a naznačil, že Moskvě k provedení nových operací podle zpravodajců chybí 100 000 vojáků.
1: Mistrovství světa v hokeji 2026.
2: Čeští hokejisté vyhráli ve čtvrtém utkání letošního mistrovství světa nad Itálií 3-1. Premiérový gól za seniorskou reprezentaci zaznamenal Marek Alšer. Trefili se také Flex Kubalíkem. Večer bude jasný vítěz fotbalové Evropské ligy. Ve finále druhé nejprestižnější klubové soutěži starého kontinentu proti sobě nastoupí německý Freiburg a anglická Aston Villa. Souboj o titul začne v Istanbulu za 2 hodiny.
1: Počasí.
2: Třebíči teď mají 20 stupňů, v Novém Rychnově 18. V noci bude spíše oblačno a výjimečně se objeví přeháňka. Čtvrtek očekáváme také oblačný s možností srážek. K večeru se mraky rozplynou a srážky se vytratí. Odpolední teploty vystoupají až na 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: U obce Rozsochatec máme hlášenou nehodu se zvěří. Dávejte tam pozor.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Říkává se, nepoužívej cizí termity, když jim nerozumíš. No, cizí slova, to je občas problém. Používáme je, abychom se ukázali, že rozumíme něčemu víc, než je náš rodný jazyk, abychom se blízkli, ale ono to není vždycky na místě. Víte, paní magistro, zbytečně používat cizí slova.
2: Ten výraz zbytečně se vztahuje k tomu, že když se nakumulují ve velkém množství, tak už to působí skoro komicky.
1: Včera jsem si na to vzpomněl, nebo před pár dny, když jsem viděl v novinách titulek V kauze kouče Růžičky. No a pozor, podá ho ex-majitel Slávie to oznámení V kauze kouče Růžičky.
2: Pokud šlo o titulek, tak možná chtěli trošku zkrátit ten titulek, ale je to skoro nešťastné, kolik je tam těch slov, protože máme relativně dost možností, jak to vyjádřit.
1: Jinak, česky, hezky česky, když jsme v té rubrice, no kauza, případ, věc, to by šlo snadno, coach, to je z původně amerického prostředí, vedoucí, trenér, v případě sportovní terminologie, co ten ex-majitel, paní magistro?
2: Ex-majitel, asi všichni víme, že to znamená bývalý majitel, ta předpona ex má tedy význam bývalý a je to zase trošku otázka médií, kdy se velmi rozmohla tato předpona a u takových těch vrcholných politiků už se stala poměrně běžnou ex-ministr, ex-prezident a podobně. Ale tady je vidět, že jak je krátká zřejmě, tak se používá hodně často u jakéhokoliv slova. Ex-manžel, ex-majitel, ex-šéf a podobně.
1: Ex-premiér, ex-prezident dokonce, když tady jistá dávka etikety velí, že vlastně ex-prezidentovi bychom stále měli říkat, když už tak bývalý prezident, že to zní líp, nebo vůbec pan prezident.
2: Ano, myslím, že podle nějaké té etikety tomu tak je, že ta funkce mu, jak si to oslovení mu přísluší stále.
1: Díky paní magistro za odpovědi. Naslyšenou.
2: Naschledanou.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že geometrický střed České republiky se nachází v obci Číhošť v okrese Havlíčkův Brod? Pokud byste si mapu naší země vystřihli z papíru a pak ji chtěli napíchnout na tušku tak, aby byla v rovině, museli byste se trefit hrotem právě do Číhošti. Obec, v níž žije zhruba 305 obyvatel, je ale známá hlavně příběhem z doby komunistické totality. Na jeho počátku byla zpráva o zázraku, kdy se na oltáři tamního kostela údajně sám od sebe pohnul kříž, na jeho konci pak mučednická smrt faráře Toufara, kterého kvůli nařčení z podvodu utírala státní bezpečnost. Nároky na to, že jsou středem Česka, by mohlo vznášet více míst. Třeba Golčův Jeníkov v okrese Havlíčkův Brod. Pokud byste kolem republiky opsali sférický obdélník, z východu a ze západu by jej vymezili poledníky, ze severu a z jihu pak rovnoběžky krajních bodů Česka. Golčův Jeníkov by se nacházel na průsečíku jeho úhlopříček. V Kouřimi v okrese Kolín je pak takzvaný astronomický střed Česka, potažmo celé Evropy. Ten leží na průsečíku 15. poledníku a 50. rovnoběžky a počítají se z něho okamžiky astronomických úkazů.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: je 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Ministři zahraničí Česka a Izraele v Praze odsoudili unijní sankce vůči Izraeli. Nové defibrilátory najdou lidé v Praze 3, například v atriu Žižkov a v Milešovské ulici. Zítra bude oblačno až polojasno, teploty kolem 20. Zprávy a Žofie Nováčková, hezký večer. Česko podle ministra zahraničí nepřipustí žádné další obchodní sankce vůči Izraeli. Petr Macinka z Motoristů to řekl po jednání se svým izraelským protějškem Gideonem Sárem v Praze. Ministři v Černínském paláci odsoudili taky návrh na zmražení asociační dohody Evropské unie s Izraelem.
2: Evropská unie nedávno schválila sankce vůči některým extremistickým židovským osadníkům ze západního břehu Jordánu. Česko nakonec souhlasilo poté, co z návrhu vypadly sankce vůči některým politikům. Podle Petra Macinky by Česko další sankce blokovalo.
3: I kdybychom to měli blokovat jako jediní.
2: Izraelský šéf diplomacie Gideon Sár sankce označil za pokus některých evropských vlád zničit vztahy s Izraelem. Sár to považuje za radikální protiizraelský postoj. Některé evropské země, jako Španělsko nebo Irsko, hlasitě kritizují Izrael za násilí páchané na Palestincích v Gaze nebo západním břehu Jordánu. Chtějí proto zmrazit i asociační dohodu s židovským státem. Na tom v Unii na rozdíl od sankcí není shoda. Marcel Faltis, Český rozhlas.
0: Praha 3 nakoupila 4 nové automatizované defibrilátory na záchranu života. Zaplatila za ně zhruba 160 tisíc korun. Lidé je najdou například v atriu Žižkov a v areálu Pražačka. Dohromady jich je na území městské části podle starosty Michala Vronského stop 09 skoro 40.
4: Defibrilátory pořízené městskou částí najdou lidé také přímo na pracovišti úřadu, konkrétně na recepcích budov v Seifertově ulici 51. Účinnější pomoc při zástavě srdce na ulici neexistuje. Není to ani nic těžkého, navíc vám může pomoci operátorka 155.
0: Boží hrob ve Voticích má po roce zpět sochu sedícího anděla. Město nechalo udělat dřevěnou repliku barokní sochy, protože ve vlhkém prostředí památka trpěla. Socha stála 195 tisíc korun. Původní dílo bude podle nezávislé starostky Ivy Malé uložené na bezpečném místě.
5: Ta původní socha bude uložena v klášteře svatého Františka z Assisi a nebude již podléhat vlastně dalším vlivům počasí. Sport.
0: Tenistka Maria Bousková postoupila na turnaj ve Štrasburku do čtvrtfinále. Ukrajinka Oljenikovová duel za stavu 3-1 pro Češku vzdala. Bousková se v dalším kole utká s Američankou Liovou.
1: Počasí.
0: Zítra bude oblačno až polojasno, ráno a večer místy až skoro jasno, během dne se budou místy vyskytovat taky přehánky. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů a na horách kolem 14.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 už se rozjela téměř celá kolona v Brně směrem na Ostravu. Kamiony ještě popojíždějí pravým pruhem od 194. kilometru k omezení u D2. Kolony opět hlavně kamionů se ještě tvoří na Pražském okruhu. Popojíždí ve směru z letiště na D1 před sjezdem na Ořech. V Praze už se provoz sklidňuje, komplikace jsou ale ve Štěrboholích směrem z centra. V Černokostelecké kousek za Průmyslovou se srazilo osobní auto s nákladním a je tam kolona asi na 5 minut. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
6: V 19 letech založil fotbalový klub Amfora, který vydržel dlouhých 50 let a jak se zdá, stále není u konce s dechem. A to ani jeho zakladatel, Petr Salava. Vítám vás, dobrý den.
7: Já přeji všem hezký, dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Moderátor a prezident fotbalového klubu Amfora Petr Salava je naším hostem. Vy jste před 2 lety ohlásili poslední zápas, konec Amfory po 50 letech. A jak je vidět, tak se to nestalo. Tak co se změnilo po tom ohlášeném posledním turnaji?
1: Byl to poslední zápas. Já jsem dlouho váhal, protože to je moje dítě. 50 let, tehdy to bylo vlastně velmi emotivní rozhodnutí. Tak jsme skutečně odehráli poslední zápas ve vesnici, která se jmenuje Vrbičany, kde kvůli tomu obnovili fotbalový stadionek. Bylo tam asi 1400 diváků, byla to velká sláva a skončili jsme. Rozdali jsme dresy, přišli děti z dětského domova ze Slaného, jsme rozdali míče, všechno, co jsme měli. No ale tak asi po měsíci se začaly ozývat moje ovečky, členové Amfory, jestli to není unáhlené, že je to škoda, když chodíme, když běháme, když žijeme. A já jsem říkal, dobře, tak to zkusíme tak, že pojedeme dál, pojedeme trošku omezeně, takže my děláme teď minulý rok i letos jenom 3 výjimečné zápasy. Každý má i nějaký charitativní podkres, podporujeme Hamzovu odbornou léčebnu a další projekty, Bílou pastelku. A ono to vlastně získalo takovou rychlost, že třeba na letošek přišlo 62 nabídek na zápasy. A z těch 62 nabídek jsem vybral 3. Takže my začínáme 20. června ve Slaném, kde budeme hosty akce, při které se bude přejmenovávat městský stadion. Pak zajíždíme až Chebu do vesnice Lipová, která má nějaké kulaté výročí, a v srpnu jedeme do Nového Oldřichova u České Lípy. Pokaždé výjíždí 18 až 20 hráčů, protože my jsme už staří, tak musí nás být víc. Vždycky jedou 2-3 čestní výkopáři. Máme dvojnásobnou moderaci, protože spolu se mnou u mikrofonu je také Jiří Verich Petrášek nově. No a moc se těšíme, takže myslel jsem si, ale člověk nikdy nemá říkat...
0: Nikdy.
1: Nikdy.
0: Vy jste, když jste zmiňoval ty výkopáře, někde jste říkal, že těch výkopářů už máte pomalu více než samotných hráčů.
1: Na našem kalendáři je to tak, že ta vrchní řada, to jsou čestní výkopáři, těch už je...

0: Vy jste ale nedávno vyrazili dále, než jste zmínila slaný cheb. Vy jste byli ve Španělsku dokonce.
1: To byla 36. země, kterou jsme navštívili. Vybrali jsme si Španělsko, protože my v Evropě už v podstatě nemáme moc kam vyrazit. Mně by se ještě líbil sever, Dánsko, Švédsko, Island, ale tam moji hráči, členové nechtějí, protože je tam zima. To znamená Španělsko, my jsme tam byli od 1. do 6. května, Španělsko mělo teplotu 25 stupňů Celsia, bylo nádherně, moře bylo samozřejmě ledové, to nešlo, ale byl to velmi hezký pobyt. Samozřejmě hráli jsme tam fotbal, hráli jsme s veteránama španělskýma, kteří hráli předtím druhou ligu, takže to byli profíci, když jsme je viděli nastupovat, tak jsme věděli, že šance moc není. Udrželi jsme to do poločasu, chvilku po poločase, to bylo 2-2. Oni si uvědomili, že by to mohlo pro ně špatně dopadnout, přidali. Takže konečný výsledek byl pro španělské veterány 8-4, ale pro nás to byl senzační výsledek, protože tam hráli právě lidi jako Felix Slováček mladší, Honza Rosák, hrál tam dokonce Tomáš Magnusek, asi 2 minuty.
0: Tak, celé 2 minuty?
1: Celé 2 minuty. On se k míči nedostal, takže dostal dokonce cenu pro nejlepšího hráče, který nic neskazil.
0: Ten má ambici na čestného výkopáře určitě.
1: Velmi brzo.
0: Petr Salava je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Nesmrtelná fotbalová hymna a Petr Salava ve vysílání Českého rozhlasu. Tuto skladbu, píseň, hymnu, jak to nazveme, už také zpíval ledas kdo?
1: No, důležité připomenout, že ten geniální text je z pera Františka Ringo Čecha, což byl vlastně můj pravý křídelní útočník té první dekády Amfory. To byla vlastně spolu s Jirkou Hrzánem největší hvězda toho období. A ve studiu se s orchestrem Karla Vlacha sešly tehdejší opravdu největší fotbalové hvězdy. Ivan Mráz, Andrej Kvašňák, Franta Veselý, samozřejmě další a další. A dneska vlastně bohužel už z té sestavy zpívajících fotbalistů jsou tady na světě asi jenom dva. Je to velká škoda.
0: Dva, ale čas od času se zkrátka najde někdo,

0: Kdo si s radostí tu fotbalovou hymnu zaspívá?
1: To určitě.
0: Byste, já to prozradím, protože jsme se bavili během té písničky, že třeba Ladislav Vízek.
1: Já už vím, co myslíte.
0: Narážím na to, ano, přesně.
1: Když orchestr Karla Vlacha slavil 85. narozeniny, tak to bylo ve vyprodaném divadle u hasičů a já jsem na tuhle písničku zlákal trojici opravdu velkých legend české a československé kopané, takže zpívali Honza Berger, Antonín Panenka a Láďa Vízek a i pro ty kluky to byl neskutečný zážitek. A samozřejmě, že jim pomáhal Viktor Sodoma, který v té originální nahrádce zpívá také.
0: Je to někdy zaznamenané, jak zpívá Honza Berger?
1: Já si myslím, že to budou jenom nějaká amatérská videa, protože my jsme nechtěli pokazit tu atmosféru divadla u hasičů, protože přítomnost televize znamená světla a úplně jiný režim, takže určitě to někdo z fanoušků má, možná, že to mám i já někde v archivu, ale nejsem si jistý.
0: Nejste si jistý. A když slyšíte tuhle píseň, co se vám vybaví, nebo jaké pocity vás zaplaví?
1: No, já jsem přišel s rodiči do Prahy, když mě bylo 13, v roce 1968. A tehdy vlastně v tom období vznikla tahle ta nahrávka. A já jsem v té době fandil Slávii intenzivně, jezdil jsem otevřenou starou tramvají, visel jsem na schůdkách, jako bylo zvykem s vlajkou, tak vlastně mě se vybaví tahle ta éra, kdy ještě fotbal byl velmi vstřícný a milý a já si pamatuju, že nejhorší urážka, kterou v té době na stadionu bylo možné slyšet, bylo soudce je vůl, jinak vlastně neexistovala nějaká rvačka nebo pálení vlajek navzájem světlice, nic takového. Jsem rád, že jsem zažil tuhle tu krásnou dobu.
0: O to více musíte teď trpět, když vidíte právě, co se teď nedávno odehrálo.
1: Já jsem řadu let spolupracoval s fotbalovým svazem a připravoval jsem atmosféru mezistátních zápasů někde právě okolo roku 93 až řekněme 98, tak já jsem bavil diváky, já jsem tehdy většinou se hrál na Spartě, protože Eden ještě nebyl v pořádku, nebyl dostavěn, tak já jsem taky učil lidi zpívat třeba písničku Není nutno, pohádkovou ze tří veteránů a jednou Karel Šíp to vyprávěl Jardovi Uhlířovi a ten nevěřil a tak ho tam vzal a skutečně to bylo neskutečné, protože ti roadies, fanoušci, najednou se v nich probudili děti a 20 tisíc diváků zpívalo a odpovídalo vadí, nevadí, nemít srdce a tak dál. A to byla krásná doba. Neměli jsme chorea, neměli jsme nějakou vynikající techniku, ale diváci se chodili na ten fotbal bavit a tehdejší šéf fotbalu František Chvalovský vždycky přijel odněkud ze světa z nějakého kongresu a říkal, hele, tam byli trumpetisté, to bychom měli udělat taky. Tak já jsem dal nějakou výzvu, už ani nevím jak, a třeba přijelo 20 trumpeťáků z celé republiky. Můj kamarád Jirka Jelínek z orchestru Golem napsal, rozepsal noty a všichni dostali noty, dostali zdarma vstupenku na nároďák a dělali jsme takovýhle pokusy. A já na to hrozně rád vzpomínám.
0: Petr Salava je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Petrem Salavou, který před 52 lety, kdy mu bylo pouhých 19 let, zakládal amatérský fotbalový klub Amfora, amatérské fotbalové rarity, to je ta zkratka, do kterého přivedl jména jako Jiřina Bohdalová, Pepa Dvořák, Roman Skamany, abych mohla pokračovat. Vy jste říkal 400...
1: Kolem 400 osobností.
0: 400 osobností, ale bohužel ne všechny jsou... Mezi námi už se na vás dívají a fandí určitě Amfoře z fotbalového nebe. Třeba Michal Tučný, Jiří Schillinger, Petr Sepeši byl v Amfoře.
1: Ano. My máme takzvanou nebeskou jedenáctku, takže vždycky bohužel, když některý z kamarádů odejde, tak rozšiřujeme řady. Teď jich je na hře 44. A když jste narazila třeba na toho Petra Sepešiho, tak to byl strašně šikovný fotbalista. On teda, to byl levák, myslím, že hráč kopající levou nohou. Bohužel přišel jednou, dvakrát s Ivetou Bartošovou na fotbal a pak se stalo to neštěstí nedaleko Františkových lázní. Michal Tučný, když přišel do Amfory, tak přišel společně s Petrem Novotným a byli velmi ostýchaví. A Petr Novotný mi to pak říkal, že ten Michal měl na srdci následující: Petře, my tam asi nemůžeme jít, teď my ten fotbal vůbec neumíme. A Petr Novotný mu na to říkal: viděl jsi, jak hraje Petr Salava, který to jde, tak tam můžeme taky. No ale na druhou stranu třeba Antonín Panenka, který už dlouhá léta za nás hraje i pořád, bude hrát i letos, a to je mu 78, tak Tonda Panenka říká s nadsázkou, že ty správné exotické země, jako třeba Brazílie, Japonsko, Austrálie, Nový Zéland, Tajsko, nenavštívil ani s Bohemkou, ani s národním týmem, ale s Amforou. Takže ono to má něco do sebe.
0: A nebo třeba Kambodžu. Tam údajně vám pomohla Jiřina Bohdalová.
1: Jiřinka Bohdalová to vlastně zařídila, protože kambodžský král Norodom Sihamoni jí obdivuje od svých studentských let, a když se sešli v Praze v rámci jeho oficiální návštěvy, tak on jí pozval do Kambodže a já, když to zkráceně řeknu, tak ona řekla, abych přijala a vzala bych sebou pár kamarádů. Takže se nakonec z nás stala oficiálně delegace České republiky. Já jsem to už několikrát říkal, já jsem požíval velké výsady jako prezident, protože jsem tam byl uveden, měl jsem svého osobního strážce a myslím, že jsem to říkal na vlnách Českého rozhlasu, že jsme přiletěli do Phnom Penhu a tam stál ceremoniář, byly tam tři mikrobusy, do kterých si sedla i ta Jiřinka, i Helena Vondráčková a všichni, a já jsem tam šel, protože jsem si nedokázal představit, že pojedu jinak, a říkal: ne, ne, král řekl, že vy pojedete limuzínou. Tak já jsem seděl v limuzíně, kynul jsem na křižovatkách policistům, kteří mě zdravili, a byli jsme skutečná delegace České republiky.
0: Chtělo se vám domů po takovém přijetí?
1: No, bylo to neskutečné, protože dneska, když si otevřete nějaké turistické průvodce nebo zprávy turistů, kteří byli v hlavním městě Kambodže a fotí se tam u bran Královského paláce, tak já si vždycky říkám, no jo, u bran, ale my jsme měli skutečnou královskou audienci, kde jsme si předali dary, on mluví nádhernou čistou češtinou, a vlastně, když jsme čekali na to přijetí, tak to se řadilo venku, protože sloužící chodí jenom po kolenou, tam nesmí před králem stát. Pro nás to bylo až podivný. A tam Jiřinka říkala králi: teda máte tady vedro jako v prádelně. A on tak krásně pokorně říkal: já se vám strašně omlouvám. Tak to byla taky součást královské audience.
0: Petr Salava je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: zasažen.
1: Je s námi Petr Salava, řekla bych, že je synonymem pro fotbalový klub Amfora, ale ten teď opustme, protože vy se věnujete úplně jinému oboru. Vy malujete, ale nemoc dlouho.
2: Já maluju díky mojí manželce Adelce, která, když jsem měl 60. narozeniny, zhruba před 10 lety, tak napověděla Evě Štědré a Karlu Štědrému jako dárek, že mám takovou touhu malovat. A protože oni byli vždycky velmi milí a prostě investovali, tak mě koupili stojan, štětce, barvy, plátno, všechno. Ale nebyl ten správný čas a já jsem to odložil asi o 7 let nebo 8 let a na jaře roku 2023 jsem se zbláznil. A zaplatil jsem si kurz, kde lektorka úžasná Jana Velková mě vysvětlila všechny úskalí. Samozřejmě, že jsem začal, byly to malůvky, no a od té doby se věnuji naivní tvorbě. Spolupracuji s manželkou Honzy Čenského Danou, takže my máme i společné výstavy, přičemž já mám obrázky a ona má obrazy, protože ona je opravdu skvělá malířka, jakoby správná a profesionální. Nečekal jsem, že to bude mít takový ohlas, protože moje obrázky jsou veselé, barevné a lidem se líbí, protože si na nic nehrají a jsou optimistické. Měli jsme výstavu, já jsem měl výstavu sám na zámku Berchtold nedaleko Prahy a potom společně už jsme s Danou vystavovali u hasičů v divadle asi 2 měsíce a teď v současné době máme výstavu v Táboře v kavárně Budík proti Muzeu čokolády a marcipánu. A mám velikou radost, že nabídky přišly další, takže třeba na podzim připravíme výstavu na Kampě v Praze v kafé Seminár, kde jsem se byl teď podívat a je to tam úžasný prostor, takže tam 10.10. Jan Čenský provede vernisáží, to už můžu říct. A mě to prostě hrozně baví a už jsem těch obrázků namaloval 96.
1: 96, to bude další Amfora, to bude dalších 50 let vašeho malování a vystavování. Jak dlouho vám trvá namalovat jeden ten obraz? A když se do něj pustíte, tak umíte se odpoutat na chvíli?
2: No právě, že neumím a je to o tom, že když se do toho pustím, to znamená nejdřív nějaká skica, první rozvrh barvy, tak to nejde přestat. Jako třeba někteří kolegové, ať malíři nebo nemalíři, dokážou odložit obraz a za měsíc se k němu vrátit. Já jsem pak už posedlý a musím dokončit ten obraz. To znamená, zhruba týden trvá to jedno dílko, já ho pak na závěr ještě lakuju a všechny obrázky mám zarámované. Našel jsem si takové rámečky, které jsou zároveň už jsou bílé a mají vždycky linku barevnou, mnou, takže podle obsahu to vždycky už mám i zarámované a moc mě to baví. Takže je to takový únik, je tam klid.
1: A to, že jste sem dnes přišel, tak je důkazem toho, že teď aktuálně nic nemalujete?
2: Já jsem teď dokončil obrazy dva, jeden skoro souběžně, jeden je hrad v Lisabonu, takový hrad, který je dominantou Lisabonu a teď jsem dokončil Petrohrad. Jeden pravoslavný chrám, tam je zase dominantou u řeky a mám připravených asi ještě 5 dalších, protože na Kampě bude potřeba hodně obrazů. Já už 31 z těch obrázků nemám, ty už jsou ve světě. Z těch 96 ty první jsou nepoužitelné, protože tam je to vidět, že to je ještě špatný a amatérský přístup, no ale musím takových 5.
1: Bude potřeba něco doplnit. Petr Salava je naším hostem.
3: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: tak maluje i náš dnešní host Petr Salava, ostatně před mnou chvíli o tom mluvil. Bez pochyby i miluje.
1: Ano, určitě.
0: Určitě ano, ale miluje ještě jednu profesi a vy jste, jak se tomu říká, no vy jste DJ, takže ta profese je...
1: Disc jockey.
0: A stále jste u toho?
1: Ano, profesionál od roku 1980, letí to strašně. Já nedávno jsem oslavil 45 let za DJským pultem, je to skoro 6 000 diskoték. A teď mám velikou radost, že jsme vrátili do hry kolegy DJ-jockeye, kteří mají někde mezi 70-80 let věku. V klubu Mandragora v Praze připravujeme čtvrtletník, který se jmenuje Oldies Disco Show. Vždycky hraje 5 disc-jockeyů. Hrajeme od 18 hodin do 23, tak jak to bylo kdysi. Hrajeme z CDček, z originálu, žádné přetočené sety. A je to komentovaná diskotéka a pravda je, že lidé už v 18-15 tančili. Teď máme další akci, 13.6. je beznadějně vyprodaná, stejně jako už vánoční termín a já mám z toho hroznou radost a mám radost i z toho, že ti DJové, kolegové, někteří už se třeba i jako bojí hrát, přece jenom je to, já vystupuju pořád, tak mě to nevadí, ale chodí tam, takže třeba první československý disc-jockey, který hrál poprvé 3. listopadu 1967, Pavel Černocký, chodí na tyhle naše akce a dokonce tančí a další, takže z toho mám velikánskou radost. A mám radost toho, že tam chodí lidé, kteří se jdou bavit, kteří neváhají se projevit, tak je to tam roztleskaný, rozespívaný a moc se těším na 13. června, kdy dokonce z Košic přiletí legendární košický DJ Tibor Egry jako náš čestný host, takže budeme mít mezinárodní program.
0: Mezinárodní program mezinárodního hosta bude hrát?
1: Bude, ano.
0: Bude hrát, kolik je mu let?
1: Tak on je asi o 5 let mladší než já, takže myslím asi 65.
0: Řekněte mi takových let, vy jste zmínil 45 let kariéry DJe. Co vás na tom nejvíce baví? Hudba, křepčící lidé, to povídání?
1: Asi všechno dohromady. Mě hrozně baví hrát si s lidma. Proto jsem říkal o té atmosféře na utkání reprezentace České republiky na fotbalech. Dělal jsem i spartianské hokejové studio, kde jsme vlastně učili poprvé lidi v České republice mexické vlny. Vlastně mám na svém kontě také pokřik, kdo neskáče, není Čech, který přetrval do dnešních dnů a mě hrozně právě baví ta práce. Tak je jedno, jestli před váma tančí 100 lidí, anebo jestli je tam 20 tisíc v ochozech, ta práce a ta reakce, a to je hrozně hezký pocit, když se to vede.
0: Tak a co, když ta reakce nepřijde? Stalo se vám to za dobu vaší kariéry?
1: No, muselo se to určitě stát, ale naštěstí hodně ojediněle, takže někdy kolegové mě vyčítali, že hraju, teď nevím, jak bych to v českém rozhlase řekl slušně, hity, někdy provařené hity, abych tak naznačil. A já jim říkám, že to hraju, protože se to líbí mě a líbí se to hlavně lidem. Takže hrát si na diskotéce na nějaké velké umění absolutně nemá smysl, protože tam se chodí lidi a dodnes tam snad chodí si zatančit, pobavit se a taky i seznámit. To pořád platí. To bylo za mých mladých časů a platí to dnes.
0: To moc ráda slyším. Petr Salava je naším hostem.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: A je to tam? Amfora jede dál? I je, přesto, je že tak? Měla končit, tak zkrátka jede dál tahle píseň. Pardon, její prezident Petr Salava je naším hostem. Tato píseň vznikla poté, co se vzedmula vlna odporu proti ukončení činnosti Amfory?
1: Bylo to něco jako vlna tsunami. Nešlo uhnout, písničku složil Pavel Větrovec, dlouholetý dirigent Karla Gotta, jeho orchestru a profesor Pražské konzervatoře, a text máme na svědomí společně s Pavlem Firstem. A
0: máme, pardon, máme na svědomí, ano, takže vy jste textoval?
1: No, ano, já jsem spolupracoval. A já vlastně kdysi dávno jsem s Františkem Čechem otextoval i písničku Olé, olé, olé. Já jsem tam vymyslel právě pasáž slavných fotbalových jmen a potom jsme spolupracovali, takže jsem malonko odbočil i s Karlem Wagnerem a Karlem Šípem, protože byla ta série písniček Vzhůru do Anglie, Vzhůru do Francie. A další. Tak z téhle písničky mám radost. My jsme ji natočili se všemi použitelnými i méně použitelnými. Někteří tam jako Karolko Dobijáš jenom stáli a přestírali zpěv, ale to vůbec nevadí, protože z toho máme i takový videoklip natočený na fotbalových stadionech. No a je to potvrzení toho, že to heslo platí, Amfora jede dál.
0: Amfora jede dál, no a jaké má další plány? Vy jste říkal 3 zápasy do roka, tak se děláte trochu vzácnějšími.
1: Ano, ano. Já mám letos dokonce výroční zápas, protože my máme odehraných teď 755 zápasů. A já jsem kvůli nemoci nebyl na 8. Tak teď v srpnu toho 15.8. budu mít 750. zápas, což je docela krásná bilance pro kluka, který zase není tak fotbalově vybaven dokonale. A co dál? Když jsme se vraceli letadlem ze Španělska, z Malagy, tak už na mě v letadle útočili, že jestli někam ještě poletíme. Já jsem říkal, nechte mě, prosím vás, aspoň vydechnout, protože, abyste Alex věděla, ta příprava takového zájezdu Amfory, což bylo nás 42, je to velikánská výprava, každý má své plány, problémy, sladit, to všechno je těžké a já jsem na tom pracoval od září minulého roku. Takže představa, že jim odsouhlasím v letadle, jakože už někam zase poletíme, tak to jsem neslíbil, ale zároveň jsem to nevyloučil. To je taková odpověď, kterou dneska můžu dát.
0: Takže třeba ještě jednou obnovíte Kambodžu.
1: Ne, to už ne. To už ne. Takhle, musím říct, že my jsme měli krásnou pozvánku, to málo kdo ví. Pan velvyslanec Lubomír Hladík, který je velvyslanec v Argentině, nás požádali, jestli bychom tam přiletěli v rámci 100 let spolupráce Československo-Argentina. A byl velmi smutný, že jsem to nepřijal. A nepřijal jsem to proto, že starší členové v čele s Tondou Panenkou mě řekli, že už nevydrží 12-hodinový let. Takže takhle daleko už nemůžeme.
0: Hlavně ať dál vydrží Amfora, ať se vám oběma daří. Petr Salava.
1: Moc děkuju.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Je 21 hodin.
2: Český rozhlas. Zprávy.
1: Paliva zítra nejspíš znovu mírně zdraží. Ministerstvo financí zvedlo cenové stropy. Omezení na dálnici D10 mezi Starou Boleslaví a Svémyslicemi skončí v neděli. Zítra bude oblačno, teploty kolem 20 a na horách kolem 14 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, pěkný večer. Maximální ceny paliv zítra znovu vzrostou. Cenový strop pro benzín bude o 37 haléřů vyšší. Litr bude stát na nejvýš 45 korun a 8 haléřů. Litr nafty budou moct čerpací stanice prodávat maximálně za 42 korun a 43 haléřů, tedy o 26 haléřů dráž než dnes, informovalo o tom ministerstvo financí. Vláda plánuje cenové stropy určovat minimálně do konce května. Řidiči budou moci od neděle opět plně využívat úsek dálnice D10 mezi Starou Boleslaví a Svémyslicemi ve směru na Prahu. Na zhruba 6-kilometrové části pracují od března dělníci. Auta tam projížděla dvěma zúženými pruhy maximálně 80-kilometrovou rychlostí. Pokračuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jana Rídl.
3: Ještě příštím týdnu doděláme drobné dokončení s lokálním omezením na pracovních místech. Měnili jsme povrch a svodidla, obnovili krajnice a odvodnění. Do opravy jsme do D10 investovali 174 milionů korun.
1: Radní hlavního města schválili metropolitní plán. Dokument určuje pravidla pro výstavbu na následujících 20 let, jako je například maximální výška budov nebo kudy povedou silnice a tramvajové trati. Příští týden budou o plánu hlasovat pražští zastupitelé. Náměstek primátora pro územní rozvoj Petr Hlaváček z hnutí STAN předpokládá, že zastupitelé dokument schválí.
4: Plán je důležitý schválit, protože jako dává dobrý základ pro rozvoj města. Dává jako prostor pro další změny. Lidi v těch podrobnějších dokumentacích uvidějí, kde je park, kde je škola, kde je školka, kde je tramvajová trať.
1: Pokud zastupitelstvo metropolitní plán schválí, měl by začít platit 1. září. Sport. Čeští hokejisté ve skupině mistrovství světa ve Švýcarsku po třetí vyhráli. Ve čtvrtém utkání na šampionátu porazili Italy 3-1. Svěřenci kouče Radima Rulíka svého soupeře jednoznačně přestříleli. Ještě 15 minut před koncem zápasu ale prohrávali a skóre museli proti outsiderovi otáčet. Po závěrečné siréně si tak ulevil gólman Dominik Pavlát.
5: Byl to strašně těžký zápas. Vlastně my jsme měli spoustu šancí, bohužel jejich brankář chytal fakt neskutečně. Oni co měli, tak to byla šance. Je to zápas o jedné chybě a je to strašně těžký na koncentraci, ale jsem hrozně rád, že jsme to zvládli.
1: Další zápas čeká Čechy v sobotu odpoledne proti Slovensku.
2: Počasí.
1: Zítra bude oblačno až polojasno, ráno a večer místy až skoro jasno. Během dne se mohou místy vyskytovat přeháníky a nejvyšší teploty budou 18 až 23 stupňů a na horách maximálně 14.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D35 u Opatovic nad Labem se srazila dvě osobní auta. Nehoda je na nájezdu na exit 131 směrem na dálnici D11 na Prahu a na Jaroměř. Na D5C z Plzně do Prahy za sjezdem na Loděnici stojí kamion. Je to na 9. kilometru a je označený, ale projíždějte opatrně. A na silnici 6 u obce Andělská hora v okrese Karlovy Vary taky projíždějte opatrně. Osobní auto tam srazilo zvěř. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Startuje country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

jednou osud do Detroitu sval. Tam auta dělal na pásu, ty pro rychlost i na krásu, pro pány z firmy Motors General. Vždycky, když bral vejplatu, dluhy odčet a outrat,

kastle hranatou a druhou půlku kulatou. Měl zvláštní frak ten jeho Cadillac. A stalo se i bohužel, že každý dvířka jiný měl, jak kdyby po tý kastli přejel vlak.

byla hlídka z Harley. Co je to za typ, tenhle Cadillac? Vylez ven z tý ozdoby a koukej říct rok výroby. A děda řekl, rok výroby.

0: 1944.
1: Ještě jednou hezký večer a ničím nerušenou cestu dnešním country dostavníkem, který rozjel Honza Vyčítal unikátním Cadillacem z roku 79, poskládaným přesně podle návodu, který z vrcholu country hitparády vyzradil celému světu o 3 roky dříve Johnny Cash.

kdysi velice uznávaná v zásadě bluegrassová parta v modrém stínu, kterou v roce 1975 založil ve Frýštejně v okrese Jablonec nad Cidlinou pokračovatel rodinné hudební tradice, tehdy 21-letý Dalibor Cidlinský, právě otevřela další pokračování pravidelně nepravidelných setkání s legendami, současníky i dávno zapomenutými válečníky naší country, folku a tramské písně. V roce 1977 si parta v modrém stínu odvezla z Olomouce Portu a její koncertní studiové nahrávky z této doby se objevily o 20 let později na albu 7.

Manželka kormidelníka plzeňského copu Ilon Leichtová a nejnovější česká verze písničky, s níž se v roce 1974 vyhoupla na vrchol hitparády tehdy 26-letá Dolly Partonová.

Václav Čekal nedoma, Mirek Krček, Ivan Ponka Augustín, Josef Janošík a Renáta Purkitová, tedy Vagóny Kraslice s písničkou Podzim z alba koncertních nahrávek Vagóny, ve kterých písničky nestárnou, které tvoří celkem 25 písniček z dílny Václava Čekala nedomy. Tahle se jmenuje Hvězdy.

Snad se vůbec nesmí, sevřenej jsem, jako když se doopravdy krade. A tak tu vodu radši zčeřím a zmizím, než sem na mě někdo přijde.

Karel Kahovec Country Beatem 1975 a tehdy pouhé dva roky stará dočista stejnojmená country jednička Nejkrásnější dívce. Ve stejné době jako Karel ji zařadil jako nejhezčí dívku do svého zpěvníku Josef Laufer.

atmosférou jazzových barů a tančíren prosycený veterán Charlie Rich, populární jako stříbrný lišák, a jeho v pořadí druhá jednička The Most Beautiful Girl z roku 73. Tehdy mu bylo už 41, ale tak se to za mořem tu a tam stává. Jak tvrdí vagony kraslice, čas od času.

Dnes poslední železniční skupina je z Karlových Varů, jmenuje se Poslední vagón, vznikla před 9 lety a válčí aktuálně v sestavě Milan Forst, zvaný Malej Stonč, Jirka Roger Odradovec, Šárka Vlasáková a Tomáš Randuch. Písničku Světýlko našla ve zpěvníku popradské skupiny Tymián a i když koncerty staví zejména na vlastní tvorbě, nezapomněla ani na vagóny, ve kterých písničky nestárnou.

Klasika Vaška Čekala Nedomy z poloviny 80. let, tak jak i na svých koncertech hraje karlovarský Poslední vagon. Ještě přidám partu v Modrém stínu s western swingovou klasikou Tennessee Waltz s paradávným textem Rosti Černého. Ale ještě předtím poděkuji za dnešní společnou jízdu a popřeji vám všem hezký zbytek večera a hedvábně vlídnou dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Objekty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
1: Je 22 hodin.
0: Český rozhlas zprávy.
1: Ministerstvo zdravotnictví plánuje navýšit platby za státní pojištěnce. Kvůli nedostatku peněz musí vedení Zásmuk na Kolínsku upravit projekt na nové fotbalové kabiny. Zítra bude oblačno až polojasno, teploty kolem 20 stupňů. Zprávy a Žofia Nováčková, pěkný večer. Ministerstvo zdravotnictví chce od příštího roku navýšit platby za státní pojištěnce. Těmi jsou například děti, seniori nebo nezaměstnaní. Slibuje si od toho to, že systém veřejného zdravotního pojištění už nebude v deficitu. O částce ale s ministerstvem financí ještě jedná.
2: Dohoda se blíží a valorizace musí být poměrně signifikantní, protože skutečně ty peníze v tom systému chybí.
3: Říká ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO. Plánuje ale větší změny, například aby lékaři a nemocnice dostali zaplaceno i za výsledek péče. Podle předsedy Sdružení ambulantních specialistů Zoriana Jojka bude ale obtížné určit hranici úspěšnosti.
4: Ambulantní specialista někdy pečuje o pacienta sám, daleko častěji je ten pacient v péči více lékařů.
3: Systémové změny v dohodovacím řízení chce Vojtěch zavést od roku 2028. Jejich potřebu zmiňují i zdravotní pojišťovny. Zatím jen jednou se všemi lékaři a nemocnicemi dohodli na úhradách sami. Jinak o nich rozhodovalo ministerstvo. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
1: Nový památník si lidé můžou prohlédnout na starém židovském hřbitově v Praze. Připomíná pracovníky Židovského muzea za druhé světové války. Výzkumníci dohledali 161 jmen lidí, kteří se podíleli na záchraně judaistického kulturního dědictví. Podle ředitelky muzea Pavly Niklové je možné, že identitu dalších zaměstnanců a spolupracovníků z té doby ještě zjistí.
5: Bylo tady spousta lidí, kteří se zasloužili o to, že ty sbírky, že ty předměty, které sem byly za války sveženy, zůstaly zachovány.
1: Radnice Zásmuk na Kolínsku chce upravit zázemí pro fotbalisty. Původně chtělo město postavit nové kabiny se sociálním zázemím a šatnami. Po neúspěšné žádosti o dotaci teď musí upravit projekt tak, aby byl levnější. Na práce vyhradilo vedení města 6,5 milionu korun, říká starostka Marta Vaňková z ODS.
6: Máme nějaké náhradní řešení, které by spočívalo v tom, že by peníze, které byly alokovány z toho rozpočtu, se použily na rekonstrukci, anebo by se ten projekt trošku vlastně upravil, aby ta částka nebyla tak vysoká. Sport.
1: Tenistka Marie Bousková postoupila na turnaji ve Štrasburku do čtvrtfinále. Ukrajinka Oljeniková duel za stavu 3-1 pro Češku vzdala. Bousková se v dalším kole utká s Američankou Liovou.
0: Český rozhlas zprávy.
1: Zítra bude podle meteorologů oblačno až polojasno, ráno a večer místy až skoro jasno a během dne se budou místy vyskytovat taky přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí na 18 až 23 stupňů a na horách bude kolem 14.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Pozor na D6C u sjezdu na 152. kilometru je porouchané vozidlo, očekávejte zdržení. Na silnici 6 u obce Andělská hora v okrese Karlovy Vary taky projíždějte opatrně, osobní auto tam srazilo zvěř. A na D8 za hranicemi s Německem na 92. kilometru směrem na Ústí nad Labem stojí kamion na blikačkách. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Následuje pořad Divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
7: Dobrý večer, vážení a milí. Víte, tak mě napadá, taky jste to v dětství říkávali, třeba jezdíš rychle jako Niki Lauda, nebo při plavání máš výdrž jako Venclovský. No, kdyby zrovna nic z toho, určitě jste už někdy řekli nebo slyšeli, běháš jako Zátopek. No a vidíte, právě Emilu Zátopkovi a taky jeho paní Daně budou patřit příští minuty naší dnešní návštěvy v rozhlasovém archivu.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Jestli někdo dokázal věrně, přesně a hlavně čtivě popsat cestu Emila Zátopka od těch jeho prvních neohrabaných běžeckých zkušeností až k olympijským medailím, byl to spisovatel a sportovní reportér Ota Pavel. Jeho povídka Jak to tenkrát běžel Zátopek je snad přímo učebnicovým vzorem toho, jak psát o sportu, o sportovcích a jejich duši.

Měl jsem přání napsat jednou o Zátopkovi. Nyní ta chvíle nastala, ale mám strach, jaký má běžec, než vyrazí na trať. O Zátopkovi bylo už mnoho napsáno, z toho řada věcí dobrých. Jeho rekordy už všechny padly, je i Zátopek minulost. Začal jsem před časem na velké fatře. Emil a jeho žena Dana oslavovali 12. výročí svatby. Pili jsme moravské víno, Emil dostal náladu a poprvé a naposledy jsem ho slyšel, jak se chlubí. Vyprávěl o běhu, o němž jsem zatím nikde nečetl. Soupeřem mu byl pes. V době svých velikých výkonů trénoval na Českomoravské Vysočině a jednou vzal sebou vlčáka. Pes vrtěl ocasem, kdypak se mu stane, aby s ním šel někdo běhat. Vyrazili. Vlčák radostně štěkal a otáčel se potom človíčkovi. Pobízel ho ke spěchu, věděl dobře jako všichni psi o své běžecké převaze nad lidským tvorem. Ale netušil, že běží se Zátopkem. V 10. kilometru se jejich krok vyrovnal. Pak si vlčák už sedal, vyplazoval jazyk a nakonec ho Emil honil kolem rozlehlého rybníka před sebou. Večer se divila paní domu, co pak je s tím psem? Nechce žrát ani pít. Druhý den vyběhl Emil Zátopek znovu. Jak ho vlčák zvětřil, zakňučel a zalezl hluboko do boudy. Jedno sobotní dopoledne jsme hovořili o závodě na 5 kilometrů v Helsinkách, o tom, jak Belgičan Rajf vzdal. Kdy se vlastně člověk vzdává? Potom jsme běželi z Davids do Troje, kde si Zátopkovi staví domek. Bylo strašné vedro. Utíkali jsme oblečení. Emil držel ještě pod paží aktovku, pouštěl mě dopředu, jako by nemohl, dával mi iluzi, že mu stačím. Ve skutečnosti na mě čekal. Ve Stromovce jsme lezli přes koleje a proplétali se houštím. Běhá tu prý z práce na stavbu pravidelně, dělá tu svou poslední běžeckou trať za 12 minut. Vozili jsme písek, míchali maltu, Emil Zátopek navíc stavěl. Pracoval v ohromném tempu, ve skutečnosti i při práci běhal, nejen pro cement a vodu. Jsem reportérem už řadu let, ale nikdy jsem neviděl nikoho tak pracovat. Plně se soustředil, nebyl hovorný jako jindy. Po 2 hodinách se mě objevovaly mžitky před očima. Nepolevoval v tempu. Po 3 hodinách zbrocen potem se svlékl do naha, vylil na sebe 2 kbelíky vody a pokračoval. Musel jsem se posadit, už jsem nestačil. Nebylo ještě 6, měl jsem toho dost. Navíc se u mě objevil dříve nepoznaný pocit vedle obdivu i závist. Nakonec jsem odtamtud utekl. Sebral jsem se a šel do Stromovky. Připadal jsem si jako ten vlčák. Nechtělo se mi jíst ani pít.

0: Ve Zlíně se pořádal tradiční běh městem. Pro mladé Baťovi muže byl povinný, ale 19-letý Zátopek nechtěl běžet. Měl pracovat, učit se a ještě se honit? Dávno už zapomněl na svůj dětský triumf v běhu. Šel k doktorovi a žádal o osvobození. Nic ti není, řekl lékař přes rameno. Pěkně poběžíš. V hodinu určenou proběh se vytratil z učebnicí chemie na čítárnu. Našli ho a vyhnali na start. Stál mezi ostatními a měl vztek, protože neuvažoval jako většina chlapců, kteří z trucu utíkali pomalu, udělal něco jiného. Běžel rychle. Někteří spolužáci zahnuli za roh, tam na ně čekali kamarádi z kabáty. Nakonec zůstala vpředu malá skupina a pak už jen Zátopek a trénovaný mladý atlet Krupička. Lidé jim tleskali. Blesklo mu hlavou, to patří také mně. Poprvé v životě mu někdo tleskal. Líbilo se mu to. Chtěl najednou vyhrát. Nezvítězil však, ale už nezapomněl. Našel svou šanci a chopil se jí jako nikdo druhý. Většinu závodů v příštích 3 letech prohrál. Svou životní příležitost však už nepustil. Zlínský doktor Ali Haluza mu dal první cenné rady a ukázal mu, jak běžecká kometa Šale trénuje rychlé 200. Vidíš? To dělá Šaleho. Nikdy pak na 200 nezapomněl. Dosud však zůstávali Haluza a Šale nedostižnými vzory. Trénoval podle nich. Chtěl se zžít s jejich zásadami, ale ne s jejich omyly. Napříště mu bude hloupé zůstávat v omylech a brzy bude za veliký omyl považovat celý běžecký trénink vytrvalců. Dosud mu přikazovali u Bati namáhavou práci. Nyní nastoupil daleko těžší dobrovolně. Byla zmnohonásobena nesmírnou touhou být alespoň tak dobrý jako druzí. Nemyslel na olympijská vítězství a světové rekordy jako tisíce jiných začátečníků. Když jich brzy nedosáhnou, odcházejí ze sportovní dráhy. Teprve mnohem později začal snít o velikých výhrách. Chtěl vždycky jen o stupínek výš. Jakmile vystoupil, pokusil se udělat další krok. Převracel takzvané pravdy života ze všech stran, aby našel své pravdy. Stav není zlý. Obtížné jsou změny a v běhu je to při přechodu na vyšší trénink. Bolest je milosrdná věc. Jak trvá bez přestávky a její moc, otupí se sama. Při sportu a vítězství se dostavuje pocit štěstí. Konečně může také dělat to nejkrásnější. Vybočit z řady. Vymýšlet, jak to dělat jinak. Použije slova kdyby. Co kdybych spojil vytrvalecké dávky s rychlostí? Co kdybych střídal rychlé úseky s pomalejšími a trénoval 10x, 20x tolik, co druzí? S podobnou myšlenkou mohlo přijít mnoho lidí, ale učení by řekli to, co řekli ve většině případů všem převratným novátorům. Nezbláznil jste se. Zbývalo jediné. Dokázat to skutkem. Udělal to a byl první. Tomu už pak nikdo nevzal, ani když jeho rekordy začaly padat. Protože neměl velký talent, musel zpočátku překonat obtíže tréninku obrovskou námahou. Stahovala mu tvář a ústa do hořké křivky. Tisíce lidí pak tato grimasa odpuzovala a zároveň přitahovala. Vystihl to nejlépe francouzský spisovatel Magnan. Člověk, který běží jako my. Člověk, který viditelně platí za vítězství velkou cenu. Vyhrál své první závody. Hráz byla protažena. Už nikdo příval nezastavil, ač se o to mnozí pokoušeli. Běžec byl objeven. Vydával se na cestu šťasten jako chlapec, jenž nastoupil na zámořskou loď a netušil, kolik bouří ho čeká. Každý lidský život má své sny a cíle. A tak i Emil Zátopek v žákovské lavici přímo snil o každodenním běhu. Dostal se k tréninku až večer, využil každou sebemenší možnost. Často se musel vytratit ze samostatného studia. Běhal na hřišti denně svých 15 kol. Jenže blízko stál pokaždé jiný strážný a ten volal do tmy: stůj! A pak stůj nebo střelím! Býval nejen šťasten, ale někdy také zoufalý. Jednou se neovládl a na strážného vybafl: tak střel. A běžel dál. Strážný nestřelil. Příští den byl malér. Trénoval pak v konírně v hlubokých pilinách, experimentoval a bral si na nohy vysoké vojenské boty. Počítal, že bez bagančace mu pak v závodě poběží lehčeji, ale z konírny ho brzy vykázali, že narušuje koňům cestičky. Trénoval takhle plných 7 let. Většinu lidí by takové potíže odradili. Byl však příliš dlouho v životě odstrkován a nenechal se už odradit. Po vyřazení z akademie nastoupil do Milovic ve funkci velitele čety. Na novém místě měl práci, trénoval někdy až o půlnoci, rohy hřiště si vyznačil vápnem, aby se ve tmě nepotloukl. Neměl trenéra a neměl ho pak už nikdy. Připravoval se sám. Často nemohl jít na večeři a tak si nalámal do piva chleby. Nebyla sprcha a tak se v zimě po tréninku poléval studenou vodou v koupelně ověšené rampouchy. Co by jiného zničilo, jemu prospívalo. Žil v té době přesvědčením, že tvrdé podmínky vedou k výborným výsledkům. Když trénoval ve dne, utíkal do vojenských zakázaných prostorů, kde se mu nikdo neposmíval a nepokřikoval na něho. V lese bylo dobře. Koncertovali tu jen ptáci a bzučící hmyz. Prosluněné průseky protkané mechem a vřesem přímo vyzývali k běhu. Zaběhl průsek rychle, naspět pomalu, znovu rychle, opět pomalu. Někdy se svlékl a běhal nahý. Byl nevýslovně šťasten. Svět o něm ještě nevěděl a nikdo na něm dosud nechtěl tisíce autogramů a stovky besed. Občas jel závodit, dostavila se první vítězství i trpké porážky. V Oslo na mistrovství Evropy doběhl v závodě na 5 kilometrů 5. Na kratších tratích prohrál v mezinárodních utkáních s Rajfem i s Holanďanem Slíkhuizem. Hned druhý den po porážce usilovně běhal. Překonával první československé rekordy. Daleko zůstali Šale a Haluza. Finové ho pozvali k utkání s Viljo Heinem. Na dosavadních olympijských hrách už získali jejich sportovci přes 100 zlatých medailí. Jel do Finska poprvé, pln očekávání, co uvidí a pozná. Počínal si jako turista, všechno chtěl vidět, památky, saunu, obchody. Při bílých nocích téměř nespal a nesoustředil se na hlavní, co mělo přijít. Konečně stanul na startovní čáře vedle světového rekordmana Heina. Ještě mnohokrát běžel se soupeři a proti rekordním časům, ale tohle byl jeho nejtěžší závod života. Naplněné hlediště vítalo Heina, jenž v Helsinkách nikdy neprohrál a nesl dál pochodeň slavných severských běžců Kolemajnena, Nurmiho, Ritoli, Hega. Ještě nevyběhli a obecenstvo už skandovalo Suomi, Finsko. Náhle si uvědomil, že dnes vlastně proti němu poběží nejen Heino, ale celá tato sportovní země, celý sportovní sever Evropy, který se nechce smířit s koncem své slavné běžecké nadvlády. Přijelo také mnoho Švédů a švédských novinářů. S hrůzou pomyslel na to, že nemá žádnou taktiku, je myšlenkově nepřipraven a z těch všech dojmů i unaven. Co teď? A hlavně co v příštích minutách? Už hezkou řádku běžců udolal svým tempem na trati, zkusí to i na Heina. Podle prostého, kdo uteče, vyhraje. Po výstřelu to napálil. Stále byl první, jenže nebyl sám. Cítil na svých zádech soupeřů vdech a v podvědomí slyšel jeho kroky. Trvalo to zatím krátce, ale jemu se to zdálo nekonečně dlouho. Chtěl by Fina setřást jako únavu, která se mu začínala hromadit ve svalech. Přidává, skloní nezvykle hlavu, nahlas si odfrkne a běží kus se skloněnou hlavou jako těžký tažný kůň. Pak nasadí trhák, jenže se nic nestane, právě naopak. Křik hlediště roste v uragán. Heino nastoupí a v čele nadiktuje ještě pronikavější tempo. V následujících minutách se děje něco, co je ojedinělé ve vytrvaleckých bězích. Předbíhají se zhruba po 200 metrech. Každý chce vést a zničit nervy a fyzickou sílu toho druhého. Přitom všem jsou jako 2 nerozumní kluci. Do skutečného cíle chybějí ještě 2 kilometry. V atletice jsou prý nejhorší 400 400-metrové a 800-metrové závody. Krátce řečeno čtvrtky a půlky. Závodník v nich musí běžet stále naplno. To, co teď oba běží, je jedna dlouhá, nekončící čtyřstovka. Lidé už tuší, co se před nimi odehrává. Hejno vbíhá do předposlední rovinky. Dopředu by měl jít Zátopek, ale Zátopek nemůže. Hejno tedy prodlužuje krok. Už toho moc nezbývá. Posledních 200 metrů. Finn vede. Lidé jásají. Suomi, Suomi. Zátopek už nemá žádné běžecké síly a proto nejde napsat běžel dál z posledních sil. Ty síly už vydal do této chvíle. Teď však v sobě zmobilizoval něco neznámého, co měl ukryto pro chvíle nejtěžší. Duševní a fyzickou nadzásobu, kterou člověk vydává, když mu jde o život. Obecenstvo náhle zmlkne. Je to, jako by je někdo pokropil studenou vodou z obrovské konve. Zátopek se sune krok za krokem vedle Hejna. Už běží bok po boku. Emil už vede o pár centimetrů a v cíli je o prsa dřív. Za cílem si padnou oba do náručí, ale ve skutečnosti podpírají jeden druhého, aby se nezhroutili na vratkých nohou. Byl to nevídaný boj. Od té doby si Zátopka na severu zamilovali, jako by patřil jim a ne nám.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
2: Miroslava Donutila teď vystřídá v příběhu štábního kapitána Emila Zátopka Ivan Trojan. A o tu Pavla zase jiný Pavel, totiž Kosatík. Pavel Kosatík a jeho kniha Emil Běžec. Díky rozhlasové četbě se teď přeneseme do Londýna roku 1948 na Emilovu první olympiádu.
3: Závod na 10 kilometrů se na stadionu ve Wembley běžel hned v první den her. Onoho podvečera bylo v Londýně úmorné vedro s vysokou vlhkostí vzduchu. Teploměr ukazoval přes 30 stupňů Celsia. Zatímco ostatní běžci meditovali o tom, jak vysoké tempo v horku zvolit, Emil udělal něco jiného. Dopředu si zajistil, aby si rychlost, kterou považoval za optimální, jedno kolo za 1,70 vteřin udržel po celou dobu závodu. Domluvil si s asistentem národní výpravy, že mu bude z kraje dráhy dávat signály. Když Emil poběží rychleji, zamává bílými trenkami, když pomalu červenými. Pokud by se Emil prvním nebo druhým směrem příliš vychýlil, měl to asistent znázornit prudkým třepáním. Přezdívka Lokomotiva, kterou si Zátopek toho dne v Londýně získal, tedy měla ještě jiné opodstatnění než jenom to, že se její nositel řítil po dráze rychleji než ostatní. Pohyboval se také vpřed podle jízdního řádu. To favorizovaní Skandinávci po startu použili tradiční vytrvaleckou taktiku. Šli okamžitě do vedení v naději, že nasadí takové tempo, jaké ostatní závodníci nevydrží. Zdálo se, že Zátopek je jedním z těch, na koho taková taktika funguje. Po prvním kole byl až někde v polovině peletonu a zůstával tam ještě uprostřed závodu. V devátém kole se dočkal. Asistent poprvé zvedl nikoli bílý, ale rudý kus látky. Bylo to znamení, že běžci předu nevydrželi počáteční tempo a zpomalili. Emil pochopil, že nyní je na řadě on. Vydal se vpřed. Začal předbíhat jednoho běžce za druhým. Jediný, kdo se s ním o pořadí dokázal prát, zůstal finský šampion Hejno. Nakonec však Emil předběhl i jej a za bouřlivých ovací tribun nejen, že pronikl do čela, ale dál se svým soupeřům vzdaloval. Vypadalo to, jako by na dráze soupeřili závodníci dvou různých běžeckých tříd. Zátopek versus všichni ostatní. V tom závodě Emil většinu svých soupeřů předběhl o víc než kolo. Viljo Hejno, favorit, na 7. kilometru vzdal. Po něm odpadl i další Finn, Heinström. Jediný, kdo si s Emilem udržel na dálku kontakt až do cíle, byl Alžířan Mimoun. Když však Emil uprostřed závěrečného kola nasadil k finiši, závodil už jen sám se sebou. V Londýně toho večera nebylo soupeře, který by ho mohl ohrozit. Vyhrál časem těsně pod půl hodiny a v cíli se ani necítil unavený. Zdálo se mu, že vyhrát olympiádu je vlastně docela snadné. Divákům však imponoval především způsob, jak toho dosáhl. Promyšlený a takticky správný. Český závodník toho večera udolal své soupeře nikoli jen lepší běžeckou kondicí, ale soustředěným náporem celé své osobnosti a odnesl si za to první zlatou olympijskou medaili v dějinách československé atletiky. Lidé pochopili. Toto je sport. Když se vítězí nejenom vypětím těla, ale i soustředěním mysli. Když se do služeb vítězství napře všechno to nejlepší, co v člověku je. Proto svět nad Zátopkovým výkonem úžasl. Proto britské Times si napsali, že jeho finish strhl obecenstvo k ovacím, jaké v historii atletiky neměly obdoby. Ve způsobu, jakým pojal své vítězství

0: Finále běhu na 5 kilometrů se běželo o 4 dny později. Tentokrát měl Emil jiné soupeře než předtím na 10. Dominovali mezi nimi Holanďan Slajkus, Belgičan Rajf a Švéd Alden. Emil byl ze všech favoritů jediný, který startoval na obou tratích a šel tedy do závodu s určitým handicapem. Alžířan Mimoun, který se chtěl pokusit o totéž, vypadl už v rozběhu. Počasí bylo tentokrát horší než na 10. Bylo chladno, celý den před závodem lilo a déšť proměnil nekvalitní škvárovou dráhu v oraniště. Emil tentokrát zvolil jinou taktiku a hned po startu nastoupil do čela závodu. Spoléhal na to, že vysoké tempo, které nasadil, opět udrží celou dobu. Držel vedení až do půlky 4. kilometru, pak ho však předběhl Rajf a po něm také Slajkus. Byli odpočatí a měli více sil. Získali náskok několika desítek metrů a Emil zjistil, že proti tomu nedokáže nic dělat. Tehdy se v něm ozvala malá dušička. Nezvládne to. Utečou mu a on je nedožene. Na chvíli tomu uvěřil a ten okamžik rezignace ho stál pár cenných vteřin, ve kterých ve svém maximálním tempu poněkud povolil. Při nástupu do posledního kola se zdálo jasné, že o prvenství se bude rozhodovat jen mezi prvníma dvěma závodníky, Slajkusem a Rajfem. Ale skoro na poslední chvíli, pouhých 200 metrů před cílem, se stalo něco nečekaného. Zátopek v sobě zmobilizoval síly k závěrečnému finiši a vyrazil vpřed. Ještě než zatočil do cílové rovinky, předběhl Slajkuse a každým krokem se dál blížil Rajfovi, který před ním ukrajoval poslední desítky metrů trati. Napadlo ho ohlédnout se, až když mu byl Emil v patách. Na poslední chvíli zmobilizoval zbytky sil a v cílové rovince přidal. Cílovou pásku protrhl jako první, ale pouze o prsa před zátopkem, který si své chvilkové zaváhání z průběhu závodu nikdy později nepřestal vyčítat. Nebýt jej, byl si jist, získal by i na 5. v Londýně místo stříbra zlato.
1: Můj výkon se nejvíc líbil švédským novinářům. Hned chtěli interview a byl jsem jim vděčný, když to odložili až na 8:30 ráno. Ale již před 7 cítím, že mne někdo probouzí švédskými slovy a tahá z postele. Novináři. A hned, že jako budeme dělat reportáž, rychle ven a běhat. Bylo toho dost. Starty, rovinky, běh kolem moře, zase od moře nahoru a jejich rolejflexy vytrvale cvakali. I nějaké moje speciální cviky chtěli vidět. A tak jsem si jich několik pohotově vymyslil. Všechny se líbily. Nakonec jedno překvapení, že prý se mám rychle zbalit, že jedeme pryč. Vysvětlovali to tak. Dověděli jsme se, že jiní švédští novináři mají za vámi přijet 8:30. My jsme je předběhli a teď vás uvezem, aby vás nenašli. Chtěl jsem říct, že u nás doma se to nedělá, ale co je to platné, když člověk není doma? V 8:30 jsme již byli 20 kilometrů daleko a moji průvodci mi vysvětlovali. Tady to znáte, olympijský stadion a vidíte, tady je Nurmiho socha. Nechtěl byste na ní vylézt? Bude to pěkný snímek, dva šampioni vedle sebe. Ne, nechtěl. Vždy na tom nic není, stará a nová atletická generace. No prostě nevylezu, povídám, zvláště když se kolem začali množit diváci. Tak Nurmi mu aspoň zamávejte na pozdrav. Mával jsem tedy rukou asi 5 minut, až se kolem všechno smálo. Tím jsem se rozloučil s Helsinkami. Odjel jsem vlakem do Turku, sedl na loď a naposledy zamával všem, kteří se s námi v přístavu loučili. Krásná zem, říkám si, až na ty novináře.
0: Se svou druhou stříbrnou medailí nebyl ani trochu spokojený. Cítil, že ho na 5 neporazili soupeři. Porazil se sám svou taktickou chybou. Tím, jak si v 9. kole na chvíli přestal věřit. A než se vzpamatoval, získal Rajf takový náskok, že se ho Emilovi už nepodařilo stáhnout. Kdyby se byl Emil rozhodl o 2-3 vteřiny dřív? Umínil si, že se mu něco podobného už nesmí nikdy stát. Přesto se stal nejúspěšnějším československým účastníkem her. Jeho návrat domů byl slavný. Fanouškové na něho museli čekat ještě dalších 14 dní až do poloviny srpna. Vedení olympijské výpravy rozhodlo o tom, že se Emil cestou domů zastaví ještě na závodech v Belgii a Holandsku. Přivezl tedy domů ještě 2 vítězství.

vítězství navíc. K přivítání se do Prahy sjeli lidé z celé republiky. Z Kopřivnice dokonce dorazili i Emilovi rodiče. Dostal přidělený byt 2+1 v centru Prahy nedaleko Václavského náměstí. Ze začátku tam bydlel sám. Brzy se tam však k němu přistěhovala Dana. V Praze mu také přidělili novou práci. Nejdřív ho jmenovali velitelem atletů v oddíle ATK, předchůdci Dukly Praha, a později ho dokonce převeleli na ministerstvo obrany. Dostal funkci referenta spoluodpovědného za tělesnou přípravu vojsk. Nejdřív byl všem těm novinkám rád. Doufal, že jako novopečený Pražák získá víc času na trénink. Ale nadřízení brali jeho úřadování vážně a trvali na tom, že bude zachovávat pracovní dobu jako každý jiný důstojník. Brzy se ukázalo, že je na tom vlastně stejně, ne-li hůř, než byl před příchodem do hlavního města. Na běhání mu znovu zbýval čas jen za tmy, když už byl sletový stadion zavřený. Aby si tam mohl zaběhat na dráze, musel přelézt plot. Pod zimním závoděním se tedy v roce 1948 nakonec protrápil. Ozvala se únava, následek tvrdé předolympijské přípravy a také zánět kyčelního kloubu Emilovi závodění zkomplikoval. V září a říjnu se sice zúčastnil závodu v Bukurešti a v italské Bologni a oba vyhrál, výsledky, kterých tam dosáhl, byly však slabší než dřív. V zářijovém pražském dvojutkání s Belgií na pětce Emil dokonce s Raifem těsně prohrál. Závodění mu do té doby bylo v životě skoro vším, ale tenkrát na podzim 1948 se to změnilo. S Danou, se kterou se poznal 2 měsíce před olympiádou, se 28. října v Uherském Hradišti slavně oženil. Brali se v kostele za velké pozornosti místních obyvatel, díky kterým se obřad proměnil ve sportovní manifestaci svého druhu. Ven vyšli slavobránou z oštěpů a na svatební hostině v kasárnách potom tančili až skoro do bílého rána. Z oslavy odešli jako poslední ze všech. Národ, nejen režim, potřeboval hrdiny. A Dana a Emil Zátopkovi měli v dalších letech tuto roli hrát. Stali se nejen prvním sportovním párem u nás, ale vůbec nejznámější manželskou dvojicí na mnoho let. Jen velmi málo lidem bylo v 50. letech povoleno, aby poodhalili své soukromí. Ti dva však měli patřit k pár výjimkám.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Zazněva olympská znělka. To je chvíla na nejvýš vážná. Olympská znělka víta prvého bežca. Už chybuje podle hlásení len několiko desiatok alebo stověk metrů, tím bude a už je tu na ozývají se kamery filmářské a cez bránu maratonsku vběha na olympský stadion v Helsinkách jako první startovné číslo 903 československý reprezentant, štábní kapitán Emil Zátopek. Vážení poslucháči, 300 metrů chybuje do cílovej pásky, která je už natáhnutá. Zátopek reve šialeným hlasom 75 tisíc lidí. Všetci jsou v úžasném údive a Zátopek, vidíme, že je svěží, zdraví lidi. Už ho dělí len 120 metrů od cíla. Zátopek jde jako první. Hlásíme republice. Štábní kapitán Emil Zátopek bíhá v maratonském běhu na 15. olympijských hrách v Helsinkách jako první do cíle. Usmívá se a protrl pásku.
2: A to už byly samozřejmě Helsinky roku 1952. Já to slyším pořád dokola a stále jsem dojatý. Finále maratonského běhu. Usmívám se tomu, jak je z pohledu reportérů Zátopek svěží, když on sám přiznával, že skutečnost byla na konci maratonu úplně jiná. Dnešní poslední zastavení s Emilem Zátopkem bude trochu netradiční. V rozhovoru s Františkem Nepilem. Tenkrát, když se Zátopkovi potkali s Nepilovými u Nepilu na chalupě ve Stradonicích. Kolega Karel Tejkal pak zvukový záznam jejich společného vyprávění o sportu doplnil ještě autorským čtením Františka Nepila, který mimo jiné vzpomíná na to, jak si na prvním stadionu světa v Olympii doběhl pro vítězství. A já už teď nebudu vyprávění všech Františka Nepila, Emila Zátopka a jeho paní vůbec rušit. Jenom vám popřeju pěkný zbytek večera a jak doufám, tak brzy opět někdy naslyšenou.
3: V Olympii se, jak víte, každé 4 roky konaly starověké hry a to, jak nevíte, po dobu 12 století. Během příprav a konání her se nesměly vést a nevedly války mezi řeckými státy. Těch her se konalo 293, jak píše Vojtěch Zamarovský, a z nich je 250 křížově doloženo. Až na nepatrné výjimky jsou známa jména všech olympijských vítězů. Po téměř 1200 letech hry z ideologických důvodů zakázal římský císař Theodosius Veliký. Nedivte se, že když jsem vstoupil na plochu pravého olympijského stadionu, zavibrovaly ve mně všechny romantické žilky a začal jsem se svlékat. Zaběhnu si tu a ty mě vyfotografuješ, řekl jsem své ženě. Zděsila se, jednak protože antičtí závodníci tu běhali nazí jako prst, jednakže několik turistů dříve než ona pochopilo, co tu bude k vidění a usadilo se na valech, které zbyly po antických tribunách. Slunce žhnulo až k zbláznění, ale já proletěl po závodní dráze v Olympii jako blesk. Vy, kdo znáte mou postavu, víte, že jako kulový blesk. Diváci mě aplaudovali, já nemohl z toho horka popadnout dech, ale zjistil jsem, že jsem se snažil zbytečně. Moje osobní fotografka nevěděla, kde je spoušť, takže mě nevyfotografovala. Ukázal jsem jí spoušť, zatáhl jsem po druhé břicho a běžel znovu. Část obecenstva, která se nenabažila mým prvním startem, mi opět zatleskala a začala se rozcházet. Běžíš moc rychle, vymlouvala se však moje žena. Já to nestačila zmáčknout. Pěnila se mi krev, ale šel jsem na start po třetí. Obecenstvo mělo už dost mého exhibicionismu a odešlo. Zůstal tam jeden jediný bělovlasý pán. Překlusal jsem třetí dvoustovku a žena to konečně zmáčkla. Jenže ten bělovlasý pán, asi to byl profesor, ke mně přistoupil a upozornil mě. Excuse me, sir, ale běžel jste vždy obráceně od cíle do startu. Poděkoval jsem mu, ale po čtvrté jsem už neběžel. Chyba, měl jsem běžet. Na tom snímku není vidět nic než rozmazaná bílá čára. To jsem já, vysvětluju každému. Běžel jsem tak rychle, že mě nezachytila ani pětisetina vteřiny.
4: Mně se zdá, že z takové té velice dobré myšlenky, což byl třeba jogging, že ta jogging, co to byl jogging, to běžím jak můžu a když už nemůžu, tak pochoduju a koukám kolem sebe po lese a podobně. Jenomže tím, že lidé jsou strašně soutěživí a mají rádi soutěž, tak nakonec co se z toho stalo, z joggingu, že teď začali lidé, kteří třeba nikdy neběhali, i staří lidé, kteří už třeba ani na to tak neměli, začali běhat denně spoustu kilometrů, prostě oči vyvalený, zuby zaťáty a hnali jako najatí po lese, takže neviděli ani, jestli je podzim nebo jaro nebo tak. Jo? To je můj názor vrhačky na toto. Jo?
5: A později rekreativní.
4: Protože já jako vrhačka, já jsem vždycky běžela třeba 200 metrů, 300 metrů a pak jsem pochodovala a zase jsem běžela a zase jsem pochodovala. Myslím si, že každý musí si to nadávkovat, na co má, že když mám 70 roků, tak nemůžu prostě lítat denně bohu ví kolik kilometrů, protože mě odejdou kolena, začnou mě bolet kotníky a podobně, zvlášť když třeba nemám šanci běhat někde na nějaké rašelinové dráze v lese a tak. No, takže to myslím, že se potom nakonec z dobré myšlenky, že se takto zvrhlo a ty zase druhý extrém, běhání je blbost, jo, choďte, musíte chodit, jo, a podobně. Nemyslím, že by běhání byla blbost, proč, ale musím běhat s rozumem, tak na co mám, a ne každý den, protože mám taky jinou práci, musím mít taky jiné zájmy, nemám taky kulturu, musím si něco přečíst a tak dále. Znám hodně takových těch euforistických starých běžců, kteří prostě neznají nic jiného, než každý den ruce na prsa a vyjo a běžím. No. A v zahradu tam se plazí jeho žena po zahradě a on se akorát chlubí tím, jakou vypěstoval cibuli a já vím, že to vypěstovala jeho žena
3: se
4: nakonec. No.
3: Na mě, co se koukáte?
4: Já se nekoukám na vás, já jenom vás varuju.
3: Já teda k té soutěživosti, jestli smím skočit do řeči, tak jak říkám, v člověku je a já si pamatuju, teda pamatuju, to si potřebuju pamatovat, tady ve Strádonicích, když jsem byl, tady to bylo takový zdravější, tak jsem běhal se psem. Neměl jsem svýho psa, tady byl takový pes, který patřil všem, jo, jako sport pro všechny, tak pes pro všechny tady byl. A ten vždycky, když viděl, že jdu běhat, tak se ke mně připojil, že v temné noci a běžel se mnou. A on mě úplně nervově, on mě neurotizoval, protože on měl takovýhle nožičky, jo, a teďko přede mnou to metelil pořád. A já jsem si říkal, tak malýho psa, já se nesmím uštvat, už jsem v letech, jo, ale já ho nikdy nepředhonil a taky on mě nenechal chodit. On jako když viděl, že jdu, tak byl takový nervózní a vracel se a furt se rozbíhal. Jo, tak na něco byl ten pes dobrý, jenomže nečet nic o tom, že v 70 má být člověk rozumnej.
5: Emile, ty si ovšem psa zdisgustoval během, když už teda pan Hepel vzpomněl na to, že tomu psovi nestačil, tak ty si jednou toho psa doslova zničil.
6: No, poprvé jsem na to přišel, když jsem byl na vojně v Milovicích a tam byl takový mladý vlčák, ale budíš k ničemu. Protože jeho majitel byl důstojník, který na sobotu neděli odjížděl do Prahy domů k rodičům a toho psa měl na starosti Vojin Žilina, Slovák, který mu považoval za svoji povinnost, že stačí, když mu donese žrádlo z jídelny, to mu tam nějak vyfasoval, dones mu žrádlo, dones mu vodu na pití a hotovo a ten pes se jenom vyvaloval pod posteli. A já když v soboru jsem šel běhat, říkám, já si beru toho psa sebou. A já jsem si říkal, že pes proběhne a on neřád, on mě teda zesměšňoval. On ne, že zběhl, on si odběhl, zvinul nožičku, vyčural se, tam si odběhl, tam udělal hromadku. A já jsem běžel usilovně, měl jsem takovou trasu asi 4 km do lesa, tam byla 400 metrová rovinka travnata. No a co ten se navývaděl cestou, než jsme tam doběhli, no ale tam jsem potom... jsem shodil vojenské kaloty a bluzu a v trnikách a v tričku 400 metrů a pec jsem to palkoval. A on velice nadšeně se mnou. Já jsem si vyklusal takových 150 metrů, takový meziklus a zpátky. Ale on hned na to přišel, že zase poběžím zpátky, tak už neběžel 400 metrů, jenom 350 metrů na boveček, až se ten vůl vrátí. No jo, ale on už ty poslední 400 neběžel, on už nebyl schopný. A já nás čekalo ještě 4 km zpátky a říkám, tak trep. A domů, a jdem. No ta, a on za mnou, když jsem ho zavolal, tak přiběhl a zaostával. Jeda, to bylo horší a horší. Mě nám chybilo 2 kilometry do kasaren a on najednou lehnul a já do něho, tak jsem musel nohou postrkovat. A jdem, když jsem ho postrčil, tak kusal, no to bylo zoufale. Já jsem nakonec musel násilím dokopat až do kasáren a on tam trefil, teda pod svojí postel zalehnul, přešla neděle, přijel jeho majitel, ptal se po psovi, kde pes? No leží, no, vypadá, že má jakou horučavu, říkal ten boják Žilina. Jak to, co se s ním stalo? No nic, ne, žrádlo dostal to, ale on nežere. Kdo, co se s ním dělal, stalo? No, sůru zátobek ho vzali na trenírovku. No a pes byl odrovnaný na celý týden. No a to jsem zkoušel pak i s jinými psy. A pes, jak není trénovaný, tak 20 kilometrů to prostě nevydrží. Slovi jsem ten půl. No a...
5: Ten pes pro všechny tu je ještě, máte šanci, 20 kilometrů.
4: Ale jsme byli na té svadební cestě na tom Medlově a tam měl taky ten vedoucí toho střediska, měl tam taky psa a ten, já jsem sledovala, jak Emil ho úplně nakonec zničil toho psa. On s náma poskakoval, když jsme běhali v lese, tak on kolem nás poskakoval, za náma. A Ťopek naraz se otočil
6: a hrl za ním.
4: A teď ten pes naraz začal utíkat, lekl se a začal utíkat a Emil za ním. A teď ho začal honit. Ale tam bylo právě zajímavé, jak ho přinutil, že naraz byl jako pronásledovaný ten pes. On se cítil naraz pronásledovaný a teď se snažil utéct. A Emil za ním. A klíčkoval. A Emil za ním.
6: A to, jezeru, a teď nemohl klíčkovat, protože tam byla voda. A musel pobřovat. A já za ním jsem to padl.
4: A teďka nakonec toho psa tak uhnal, že on si lehl. A tak se díval, tak si mě tady zabij. No, on nechtěl zabít, ale on přišel k tomu názoru, že ho Emil chce zabít. Jo?
6: A teď, ale my,
4: a ještě tam jsem měla nějaké kamarádky a to za Ťopkem. Teď my jsme nemohli chytit, my z atletky jsme byli všecky a my jsme se všichni děsně uštvali až na Ťopka. Ten pes a my taky, protože my jsme se snažili chytit a pořád na Ťopka jsme křičeli, necháš toho psa, teď ho zničíš a to. A teď, když ten pes už tam ležel, takhle packy a tak se smutně díval, tak mi necháš ho, jdeš pryč od něho, kopali jsme Ťopkovi do noh a tak jo. No a on nakonec ho zahnal až domů, na dvůr a on zalezl do boudy a nevylezl. Až asi za dva dny vystrčil šňupák a Ťopek zrovna byl na dvorku.
6: Ten pes je venku. A nevylezl
4: dokud jsme z té svadební cesty neodjeli.
3: Žena nikdy nepochopí, že nastala chvíle, kdy člověk potřebuje padnout s hlavou v dlaních a bez hlesu ležet jako zestárlý slon, jenž doputoval na samý konec svého života, jenž doputoval v džungli na místo, kam chodí staří sloni vydechnout svou utrmácenou duši. Žena to nikdy nepochopí, protože si svůj hodnotový žebříček vytvořila v pravěku, v dobách, kdy žila v korunách plavuní a kdy schody i zábradlí k její kuchyni i jídelně tvořila liána. Její myšlenky, či přesněji řečeno její nervová soustava, dosud nezaznamenala signály vyšších mravních vznětů. Takže její mozkovna je dosud zaplněna živočišnými pojmy, které vytvořili předchůdci člověka, tedy pojmy primitivními a prazákladními jako hlad, děti, pokrm, chladno, výplata, uhlí, známky na vysvědčení, hladká mouka, hrubá mouka, koruny, haléře, činže a tak dále. Co vám je pro Boha do toho, že zdražili tramvaje, když naši prohráli? Proč vás otravuje s tím, že by se měl koupit Jarouškovi zimníček, když naši prohráli? Žena nikdy nepochopí, jak to, že porážku vašeho mužstva nemohou v následné chvíli vaší bezútěšnosti vyškrtat z vaší zmučené mysli ani její výstřihy, ani smažené telecí řízky, ani jalové otázky, zda si má vzít na návštěvu brokátovou velkou večerní nebo spíše minisukni z bílého tylu či černého mušelínu. Jediné, co má žena udělat, když pochopí, že naši prohráli, je posypat se celá popelem a mourem, roztrhnout si roucho, začít se stříhat dohola a propuknout v hořký, kvílivý pláč. Jedině to může vrátit člověka do světa reality, jedině tehdy je schopen poskytnout jí slova útěchy, která by ovšem jeho samotného neutěšila. Tehdy totiž konejšivě řekne, ale neřvi, vždyť oni zase vyhrajou.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na petunie, begonie a muškáty. S myslivci probereme nepůvodní zvěř v našich lesích a poradíme, jak zprovoznit zahradní bazén.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Noční linka.
2: Dobrý večer a klidně strávenou poslední hodinu toho dnešního 20. květnového dne vám přeju. Začíná noční linka Českého rozhlasu. Od jejího mikrofonu z brněnského studia zdraví Borek Kapitančik. A dovolím si jednu otázku na úvod. Padá nebo nepadá jablko daleko od stromu? Řekl bych, že Sir Isaac Newton, sadaři a ovocnáři v tom mají jasno. Ale jak je to u vás? Tedy to, že jablko nepadá daleko od stromu, je, řekněme, poetickým vyjádřením skutečnosti, že děti bývají podobné svým rodičům, a to jak vzhledem, tak povahou, zvyky nebo talentem. Je všeobecně známo, že charakterové vlastnosti či schopnosti se dědí a potomci, že často následují životní dráhu svých předků. Ovšem to druhé tvrzení neplatí stoprocentně. Není výjimkou, že kariéra synů a dcer nabere zcela jiný směr. Tak tedy jak tomu bylo, nebo jak tomu je u vás? Padá nebo nepadá jablko daleko od stromu? Byli jste rádi, že se vaše děti vydali svou vlastní neprošlapanou cestou? Mrzelo vás, že zkušenosti z vašeho oboru nebylo komu předat? A nebo se to rčení o jablku, které nepadá daleko, potvrdilo? A jak se v textu jedné písně zpívá, kde otec skončil, syn teď začíná? Tak na tohle všechno se vás v té aktuální noční lince budu ptát a vlastně až do zítřejší jedné hodiny. Volejte do studia, číslo je 731 800 900 a vaše příběhy na tohle téma pište na web rozhlas.cz/linka. Budu se těšit na všechno, co bude souviset s tématem, ať už je to, řekněme, pád do hodně velké dálky, a nebo přímo pod onen strom. A když jsem mluvil o Siru Isaacu Newtonovi, tak vlastně musím zmínit i to, co už teď napsala na web, který jsem taktéž předestřel před vaši pozornost. Monika, jablko nepadá daleko od stromu, nestojí-li strom na příliš vysokém svahu. Já dodávám, jestliže na tom svahu roste, může se stát, že se zakutálí.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. A málem v ní už byla slyšet naše posluchačka Petra. Jenomže ten telefon nás trošku zklamal, takže na čísle 731 800 900, které vás spojuje se studiem našeho vysílání, je v tuhle chvíli zatím prázdno. Neříkám, že pusto. Už tam pár pokusů bylo, nicméně, jak říkám, ta, která měla počkat, nepočkala. Znáte to, ti, kteří měli přijít, nepřišli. Ale vaše příběhy na téma jablko padá nebo nepadá daleko od stromu, ty už svěřujete webu. František tradičně píše: já a moje manželka máme každý něco po svojích rodičích, ať je to podoba nebo povaha. Tak stejně to platí i o našich dětech. Některé je podobné do rodičů manželky, některé je podobné do taťkovy sestry, tety. No a nejmladší dcera, bych řekl, že je podobná do naší mamky. U vnuků a pravnuků se snažím najít, do kterého rodu patří. S tou podobou našich dětí si nějak fandím, ale víte, jak to je. Matka je vždycky jistá, ale otec? Františku, děkuju za tuhle úvahu a dávám šanci někomu z vás. Nevím ještě, kdo je teď připraven na telefonu, ale snad to bude ten či ta, kdo má co říct k tématu. Dobrý večer, tady je Borek.
1: Dobrý večer, tady je Petra.
0: Petro, tak mluvili jsme spolu před chvilkou, že jo?
1: Ano,
0: jo.
1: Mluvili.
0: No, trošku to spadlo. Tak.
1: No, vypadlo mě to.
0: Padlo nebo nepadlo jablko u vás daleko od stromu?
1: Tak, jako, já se nechci bavit o povolání to vůbec, ale jako o povaze to nepadlo vůbec daleko od stromu. Vlastně můj otec byl kouzelník amatér a já jsem prostě po něm. A kam přišel, tam byla prostě sranda a to. A co jsem se dozvěděla, když jsem byla jako mladá, tak vlastně mamčin tatínek umřel ještě než já jsem se narodila, jako můj děda. A ten byl tady úplně stejný jako můj taťka, že si vybrala stejného, jak byl děda. Takže prostě my to máme v rodině a syn je teďka taky takovej komik prostě a bavič, takže jako...
0: Komik, bavič, extrovert. To jste vy, no. I váš syn a je to vlastně celá vaše rodina, jo?
1: No, dá se říct, že jo, no.
0: A jen tak namátkou, je přece jenom někde někdo, kdo by mohl být označen jako výjimka, která potvrzuje pravidlo, tedy ve vaší rodině. To se taky stává.
1: Tak jako stává. Jako já se bavím teďka, protože vlastně já jsem měla 4 sourozence a když jsem to někde vysvětlovala, oni byli napůl nevlastní. Jo, oni měli jiného taťku, když jsem někde vysvětlovala rodné příjmení, moje příjmení, to je složitý. Ale ti jsou zase úplně jiní a nejsme jakoby jsme nebyli ani sourozenci prostě, jo. Takže oni a třeba brácha, to vždycky říkali, po kom ten je, jo, že ten byl úplně, ten nebyl do nikoho snad, jo, ten byl takový jako...
0: Jak se to projevovalo? Vy všichni komici, řekněme, extroverti a on byl zamlklý, zadumaný, je zádumčivý, teď mě tak napadlo. No, to je hezké slovo.
1: No, taky trošku, ale jako byl hodně do sportu, což u nás nikdo nedělal, hrával fotbal, potom chodil na ryby, prostě byl takový, prostě měl to, co u nás v rodině nikdo neměl, jo, takže jako.
0: Děkuju za odpověď a děkuju za váš telefonát, Petro. Mějte se
1: hezky.
0: Jo,
1: super, že jsem se dovolal. Vám taky naschledanou.
0: Naschledanou. Franz na rozhlas.cz Lomítko Linka píše: Haupt je, že se mi nenarodilo dítě tmavé pleti, i když za 100 let bude bělochů v Evropě pomálu a běloch bude raritou. Z chaloupky pod lesem v Bílých Karpatech zdraví, ano, tradičně v polovině vzkazu se loučí pan Franz a dodává, ale musím říct, že často slýchám od mé paní, když komentuje počínání synů: poznáváš se? Tady se tvé otcovství nezapře.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posílám pozdrav všem posluchačům a posluchačkám Noční linky Českého rozhlasu, všem těm, kteří se těší na další příběh na téma jablko padá nebo nepadá daleko od stromu. Tím, kdo na tohle téma může teď svůj příběh přednést, je paní Eva. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, pane kapitánčík, zdravím vás i všechny noční posluchače. No a já jsem chtěla jenom říct, že jako mám, jo, tak jsem se čtyřikrát vdala, ale mám jenom jediný dítě, jedinou dceru a ta není po mně, nemá nic.
0: Vůbec?
1: Prostě to je celá moje matka.
0: Aha.
1: Jo, moje maminka ještě než umřela asi 2 měsíce předtím, tak říkala, ta holka, ta je jako já.
0: No
1: ta
0: ale
1: jako
0: teď
1: moje.
0: V čem? Teď v čem? To nás všechny zajímá.
1: Hele, tak já vám řeknu, v kouření.
0: Yeah.
1: Jo. To je to smutný, jako v kouření, protože já nekouřím, že jo. No a potom, matka se bála vody, no dcera to sami, že jo. Obě uměli plavat, ale bála se vody a jít na loď třeba, jo. To prostě, no, všechny ty znaky, jo, prostě to, jako matka si udělala řidičák, jako jediná z rodiny, jako žena, jediná z rodiny, a dcera, já taky nemám řidičský průkaz, ale dcera ho má, jo.
0: Takže u vás se to střídá, jedna generace je, no, řekněme, neřídící, ano, nemá řidičák,
1: no.
0: Bojí se vody, no a zase vy jste ta, která řídí, obráceně. Teď jste mě v tom udělala nepořádek. No prostě, každá generace je jiná, jo? Takhle to můžeme říct.
1: No. Já, a po mně nemá nic dvakrát, jo?
0: Žádné sklony,
1: no,
0: žádné,
1: jako
0: žádný talent.
1: Akorát pracovitost.
0: Mm-hmm.
1: Matka byla pracovitá hodně, já taky, jako. Muži tak v rodině ne. Otec tak ne, on jako, jo, to. Otec byl jako v koncentráku, jako mladej, 18-letej, jo? Protože tatínek byl Pražák a roznášel na Václaváku za Heidrichiády, roznášel ty letáky. No, samozřejmě, že ho gestapo hned chytlo, že jo, no. A už ho otáhli na Pankráca do Německa. No, ale když jsem tady, tak to přežil, že jo.
0: Tak.
1: No, tak to, ale jako, on byl pracovitý, ale on dělal v Semtíně, víte, jak je Synthesia, Semtín v Pardubicích, chemička, tak on byl na provoze, no tak tam se nemusel honit, že jo, ale matka ta byla velice pracovitá, já taky, ale dcera to všecko má po ní, helejte, po mně nemá nic. Jako tu pochmurnou povahu, jo, jako jí jste nesměl, mojí matce jste nesměl jen tak něco říct. A dcera, to je to samý. Oni se hned urazili.
0: Jo, chytlavý.
1: Matka se urazila a hned dcera se urazila. Říkala se mi, domlouvala se mi o tom kouření a
0: hned se urazila. Kolik je dceři, ještě mě řekněte. Prosím vás, ať to není číslo začínající jedničkou.
1: To ne, ale dceři bude. Narodila se 81. prosinec.
0: Tak to
1: no,
0: jo.
1: Tak 44.
0: 5.
1: Nebo tak nějak.
0: No, skoro.
1: No, vnučce už bude v červnu 23, tak si to vemte.
0: A teď právě přes to koleno, jak to vypadá s vaší vnučkou? Má něco po vás?
1: Ano, to je ono. Moje dcera to je celá matka, ale vnučka je zase celá já. Velice mírná, jo, velice mírná to, takže prostě já jsem se nepohodla s matkou a vnučka odešla, protože se dcera se rozvedla, její manžel byl doktor, no ale rozvedli se, protože ona když rodila, tak on mohl za ní jít, když rodila, a aby tak nekřičela, taky dal pár facek, no a tím to dodělal, že jo. No.
0: Neuvažovala jste někdy o tom, že se píšete dějiny vaší rodiny? To by byl šlágr.
1: No to si píšte. Pane kapitánčík, co já jsem prožila, když jsem se 4x vdala.
0: No to 4x.
1: To si neumíte, to, jako to se nevytahuju. Ale to málo, která žena prožije, to špatný, co jsem prožila já. Jo? Můj druhý, mě umřeli dva manželé, a jeden přítel, a ten, co mě umřel, ten jako druhej, protože první byl rozvod, ale ten druhej manžel, co jsme se vzali, když mě umřel, tak jsem těch 6 půjček na krku, jo, 19 psů a dceru rozvedenou na krku s roční holčičkou. Já jsem myslela, že zešedivím.
0: To není na román, no. To je na 8 řad dobrého seriálu na placených televizních kanálech.
1: To je hruza. A zase tenhle poslední manžel, co mě umřel v roce 23, no tak to je s tím železem, ten se nevohnul ani, aby sebral papír ze země, všechno, já jsem šla bydlet k němu do baráčku, že jo, ale všechno jsem tady, pane kapitánči, dělala já, všechno, on nic prostě, no.
0: Dobře, a píšu si vás přišel... jako další kandidátku na řád práce, až se zase bude udělovat, jo?
1: No a potom, když ho, že jo, protože měl nedomykavost chlopně, tak ho dvakrát operovali IKEMu, že jo, pak mu na podzim 23 vzali nohu nad kolenem, no a to si umíte představit, dvoumetrovej chlap, pomalu, 1,80 m a něco, a teď dcera ta byla větší v práci, ta neměla čas, tak já jsem ho do vany, na vozík, do postele. Teď jsem to přestal vidět, neslyšel, neviděl, musela jsem ho nakrmit, uvařit, nakrmit, že jo, plíny, pokakal se, průjem někdy.
0: No, tak paní Evo, musím říct, že teď si to budu muset všechno přebrat, tohle vaše kurikulum, víte. Doufám, že na to bude stačit ta písnička od Brontosauru, která je před námi. Já vám děkuju.
1: A ještě jenom řeknu,
0: a
1: že
0: mějte se hezky. Díky a naslyšenou.
1: 20 let tahám vodu, no. Naschle, mějte se.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Mezi námi musím říct, že ta písnička Brontosauru mi nestačila na to, abych si všechno, co říkala před chvílí paní Eva, přebral. Pokud jste na tom lépe, musím vám gratulovat. Ale teď bych měl pogratulovat Olinovi, který se dovolal na naší studiovou linku, aby řekl tu svoji verzi, tedy svůj příběh na téma Jablko padá nebo nepadá daleko od stromu. Oline, dobrý večer přeju.
1: Dobrý večer, zdravím tě, zdravím posluchače všechny.
0: Zdravím tě, tak.
1: No tak s tím, jak to je? S tím jabkem, co je, ještě nevím, jestli tam nahážím berínku jablíček nebo ne, nebo ne, jedno.
0: Tak dobře, tak doslova to nemusíme brát, já jsem říkal, že to je poetické vyjádření té skutečnosti, že děti dědí talenty, sklony svých rodičů. Ne vždycky to ale bývá pravda.
1: Já bych to řekl takhle. Mám dceru, mám kluka, teda ten už jsem dělal, ale měl jsem teda kluka. Když vzpomenu na to Petra, takže on se, když byl v mateřské školce, tak začal nějakový zvláštním způsobem rychle nabírat na objemu, na váze, jo. Takže on byl ve školce a vypadal jako v první nebo ve druhé třídě. Tak já jsem teda říkal, já něco musím s ním dělat, tak jsem ho vzal na trénink hokeje, jako předškoláka. Jsem se domluvil s kamarádem, který to tam trénoval, říkal, přiveď ho, uvidím, něco z toho vyleze. Takže vzpomínám si na jeho první trénink, přišel, obul jsem mu teda ty brusle, dal jsem mu nějaké ty chrániče, co jsem se tam učil, no a postavil jsem ho na ten led. On udělal dva kroky, opřel se o mantinel, zvedl levou ruku a přes hlavu si chytil to mantinelo a začal brečet, že nebude bruslit, nebude bruslit, nebude bruslit. Já říkám, Beťo, pojď, zkusíme to. Tak jsme to zkusili. No a můžu říct, že jsem s nima vydržel s tím ročníkem 9 roku. Chodil jsem ráno, jsme stávali 5 hodin, aby jsme byli 6 hodin na tréninku, to bylo tak dvakrát do týdne. Pak se jezdilo na zápasy sobota nebo neděle v Moravskoslezském kraji. To mě vydrželo fakt do 9. třídy, kdy potom už oni začali hrát takovou tu ligu pouliční, by se měla říct, no. Měli název Slivovice a Dobráci a takové tyto. Musím teda říct, podotknout, že v Kopřivnici vyrostli dokonce mistři světa v hokeji. Vašek Varaďa, to je současný trenér, nevím, koho teda to trénuje. Radek Bonk, to jsou kluci, kteří prošli kanadsko-americkou NHL. No a jako bych tomu klukovi, takže pak jsem ho, jak se říká, uvolnil, no ale on stejně s tím hokejem pokračoval a když měl teda svoje kluky, dva Vaška a Jirku, tak začal to samé, co já jsem s ním dělal, jo.
0: Taky, znamená, mimochodem, že taky přibírali v mateřské škole na objemu?
1: A myslím si, že ani ne, ale prostě já už to bral tak nějak ze setrvačnosti.
0: Jo.
1: Dokonce to udělal, došlo tak daleko, že vlastně se stal Kopřivnici je šéf trenérem na určitou dobu, udělal si nějakou fakultu nebo tu trenérskou školu v rámci fakulty tělovýchovy a sportu a dokonce v rámci republiky byl vyhlášen jeden rok jako nejoblíbenější trenér, jako té mládeže. Měl tam fotky s Holíkem a s těma reprezentantama a podobně. No a takže to byl ten tady tento sportovní jabko.
0: Ještě abych jabko to měl ucelené. Ty sám, Oline, máš sklony ke sportu? Sportovní talent?
1: Já bych řekl, že jo, čověče. Teda ten hokej jsem začínal zrovna stejně jako on, taky jsem byl poprvé na tom ledě. No ale potom já jsem dělal, s klukama jsem se seznámil, chodil jsem do posilovny, oni dělali kulturistiku jako estetickou a silový trojboj, to je ten bench, co tam ještě dřep a mrtvý tah. To jsem jako, dokonce potom jsme to nějak zahrnuli pod nějakou rudou hvězdu, nový čin. Prostě měli jsme úspěchy. A potom to sportování je barví turistika, chození ptá, tedy to je moje, to je láska velikářská.
0: Takže řekněme, že pohybově nadaný jsi jak ty a byl ano, tvůj určitě syn taky.
1: Ano.
0: No a jak je to s dcerou?
1: No a dcera to je zase, já bych to tak řekl, to je bohém, bych řekl.
0: Jo.
1: Ona vystudovala vysokou školu zahradní a krajinářské architektury, zůstala v Brně, protože vlastně ona začínala v Brně první ročník té Mendelovy univerzity, potom přešli do Lednice na Moravě, tam to dostudovali a ona se pak vrátila na veřejná zeleň města Brna, pak prošla přes galerii, dělala něco jako tu PR-ku, muzeum, potom galerii, no a nakonec teda skončila ITčku, myslím,

0: přijdou dvě kočky, potom přijdou tři kočky a ta babička to táhne ze svého důchodu, má tam třeba 30 koček a tak dále. Takže ta Lenka mají tento charitativní spolek a starají se momentálně o nějakých 1200 koček v rámci těch různých útulků. Mají to pozbírané po Jižní Moravě, něco mají na Severní Moravě a vlastně bych řekl takový, že suplují podle zákona se město anebo obce musí starat o tuhle kočky. Někde to dělají, někde to nedělají, ale oni to vlastně bych řekl suplují, protože těm vybraným spolkům nebo těm útulkům dávají peníze. Mm-hmm. Vydělali opravdu už několik milionů, podílí se na tom třeba i moje manželka, která plete kočky, potom ty kočky se draží, tam ona uháčkuje nebo plete kočku 60 cm vysokou, kterou dají jakoby jednomu útulku a tomu útulku ti sponzoři, kteří se chtějí tam dát nějaké peníze, tak draží tu kočku.
1: Jo, teď mě tak napadlo, omlouvám se, že ti skáču do řeči, no. Ne, jak je to s tou šikovností, jo, s tou zručností, jestli tvoje manželka je takhle zručná, že vlastně plete nebo háčkuje kočky, jak je to vlastně u jejich dětí, tedy u vašich dětí, s tou šikovností a manuální zručností?
0: No tak oni tu manuální šikovnost nahrazují tím důvtipem a tím, že to dobře vytáhnout z těch ostatních lidí, jo. jako Lenka jako taková, že by přímo háčkovala, ne. Jako manželka,
1: no ale taky šikovná, kočky. taky ano, šikovná.
0: Ona si to prostě umí prostě zařídit jinak. No. Takže fandí má, opravdu má po této stránce velikou, jak bych řekl, zásluhovou činnost. Takže
1: Oline, děkuji takové... za tenhle příběh, za to, že jsi dovolal vůbec a že jsi našel čas na telefonát do noční linky. Přeju hezkou dobrou noc a krásný zbytek května. Za chviličku už máme první skutečně letní měsíc, tak doufám, že včeličky si budeš užívat naplno.
0: Zdravím z lázní, horských lázní Karola Sturánka.
1: Děkuji.
0: Mějte se krásně všichni, opatrujte se a buďte šťastní. Ahoj.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrý večer při poslechu Noční linky Českého rozhlasu a uznávám, je to vlastně tak trošku indiskrétní téma, protože se vás de facto ptám, jestli se u vás doma geny zapřou anebo nezapřou, když tedy říkám, že jablko padá anebo nepadá daleko od stromu. To je téma Noční linky, kterou posloucháte a můžete do ní volat, číslo je 731 800 900, a taky psát. A právě na rozhlas.cz lomítko linka se objevil vzkaz Dany z Blatné. Krásný květnový večer všem, kteří poslouchají, a píše: já mám 3 děti, 2 syny, 1 dceru a taky mám vnoučka Dominika. Všichni jsou skvělí, jeden syn je po mně hodně muzikální. Někdy si společně zaspíváme, pak si oba zakouříme a je nám fajn. Druhý syn je zase zručný, možná po dědečkovi, a je hodně otevřený. Syn Dominik už začíná projevovat hudební sklony. Je to skvělé. Přeji všem linkařům co nejkrásnější večer a hlavně hodné a šikovné děti. Kdo je prosím teď na telefonní lince? Tady je Borek Kapitánček, Noční linka.
1: Dobrý den, pane Kapitánčík, tady je Liběno s Příbrami.
0: Pěkný večer. Liběno, padá nebo nepadá daleko od stromu to pověstné jablko? Jak je to u vás?
1: U nás asi těžko. No, já jsem se vyučila kuchařkou a manžel byl zedník. A teďka prasinovec je zedník, synovec je zedník, jeho tatínek byl zedník, tak asi tak možná to tak je. Asi.
0: Říkáte těžko, ale přitom...
1: No, u manžela je to tak, ale u mě jako kuchařka nikdo nebyl. Moje dcera se teda učila, ale udělala si maturitu, tak se toho vzdala a teď je ve škole. Dělá učitelku.
0: Je vám, nevím, jestli se ptám správně, ale zeptám se, je vám líto, že jste třeba svoje zkušenosti z gastronomie nemohla předat dál?
1: No, tak jako ty dvě dcery, ty byly cukrášky, ale taky to nedělají, takže jako asi ne, z mý strany asi ne, no. Jako já bych byla ráda, kdyby se některá to, ale oni jako vařit. Ta nejmladší neumí vařit, protože si vzala kuchaře.
0: Ta ani nemusí, když má kuchaře.
1: Ta ani nemusí, ta má doma kuchaře. A ta druhá dcera, ta se sice učila jako kuchařku, ale když si udělala maturitu, tak toho nechala, protože její manžel je taky kuchař.
0: To je skoro rodové zatížení.
1: No, je to takový rodový zatížení, přesně tak. No, protože oni chodili, on je 83. ročník, ten můj, ten, já říkám tchán,
0: zeď.
1: A takže on měl kamaráda, to byli oba kuchaři, jezdili i do Francie a takhle prostě, že to bylo nějak...
0: Ve Francii nemají kuchaře, ano, chápu.
1: Mají kuchaře, ale aby věděli, jaká je gastronomie v Čechách a ve Francii. Takhle to, měli to jako takovou jako
0: exkurzi?
1: Exkurzi. A potom, když už vlastně oni měli jít oba dva na vojnu, tak se zapadali na kuchařinu na ty 3 roky. No a moje dcera si vzala toho jednoho kuchaře a druhá dcera má toho druhého kuchaře.
0: Soupeří někdy vaši zeťové u plotny, třeba u vás doma na nějaké oslavě, kdo udělá lépe nějakou slavnostní tabuli?
1: No, to ne, protože ten Tonda právě, co je ten kamarád toho Martina, tak Martin je na Dobříši, ty bydlejí na Dobříši a oni bydlejí až v Libiši za Neratovicem.
0: Jo, já si snažím to umístit, protože už teď je tam postav jak na Orloji teda. Dobře, jo. Takže kuchaři, všechno kuchaři. No, zedníci, kuchaři.
1: Kuchaři a zedníci.
0: Ano.
1: Kuchaři a zedníci.
0: No, ale tak souhrně můžeme prohlásit, že jablko nepadlo daleko od stromů.
1: No, nepadlo, no, protože ten Vašik, on až se teď vyučí, ten dělá toho zedníka. Bude to mít i s maturitou, takže to bude mít taky dobrý, no. A sestřička její, ta sedla na kosmetičku, tak ta je tady úplně mimo.
0: Ještě uvidíme, jak to bude u vnoučat a pravnoučat. Ale to zase až někdy v příští lince, tak za 5, za 10 let. To už bude někdo jiný, než já.
1: No, to se na to zvědavám.
0: Dobře.
1: A mohla bych pozdravit Janiny Spodmok a hlavně Marušku Kudenkovou a Jarmelku Dostochova a Jindřišku, no prostě úplně všechny, abych je všechny vyjmenovala, Drahušku a Veroniku.
0: To ani nemusíte, všechny. Protože těch by bylo na dalších 10 minut. No. Všechny, kteří poslouchají, zdravíme společně.
1: Já jsem ráda, že jsem se dovolala, protože minule jste měl takový krásný téma, já už teď nevím jaký.
0: Šťastný ten, kdo nepozná svou drogu, bylo téma.
1: Ano. To jsem chtěla. A já jsem říkala, do prkínka, on mi to nezvedne potvora jedna.
0: Tohle si o mě myslíte? Tak je to prostě úděl, no.
1: To je ta potvora, ne ten potvora. A Maruška právě říkala, já to asi poslouchat nebudu, já bych mu taky zavolala. Abych věděla, že jak má krásně modrý oči. My teď tady máme ty poměnky a on je má jak poměnkový. Já taky tady mám poměnky, vyrostly mi tady.
0: Kde mám sluneční brýle? Děkuju moc krát, paní Libino.
1: Ne, žádný takový. Sluneční brýle, ne, já mám taky modrý oči, nemyslete si.
0: No jo, nepatříme sem, jsme ze severu. Mějte tak se hezky a dobrou noc.
1: Taky, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Padá nebo nepadá jablko daleko od stromu? Neříkám, že po skončení dnešní noční linky v tom bude definitivně a na věčné časy jasno, ale zajímá mě, jak je to u vás doma. Jestli tomu tak bylo u Mirka, to uslyšíme v těch dalších minutách. Zdravím do Podkrkonoší.
1: Já taky zdravím všechny posluchače, já vás taky zdravím moc.
0: Pěkný
1: no, čas. Jestli je padá jablíčko daleko nebo nedaleko od stromu, tak v našem případě to padá, jak se říká, do bílého pláště, protože my, jak se říká, v celé rodině, kam, jak se říká, se podíváme, tak my všichni jsme jako ve zdravotnictví.
0: Takže doktoři, zdravotníci, zdravotnice,
1: ano,
0: sestřičky.
1: Ano. Všecko, no, vlastně v podstatě, když to řeknu, moje mamka dělala zuby, můj taťka byl obvodní lékař, já dělám radiodiagnostiku, manželka byla taky vlastně na jako radiodiagnostice, syn, ten je špičkový jako lékař, jako motole, dcera, ta je vlastně hematoložka, její přítel jako kardiolog, manželka mýho syna jako chirurg, jako rodiče.
0: Dokonce přítele. I partnery si hledáte v bílém plášti.
1: Ano. Takže opravdu, jo, zase, jako, další to jsou potom jako záchranáři, takže opravdu, jak si říká, opravdu teda jako bílej pláště u nás, jak si říká, no, že to je jako typické, no.
0: Ale Mirku, to já vám musím souhrně celé vaší rodině, čítající podle toho, co říkáte, typu tak 50-60 lidí, poděkovat za vaši práci, protože
1: to
0: je neocenitelná.
1: Je to náročný samozřejmě, to je pravda, ale jako vím, že de facto i víceméně moji přátelé taky vesměs se pohybují v té vlastně oblasti, ne teda úplně všichni, ale hodně. Takže samozřejmě, jakmile prostě nějaký téma, tak samozřejmě, jak říká, došle toto zkouzno, takových těch zdravotnických jako otázek a podobně. A samozřejmě jako čeká to jako zajímá, že samozřejmě jako medicina si vyvíjí, říkal jako velice, řekl bych, rychlým tempem a těma jako novýma jako technologiemi a podobně, takže samozřejmě je to, řekl bych, obor takový, řekl bych, samozřejmě velice jako náročný, co týká samozřejmě jako jednání jako s lidma a podobně, ale jako hezký samozřejmě.
0: No úctyhodný, to jo. Řekněte mi, když se sejdete na rodinné oslavě a nemusí vás být všech 50, jo, dejme tomu stačí desítka.
1: Ano. Tak.
0: Jaká témata volíte? To musí být samý tak. Appendix, že?
1: Ano, to je jako víceméně vesměs to, teďka jdeme tomu je pořád, teďka vlastně přijde, vlastně Kamilo je vlastně pátek, sezona byla právě synovi vlastně v Karolínu na postgraduálním vlastně jako předání PhD, jak to bylo hezký, tak samozřejmě jsme tam přišli, že jo, ještě s ostatníma činama vlastně jako rodiny, tak to bylo hezký, no, takže samozřejmě jako ano, když se potom jako sejdeme, tak vesměs, co nový jako nemocnicích, jaká byla operace, co jaký byl jako zajímavý případy. Ano, takže dost často se to týká toho tématu.
0: No tak u nás doma jsem za rádio jediný. No tak buďte rád, že tomu tak je, že se máte s kým o tom bavit, co děláte v práci. No.
1: Určitě. Tak samozřejmě uvidíme, syn má vlastně jako dvě děti, tak se uvidí, jestli syn, jestli tak nějaký způsob do toho potom půjde, nebo teda to se ještě ukáže, ještě jsou na tom jako relativně, jako jsou jako malí, že jo, to syn vlastně nějakých 6 roků, a tak to se ještě uvidí, jakým synem o to říká potom betáhnout. A samozřejmě, kdyby, jak si říkáš, šlo taky tím směrem, bylo by to hezký, no.
0: Mirku, děkuji vám za tenhle krásný příběh. Mějte se hezky a dobrou noc.
1: Taky se mějte hezky, dobrou noc.
0: Naslyšenou. Telefon je 731 800 900, no nakonec za chvilku vám ho připomeneme i v té naší znělce, ale měl bych zmínit i tu druhou možnost, jak se svými příběhy na téma jablko padá nebo nepadá daleko od stromu vstoupit do vysílání. Jenom napište, web má adresu rozhlas.cz/linka.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Nerušený poslech Noční linky Českého rozhlasu vám přeju, vážení přátelé. Jejím dnešním tématem je to pověstné jablko, které buď padá, anebo nepadá daleko od stromu. Jistě, že z těch několika málo telefonátů, které během dvou hodin odezní, těžko budeme moci odvodit nějakou tendenci, řekněme. Ale u konkrétních příkladů se klidně můžeme zastavit třeba i s naším posluchačem Edou, který čeká na telefonu. Edo, dobrý večer vám přeju.
1: Dobrý večer, Borku.
0: Zdravím vás. Tak padá nebo nepadá ve vašem případě jablko daleko od stromu?
1: No, padá.
0: Jo?
1: To víte, padá.
0: Tak buďte konkrétní.
1: Já jsem dělal 50 let hospodskýho a můj syn je kuchař, takže se potatil. A dělá kuchařko a já dělám pořád teďka v důchodě, nedělám nic.
0: No a kdy k tomu syn přičichl, k tomuhle vašemu povolání?
1: Když k tomu přičichl? No, když se rozhodoval o svým
0: budoucím povolání?
1: Budoucím povolání, víš? A tak viděl, že jsou hospodě a tak se dál na kuchata, protože chtěl být někde zemědělství, víš? Ale ta hospodská věc a tak o to chytla je, bude mě 50 let a do dneška to dělá.
0: Kdy natočil své první pivo? Já vím, že je kuchař, jo, ale musel přece něco od vás odkoukat, jako od hospodského.
1: No, první pivo natočil. Někde na bečce s klukama, víš?
0: Jo, tak. No tak, třeba to chtěl někde mimo natrénovat.
1: A jinak samozřejmě dělal, pomáhal mě tam v hospodě.
0: No tak to je vzorňák.
1: No jasný, no. A to bylo právě, víš, Borečku, já jsem tak rád, že jsem se ti dovolal, víš, ty jsi takový můj idol.
0: Já už jsem myslel, že talisman.
1: Talisman.
0: To je lepší.
1: A já jsem teď onedy vyhrál u tebe tam pátek, je to asi měsíc, ale ještě mě ta cena nedošla.
0: Edo, tohle budeme muset vyřešit v tom odpoledním vysílání, ve kterém jste zřejmě vyhrál. Trošku je mi to divný, že ještě nepřišla výhra, ale rozhodně na to zítra myslím. Zavolám, vidím vaše číslo, píšu si.
1: A jinak, dcera taky se potatila a dělala, já jsem měl na zámku ve Slavkově vyhlášenou vinárnu, nejsem šel do důchodu a tam jsme dělali. Byl to rodinný podnik. Edik vařil a Vendulka obsluhovala jako dcera, víš? Takže
0: se dá tvrdit, že jablko nepadlo daleko od stromu.
1: No, manželka se mnou dělala 50 let v hospodě, taky.
0: Tak co už jiného zbývalo, že jo? Chlap věčně v hospodě, no tak tam přišla za ním, no.
1: No, to víš, několikrát jsem se občerstvil.
0: Asi tuším, jak?
1: No, to víš, no tak.
0: No jako máte to po ruce.
1: Polovička, pohodný materiál. Aha. Ale všecko v normě, víš?
0: Ano, a všecko jste překonali, i když byly nějaké záběhy, že jo?
1: Jo.
0: No já mám rád dobré konce, tak jsem to rovnou nabídnul. Edo, děkuju a přeji krásný květen.
1: Ahoj, Borečku, ahoj.
0: Naslyšenou.
1: Zavolám ti zase, ahoj.
0: První hodina noční linky je už skoro pryč, ale ta druhá, ta vás čeká. Čeká vás taky nový den. Začíná za 3,5 minuty.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Dobrý den, dobrý večer, ale možná taky dobrou noc či dobré ráno. Ale rozhodně ten nový den, to je v platnosti. Tedy tohle moje tvrzení. A ten 21. květnový jsme přivítali písničkou kapely Olympic v noční lince. Od mikrofonu vás zdraví z brněnského studia Borek Kapitančik. Tak ještě jednou, nerušený poslech našeho povídání v té poslední hodině starého a první hodině nového dne. Jsou to vždycky příběhy na určité téma, které vlastně spojuje celé dvě hodinky noční linky. A v tomto případě, tedy dnes, je to téma Jablko padá nebo nepadá daleko od stromu. A vlastně je dobře, že to byla kapela Olympic, se kterou jsme se přehoupli do 21. května. Mimochodem, gratuluju Monikám k jejich krásnému svátku. Protože právě u Petra Jandy je jasně vidět, že to jablko přinejmenším v případě jeho dcery Marty Jandové, která se prosadila jako zpěvačka německé kapely Die Happy, a jeho bratr Slávek Janda vede kapelu Abraxas, tak u něj je to zřejmé. Ale ne vždy platí tohle okřídlené pořekadlo, tedy že jablko nepadá daleko od stromu. Možná se vaše děti vydali úplně jinou cestou, než jste jim, neříkám připravili, ale než jste jim aspoň v duchu plánovali, a možná vás to tak trošku mrzí, že nemáte komu předat všechny vaše zkušenosti z oboru, kterým jste žili, dejme tomu, celý váš život. To, že jablko nepadá daleko od stromu, je vlastně jenom takové poetické vyjádření skutečnosti, že děti prostě bývají podobné svým rodičům, vzhledem, povahou, zvyky, talentem. Ale jak říkám, ne vždy to platí. No a právě ty konkrétní příběhy a příklady z vašeho života hodlám nabírat na telefonní lince 731 800 900 i v těch dalších minutách, až do jedné hodiny. Můžete volat, ale můžete také psát. rozhlas.cz/linka, to je adresa webu, kam můžete už teď začít datlovat.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, vážení přátelé. Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. A tématem vašich příběhů pro dnešní dvě hodiny našeho povídání je jablko padá nebo jablko nepadá daleko od stromu. Teď jsem si vlastně na tohle téma otevřel, respektive našel a poté otevřel jeden článek na internetu. Docela zajímavé je, že v nezanedbatelné míře je možné ovlivnit genetickou výbavu, kterou jsme dostali do vínku po svých rodičích, ale i dispozice, které předáme dál svým dětem. A je to tím, že zdaleka ne všechny zděděné geny se během našeho života aktivují. Jestli se tak stane, o tom vlastně spolu rozhoduje naše prostředí a náš životní styl, takže každý je tak trošku genetickým inženýrem a na každém tak trochu záleží, jaké geny, jaké vlohy předá svým potomkům. Dobrý večer, paní Věro, zdravím do Ústí nad Labem.
1: Dobrý večer vám samozřejmě do studia a samozřejmě všem posluchačům, kteří poslouchají. Tak jsem si řekla, že také zavolám a povím tedy vlastně de facto příběh o sobě a o své matce, takže tím jablkem budu já.
0: A stromem maminka.
1: A stromem ano, moje matka. A tak chci povědět to, že moje matka je vzděláním letecký konstruktér. To není tak běžný. Jako, nebo teda, no, nebývá to tak běžný. Takže moje matka vlastně pracovala a dělala motory letadel. Motor letu v Praze. A proč o tom chci tak povídat? Jenom takovou věc. Já samozřejmě jsem vlastně vzděláním úplně z jiného ranku.
0: No právě, z jakého?
1: Jsem vlastně teda udělala dvě střední školy, takže jednou jsem zdravotní laborantka a druhou jsem sociálně právní, jako vlastně poradenství. No, teď už jsem vlastně invalidní, takže už ani jedno nedělám, takže ty maturity sice mám, ale jaksi fyzicky na to nemám. No a tak bych asi také neměla na to, kdybych náhodou chtěla jít ve šlepejích své matky, to určitě ne. Ale paradoxní je, že vlastně já jsem jí kdysi k nějakým kulatým narozeninám koupila takový jaksi pilotem na zkoušku, vlastně let prostě ultralightem, kde si člověk může vyzkoušet vlastně i řízení. No a matka mi to odmítla s tím, že jestli jako chci zabít nebo něco takového, že absolutně nechci jako nějaký do výšin. Což je docela velký rozdíl ode mě, protože já jsem si vlastně třeba jsem v podstatě docela, když jsem měla možnost, tak jsem letěla ultralightem vlastně dvoumístním, takže vedle pilota a i jsem si docela ráda vlastně zkusila jako kniplem řídit a v podstatě i jsem ho přemluvala.
0: Aby vám to půjčil, že jo?
1: No, aby mi to půjčil, ale spíš tak, jako že jsme si vyzkoušeli prostě volnej pád, což je docela hustý, když to opravdu jako se nechá chvíli prostě padat a člověk se napresuje do těch pásů prostě.
0: No tak teď, jestli vás poslouchá maminka, tak si říká, no ještě, že jsem tam nevlezla.
1: Ale on to náhodou bylo úplně úžasný. Já jsem přemlouvala i to, kdyby vlastně se mnou, jako to, že se letadlo jako udělalo, že bylo vlastně křídlama jako kolmo k zemi, tak to jo, nechtěl se mnou udělat otočku jako kolem dokola, což já jsem chtěla, ale to prej jako neprošlo, to prostě neprošlo. No, ale jinak jako to bylo prostě ve své podstatě úžasný, když jsem tam jako nastupovala do letadla, tak říkali, že buď že se z toho poblaju, anebo budu úplně jakoby spokojená a nadšená. Já jsem byla úplně spokojená a nadšená.
0: Jo. No, ale tak já si zase dokážu představit, tedy samozřejmě nic proti vaší mamince, ale kdybych já sám měl spoléhat na elektřinu zapojenou mnou a mýma rukama, tak bych to taky radši neriskoval, protože já už si z té elektriky nepamatuju skoro vůbec nic z té střední školy. No.
1: Ona už teďka ty motory nedělá, takže...
0: No dobře, no ale tak jako přičichla k tomu při nejmenším. Takže vy jste to jablko, které se zakutálelo hodně daleko.
1: No, asi moc těch věcí, ne, že bych... Já si myslím, že jako docela takhle...
0: No po té profesní stránce rozhodně.
1: Jo, po profesní, ano, ano.
0: No a jak je to s těmi ostatními stránkami? Promiňte, že vás neustále přerušuju, ale jo, protože už tady vidím další vyzváněče, tak chci dojít k jádru věci.
1: Já nebudu
0: zvyšovat. Ne. Jak je to s povahou? Máte povahu podobnou jako maminka?
1: Myslím, že také ne. Něčem určitě docela dost odlišnou. Celkově prostě, jo, tak prostě, taky nemám prostě 4 děti, jako ona měla vlastně, a to já jsem si nemohla troufnout s vrozenou chorobou, kterou mi teda žel také dala do vínku, takže tímhle s tím asi se dost věcí vůbec celkově tak jako nasměrovalo někam úplně jinam, nevím, jestli je to teda lepší, no, je to prostě takový, jaký to je, no. Takže, no, prostě, že člověk žije, jak zvládá žít, no. A dělá to, co zvládá. A taky někdy je teda nezvládá, no.
0: Ano, bereme si pouze takové úkoly, na které stačíme. Jak říkal geniální Jára Cimrman.
1: Jo, tak nějak.
0: Věro, děkuji, že jste vyjádřila svým telefonátem důvěru k noční lince. Doufám, že ji nesklamu ani v těch dalších příbězích. A jsem rád, že posloucháte. Naslyšenou.
1: Já jsem ráda, že jste mě taky vyslechli. Přeju všem posluchačům jako vždy zdraví, protože se nedá koupit ani ukrást. Já ho přeju všem i sobě, to je moje krédo. Takže s tímhle se loučím. Krásnou dobrou noc.
0: Přeju vám dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a ku podivu už po druhé se stalo, že naše posluchačka, která měla teď být slyšet během písničky Žalmana a spol, jsme si povídali a jí říkal jenom, ať vypne rádio, protože ta zpětná vazba není příjemná ani pro ty, kteří poslouchají, ani pro ty, kteří telefonují. No a najednou se ten telefon ztratil. Takže místo ní teď dávám šanci někomu dalšímu na čísle 731 800 900. Ještě nevím, kdo to je. Dobrý večer, tady je Borek Kapitánčík.
1: No, ahoj. Ahoj, Borku, tady Jarda.
0: Jarda z taxíku. Jardo, prosím, vypni to rádio, jak jsem říkal, ta zpětná vazba. To je potvora. Tak.
1: Takže já zdravím všechny, kteří jsou na příjmu.
0: Za všechny děkuji.
1: Už se to povedlo, ano.
0: No, už se to povedlo. Padá nebo nepadá jablko daleko od stromu v tvém případě?
1: No, u mě nepadá daleko od stromu, protože celkem se dá říct, že syn se teda vyučil s elektrikářem, já jsem původně zámečník, takže to je docela příbuzný obor a jeho koníček je teda vaření ještě ke všemu, to sice mě taky občas to, ale ne tolik. On je v tom virtuos, teda on se tím klidně může i živit. No a baví ho dělat na autech, no dělá na autech. Já jsem to dělal jako koníčka teda, veterány, že jo? A on dělá ze skuteční teda dílně na opravách aut a takový ty techniky podobný, prostě zhrubný, co se na vesnici používá, no.
0: Takže syn se potatil. Máte podobnou povahu? Můžeš-li to tedy posoudit?
1: No, s povahou je to horší. No tak, on neměl moc teda štěstí na ženský, takže se ta první, no to je jedno.
0: A no tak začínalo to zajímavě, ale dobře, nebudu naléhat.
1: No, v tomhle tom prostě třeba povahově, já bych třeba nikdy nešel k porodu a on dvakrát přestřihával pupeční šňůru, jo. No, tak to já bych teda, mě by tam nikdo nedostal, nebudu dozorem.
0: Smím vědět proč?
1: No, protože si myslím, že porod je přece jenom určitý druh operace a může k tomu, jako při každé operaci, může i u toho dojít k různým komplikacím, které vyžadují potom okamžitý nějaký zásah toho lékařského personálu. A aby se tam do toho motal ještě vystresovaný a různě prostě naladěný otec, který tam absolutně nepatří, jsem prostě proti tomu zásadně. No, ale
0: rozumím, i když mám jiný názor, ale rozumím.
1: No, že bych to zakázal, to ne, ale mě by tam nikdo nedostal.
0: Rozumím.
1: Jsem rád, že je to povolený, protože třeba když se narodila dcera naše, protože my máme dceru teda starší než syna, a tak ta dcera, aby jsme ji viděli, tak naštěstí kamarádová manželka dělala zdravotní sestru, tak jako nás tam pustila, jinak by to bylo nešlo. No, ale to je tak zhruba všechno. A dcera to je zase zažrená do práce takovým způsobem, je prostě za každou cenu uživit rodinu a tak dále, takže
0: je zodpovědná. No.
1: Jabka padly blízko toho základního kmene. A já už budu muset končit, dostal jsem zakázku.
0: Chápu, Rito je přednější, chápu, Jardo, ať se daří.
1: Slyšíme se, loučím, ještě jednou, mějte se všichni krásně, ať už je nám hlavně teplo, ať už přijde to jaro.
0: Souhlasím. No, léto by bylo ještě lepší. Naslyšenou. To byl další posluchač v noční lince na téma jablko padá nebo nepadá daleko od stromu. Po Jardovi dostáváte šanci vy během písničky, kterou vám teď přichází zaspívat Marie Rotrová společně s Karlem Černochem.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, vážení přátelé. Je tu noční linka Českého rozhlasu a dnes v ní rozebíráme to okřídlené rčení o jablku, které padá nebo nepadá daleko od stromu, paní Dano. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Moje jablíčka teda tři spadly nedaleko od stromu, blízko od stromu. Tím začnu rovnou.
0: Aha, tak to máte úplně jinak než u nás doma, ano?
1: No, to jsem se začala zeptat. Ale co mi teda překvapilo dneska, a tím já začnu, ale hnedka od toho odskočíme a vrátíme se k tématu. Mě překvapilo, že jsem jakoby psala a jako Dana zblase, ale přitom já jsem dneska vůbec nepsala.
0: No já jsem právě a před hodinkou citoval to, co napsala,
1: no,
0: tady vidím podpis Dana
1: Blatna. Probralo.
0: Aha, no, takže se za vás probralo. Nikdo vydává. Ale z toho si nic nedělejte. Víte, v kolika
1: no,
0: podnicích já už jsem byl
1: lidem
0: a řekli mi, no, musíte zaplatit to rozbitý zrcadlo. Já tam nikdy nebyl.
1: Ne, pohodě. Já jsem to slyšela už ze Židlokovic, myslím, že už prostě se to občas stane. Ale já bych teda upřesnila to, jak ty moje jablíčka teda spadly nedaleko od stromu. V podstatě jsem ráda a vděčná za to, že ty tři děti mám. A mám skutečně tři děti, mám těch 9 vnoučat, což je teda požehnaný. Ale všechny jako jsou pracovití, muzikální, svým způsobem i sportovní, což já teda jsem taky hodně sportovala jako za mladá, to je pravda. Jo, a dneska už tak jako i tu turistiku pomalu opouštím. Jsem ráda, když někam dojdu, spíš tak jako na kolíčku si vyjedu. No a hlavně kluci uměli vařit perfektně, jako umí moje dcera, ale ty to teda vůbec nebaví. Mě to ještě stále baví, jakž tak. Takže jako a kluci jsou techničtí, až na toho nejstaršího, ten je prostě takovej spíš humanitně zaměřený.
0: Takže přece jenom nějaké niance se dají najít, nedá se říct,
1: ano,
0: že jste
1: ano,
0: to brala
1: ano
0: podle jedné šablony.
1: Ne, to ne. A jako jsou praktičtí hlavně, což je pro mě velice důležité, že prostě jsou praktičtí a mám z nich radost samozřejmě. No a jak tam mluvil pán potom, myslím, že Mirek to byl, to mě velice
0: plášť
1: zaujalo, jak jsou všichni v bílých pláštích, jo.
0: Ano,
1: to říká, tak to mě se teda nepoštěstilo. Já jsem si přála jako v dětství buď to být zpěvačkou anebo zdravotní sestřičkou. A pak jsem teda úplně se vrtla někam jinam, abych popravdě řekla, jo, na tu chemii. Ale moje dcera je třeba učitelka pro střední školy biologie a chemie, tak ta se zvrtla po mně. Kluci, ty jsou sportovní a jedinýho bílýho pláště mám zdravotníka Dominika, vnuka. A to jsem právě, myslím, že říkala Jarušce Barboříkovi. Jo. Takže dneska jsem nepsala, ale volám vám. A volám vám ráda, protože vás velice, Borku, slyším ráda.
0: To je hezké. Mockrát vám za to děkuju a já musím říct, ne na oplátku, jenom vám. Já jsem vděčný za každý váš telefonát, za každý skutečný příběh, který zavoláte nebo napíšete a moc rád si s vámi povídám. Konec konců, jinak bych nemohl dělat noční linku.
1: To je vaše poslání, ale já to tak vnímám. Ale jste v tom fakt jednička s hvězdičkou.
0: No tak
1: jako
0: nechme té červené barvy raději.
1: Bude to vidět na kameře. Když já teď koukám na kameru,
0: no,
1: nemůžu.
0: Ano, my jsme vlastně poloviční televize. Jo, to je pravda. Jo.
1: Ale
0: jenom doufám, že si neděláte screenshoty a nedáváte to do špajzu, ty fotky.
1: Ať jablka padají nebo nepadají daleko od stromu. Takže mějte všichni báječně, mějte krásný jaro, léto. A víte, co mě dneska čeká? Večer k svátku matek jsem dostala a k narozeninám. My tady budeme mít na zámku. Vy jste hrál dneska první písničku vlastně ze zámku Blatenského. My tady budeme mít zlatýho Slavíka loňského Nojda Bártu.
0: Je, no tak to bude velká akce.
1: To bude velká akce. A pozdravujte ty

0: Vaše konkrétní příběhy k tomuto tématu telefonujete na tohle číslo.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

si v Porsche. Mít ale tu, co máš, to se mi zdá horší. A proto vím, že jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a tu pestrou paletu pozdravů, kterou jsem předvedl před půl hodinkou, vlastně můžu ještě rozšířit. V tomto případě tady rozhodně, protože pro Radomíra platí dobré odpoledne. Zdravím vás, Radomíre.
1: Dobré odpoledne, dobrou noc nebo dobrý večer pro vás a
0: všechny, kteří jsou správně naladěni. I já to ještě vysvětlím, on totiž Radomír volá z Koloréda.
1: Takže časový posun je o 8 hodin méně.
0: Tak. Takže dobré odpoledne a poslouchám. Padá nebo nepadá jablko daleko od stromu ve vašem případě?
1: V mém případě velice daleko. Velice daleko, protože naše rodina byla taková usedlá. Maminka... To já tím nechci nic naznačovat, že by to bylo špatně, ale maminka byla soudkyně, tatínek úředník a v podstatě se doma nic nedělo a mě to hrozně scházelo. Já jsem se vždycky musel do něčeho zapojovat a vždycky já jsem byl taková černá ovce rodiny.
0: Takže vám říkali, po kom to dítě je, jo?
1: Po kom to dítě je, přesně tak, protože už

0: generace před mými rodiči, to byli zemědělci z jedné strany a babička byla švadlená, dědeček tesař. Všichni se drželi prostě tak jako u toho hnízda. Mě to z toho hnízda nějak pořád táhlo pryč.
1: Hmm.
0: Takže já od 18 let vlastně začal jsem s Červeným křížem. S tím jsem objel skoro celý svět. Byl jsem v Jugoslávii, v Jižní Africe, ve Venezuele. No a skončil jsem nakonec tady v Kolorádu. Takže já to mám hodně daleko od stromu.
1: A co vaši potomci, Radomíre, jak na tom jsou?
0: Moji potomci nejsou.
1: Nejsou? Aha.
0: Bohužel.
1: Tak to se omlouvám. Tak určitě jste se snažil, ale nějak to asi nevyšlo. No, to se tak někdy stává.
0: Já jsem se ani moc...
1: Ani nesnažil.
0: Upřímně, já jsem se ani moc nesnažil.
1: No tak třeba vás to ještě čeká.
0: V 60.
1: No tak podívejte se na Karla Gotta.
0: No jo, ale tak to je jiná kategorie, to... jiná sorta.
1: No dobře, ale mě to taky pořád ještě baví, no. A my jsme asi tak stejně velcí.
0: Ale mě to taky baví, ale zrovna mě nebaví, že bych musel mít děti.
1: Jo, ty následky, já vám rozumím, chápu. Radomíre, vysvětlujete si nějak to, že jste od té rodinné tradice de facto odbočil, od té usedlosti k tomu, že jste zcestoval celý svět a skončil v Kolorádu?
0: Já nad tím nějak nepřemýšlím. Já prostě žiju život, věřím, že ho žiju dobře, neubližuju, spíš se snažím pomáhat.
1: Mm-hmm.
0: Tak každýho věc, že jo, žít si svůj život.
1: No, mnozí k tomu...
0: Je to prostě... Go ahead, pokračujte.
1: Máme totiž spoždění na té telefonní lince, přece jenom tak proto to vypadá s těmi mezerami tak, jak to vypadá. No, je to samozřejmě každého věc, ale chtěl jsem se prostě zeptat, jestli si vy sám nějak vysvětlujete tady to, že jste jiný než vaši rodiče, řekněme tím obecným zaměřením, obecnou povahou. Mimochodem, povaha, to je samozřejmě...
0: No, Mám sestru, mám bratra a ti jsou to samý jako moja rodina předtím.
1: Takže vy jste jediný, kdo se takto vyčlenil, ano?
0: Jak říkám, černé ovce.
1: Já bych tu barvu příliš nezařazoval, kor ve vašem případě.
0: Tak dobře, tak bílej habran.
1: Tak, to je lepší. Tam už nás nemají za co žalovat. Mějte se hezky a přeji vám dobré odpoledne do Kolorádu. Naslyšenou.
0: Děkuju, vám taky.
1: Jablko padá nebo nepadá daleko od stromu? Na to, abyste ten svůj příběh v úvozovkách protlačili do noční linky, už máme jen 22 minut. Tak snad se to povede po písničce Věry Špinarové.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: V noční lince Českého rozhlasu, kterou právě posloucháte, není konec se ženskými hlasy. Po Věře Špinarové dostává slovo Ludmila, posluchačka se svým příběhem a pohledem na torčení o jablku, které padá nebo nepadá daleko od stromu. Dobrý večer, Ludmilo.
1: Dobrý večer, Borku. Já vás zdravím a všechny noční linky, co poslouchají.
0: Za všechny děkuju.
1: A teď teda vám řeknu, že já mám 3 děti a 2 děti mám z prvního manželství a ty teda padají daleko ode mě.
0: Tak to musíte být konkrétnější. V čem?
1: Akorát syn, no tak dcera nemá ráda moc kamarádky. Ona je taková rodinný typ. A jenom se věnuje děti, to je ta opičí láska.
0: Aha.
1: A syn teda ten je jako jedině, jestli se mnou rozumí, když si spolu voláme, tak on má jedině starost, co jsem vařila, abych mu dala nějaký rady. Aha. A rád teda zkouší různé věci, jako v gastronomii.
0: Jo.
1: Takže to jo. Ale třetí dívče, ta je ta zdravotní sestra, a ta je teda celá po mně.
0: Taky jste byla sestra?
1: Ne, já jsem nebyla. Já jsem panská Kryčová. Tak to se nepovedlo. Jo. To teda neumí nikdo nic šít. To teda si neumí ani přišít knoflík.
0: Jo. A to je taková všeobecně rozšířená vlastnost. Kdybyste viděla, jak já jsem seštepoval ten prasklý potah v autě, to byste mě dala. No nic, poslouchám dál. Pardon.
1: No a dcera, tak ta je oblíbená. Hlavně po práci, ty zbožňují pacienty, pacienti zbožňují, ona je velice empatická a ráda pomáhá lidem a je velice ochotná. A tak ta je nejmladší, takže ta má teprve 44, no a ti už jsou přes 50, tak ti už mají jako vnoučata. A ona má malý děti. Ona má 15-letou a 12-letou. Takže teďka se právě hlásila ta na to, jak jsem vám říkala, že na to konzervatoř nedostala se. O 2 body se nedostala. Tak jsme měli smutek, ale jako všechno je k něčemu dobrý. Dostala se na gymnázium, a kde se zaměřují na jazyky. A ona teda je nadaná na jazyky, ale ona chce být herečka v Jermelmovoci, takže ona, to nevím, po kom teda má, a že ona říkala, že jim to dokáže příští rok, že se bude hlásit zas.
0: No tak častá krůpěj kámen proráží. A jestli je taková, no přinejmenším projevem extrovertka, jako jste vy, tak to má v kapse.
1: No, řekli, že to byla škoda, že to bylo ofous.
0: No, právě.
1: Že, ale ona není drzá, co právě.
0: Jo, a vy byste se jako, promiňte, že vás přerušuju, ale hned mi dáváte nahrávku na smeč, tak se musím zeptat. Vy sama se považujete za drzou?
1: Ne, já nejsem drzá, ale jsou odvážná, tak bych řekla.
0: Jo.
1: Jsou odvážná. A ona teda odvážná je, že se za to chce znovu do toho pustit, ale říkala jí, kdo je na konzervatoři v prvním ročníku, je ta športslová Sofie, teďka hrála už ale ve 4 filmech, a tak si spolu píšou a ona jí tvrdí, že jsou stejný povahový typy a aby se toho nevzala, když po tím tak touží a že kdyby něco potřebovala, takže jí poradí. No ale tak, a co ji připravovala herečka, tak ta z toho taky byla špatná, že ji nevzali. No,
0: No tak možná to vzala tak, že to je špatné vysvědčení pro její práci, ale tady šlo zřejmě opravdu o nějaký těsný bodový nezisk.
1: No, tak jsme se dozvěděli o tom, že brali jenom 3 holky a 3 kluky. No a 2 holčičky byly, babička byla herečka, ale jako po jménu to neznám vůbec. Takže ono to taky mělo vliv. práci.
0: Ale teď jste mi vlastně připomněla ještě tu druhou stranu mince, tedy dnešního tématu, jablko padá nebo nepadá daleko od stromu. Jak jste na tom, tedy dokážete-li to zhodnotit? Vy a vaši rodiče, byli jste si blízcí v tom ohledu nadání, talentu, zájmu? Vedli vás k něčemu,
1: no,
0: nebo to šlo automaticky?
1: Jsem, ano, s otcem mojím. Tak ten hrával divadlo a byl velice oblíbený v kolektivu. A tak to jsem zdědila já po něm teda.
0: Jo, takže já si píšu, v kolektivu oblíbená Ludmila nám volala ve 1:45. Děkuji, Ludmilo, a přeju vám krásný zbytek května. Naslyšenou.
1: Já vám taky a nashledanou. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: téhle písničce v podání Pavla Bobka je čas už jen na jeden telefonát té aktuální noční linky. Jejím tématem bylo jablko, které padá nebo nepadá daleko od stromu. A tím posledním, kdo teď na telefonu 731 800 900 zveřejní svůj příběh, svůj postřeh, svoji úvahu na tohle téma je Hynek. Hynku, dlouho jsme se neslyšeli, přeju dobrý večer.
1: Dobrý večer tobě i všem, kteří ještě vytrvali u přístrojů.
0: No to tak někteří mají, že prostě nemůžou jít spát, dokud nepadne poslední slovo. Dnes tedy na téma jablko padá nebo nepadá daleko od stromu. Jak je to v tvém případě?
1: No, já mám vnoučat celkem 7 a tak jeden z toho se vydařil tady v tom tématu a tento mi nahradí za všechny.
0: Musíme říct, tedy pokud si dobře pamatuju, že jsi byl hodně činný, no vlastně skoro celý život, jestli si vzpomínám dobře, v gastronomii, abych to zaobalil.
1: Tak tady v tom ne, já myslím spíš v tom dalším tématu. Mm-hmm. A sice já jsem býval komediant.
0: A takhle.
1: Mm-hmm. A to on zdědil po mně jako úplně v perfektním stavu. Mm-hmm. Jako byl jsem i muzikant a to zdědil taky, protože hraje i dokonce nějakým způsobem dokáže bavit vtipy a tohle to zdědil taky po mně.
0: Kolik mu je?
1: Dokonce když jsem já šel do podrobností, tak ještě obliba moje byly ptáci a ty má taky. Takže to je opravdu, ten se podědil, já říkám.
0: Jo, a
1: ne, kolik, podědil.
0: Kolik mu je roku?
1: 320.
0: No tak to už je velký kluk, to je pravda. Ale došlo k tomu vlastně, k tomu podědění, tedy ne od dědit, ale od dědy, dědečka, vlastně přes to jedno koleno. To znamená, že to chtělo nějaký čas, jo?
1: No je to pravda, ale když na něho vzpomenu, tak vlastně, když jsme dělali ty rodinný vejlety nebo seance takový, tak si opamatuju, že jsem prostě stál u mikrofonu a vedle sebe jsem si dal židli a na to jsem ho vysadil, aby dosáhl k mikrofonu a už tam bážen žádný a už zpíval, jo?
0: No jako, tak to znám taky, no. Do 4 let to Davida taky bavilo křičet na mikrofon, protože viděl, jak ve stříhacím programu se to projevuje na těch lítajících rafikách. Jo?
1: A tady to on prostě udělal tím způsobem, taky s tím způsobem jsem mu v tom tak trošku odšprajcoval tu židličku, takže jsem mu pořídil varhany, který dneska vezme a spustí a baví celou vesnici, kde prostě pravidelně vykonává tady tu činnost jako v poloprofesionálním stylu.
0: Mm-hmm.
1: A jako těší mě to, ne že ne.
0: No tak hrdý dědeček, to je jasný, ale Hynku, podívat, protože už zase tolik času nemáme, ještě na druhou stranu, kdybys ty měl být tím jablkem a já bych se ptal na ten strom, ze kterého spadl, kde jsi vzal ty to svoje, jak ty říkáš, komedianství?
1: No, tak to jsem nezdědil. Táta sice zpíval a zpíval pěkně a hodně a rád, ale jinak nebylo kdo, po kom bych to já podědil. Takže tady v tom směru já jsem prostě nejsem tím jablkem, který padá.
0: Jo, ty jsi takovej první autodidakt, který prostě v rodině založil tradici a až teprve tvůj vnuk v ní bude pokračovat. Je to správně?
1: No začalo to vlastně tím, že jsem ve škole čítával stařička Pagáča, to byla moje oblíbená parketa, jako to, když byl nějaký super, tak automaticky Já jsem, buď to jsem to vytal z nějaký skříně, tady tu knížku, anebo už jsem natolik to uměl z paměti, že jsem to říkával i z paměti tady ty jeho historky, protože já jsem to miloval jako to.
0: To máš dobrý, protože my jsme vytahovali ze skříněk akorát malýho Bobše a toho nám potom ještě z paměti přišel vykládat pan Grumlík do tělocvičny. Já se omlouvám, že musím přerušit tvůj tok myšlenek a slov, protože už se blíží jedna hodina. Musím ti poděkovat za telefonát. No a jsem rád, že se opět nepotvrdilo ani jedno, ani druhé. Prostě každý je svůj a někde to padá daleko od stromu a někde to jablko holt spadne přímo pod strom. Hinku, děkuji, mě se hezky. Dobrou noc.
1: Já děkuji tobě, že jsi mě zvedl a přeji dobrou cestu domů.
0: Děkuji a naslyšenou.
1: Ahoj.
0: Ta příští noční linka bude už za 22 hodin začíná. Bude na téma, když auto supluje ložnici. A Honza Macoun, který se ujme mikrofonu, ten se na vás, věřím, už v tuhle chvilku těší. Takže dobrou noc a někdy příště zase naslyšenou. U mikrofonu byl Borek Kapitančik. Sladké sny vám přeju.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Kdybych měl nějak víc přiblížit tu dnešní hodinku z rozhlasového archivu, asi bych řekl jenom tři slova. Hravost, humor a zábava. Nahlédneme totiž do historie rozhlasových soutěží. Tak jestli chcete, zkuste hádat s námi. A pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Tak to máme 7:01 ranou. To byla, tuším, nějaká pohádka snad o statečném krejčíkovi, ale taky to, věřte, nevěřte, byl název soutěžního pořadu českého nebo tehdy ještě československého rozhlasu v 60. letech. Šlo vám vlastně o soutěžní klání mezi dvěma městy, kterým prováděl tehdy velmi známý a oblíbený moderátor doktor Jan Pixa. A jaký byl vlastně princip celé soutěže, která se přirozeně vysílala v přímém přenosu, to si můžete poslechnout v ukázce V záznamu večera, kdy spolu soutěžila mužstva v Hradci Králové a v Lounech.
2: Jedna soutěž pro dvě města vysílaná ze tří míst, čtvrtý den v týdnu, pětičlenným štábem, 6×10 minut, to je 7:01 ranou.
3: Dobrý večer, hlásí se vám pražský dispečink ligové soutěže 7:01 ranou v divadelku v Suterénu v Praze 6 v Dejvicích v Ústředním domě armády. U mikrofonu je Jan Pixa a současně se vám hlásí stanoviště hlavního rozhodčího Zdeňka Jirotky.
4: Dobrý večer. Představíme soupeře. Ve třetím utkání prvního kola stojí proti sobě družstvo Louny, které vítáme rytmickou skupinou Vladimíra Truce.

0: na druhé straně naší linky je východočeský Hradec Králové. Přesněji řečeno jeho pražské předměstí.
1: No, Hradec Králové, protože to pražské předměstí to mělo být původně, ale teď se nakonec rozhodlo, že to bude celý Hradec Králové. Hlavní rozhodčí Zdeněk Jirotka provedl takové vyzvání k prezentaci a abychom tady celý večer nevedli solo my z Prahy, tak předáváme slovo tomu ze soupeřů, který je od Prahy vzdálenější. To jest Hradec Králové. Voláme Hradec.
2: Tady je Hradec Králové, velký sál Parku kultury a oddechu. U mikrofonu Stanislav Zářecký. Všechny vás, přátelé, zdravíme z města, v jehož zdech sídlí krajské orgány našeho východočeského kraje. Zdravíme účastníky dnešního soutěžního večera v Ústředním domě armády v Praze a zvlášť upřímně zdravíme své soupeře, reprezentanty Severočeského kraje v Lounech. Pro ně tady máme jedno veršované říkáníčko, které poznalo světlo světa z pera čistého amatéra a neméně ryzí amatér je bude přednášet. Tož tedy, přátelé v Lounech, poslouchejte. Buďte pěkně pozdraveni, Louny, město Chmele, taste kordy, už se blíží útok nepřítele. Mázy piva s čepičkami, dejte hezky stranou, skolit máme draky z Prahy, 7 jednou ranou. Ať vám kuráž do útoku harmonika dává, Karel Konrád drží palce, Frýda z nebe mává. Ať si rada starších v Praze na nás zuby zláme, od hradeckých otroků všem pozdrav posíláme.

0: A teď naše znělka, po které budeme odpovídat na otázky soutěže. Já vám jen prozradím, že ji hraje Josef Růžička na elektrofonickou kytaru a Jaromír Fischer na elektrofonické varhany. Oba nástroje jsou výrobkem československých hudebních nástrojů Hradci Králové, odkud určitě mnozí z vás znají piana značky Petrov. Prosím, znělka. Ona to je v pravém slova smyslu hymna Hradce Králové. A teď už jsme, přátelé, připraveni plnit úkoly.
1: Děkujeme vám z Hradce, moc hezky jste to udělali, moc jste nás tady potěšili, slyšeli jste, doufám, ten potlesk, kterým zdejší obecenstvo kvitovalo ten váš hezký pozdrav, i když byl určen lounským. A přátelé v Hradci, já mám ještě jednu poznámku. Prosím vás, už teď si přichystejte z nějakého autorského kolektivu tam ve svém středu, přichystejte si 5 otázek, kterými se budete ptát v průběhu soutěže, tuším, že to bude 4. soutěž, budete se ptát neznámého muže nebo ženy na jeho povolání. Odpovědi smějí být jenom ano, anebo ne, tak podle toho potom ty otázky budete muset formulovat. Říkám vám to proto, abyste měli čas se na ně řádně připravit. Totéž vzkazují také do Loun, kam posíláme taky pozdrav z Prahy a prosíme Louny, aby se nám přihlásili ústy Vlastislava Větrovce, prosím.
2: Tady Louny, dobrý večer, u mikrofonu Vlastislav Větrovec. Ovšem, zdaleka ne sám. Na našem sportovním kolbišti je připraveno početné družstvo lounských, které se chystá podle staré tradice hájit barvy a čest svého rodného města. Louny bývaly odjakživa kolébkou talentů a slavných men, která nelze ani vypočítat, stavitelů, básníků, umělců. Jsou tedy městem s bohatou historií a neméně krásnou přítomností. Louny jsou dnes městem železničářů i městem průmyslu a zemědělství. Slunce už nám dnes zapadlo v 18.20 nebo 18.00, nevím přesně, a neprší, což není divu, neboť jsme tady v nejsuším okrese Čech, ale věříme, že nás brzy uslyšíte, až se ozve naše znamení. Na klavír je hrál inženýr Štembera. No a to by bylo zatím z Loun všechno.
1: Přátelé v Lounech, děkujeme vám. Jsme rádi, že jste ve stavu takové bojové připravenosti, právě tak jako v Hradci Králové. Už vás nechceme napínat. A přátelé, už jsme tady s první otázkou, kterou budete plnit hned. Prosíme obě dvě města o pozornost. Zahrajeme vám úryvek z jedné opery a předem říkám, že nechceme, abyste nám řekli, o kterou operu jde a který skladatel ji napsal. Budeme pro vás mít otázky trochu jiné, přesto je nutné, abyste ten úryvek poznali. Prosím, ukázku.

0: Přátelé v Hradci, voláme vás. Přátelé v Hradci, buďte tak laskaví a řekněte nám, ve kterém roce měla tato opera svou premiéru. A vy, přátelé v Lounech, budete tak hodní a řeknete nám, při jaké příležitosti měla tato opera svou světovou premiéru. Prosím, voláme Louny.
1: Ano, tady Louny, tady Louny. My jsme teď měli otevřené uši, takže teď je zavřeme a otevřeme hlavy, abychom dali je dohromady. No a myslím, že už jsme se tak ujednotili na odpovědi, tak prosím naše znamení. Tak odpověď zní, tato opera byla uvedena u příležitosti otevření Suezského průplavu.
0: Děkuju vám, stačí, je to v pořádku a právě jste vsítili jednu branku. Nebudu k tomu... Alice Zahrádková už vám tady dala jedničku, ovšem teď jsme zvědaví, co k tomu řekne Hradec. Potom řekneme, která opera to byla a který skladatel složil. Prosím, Hradec.
2: Tak šlo o operu Aida. Pardon, nejprve znělka. Šlo o operu Aida a měla svoji světovou premiéru 24. prosince 1871 v Káhiře. Skladatel Giuseppe Verdi.
0: Děkuju, naprosto přesně. Získáváte tak jeden bod, nebo jak my říkáme, v sítem jste jednu branku. A my už tomu celkem nemusíme, přátelé, ani tady z Prahy nic dodávat, protože jste řekli, že šlo o Giuseppe Verdiho. Jedině snad to taková maličká zajímavost, že na té premiéře titulní roli Aidy zpívala Češka. Byla to Terezie Štolcová, rodačka z Kostelce nad Labem. Ale to jenom tak na okraj, jenom pro zajímavost. A už máme pro vás další úkol. Prosím, Zdeňka Jirotku, kdyby byl tak laskav a uvolnil nám na chviličku svou židličku, protože sem pozveme Hanu Vítovou, aby byla tak hodná a zatelefonovala si s někým. Malý okamžik, paní Vítva, já bych ještě řekl, komu je to určeno. Tak tato otázka je určena do Hradce. Přátelé, poslouchejte telefonický rozhovor, který vede jakási dáma s někým na druhém konci drátu, koho vy ovšem neuslyšíte, a potom nám laskavě řeknete, s kým, se kterou osobností Hana Vítová, respektive ta dáma, kterou nám tady teď hraje, s kým tento rozhovor měla. Prosím, začínáme.
3: Hello. Dobrý den. U aparátu je Čurdová z kultury. Poslyšte, četla jsem vaše paměti a ráda bych si ještě něco doplnila. Tak váš otec měl 19 dětí, že? Co? 20? No to byl tedy kabrňák. Jenže tenkrát nebyly antikoncepční poradny, no takže to zas nebyl tak moc velký kumšt. Prosím vás, mám tady jednu nejasnost. Zabil jste toho Felixe Novohradského z Kolovrat nebo nezabil? No, tak když vám stačí, že jste se kvůli tomu 630 let soudil, no tak to beru zpátky. No ale poslyšte, vy jste měl těch soudů víc, co? Adam jste měl v mládí taky hodně, že? No co o nich soudíte? No myslím jako o ženách. Aha, teď v 60 jste změnil názor. No a na víno jste taky zanevřel. Víno je dar boží, znamenám. Prosím vás, v kterém roce jste napsal Prosto pravdy? Aha, v 26. Děkuji. Mně se to moc líbilo, jak se tam obouváte do kněží, advokátů, do lékařů. Jenže taky zpěváky jste tam mohl skritizovat. Ty by to potřeboval ještě dneska. No a poslední otázka. V kterém roce jste, prosím, umřel? Děkuji vám, pane... Pardon, promiňte, pane Pixo, já jsem to málem prozradila.
0: Naštěstí se to neprozradila. Děkuji vám, paní Vítová. A voláme do Hradce. Přátelé, kdo byl asi na druhém konci drátu?
2: Tak, doktore, prosím vás, ještě maličkou chviličku se zde poradíme. Jistě. Naši odborní poradci právě mají hlavy pohromadě a přemýšlí. Tak to byl Mikoláš Dačický z Heslova.
0: Výborně, rádi vám zatleskáme. Jak vidíte, přátelé, Hradec právě vsítil další branku, takže stav utkání teď je 2-1, ovšem ještě mají příležitost Louny a zase budu prosit Zdeňka Jirotku, kdyby laskavě uvolnil svou židličku, tentokrát pro Milana Frýdla, který zase jako jiná postava si zatelefonuje s jinou postavou. Louny, toto je otázka pro vás, stejného druhu, jako byla předtím pro Hradec. Prosím, Milan.
4: Haló? To jste vy? Tady jsem já. No, pamatujete, jak jste v 19. roce frknul s tou plukovní pokladnou do Vídně? Já vám ji tenkrát nesl, to je leco. Proč volám? No, jestli vám v té pokladně náhodou něco nezbylo. Jo, vy jste ji musel zase vrátit. A plnou, škoda. No, samozřejmě, když to poručil císař, to bylo nutný. Císař není žádnej hej, počkej. Slyšel jsem, že vás trápí podagra. A migrena taky? No, tak to ještě čekejte senilitu, to má každej pořádnej šlechtic. To byste ani nebyl šlechtic, kdybyste je neměl. A degeneraci nemáte? Možná, že o tom ani nevíte. Jo? Gratuluju. K čemu? No přece, jak jste to loni natřel těm protestantům u Stína ve Slezsku. Prchali a ani moc neprotestovali, že jo? No to protestanti dělají. A poslyšte, co dělá pan Zeno? Kouká pořád na hvězdy? Proč? Jo, on je váš hvězdář. Helejte, jak je to s tou zemí, točí se? No je volovina, to bychom přeci upadli, že jo? Tak buďte zdrav a... Jestli vám můžu radit, nejezděte do... No, nejezděte tam.
0: Hovor skončen. A já volám Louny. Poznali jste, s kým hovořil Milan Frýdl, totiž postava, kterou Milan Frýdl představoval. Louny.
1: No tak tady Louny, jestli dobře slyšíte, tak slyšíte, jak se tady rozhostilo obrovské ticho. A teď se právě radíme, dáváme hlavy dohromady. No ale je otázka, jestli budeme moct odpovědět. Tak přátelé, co vy na to? Je tam telefon ještě, okamžik, ještě si počkáme na telefon. Zatím se ještě můžeme radit.
0: Jistě,
1: má někdo
0: můžete.
1: Jiný názor? Vy tam vzadu říkáte? Rusvorm také, ano. A telefon? Valdštejn.
0: Aklamací někoho zvolte.
1: Tak co mám povědět? Tak jste pro Valdštejna, ano? Jsou tady rozpaky, ale já myslím, že... Těch rozpaků bychom měli vyplout. No, přátelé, domluvme se. Tak kdo je pro Rusvorma? Nechce děje vůle většiny. To je nás málo. A pro Valdštejna? Těch je ještě méně. To znamená, teď jsou tady neutrálové. Tak vsadíme to na Rusvorma. Co se může stát, na nejvíc ztratíme bod, ještě ho můžeme dohnat. Tak na druhém konci pomyslné telefonní linky by byl generalissimus Rusvorm.
0: Škoda, že jste nehlasovali pro toho Valdštejna, protože šlo o Albrechta z Valdštejna, přátelé. Albrecht z Valdštejna byl tím pomyslným příjemcem toho telefonického rozhovoru a bohužel vám tady branku tady nemůžeme uznat. Takže stav teď po druhé otázce je 2-1.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Svého času už jsem vám tu v divadle pro vaše uši představil soutěžní rozhlasový pořad. Kdy to bylo? Tedy to není otázka, ale název toho pořadu. Vysílal se v 70. a 80. letech a posluchači hádali a pak do rozhlasu posílali korespondenční lístky, dopisy a pohlednice s tipem na tajný rok X. No a když jsme před chvílí v Lounech neuhádli toho Valdštejna, bude se nám ta postava, historická osobnost Albrechta z Valdštejna ještě hodit. Jen připomenu, že v rolích průvodců se představují pánové Antonín Hart a Milan Klásek. A doplní je také herečka Alena Vránová.
2: Halo člověče, co je to s vámi? Nevidíte, že začínáme? Ukažte, co je to za knihu, že se o ní nemůžete odtrhnout?
3: Budete se divit. Tři mušketýři.
2: To se tedy divím. Tak když už jste si vybral historii mušketýrů, musíme upozornit, že v našem roce X tomu bylo už 6 let, co mušketýři odsoudili zlou milady k smrti. A trest byl hned na místě vykonán bývalým katem, který byl zrovna po ruce a ochotně si s ní vyřídil své účty.
3: Ano, ano. V našem roce X uplynulo právě 6 let od pádu pevnosti La Rochelle. Věrné přátelství mušketýrů se mezi tím na dlouhý čas rozpadlo. Porthos žil šťastně s vdovou Kokenárovou, Aramis zvolil ctnostný život mnicha v klášteře v Nancy a Athos trávil čas na svém zděděném majetku na francouzském venkově. Jediný D'Artagnan neopustil vojsko a byl dokonce povýšen na poručíka.
4: A co když to tak, pánové, vůbec, ale vůbec nebylo?
2: Ale kdo pak nám to tu vstoupil do děje? Snad to není přímo velká D'Artagnanova láska paní Bonacieux.
4: Snad ano, snad ne, ale to není důležité.
3: A co tedy je důležité?
4: Kdo ví, třeba že tu a tam poopravím vaše slova.
2: Ale prosím, to my se zase dáme rádi poopravit. Od tak půvabné dámy.
4: No, tak třeba D'Artagnan. Víte, že v tom vašem roce X mu bylo teprve 14 let?
3: Ne, ne, ale ne.
4: Ale ano. A garda šedivých mušketýrů vznikla dokonce až celých 23 let po tom vašem vybraném roce. Ano. Kardinála Richelieu D'Artagnan ani neznal. Za to byl oblíbencem kardinála Mazaréna.
2: Ale vy nám berete iluze. To snad tři mušketýři ani neexistovali.
4: To ne, existovali. A dokonce i jména měli stejná jako v románě Alexandra Dima. Jsou popsáni v líčení jistého Courtilze de Sandra. Nazval své dílo Paměti D'Artagnanovi a drží se v něm důsledně historické pravdy. Ale když později Dima čerpal z této knihy, časově všecko jaksi důkladně posunul a promíchal. A proč ne? V lecjakém zajímavém příběhu je pravda obrácena na ruby.
3: Ale ať je to tak nebo tak, zdá se mi, že se tenkrát nějak stále jen mordovalo a bojovalo.
4: Jen tenkrát?
2: Ale, madam, nebuďte prosím jedovatá. Pravda je, že to byla doba válečná. No tak třeba u nás v Čechách. Válka pustošila zem už několik let. A bída z nouzí si tu podávali ruce.
3: Pole pustá, nikdo nesil ani neoral. Vypálené vesnice značily jako černá stopa postup armády. A tam, kde vojáci nepálili, vyplenili aspoň stavení do posledního drobečku.
2: A přece na dně té bídy doutnala ještě jiskřička naděje, že jednou a třeba už brzy bude konec té strašlivé války. Na trůn dosedne opět český král a do země se vrátí ti, kdo se s holýma rukama vystěhovali.
4: Všecko se změní jako mávnutím kouzelného proutku a zase bude dobře. Kolikrát už lidé takhle sněli na různých místech a v různých časech.
2: Jenže v našem roce X dostávali neurčité naděje určitější podobu. Proslýchalo se, že velitel císařských vojsk, vévoda Albrecht z Valdštejna, jednal už s emigranty i se švédským kancléřem Oxenčernou. Je hotov postavit se proti císaři a prohlásit se českým králem. Má přece celou armádu v ruce.
3: V ruce a hlavně v Měšci. Financoval totiž už pár let vojsko a proto mu byl zprvu císař ochoten ledacos odpustit.
4: Valdštejnova spupnost mu však už dávno byla trnem v oku. A konec konců i odpouštění mělo své hranice.
3: V našem roce X se Valdštejn necítil bezpečný už ani ve svém paláci v Praze. Měl-li dobrý den, spřádal ještě plány na ovládnutí Evropy, ale množily se dny, kdy se cítil prachbídně a bez lékaře neudělal ani

0: Naši hosté nějak málo pijí, plukovníku Butlere. Nechutná jim snad u nás?
1: Ale poslušte si přece, pánové, a napijte se ještě, prozit.
2: Večeře byla výborná a víno je opravdu znamenité. Jsme vám, pánové, vděční za tuto večeři. Chci věřit, že si dobře rozumíme a že tomu tak bude i nadále. Na naše další společná vítězství.
0: Škoda, ano? Že vévoda Valdštejn nemohl přijít s vámi, hrabě Trčko.
2: Je na tom opravdu špatně. Každý pohyb ho bolí. Však jste, pane Leslie, v poledne všichni viděli. Vyhublí je na kos.
1: Ale hlavu na punktování má ještě čerstvo.
2: O, to ano, pane plukovníku, myslí mu to dobře. Celé odpoledne pracoval s námi na novém armádním rozkaze určeném všem jednotkám.
0: Nějak bylo v poslední době příliš mnoho těch rozkazů a přísah. Nezdá se vám, pane hrabě?
2: Inu, vévoda jedná podle situace, jinak to dnes není možné. Před měsícem sice podepsalo věrnost všech 42 velitelů vojsk, ale mezi tím se situace, jak víte, změnila.
1: Baže změnila. Byla tu předtím stále možnost, že se Valdštejn s císařem dohodne.
2: I my jsme dlouho doufali.
0: Doufali? Spíše jste mezi tím s každým punktovali. Se Švédem, se Sasíkem i s Francouzem. Proti císaři.
2: Ale pánové, jak tomu mám rozumět? Víte dobře, co máte slíbeno. Půjdete-li s námi, vévoda nejen poplatí vše, co je vám dlužen císař, ale obdaří vás navíc velitelskými hodnostmi i statky. Ostatně, což jste mu dnes poledne neosvědčili věrnost?
1: Věrnost, věrnost. Jak může mluvit o věrnosti ten, kdo nejprve zradil víru předku pro císaře a pak císaře pro jakousi chiméru, že se stane českým králem?
0: Tak jest. Přísaha byla vynucena a Valdštejn už je v koncích. Slibuje, ale nemá ani peníze, ani lidi.
2: Hrabě Chynský, slyšíte to? No to je opravdu příliš. Za těchto okolností...
1: Ano, za těchto okolností. Geraldine, kupředu!
0: Kdo je dobrý? Císařský.
1: Ať je císař Ferdinand!
3: Tak skončila večeře, od níž si Valdštejnovi generálové tolik slibovali.
4: Maršál Illow, Trčka i Kinský byli na místě zabiti a plukovník Butler vedl mezi tím tlupu dragounů za Valdštejnem. Zastihli ho v noční košili.
5: Jak mu bylo předpověděno?
3: Myslíte v horoskopu od Jana Keplera?
5: Ne, ne. Tam bylo řečeno jen, že náš rok X bude pro vévodu osudný. Mám na mysli vidění Kristýny Poniatovské, sirotka po bývalém knihovníkovi ze Žerotína. Předpověděla, že Valdštejn bude proboden kopím v nočním úboru. Také poslala Valdštejnovi varovný list s nebeským poselstvím, aby nebyl tak bezohledný, spupný a panovačný a polepšil se.
4: A co na to Valdštejn?
5: Nebral to moc vážně. Žertoval, že ti druzí dostávají listy od císaře nebo od papeže, ale on prý přímo z nebe.
3: No, a my teď máme nejvyšší čas skončit naši vycházku do roku X.
4: A tak se také s vámi rozloučíme, protože už jistě všichni víte,
3: kdy to bylo.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Tak myslím si, že asi ta Valdštejnova smrt v Chebu byla tou největší nápovědou. Co říkáte? Ano, pokud jste hádali rok 1634, bylo to správně, v případě Albrechta z Valdštejna přesně 25. února. No a teď ještě do třetice soutěž a nadto detektivní. V 90. letech obohatil program rozhlasového vysílání zajímavý seriál, kde se na řešení jednotlivých případů podíleli sami posluchači, jak jinak. Je to prosté, paní Watsonová. Tahle parafráze slavného výroku Sherlocka Holmese doprovázela každé setkání tří dam. Paní Watsonové, paní Doyleové a paní Gardnerové. A jistě uznáte, ta jména nebyla zvolena náhodně.
2: Jak zemřel John Borman.
3: Příběh z cyklu detektivních hříček. Je to prosté, paní Watsonová.
2: Jsou povolání, která se nezapomínají. Však jste si toho určitě všimli. Jistě jste už někdy viděli muže, který se nedokáže rozloučit s prostředím, v němž pracoval, i když mu už čas dávno nadělil zasloužený odpočinek. Někdy jsou ty aktivní penzisté nesrazitelní, jindy jsou na svém bývalém pracovišti vítaní a ctění. Mají totiž co říci těm mladším. Mají něco, co se nedá koupit. Životní zkušenost. No, jen si poslechněte pana Dereka Doyla a dáte mi za pravdu.
4: Tak pan Wilkinson už má také před penzí. Já si pamatuju, jak přišel poprvé do služby. Přeložili ho od někud z Lestru. Jde příští měsíc do penze. Byl jsem se podívat na okrsku a zjistil jsem, že je z toho trochu zaskočený a melancholický. To jsou pocity, které velice dobře znám. Kdy to není zase tak dlouho, co jsem je prožíval.
5: Obávám se, že to je už více než 10 let, pane Doyle. A dosud jste se s tím faktem, že už nejste v činné službě, nesmířil.
6: To je také důvod, proč stále chodí za svými chlapci, jak říká, na starý okrsek.
5: Až jeho chlapci budou také v penzi, už nebude mít kam chodit.
6: Když už tam chodíš, mohl bys občas přinést nějaký případ, abychom měli náplň na nedělní odpoledne. Jistě se tý komisař Wilkinson někdy svěří se svými problémy.
4: Tentokrát tam nebylo nic zajímavého, jen banální případ sebevraždy. Hoši mě vzali sebou na místo činu. Ale zdá se mi, že jeho objasnění je velice snadné. Ještě čekají na výsledek pitvy a mohou to uzavřít. I když...
5: Řekl jste, i když, komisaři. Řekl jste to takovým tónem, že mám pocit, že ten případ zase tak jednoduchý není.
6: Mohl bys nás seznámit s podrobnostmi, Dereku? Také si myslím, že nejsi o závěrech těch svých chlapců skálo pevně přesvědčen.
4: Proč si to myslíš?
6: Protože tě znám.
2: Dámy si dolili čaj s tou zvídavou dychtivostí, kterou tak dobře známe. Bylo jasné, že program nedělního odpoledního dýchanku nebude zase až tak nezajímavý, jak se zpočátku zdálo.
4: Dobrá, k tomu smutnému činu došlo v nové kancelářské budově ve čtvrti Oaks. Když jsme seděli v kanceláři s týmem Wilkinsonem, ozval se telefon. Někdo odtamtud volal, že v budově bylo slyšet výstřel. Zvedli jsme se jaksi automaticky a vyjeli na místo, kde se střílelo.
5: Vy jste jel také?
4: No, jak říkám, probudili se ve mně staré návyky. Ani nevím, jak jsem se dostal do výjezdového vozu. Oni to brali úplně stejně.
6: Vůbec si neuvědomili, že s nimi jede penzista?
5: To je úžasné, jak člověk sroste s prostředím. Trochu mě to dojímá.
4: Já jsem si to uvědomil teprve na místě. Ale Tim mi řekl, ať se účastním vyšetřování, že si aspoň ověřím, jestli jsem nezapomněl, jak se to dělá. Tak jsem tam zůstal. Ale samozřejmě jsem se snažil do jejich práce nezasahovat.
5: Byla to tedy sebevražda?
6: Kdo se tam zabil? A jak to provedl?
7: Bylo to celkem prosté. V kanceláři, která patří firmě Marko, ležel na zemi její obchodní ředitel, pan John Borman. Měl v pravém spánku ošklivou dírku. Vedle něj ležela pistole.
6: Kdo toho nebohého Bormana našel?
7: Byl to vrátný. Vrátnice je v přízemí, stejně jako kancelář. Pan Glenn, to je ten vrátný, vypověděl, že v 6:30 uslyšel výstřel. Běžel najisto, v budově v té době už nikdo jiný nebyl. Dveře kanceláře pana Bormana byly zavřené.
6: Zavřené nebo zamčené?
7: Zjistili jsme, že byly zamčené, ale vrátný to nemohl vědět. Zvenčí totiž všechny dveře v té budově nemají kliku, ale jen takovou tu kouli, takže otevřít se dají jen zevnitř nebo klíčem. Pan Glenn je neotvíral. Měl sice univerzální klíč, ale rozhodl se, že zavolá policii. Chvíli klepal a volal, ale zevnitř se nic neozývalo, tak spěchal k telefonu.
6: Vy jste tedy dveře otevřeli?
7: Ano, otevřel je jeden z policistů. Uvnitř jsme uviděli to, co jsem říkal.
6: Člověk se přece jen tak nezabije. Měl ten pan Borman nějaké problémy, třeba osobní?
7: Hovořili jsme s jeho ženou, která se z toho zroutila. Tvrdila, že v rodině bylo všechno v pořádku a nenapadá jí nic, co by mohlo zavdat příčinu k takovému rozhodnutí.
6: Bylo to tedy klidné manželství?
7: Klidné manželství. Na první pohled snad ano, ale rozhodně si myslím, že dneska nic takového neexistuje.
6: Do hlavy člověku nevidíte. Ten vrátný neměl tušení o nějakém motivu?
7: Ten byl jen velice vyděšený, nebyl vůbec schopen vypovídat, ale nakonec se uklidnil a vzpomněl si, že pan Bormer měl jakýsi zásadní spor se svým společníkem a spolumajitelem firmy, panem Samuelem Pitkinem.
6: To je jistě zajímavá informace. Vyslechl někdo toho Pitkina?
7: Ne, nebyl k sehnání, doma nebyl.
6: Ještě k tomu vrátnému. Jistě věděl, kdy pan Borman do kanceláře přišel.
8: Byl tam celou dobu sám?
6: Netelefonoval někomu? Mluvil s ním vůbec ten pan Glenn?
7: Ale to je přece křížový výslech, co na mě praktikujete.
8: Někdy nezbývá, než spustit křížový výslech. Samozřejmě, že bychom raději vyslýchali toho pana Glenna.
6: Toho však nemáme k dispozici, takže informace nám musíš poskytnout ty sám. Pokud by nám je neposkytl ten tvůj přítel Wilkinson.
7: Wilkinson je dobrý polná, neprozradil by vám nic. Ostatně pro něho je ten případ jasný jako východ slunce.
8: I přesto, že nemá ani tušení o motivu.
6: Motiv pro sebevraždu policie zkoumat nebude. Pokud pitva neprokáže cizí zavinění, bude případ odložen.
7: Ano, všechno nasvědčuje tomu, že to tak bude.
6: Ale sám si naznačoval, že se ti na tom jasném případu něco nezdá. Vždycky se chlubíš svým kriminalistickým instinktem. Pokud ti něco napovídá, měl bys nám to říct.
8: Vaše sestra má pravdu, pane Doyle. Vy jste nám určitě neřekl všechno, co o tom případu víte.
7: Všechno podstatné jsem vám řekl, milé dámy. Jen mě trochu překvapilo, že v místnosti ani nikde jinde nebyl nalezen dopis na rozloučenou.
6: To je překvapivé, ale není zas až tolik nezvyklé. Spousta lidí odchází z tohoto světa vedena nějakým náhlým popudem. Dlouhotrvající deprese například vyústí ve chvíli, kdy člověk vezme zbraň a obrátí ji proti sobě.
8: A pan Glenn byl posledním, kdo s panem Bormanem mluvil?
6: To je, myslím, dobrá otázka.
7: V inkriminované době byli v budově jen dva muži. Glenn a Borman. Pan Borman přišel na večer a sdělil vrátnému, že prověří ty sporné účty, kvůli kterým se pohádal den předtím s panem Pitkinem.
8: Oni se pohádali kvůli účtu.
7: Ano, pan Borman podle všeho našel nesrovnalosti a pohádal se s panem Pitkinem. Hádku slyšelo mnoho lidí. Borman na Pitkina křičel, že je zloděj a že ho zničí. Bylo to hned dopoledne. Pan Pitkin odešel velice rozčílený a jako by se po něm slehla země.
6: Ale pozor, Pan Pitkin tedy mohl mít motiv. Mohl se obávat, že pan Bormann prokoukne jeho machinace z účty.
9: Měl pan Pitkin klíč od kanceláře?
6: Věděl pan Pitkin, že pan Bormann vlastní pistoli?
7: Odpověď zní ano. Pan Pitkin přirozeně měl klíč od kanceláře. Byl přece společníkem firmy Marko. A o tom, že pan Bormann vlastní zbraň, věděl také velmi dobře. Ostatně věděl o ní i Vrátný, kterému předváděl takový trik, ukazoval mu, jak rychle dovede zbraň vytasit z podpažního pouzdra. Říkal, že proti jeho rychlosti nemá žádný lupič šanci.
6: To je jistě velice zajímavé. O zbrani tedy vědělo více lidí.
7: Ano, pan Bormann ji držel legálně a používal ji při transportu peněz z banky do banky. Tu práci nechtěl svěřovat nikomu jinému. To, že se pistolí chlubil, znamenalo, že chce nahnat strach potenciálním lupičům.
6: Uměl vůbec střílet?
7: Každou středu chodil střílet na sportovní střelnici, aby si udržoval formu.
6: Pan Glenn ho tedy viděl jako poslední, když pan Bormann procházel na večer vrátnicí. Ničeho podezřelého si nevšiml. Jakou měl pan Bormann náladu?
7: Pan Glenn vypověděl, že pan Bormann přišel velmi rázně. Říkal, že si dokáže ve firmě udělat pořádek. Požádal také pana Glena, aby mu skočil do vedlejšího traktu pro sendvič a kávu.
6: Je tam vůbec nějaký bife?
7: Jenom prodejní automaty. Pan Glen nakoupil podle pokynu a odnesl to panu Bormannovi do kanceláře.
6: Pan Bormann byl v té době v pořádku?
7: Pan Glen zaklepal na dveře kanceláře a nic se nedělo. Zaklepal tady ještě jednou hlasitěji. Pan Bormann otevřel a převzal sendvič a kávu. Poděkoval a řekl, že bude pracovat asi až do rána, že je toho všeho daleko víc, než si původně myslel.
6: Že je toho daleko více, než myslel. Tím mínil asi to, že v účtech našel více nesrovnalostí.
7: Ano, byl prý velice rozčilený, hlas se mu chvěl.
6: Je možné do budovy přijít jinou cestou než kolem vrátnice, v které seděl pan Glenn?
7: To jsem si samozřejmě zjišťoval. Je tam ještě zadní nouzový vchod, od kterého mají klíč šéfové firmy.
6: Tedy i pan Pitkin.
7: Služba ve vrátnici končí běžně o půlnoci. Kdyby někoho napadlo pracovat nad ránem, mohl by přijít právě tím nouzovým východem. U východu je také skleněná skříňka s klíčem. V případě požáru nebo nějakého jiného nebezpečí stačí skříňku rozbít a klíčem odemknout.
6: Byla ta skříňka nepoškozená?
7: Naprosto, sám jsem ji kontroloval. A ručím za to, že zadní vchod v poslední době nikdo nepoužil. Pan Glenn tvrdil, že by to mohl dokonce odpřisáhnout. Myslím, že nemá cenu se nad tím nadále zamýšlet a spekulovat.
6: Promiňte, vezmu to. Doylová? Ano, dobrý den. Jistě, Derek je u mne. Pro tebe, Dereku.
7: Doyle. Ahoj, Time. Co říkáš? Počkej, opravdu? Ale to je zajímavé. Co říkáš, to je nejen zajímavé, ale to naprosto mění situaci. Díky za zprávu. Ozvu se.
6: To byl ten tvůj Wilkinson, viď?
7: Ano. A řekl mi něco velice zajímavého.
9: Víš snad něco, co jsme nevzali v úvahu?
6: Zjistilo se něco při pitvě?
7: Přesně tak, mé dámy. Při pitvě se zjistilo, že pan Bormann měl v krvi poměrně vysokou hladinu barbiturátu.
6: To jako, že si vzal před smrtí uspávací prášek.
7: Vypadá to tak. Ale mohlo to být také docela jinak. Nemyslíte?
9: Ach tak. Zdá se mi to docela prosté, pane Doyle.
0: Divadlo pro vaše uši.
1: Tak co, uhádli jste? Pokud ne a potřebujete ještě čas nebo chvíli na přemýšlení, správné řešení vám nabídneme za chvíli, jen co se vrátíme z výletu do Lhoty, kam nás zve Jitka Molavcová.

0: No a co zbývá? Ještě potvrdit odhalení vraha, protože vy už to určitě doma u rozhlasových přijímačů víte. A já se s vámi loučím s přáním dobrých dnů ve zdraví a při poslechu dalšího divadla pro vaše uši se těším zase někdy hodně brzy naslyšenou.
1: Zjistilo se něco při pitvě?
2: Přesně tak, mé dámy. Při pitvě se zjistilo, že pan Bormann měl v krvi poměrně vysokou hladinu barbiturátu.
1: To jako, že si vzal před smrtí uspávací prášek.
2: No, vypadá to tak. Ale mohlo to být také docela jinak, nemyslíte?
3: Ach tak, zdá se mi to docela prosté, pane Doyle. Jestliže měl v krvi stopy po uspávacím prostředku, těžko se asi zastřelil. Ostatně i to, že se v kanceláři nenacházely žádné kompromitující listiny, napovídá, že
1: pan Bormann byl spíše zavražděn. Vrah jistě odnesl i listiny a nastražil to tak, jako by šlo o sebevraždu.
3: A jistě jste si povšimli, že v koši nebyl kelímek od kávy, i když tam byla plastová krabice od sendvičů.
1: V kávě byly jistě barbituráty, které pana Bormana uspaly. Zastřelit ho nebyl už potom velký problém.
2: To znamená, že vrah uklidil listiny a odnesl i kelímek, v němž by se jistě dali zjistit stopy po uspávacím prostředku.
3: Ale potom mi vychází jediný člověk. Ten, který přinesl kávu, který měl univerzální klíč a měl patrně i pověření od pana Pitkina. Počkal, až Bormann usne, odemkl kancelář, zastřelil Bormana jeho zbraní, odnesl listiny a kelímek a pak zavolal policii a předstíral zděšení.
2: Opravdu prosté, paní Watsonová.